0: kolegové na Pražské konzervatoři a také určitě hudební přátelé, houslista Jiří Vodička a varhaník a v tomto případě ale klavírista Petr Čech nám zahráli dua z domoviny od Bedřicha Smetany. Nahrávka vznikla na Pražské konzervatoři v době pandemie a tak také byla streamována. Petr Čech je naším hostitelem, vybírá pro nás dnes hudbu a já se ptám, jakou vybírá dál?
1: Dalším skladatelem bude Ludwig van Beethoven a v podstatě tím završujeme taková ta tři německá velká B, Bach, Beethoven, Brahms. Beethoven je skladatelem, který má v mém životě velmi velké místo. Nechci teďka asi úplně specifikovat, čím to je, jestli je to těma polohama té klidné plochy s tou náhlou bouřlivostí v rámci sforcát.
0: Takový, že byste byl?
1: To snad ne, ale přece jenom každý máme svoje emoce v sobě a někdy samozřejmě ty emoce můžou být i bouřlivější a myslím si, že to k našemu povolání nějakým způsobem patří.
0: Muzikant bez emocí to nejde.
1: Muzika nejde bez emocí, samozřejmě z hlediska pozice ředitele si musí člověk na ty emoce dávat přece jenom jako mnohdy pozor, protože přece jenom v těch jednáních je potřeba vystupovat profesionálním způsobem a emoce patří spíše do té muziky.
0: Ale nicméně hudebník, ředitel může být někdy možná i pardonován.
1: No, doufejme.
0: Ale nesmí se to stávat moc často. Pane řediteli, pane Čechu, zpátky k Beethovenovi, klavírní koncert, který?
1: Klavírní koncert číslo 5, císařský S-dur. Samozřejmě ta inspirace u toho Beethovena a vůbec u klavíru v díle Beethovenově se odráží vlastně i v tom, že jsme tady nedávno na konzervatoř pořídili nový hammerklavír, který jsme přivezli ze Salzburku. Je to kopie, tedy nástroje přímo z období Ludwiga van Beethovena. A nechci říct, že snad proto, abychom tady zakládali hlavní obor hammerklavír, ale proto, aby studenti měli možnost si zahrát na nástroj, který vlastně odpovídá dobově vzniku tohoto díla, aby poznali u toho konkrétního nástroje taky možnosti, které ty nástroje té doby poskytovaly.
0: Uslyším na kladívkový klavír na té nahrávce a ono to opravdu zní jinak a určitě to je i jinak pod prsty cítit, že?
1: Určitě ano, ta mechanika toho klavíru je bližší spíše ještě čembalové mechanice a zvuk samozřejmě někde na pomezí mezi vlastně čembalem a moderním klavírem. Zase je to otázka pohledu, jak každý nahlížíme hru na tyto historické nástroje. Já jsem v podstatě zcela rovnocenným příznivcem vlastně jak provedení na moderní klavír, tak i právě na tento hammerklavír. Každé vlastně přináší něco i v rámci právě těch zmíněných emocí. Moderní klavír je přece symfoničtější nástroj a podpoří možná tu beethovenovskou kompoziční strukturu z hlediska toho rozptylu většího dynamického. Nicméně, když si člověk poslechne vlastně to provedení s tím hammerklavírem, tak zase to přináší jiné pocity a jiné dojmy, protože ten hammerklavír se lépe prosazuje díky svému zvuku také přes zvuk toho orchestru a i díky tomu možná můžeme lépe pochopit, proč třeba Beethoven komponoval velmi často v plných harmoniích ve spodních, tedy basových polohách, protože na ten hammerklavír přece jenom ten zvuk je jiný než u toho moderního klavíru a to ale nechám samozřejmě už na posluchačích, která interpretace jim bude bližší.
0: A vybral jste jakou nahrávku?
1: Je to nahrávka s Christopherem Hagwoodem a na klavír hraje Stephen Lubin.
0: Christopher Hagwood, to znamená že hraje i jeho jim založený orchestr The Academy of Ancient Music.

0: Právě dozněl Beethovenův pátý klavírní koncert v interpretaci Stevena Lubina a Christopha Lockwooda. A teďka bychom se zase přesunuli kousíček dál k romantické hudbě, a sice k hudbě, která je zase nám varhaníkům bytostně blízká. A je to hudba jednoho z největšího romantiku francouzské varhaní hudby, Césara Franka.
1: Hovoří náš dnešní hostitel Petr Čech, varhaník, ředitel Pražské konzervatoře. Hostitel znamená ten, kdo hudbu vybírá. Povídejte dál.
0: Vybral jsem symfonii D-moll, samozřejmě jedno z stěžejních děl Césara Franka, tedy skladatele, který má velmi rozsáhlé dílo právě věnované varhanám. Tato symfonie je sice symfonie orchestrální, nicméně César Franck vlastně má i svoji varhaní symfonii. Je to takzvaná Grand Pièce Symphonique. A co lze vlastně k těmto říci? Tyto dvě symfonie jsou velmi blízce, velmi úzce propojené, protože vychází ze stejného tématu. Tím tématem je vlastně Beethovenovo téma z posledních kvartetů smyčcových. Je to téma, vlastně, kdy si klade otázku životní Es muss sein. To je to téma, tedy, které je ústředním tématem obou těchto symfonií. Co říct více k Césaru Frankovi? Hlavně tedy to, že můj obdiv k tomuto skladateli je v tom, že v sobě, respektive tedy ve svém díle, propojuje francouzskou i německou vlastně oblast. Francouzskou zvukovost a německou, řekněme, preciznost formovou. Jestli je to dáno tím, že vlastně v době, kdy se Frank narodil, tak jeho rodné město nepatřilo Francii, ale Německu, tak...
1: Možná, anebo něčím jiným.
0: Kdo ví, čím to je, ale určitě ty vlivy vlastně těchto dvou zemí se v jeho díle promítají a to je to, co mě na tom díle fascinuje.
1: A promítá se i ta jeho varhaní profese do té symfonické hudby, do té orchestrální hudby?
0: Ta se promítá v rámci instrumentace. Ale to se váže samozřejmě i k tomu typu nástroje, který v té době vznikl. Vlastně je to nástroj stavitele Aristida Cavaillé-Cola, což je jakýsi prototyp vlastně francouzského romantického varhanářství. Snad bych si jenom postesknul, že jsme mohli mít nástroj Cavaillé-Cola i tady u nás právě v Rudolfínu. Bohužel k tomu nedošlo, ale máme tady nástroj v Chebu, vlastně v kostele, v chrámu svatého Mikuláše, kde postavil nástroj žák Aristida Cavaillé-Cola, takže máme poměrně blízko k tomu, abychom mohli přece jenom i hudbu Césara Franka interpretovat na, řekněme, autentický nástroj. Nicméně zpět k vybrané nahrávce a jak už jsem zmínil, vlastně město Liège či německy Lutych, rodiště Frankovo, tak právě tato nahrávka je zajímavá tím, že jí hraje, tedy interpretuje orchestr města Liège a diriguje Pierre Bartholomew.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Tu pro vás dnes vybírá náš hostitel Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník. A tak není divu, že sáhl i po hudbě Cezara Franka, proslulého varhaníka a varhaního skladatele, i když sáhl po hudbě symfonické. Poslouchali jsme alespoň výběr z Frankovy velmi populární symfonie D-moll. Hrál orchestr města Liège, Frankova rodiště, a dirigoval Pierre Bartolomé. Pane Čechu, máme před sebou asi už poslední váš dnešní výběr. Zůstáváte, jak vidím na té hromádce CDček, u francouzské hudby a u hudby s názvem symfonie, ale teď musíme asi začít hovořit trošku podrobněji, protože ku podivu i solové varhany mají své symfonie.
1: Ano, přecházíme pouze k varhaní hudbě, ale název symfonie zůstává zachován. Je to vlastně druh, který se zrodil právě ve Francii v období romantismu, tedy takzvaná varhaní symfonie, kde vlastně varhany opravdu přebírali tu funkci toho orchestru, tedy toho symfonického nástroje, který je měl, řekněme, i z části nějakým způsobem zastoupit. A varhany se vlastně dostávaly do koncertních síní a staly se v podstatě takto i nástrojem koncertním, nejen vlastně tím pro duchovní potřebu. Symfonie, která bude teďka následovat, tak je v podstatě jedna z asi nejhranějších i symfonií, možná nejznámějších tedy, ale jistě jedna z nejkrásnějších symfonií. Je to symfonie Charlese Marie Vidora, a sice jeho pátá symfonie F-moll, opus 42. A my se dostáváme u Charlese Marie Vidora vlastně k vrcholu symfonické hudby pro varhany. Většina posluchačů bude jistě znát známou tokátu z této páté symfonie.
0: Která se hrává samostatně často, jako ano. Opravdu naprosto epochální záležitost.
1: Ano, což je trošku škoda, protože... protože ač nechci posuzovat samozřejmě kvalitu této tokaty, která je jistě nádherná, úžasná, technicky brilantní, ale z mého pohledu jsou podstatně symfoničtější právě předchozí věty. A když to tak vezmu postupně, vlastně co se z té symfonie hraje, což je škoda, že se vůbec hrají ty části samostatně, že se nezachovává ten celek, tak pro mě osobně je například nejsymfoničtější větou věta třetí, která se ale hraje samostatně velmi, velmi zřídka. To je mě upřímně opravdu líto, protože ta věta je opravdu nádherná a je škoda vlastně jí nehrát na koncertech opravdu v nejlepším případě, tedy jako celek té symfonie. Nicméně, pokud vezmu i první větu, úžasné variace, čtvrtou větu i z hlediska vlastně registrace na varhany, kdy se jedná v podstatě o něco nebeského, něco nadpozemského, úplně vzdáleného, se soulovým flétovým rejstříkem vlastně v pedále, ve kterém je přednášená hlavní vlastně melodická linka té věty. Co dodat k této symfonii? Věřím, že po jejím poslechu se shodneme na tom, že by se měla opravdu hrát jako celek, nejenom ta slavná tokata.
0: Budete hrát vy, to je dobře, že vás také dneska uslyšíme, a budete hrát na nástroji v Ludgeřovicích. To je tam u vás nedaleko Opavy, že?
1: Ano. Je to nástroj, který je v Ludgeřovicích u Ostravy, tedy v blízkosti, a pokud vlastně můžu se zastavit teďka u nástrojů, které jsou mi velmi blízko, tak je to samozřejmě nástroj v týnském chrámu, který je, řekněme, můj domácí z hlediska postu varhaníka.
0: Což je ten nástroj nejstarší pražský, barokní ze 17. století, čili úplně jiný než ten ludgeřovický.
1: To je úplně někde jinde, samozřejmě i zvuková stránka, rozsah nástroje, takže i v jistém slova smyslu omezený repertoár, kdežto nástroj v ludgeřovicích skýtá obrovské možnosti, ač se jedná pouze o dvoumanuálový nástroj, tak je velmi pestře vystavěn z hlediska dispozice a proto je možné vlastně na něj interpretovat i dílo, jako je právě francouzská varhaní symfonie. Toto jsou nástroje, které jsou opravdu mému srdci velmi, velmi blízké, nejenom z hlediska toho, že tedy je to nástroj, který se nachází v mém rodném kraji, ale spíše z hlediska toho, že ten nástroj je neskutečně barevně zajímavý od těch nejniternějších pianistim až po to opravdu velké symfonické forte.
0: Takže Charles Maria Vidor, symfonie číslo 5, hraje náš dnešní hostitel Petr Čech.

Posloucháte stanici D-dur. Dnes jsme byli na návštěvě u varhaníka Petra Čecha. Byl to on, kdo teď hrál na varhany v Ludgeřovicích v Moravskoslezském kraji. Hrál symfonii číslo 5 F-moll Charles Marie Widora. Než se rozloučíme, často se říkává, že hudba je jen jedna. Ta dobrá a špatná. A já se teď zeptám, jestli to opravdu je pravda, respektive jestli je i hudba jedna ta duchovní, se kterou se

0: setkáváte, když jste chrámovým varhaníkem, a ta hudba světská, se kterou se setkáváte zase někde jinde a se kterou se hodně setkáváte i když hrajete na klavír a i když vyučujete anebo ředitelujete na Pražské konzervatoři.
1: Já bych se vrátil k tomu pojmu, že hudba je jedna. Samozřejmě je nutné rozlišovat, zda se jedná o hudbu kvalitní nebo řekněme méně kvalitní. Protože i ta hudba méně kvalitní vznikla z nějaké vnitřní potřeby toho skladatele, z nějaké potřeby vyjádření vlastně svých pocitů, a to je nutné respektovat. Nerad bych vlastně rozlišoval mezi hudbou světskou a duchovní. Jsem rád, že vlastně i já při svém působení v chrámu Matky Boží před týdnem se nemusím přímo specializovat na to, že bych interpretoval jenom hudbu duchovní, ale že můžeme vlastně přistoupit v tomto prostředí právě i třeba k té hudbě světské, že můžeme interpretovat tuto hudbu, a jedná se právě o to, aby to byla hlavně hudba kvalitní. A potřeba je, aby to byla hudba, která oslovuje lidi, která nám, interpretům, ale i našim posluchačům dělá radost a obohacuje naše životy.
0: Tolik Petr Čech, náš dnešní hostitel a ten, kdo vybíral hudbu pro naše vysílání. A od mikrofonu se s ním loučí a příjemný další poslech vám všem přeje Petr Weber.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Drazí posluchači, v dnešním Dakápu uzavřeme cyklus Partitura řádek pořádku. Povídali jsme si o hudebních nástrojích v tom pořadí, jak se píšou v partituře. Začali jsme flétnou a dřevěnými nástroji, pokračovali žesti a přes bicí a harfu jsme se dostali až ke smyčcům. Ty tedy tradičně obývají dno partitury. Z grafického hlediska je to periférie, ale v hudbě mají smyčce naopak hlavní úlohu. Tvoří vlastně základ klasicko-romantického symfonismu, abychom se vyjádřili vznešeně. Můj otec se prý kdysi setkal se skladbou jakéhosi amatéra, která nesla název Sonáta pro housle a smyčec. Skladatel onoho dílka si zřejmě více než kdo jiný uvědomoval význam onoho úžasného vynálezu vyrobeného z dřeva a koňských žíní. Pane doktore, odkud smyčec pochází?
1: Soudí se, že jeho domovem jsou severské kraje nebo Orient. V středomořské oblasti Evropy se spíš na strunné nástroje drnkalo nebo udeřilo kladívkem.
0: Čili to drnkání, tomu se mezinárodně říká pizzicato, že?
1: Ano.
0: Tomuto pojmu jsme už jednou věnovali celé Dakápo. Ale jistě nebude na škodu připomenout si jednu větu z Britnovy Simple Symphony, ve které si smyčce o struny ani neškrtnou.

0: Pane doktore, kdo vlastně vynalezl housle?
1: Není to jasné a spíš se to podobá zázraku, protože všechny ostatní stroje nástroje mají tak, řekněme, slušný zvuk, ale to, co zaznívá z houslí, to je něco zcela zázračného a nevyspytatelného. Ostatní smyslové nástroje, musím říct, zrovna viola, ale i snad trošku víc violončel i kontrabas, mají spíš takový zastřený tón. Ten poměr mezi délkou struny a velikostí nástroje je u houslí naprosto optimální. Kdo na to přišel, to musel být anděl.
0: A existuje tady nějaký předchůdce houslí?
1: No, těch předchůdců je spousta, samozřejmě fiduly a různé jiné smyčcové lyry, anebo dokonce nástroje, kde jako niněra, kde se točí kolečkem a na tom je, jsou nalepeny žíně a třou o strunu vyvozují zvuk. To je spousta, ale housle jsou naprosto jedinečné.
0: Housle, viola, violončelo, kontrabas. Jsou to čtyři nástroje, které mají společného předka?
1: No, společné předky, ono to je jako člověk a opice mají společného předka. Člověk není potomek opice a housle nejsou tak úplně potomek třeba staré fiduly. Ale je dost zajímavé, že ze starých viol původně vznikla i normální moderní viola a kontrabas. Ale teď ten houslový typ tak převažuje, že už violy vůbec nejsou violový typ, mají houslový způsob, mají ta efa jako housle, znáte znak Pražského jara a kontrabas, který původně nejdéle si udržoval to C, ten výřez toho C, už i tento opouští.
0: Společným atributem je tedy smyčec. I ten se postupem času vyvíjel. Zpočátku vypadal skutečně jako luk. Pak se jeho dřevěná část postupně narovnávala až do dnešní podoby. Ale třeba barokní smyčce byly mnohem měkčí než ty naše a zvláště dobře se s nimi provozovala vícehlasá hra na několika strunách najednou. S touto technikou se například setkáme u Bachových sonát pro sólové housle.

0: Každý řádek smyčcové části symfonické partitury nepředstavuje jeden nástroj, ani dva, ale celý les nástrojů. Pane doktore, jak by měl vypadat takový optimální poměr mezi počtem houslí, viol, violončel a kontrabasu?
1: Klasický reprezentativní počet primů je 16. Akustika říká, že sekundu měl být taky 16, protože jsou psány většinou v nevýhodné poloze. Viol stačí 8, stejně jako violončel a kontrabasu, protože mezi tím, jestli hraje 8 nebo 10 viol, se nedá vůbec rozlišit ani sluchem, ani nejpřesnější měřící aparaturou. Akustika totiž říká, že abychom dostali takzvaně dvakrát silnější zvuk, musíme zvednout hladinu o 3 decibely a toho nedosáhneme zase jinak než s dvojnásobením počtu nástrojů. Takže kdybychom chtěli, aby violy hrály dvakrát tak silně, tak jich nemůžeme mít místo 8, 10 nebo 12. Museli bychom jich mít 16 a to už je
0: náročné. Tolik violistů po světě ani nechodí snad. V symfonickém dramatu můžeme vidět vlastně 5 hlavních jednajících osob.
1: Ano, první housle, primadonna, to je vlastně hlavní hrdinka, vedoucí dramatická a lirická síla. V komedii del arte, kdybychom to chtěli přirovnávat, je to něco jako Beatrice. Druhé housle jsou mladší milovnice, naivka, Clarice. Violy jsou rovněž postava ženská, matka, chůva, komorná nebo intrikánka a la Frozina. První milovník, hlavní hrdina, Florindo, to je skupina violončel, to je možný nástroj. A kontrabasy, to je základ všeho, spolehlivý otec, pantalone, klasický dottore, prostě spolehlivý starší muž. Všechno ostatní v orchestru, ať už je to také důležité a krásné a barevné, to jsou všechno epizodisté.
0: Komedie dell'arte je ovšem druh divadla založený na mnohdy dosti syrovém humoru. Ve smyčcovém orchestru jsou odjakživa terčem různých žertíků violisté. Vypráví se o nich stovky vtipů směřujících k tomu, že viola má slabý tón a že nemá tak pohyblivý part jako housle. Nedávno jsem slyšel, že prý vyšel v anonci inzerát. Prodám violu od druhé polohy nehraná.
1: Já jsem viděl krásný obrázek, jak trumpetista s tím nástrojem stojí nad violistou a říká, pane kolego, jde na violu hrát taky rychlej trilek. No. Ale to je křivda. No. Viola má prakticky ty též možnosti jako housle, jenom barvu má trochu jinou. Lze na ní hrát s vibrátem. Bez vibráta. Zajímavá je hra u kobylky, takzvané sul ponticello. Ponticello tremolo. Na struny lze hrát i dřevěnou částí smyčce, to je takzvané kolenio. Flažolety jsou zvláštní způsob vyvozování tónu, zejména vysokých tónů, a mají takový bezbarvě skleněný zvuk. Tím, že na hmatníku u všech smyčcových nástrojů nejsou pražce, jako jsou například na kytaře, mohou smyčcové nástroje hrát velice snadno perfektní glissando.
0: Glissando je prvek značně groteskní, ale poslechněme si, jakého kouzelného efektu docílil pomocí glissanda Benjamin Britten ve své opeře Sen noci svatojánské.

0: Pane doktore, na některých historicky poučených snímcích staré hudby slyšíme trochu jinak rozsazený orchestr, než jsme zvyklí dnes. Druhé housle tam sedí na pravé straně pódia proti prvním houslím. Je to tak správně?
1: To je dokonalé, protože tím se z těch dvou skupin stávají samostatné skupiny, které si mohou odpovídat. Například u Händla často je důležitým barevným prvkem taková ta stereofonie. A jakmile ty housle zařadíte za sebe, tak vlastně z toho děláte jednu obrovskou skupinu jednoho nástroje a stereoefekt je pryč.
0: A přitom na to přistupují všechny orchestry dnes.
1: Já to nechápu. Ono se děje takových nesmyslů ve světě, v umění, v kultuře a ve všem, že ani tady není žádná výjimka. Například jeden z největších nesmyslů, který je teď velice módní, je umisťování kontrabasů vpravo docela až na rampu. Ačkoliv dokonalá akustická měření ukazují, že vyzařovací směr kontrabasového zvuku je vpravo vpříč, to znamená, že měl naprosto pravdu Rafael Kubeli, když při svém příchodu po tolika letech emigrace tady hrál mou vlast, že i ve Smetanově síni, i na Staroměstském náměstí prosadil ty kontrabasy dát doleva, dozadu. A teprve pak ten kontrabasový zvuk má plnou barvu, jinak je to pouhé dunění.
0: To tež udělal Simon Rattle, když tady byl s Birminghamským orchestrem.
1: Tam jsem nebyl, bohužel.
0: Fakt, že hráčů na smyčcové nástroje sedí v orchestru tolik, umožňuje skladateli 20. století využívat i takzvaných klastrů. Každému houslistovi ve skupině přidělí jiný tón, takže zní třeba všech 12 tónů chromatické stupnice najednou. Křištof Penderecký šel ještě o kus dál. Své klastry zahustil i několika čtvrttóny. Takový souzvuk se už pak blíží šumu. V proslulé Pendereckého skladbě Trizna za oběti Hirošimy se díky klastrům a mnoha jiným netradičním efektům dosahuje naprosto netušených barev. Je neuvěřitelné, co vše se dá ze smyčcových nástrojů vyloudit.

Tak to byla skutečně extrémní práce se smyslovým orchestrem, ale smyslový orchestr i v klasické sazbě je vlastně základem barevnosti, základem plnosti zvuku. Mistrem v tom byl například Richard Wagner. Jeho kouzlo orchestrace je právě ve smyčcích, ve zpěvnosti, ne v nějakých žesťových wagnerovských tubách a tak. To jsou všechno epizody. Ale například poslechněme, jak Wagner využívá vysokého zvuku houslí a dělených smyčců vůbec s nepatrnými přibarveními dřevěnými dechovými nástroji v počátku úvodu své opery Lohengrin.

0: Ale i z velice jednoduchých prostředků pouhého smyšlového orchestru lze vylodit dramatické efekty. A což teprve, když se té mase těch smyčců dá rychlý, byť třeba jenom ševelivý pohyb.
1: Můj strýček byl houslistou v Národním divadle a toto místo z předehry k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany cvičil skutečně celý život.

nesmíme zapomenout na nejhlubší nástroj smyčcové skupiny – kontrabas. Říká se o něm, že tvrdí muziku, ale virtuózové na tento nástroj dokazují, že jeho možnosti jsou daleko, daleko širší. Existují i koncerty pro kontrabas, kde se bez problémů hraje i ve vyloženě violončelové poloze.

0: Milí posluchači, pod řádkou kontrabasu se v partituře nalézá už jen okraj papíru, nanejvýš ozdobený mastným otiskem skladatelova palce. Náš seriál o hudebních nástrojích končí a my si za zvuku Mendelssohnovy symfonie přejme, aby všechny ty idiofony, aerofony, membranofony a chordofony i nadále rozechvívaly zvukové sloupce příslušného objemu a hlavně, aby jejich akustické vlnění bylo na druhé straně přijímáno dostatečným množstvím ušních bubínků, šneků a kovadlinek. Za všemi těmi fyzikálními jevy se skrývá spousta krásných zážitků. Pane doktore, děkuji za spolupráci.
1: Já taky děkuji.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, kněz Sádok, korunovační hymnus pro sbor a orchestr. Sbor a orchestr Akademie svatého Martina v Polích zpívá a hraje, řídí Sir Neville Mariner.

Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také sólistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, Nepřekonatelnou Rusálkou nebo Jenufou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel, žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty přibložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Fuchs byl skutečnou hvězdou, či jak se dnes říká, celebritou své doby, to jest první poloviny 18. století. Ve Vídni za vlády tří hudby milovných habsburských panovníků, Leopolda I., Josefa I. i Karla VI., dosáhl na post vrchního císařského kapelníka. Měl na starosti hudbu pro Hofburg i chrámovou hudbu ve svatém Štěpánu. Bez Fuchse se v hudební Vídni té doby nepohnul ani lístek. Sám se považoval především za teoretika a pedagoga. Ostatně tak ho vnímáme i dnes. Ale vždy je osvěžující připomenout si také jeho vlastní hudbu. Tady je Alleluja z moteta Plaudite sonat tuba pro tenor, sólovou trubku, smyčce a basso continuo od Johanna Josefa Fuchse. Zpívá Juan Diego Flores, na trubku hraje Ulrich Stefan Bredermann a Orchestra del Teatro Comunale di Bologna řídí Michel Mariotti.

Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fiordiligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl, v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Morosa, Vánek lásky. Když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lillyho a hraje Amadisovu Čakonu.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry.

Petr Ilič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Neukáznění návštěvníci na Sněžce dostali při nedělní ranní kontrole pokuty. Francie znovu varuje před vysokými teplotami. Hasiči bojují s několika požáry. Do konce září v Litomyšli vznikne nová modernistická kaple z tištěného betonu. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Strážci Krkonošského národního parku včera ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5 ráno se na nejvyšší České hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
4: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
5: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
4: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
5: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
4: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
3: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou, pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Českého rozhlasu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc řekl, že si už vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
6: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
3: Mluvčí okresního soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také Vinč odmítl žádost Českého rozhlasu o rozhovor. Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty, hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
7: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozer. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam mohou lidé vyrazit na procházky. Betonovou kapli chce město slavnostně představit veřejnosti první víkend v říjnu v rámci Světového dne architektury. Pokračuje mluvčí radnice Petra Jiráňová.
8: V průběhu léta vlastně vznikly základy pro novou kapli a teď už jsou tady osazeny první díly té konstrukce, která je tištěná tou metodou 3D tisku z betonu. Zbývající části kaple, která by měla sahat až do výšky 9 metrů, budou osazeny v průběhu srpna a září.
1: Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky a nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů v tisíci metrech na horách, kolem 26 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, je před námi nový den, s ním taky nový srpnový týden. Horko nás podle všeho jenom tak neopustí, ale ráno zdá se být přeci jenom ještě vlídné, svěží. Člověk má takový nějaký pocit, že všechno se dá zvládnout. Tak si ten začátek nového dne užijme společně. Podíváme se na příběhy, které stojí za připomenutí. V České Lípě třeba začíná rekonstrukce Červeného domu a dvou sousedních budov, ze kterých nakonec vznikne nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie. A v Brně se zase dočká uznání něco, co zní možná méně vznešeně, ale zase k městu neodmyslitelně patří. Hantec. Šalina, škopek anebo hokna už dávno nejsou jenom slova z brněnských ulic, nově patří taky mezi prvky tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. No a o tom všem budeme v následujících minutách mluvit. Ze studia přejí dobré ráno Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková. A samozřejmě vám k té dobré náladě snad poslouží také hudba, kterou vám předložíme k poslechu. Máme pro vás připravená díla Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse anebo Bedřicha Smetany.

0: Jitka Čechová, venkovanka, skladba Bedřicha Smetany.
1: A možná, že teď byste mohli pomoci i vy. Galerie Lázně v Liberci a Muzeum v Semilech chtějí do příprav dvou výstav zapojit veřejnost. Galerie schání nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století. Muzeum stojí hlavně o fotografie, dokumenty a taky zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí.
0: Bytové doplňky chce totiž galerie využít pro podzimní výstavu slovensko-vietnamské umělkyně Kvet Nguyen, jak tedy se uvedlo na sociálních sítích, zhání se například postel s peřeňákem, stoly a židle, ale třeba i malířské válečky, plakáty zpěváků a kapel, rádio anebo také kytara z té doby.
1: Výstava bude koncipovaná jako vizuální čtení kapitol příběhu vietnamské diaspory v Česku, od poválečné migrace v období socialistického internacionalismu přes zlomový moment sametové revoluce až po současnost.

0: Když miluješ hudbu, nic není těžké, říká italský fagotista Sergio Azzolini. Teď jsme v jeho podání slyšeli hudbu Kožaluhovu.
1: A jak by to asi znělo, kdyby to Azzolini vyslovil v Hantecu? Mimochodem Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a oficiálně tam bude právě dnes odpoledne zapsána na národobysném festivalu v Miloticích na Kyjovsku.
0: Mluvu, která vznikala v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd.
1: Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a taky, že osloví i mladší generace Brňanů.
2: Zdraví, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
3: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
2: Zdraví, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
3: A co to okolo nás právě projíždí?
2: Spirgl. Šalína.
3: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
2: Nejčastěji hlavně Švédi z Prágu nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
3: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
2: Hodí si jsou do kraje pět, tam si mrstrem nějaký škopik.
3: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
2: Tak se zbabil, co?
3: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
4: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
2: Tak šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že jo, brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
4: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakryt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
5: To je si škopky, pánové, na zdravíčko.
3: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju s babělce trény alko. Na zdraví.
2: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
3: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
4: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
3: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
6: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
3: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a vědci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: To byl Valčík z baletu Žila Masnéta, ale Carillon, a hrál nám ansábl či orchestr Le Siècle s François Xavierem Rothem.
1: Možná, že cestou do Krkonoš si pravidelně všímáte zámečku v Horním Maršově na Trutnovsku. Už tam začala první etapa záchrany tohoto objektu, který několik let čeká na svou obnovu. Památka je v havarijním stavu od léta roku 2018, kdy vyhořela. Podle policie byl tehdy požár založený úmyslně.
0: O té době zůstává bez střechy a objekt navíc napadla dřevomorka. Teď stavbaři odstraní nejvíce poškozené části, zajistí obvodové zdi a zámek provizorně zastřeší, aby dál nechátral.
1: Současný majitel chce samotnou rekonstrukci zahájit do 5 let, no a počítá i s obnovou zámku, zámeckého parku i zachováním bývalého pivovarského sklepa.

0: Frank Levy, americký jazzový skladatel, aranžér, saxofonista a taky pedagog z Baltimoru. Nebyl to typický jazzový solista, jeho hlavní význam spočívá hlavně v kompozici a aranžování pro big band. No a my jsme jeho skladbu Alone slyšeli v podání orchestru Dona Ellise. Nejste sami, jste s Vltavou 6.30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až 35 stupňů Celsia. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Oznámila to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Zdůvodnila to údajnými pochybeními ve financování Jabloka. V Hronově na Náchodsku skončil 96. ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskou v Hronov. Nabídl téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších akcí v doprovodném programu. A počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 26. A více informací hledejte na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A pořád se toho navzdory letnímu klidu a prázdninám děje hodně v kultuře, například na náměstí Svobody v Žatci. Tam začala putovní výstava Vysídlení do sídlení. Expozice je součástí projektu Paměti národa Nezapomeňme 80 a připomíná 80 let od konce druhé světové války.
2: Vybraná kina promítnou záznam nové inscenace slavné adaptace klasického francouzského románu Nebezpečné známosti s českými titulky v rámci cyklu přenosu z britských divadelních scén NT Live, které bylo v Britském národním divadle uvedeno dle originálního textu Pierre Chodorlose de Laclos. Dnešní projekci uvede Biocentrál v Hradci Králové.
1: V České Lípě tam se konají prohlídky Baziliky všech svatých, která je taky nejvýznamnější barokní a sakrální stavbou ve městě. No a Pražská galerie Café Louvre, ta pořádá diskusní setkání a reflexe s názvem 1968 až 89 Česká lekce pro Bělorusko, která se odehraje u příležitosti 6. výročí protestů proti diktatuře a násilí v Bělorusku.
2: Prostřednictvím videorozhovoru se zúčastní vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská.

0: Alexandr Kantorov, dílo Johannesa Brahmse, část jeho sonáty pro klavír v tónině fismol.
1: V České Lípě začne rekonstrukce rezidenčního letohrádku, známého jako Červený dům. Dnes ho, stejně jako další dvě budovy, převezme stavební firma. Po dokončení prací tam vznikne další pobočka Českolipského muzea.
0: Opravě budovy předcházel archeologický průzkum. Mezi exponáty budou i nálezy, které v Červeném domě odborníci našli.
2: Tady se odbourává betonová podlaha, pod kterou je nějaká navážka, několik mnoho vrstev různých, a pod tím vidím nějakou divokou kamennou dlažbu. Takže tady to, koukám, rostlo postupně. Jak staré jsou ty základy, víte to?
3: My se teď nacházíme na předělu Červeného domu, který je z roku 1583.
4: Říká archeolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Stanislav Martičák.
3: A tam už se nacházíme v té mladší části. Přestavba proběhla na konci 19. století. Víme, že tady jsou zařízení sloužící na ohřev nějakého materiálu. Nejpravděpodobně to souvislo s tou bažvinou, která tady byla od 18. století.
2: Takže to byl nějaký kotel, kterým ohřívali nějaké tinktury.
3: Mohlo tam zrovna být v tom místě, je tam to zařízení poměrně docela dost masivní.
2: Tamhle kolegyně, koukám, štětečkem opatrně ometá nějaký nález a už to jde do kýble. Nic zajímavého.
3: Máme tady nějaké nálezy mincí, zde máme zatím nejstarší minci.
2: Je tam teda patrná nějaký pták, asi orlice nebo něco
3: ano,
2: takového?
3: Ano,
5: tady je to tady nějaká saská mince drobná, nějaký fenik třeba, a mám pocit, že tam je snad 1650.
4: Doplňuje vedoucí historického oddělení muzea Vojtěch Novák. Nálezů je mnohem víc. Mezi ty velmi zajímavé patří například stále tekutý inkoust nebo malý ozdobný bronzový nebo mosazný lovecký pes.
3: Tak zde máme třeba štětec.
2: Oho. Je trošku stvrdlý, vypadá.
3: No, je stvrdlý, ale jak vidíte, tak jsou mírně pružný ty chlupy. Teď je otázka, jestli to souviselo s tou parížskou produkcí, anebo s nějakou stavební akcí například, která tady kdykoliv v průběhu doby proběhla.
4: Komplex budov teď čeká další přestavba. Její podobu popisuje zástupkyně ředitele Jana Nastoupilová.
6: Vzniknou vlastně nové výstavní prostory Vlastivědného muzea v objektu, kde zrovna stojíme, bude hlavní vchod pro návštěvníky, bude tady vlastně recepce, výtah do prvního patra, preparátorská dílna v přízemí a v prvním patře už bude vlastně zázemí pro odborné pracovníky.
4: Hotovo by mohlo být někdy v druhé polovině roku 2028. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: Název kapely Ayom, která nám teď dohrála, dospívala, pochází z afrobrazilské mytologie a odkazuje na pána hudby.
1: Pokud se aspoň trochu rádi bojíte, tak si nenechte ujít novou vltavskou četbu s hvězdičkou. Tentokrát budeme otevírat román Frankenstein.
0: Je to dílo spisovatelky Mary W. Shelley, jak určitě víte, vypráví příběh umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city.
1: Jméno titulní postavy to nepatří netvorovi, ale jeho stvořiteli, mladému vědci, na kterého pozdě dolehla odpovědnost za jeho troufalý čin.
0: No a my si poslechneme dnes tuto novou četbu od 23. hodiny a teď ukázka.
2: Nyní jsem si vzal za úkol zkoumat příčiny a postup tohoto rozkladu a byl jsem nucen trávit dny a noci v hrobkách a márnicích. Musel jsem zaměřit pozornost na všechny ty jevy, které jsou pro zjemnělého člověka nesnesitelné. Sledoval jsem, jak je dokonalé lidské tělo ničeno a pustošeno. Podrobně jsem zkoumal a rozebíral všechny podrobnosti procesu vyjádřeného změnou života v smrt a smrti v život, když tu náhle mi uprostřed temnoty zazářilo jasné světlo, skvělé a zázračné a přece tak prosté. Zmocnilo se mě opojení pro nesmírné možnosti, které můj objev umožňoval, a zároveň jsem byl udiven, že ze všech učenců, kteří svá bádání zaměřili stejným směrem, bylo pouze mně určeno objevit toto překvapující tajemství. Po dnech a nocích neuvěřitelné námahy a únavy se mi podařilo odhalit vznik života. A co víc, dosáhl jsem sám schopnosti vdechnout život neživé hmotě. Co bylo touhou a cílem nejmoudřejších mužů od doby stvoření světa, bylo nyní v mých rukou.
1: Frankenstein, zakladatelské dílo literárního žánru sci-fi, je dnes známý hlavně z několika filmových nebo televizních adaptací, ve kterých je ale s původní předlohou nakládáno velmi, velmi volně.
0: A právě proto možná přivítáte originální verzi, poslouchat můžete poprvé dnes po 23. hodině.

0: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
1: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
0: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
1: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
0: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Asi byste neřekli, že tohle byla hudba druhé půle 20. století. Alfred Schnittke totiž rád integroval do své hudby různé hudební styly a epochy. A my jsme poslouchali jeho svitu ve starém stylu.
1: Verona, to je město Romea a Julie, ale taky je to místo jednoho z Kafkových milostných trápení. Co všechno se může stát, když se po více než 100 letech ve stejném městě znovu setkají Franz Kafka a Felice Bauerová? Tak i nad tím se zamyslí spisovatelka Magdaléna Placová.
2: Byla jsem s Felicí ve Veroně. Souvislosti té návštěvy mi docházejí až na zpáteční cestě ve vlaku do Milána přes Desenzano, kde Franz Kafka v září roku 1913 ležel v trávě a čekal na parník do Gardone. V Benátkách na zdi bývalého hotelu, kde pražský spisovatel při své podzimní cestě pobýval, byl to spíš útěk než cesta, se nachází pamětní deska, jež tvrdí, že zde Kafka napsal milostný dopis svojí snoubence Felici Bauerové. Ve skutečnosti se jednalo o výkřik zoufalé nerozhodnosti, končící slovy musíme se rozejít. Z Benátek Kafka pokračoval právě do Verony, odkud navzdory dohodě, že si nebudou nějakou dobu psát, poslal další zprávu, tentokrát pohlednici. V jednom ze svých pozdějších dopisů nazval veronský lístek mdlobou a v deníku v poznámce z listopadu roku 1915 píše o náhle se vynořivší vzpomínce na kostel ve Veroně, do něhož vstoupil váhavě pod tlakem povinnosti býti turistou a z něhož se stejně váhavě opět vyšoural, jako by se venku nacházel další takový kostel dveře do dveří. Doufám, že navzdory skleslé náladě Kafka baziliku svaté Anastázie alespoň obešel a pokochal se pohledem na zelené

0: Mívá. A to byl teprve začátek pětiletého trápení. Datum na pohlednici je 20. září, přesně rok ode dne, kdy za Felicí do Berlína zamířil první na stroj psaný dopis začínající slovy. Vážená slečno, pro případ, že byste si na mne nemohla ani v nejmenším vzpomenouti. Čas lze odvíjet dopředu nebo dozadu, setkávat se napříč stoletími, jen když je kde se setkávat. Takovým místem může být kniha, anebo město jako Verona, dějiště nejslavnější milostné tragédie západní literatury Romea a Julie. Verona se prodává turistům jako město lásky, La Città dell'Amore. Ukazují tu Julin balkón a její hrob. Jako první sepsal legendu o nešťastných milencích populární renesanční povídkář Matteo Bandello. Z jehož knihy v anglickém překladu si Shakespeare zápletku vypůjčil. Nějací Montekové a Capuleti tu žili, ale to je všechno, co se skutečně ví. Jenomže realita nemůže konkurovat představám, a tak se Verona vznáší v růžovém oblaku a ani skeptik se neubrání tomu, aby po Julině balkónu alespoň nezašilhal. Najdou se i tací, kteří píšou Julii dopisy, svěřují se jí se svým milostným trápením. Adresa na obálce prý nejčastěji zní Julie Verona. První, kdo začal tyto dopisy sbírat, byl hlídač Julina hrobu, někdy na počátku 30. let minulého století. Později se ve městě dokonce ustavil Julin klub, Club di Giulietta, jehož členové ve svém volném čase na dopisy nešťastných milenců odpovídají. A teď se tedy díky italskému překladu mojí knihy po více než 100 letech Felice setkala ve Veroně se svým milencem. Lze říci, že ji dohnala. Knihkupectví Pagina Dodici se nachází v centru starého města částečně pod zemí. Tady se konal večer věnovaný La Vita dopo Kafka. Na obálce knihy je kolorovaná Felicina fotografie. Velice jí to sluší. Potvrzuje to moji domněnku, že černobílé obrázky nemohly zachytit její šarm. A podobný dopad, jaký má barva na Felicinu tvář, má italština na Kafkův dopis, který během večera přečetla moderátorka. Zněl překvapivě, vroucně a něžně.
1: Nejenom Praha, ale také italská města Verona a Benátky jsou propojena se spisovatelem Francem Kafkou a Felice Bauerovou, jak připomněla Magdalena Placová.
2: A mimochodem, dnes je to 130 let, kdy se narodila jiná Kafkova přítelkyně, novinářka Milana Jesenská. 10. srpna 1896 proslavili ji za první republiky pronikavé a jazykově vybroušené fejetony nebo reportáže.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Příjemné pondělní ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Tajfun Dolphin se přemístil z Japonska nad Čínu, jeho síla ale slábne. Brněnskou vilu architektky Růženy Žertové chce koupit město a otevřít ji návštěvníkům. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku, ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
4: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
4: 3 z 5 dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Pražští radní začnou připravovat rekonstrukci karlínských kasáren. Na dnešním zasedání by měli opravu zařadit do investičního programu města. Památkově chráněná 5-patrová budova kousek od Florence roky chátrá. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka z hnutí STAN by z ní mělo být moderní kulturní centrum.
6: Jedná se o projektovou přípravu toho hlavního objektu, který má město ve vlastnictví od roku 23. Dvůr a ty objekty na dvoře se budou řešit až v další fázi.
3: Tajfun Dolphin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
7: Na čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Městu teď neobydlenou vilu nabízí za skoro 28 milionů. Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je to adekvátní cena.
8: Hodnotím, jestli ta vila má pro město nějaký význam, z mého pohledu má, a dále, co se týče ceny, tak se z mého pohledu je potřeba řídit znaleckým posudkem, který jsme si z toho důvodu nechali zpracovat, a i rada rozhodla, že podporuje tu variantu nabytí za cenu dle znaleckého posudku.
3: Část koalice má k nákupu vily výhrady, o získání domu rozhodnou zastupitelé Brna v září.
0: Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, a nejvyšší teploty 31 až 36 v 1000 metrech na horách kolem 26 stupňů Celsia. A více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, každé město má svá známá místa, ale ty nejzajímavější objekty někdy objevíme až tehdy, když se na chvíli přestaneme dívat rovně před sebe a začneme se naopak víc všímat domů, ulic a detailů kolem nás. I taková obyčejná cesta tramvají může být začátkem malého architektonického dobrodružství. A právě o domech, které stojí za pozornost, bude řeč v následující hodině. Brno chce koupit unikátní vilu architektky Růženy Žertové a zpřístupnit ji veřejnosti. Ostatně už jsme to řekli i ve zprávách. Podrobnosti ale přidáme za chvíli. No a v Praze vznikla mapa s názvem Skrytá geometrie Prahy. Upozorňuje na kubistické a rondokubistické stavby, kolem kterých denně procházíme, aniž bychom tušili, jak výjimečné jsou. Pojďte s námi na tuhle malou architektonickou vycházku. 6 minut po 7 vás zvou Nadežda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Máme 10. srpna. Zpívat nám bude teď po 7. hodině také třeba Frank Sinatra nebo Markéta Irglová, ale máme tu spoustu klasiky, jako je hudba Johanna Christiana Bacha nebo Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Těsně před svým odchodem ze Salzburku do Vídně zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart tuhle symfonii v tónině C-dur. Část hráli berlínští filharmonikové.
1: Zdaleka nejenom v Salzburku, ale taky v Praze se Mozart pohyboval, a tak míříme do Prahy. Jestli je Paříž kolébkou kubismu ve výtvarném umění, potom Praha je jeho kolébkou v architektuře. Tohle píší autoři ze spolku Mapamátky ve velkoformátové mapě nazvané Skrytá geometrie Prahy.
0: Spolek, který se zaměřuje na popularizaci pražské moderní poválečné i současné architektury, v ní přináší soupis více než 200 staveb, více či méně ovlivněných kubismem a rondokubismem.
1: A tak se tomuto tématu budeme celý týden věnovat společně s naší reportérkou Alenou Rokosovou.
2: Mluvíme-li o pražském kubismu, tak se nabízí začít na místě, kde teď stojíme s architektem Štěpánem Benešem ze spolku Mapamátky, a to před domem u Černé Matky Boží.
3: Protože jsme možná u největší pražské ikony kubismu, přitom Josef Gočár, když stavbu navrhoval v roce 1910-1911, původní koncept byl spíš modernistický a on počítal s tím, že ta stavba bude zaoblené nároží a podobně, ale potom byl vlastně tak uchvácen myšlenkami Pavla Janáka, který definoval v Hranolu a Pyramidě ve své stati principy kubismu, že ten dům částečně dokubizoval. V rámci Prahy je to jeden z prvních pokusů o integraci kubismu do architektury.
2: I proto se tu neustále zastavují různé skupinky turistů. Jakou stavbu tu vidíme dnes? Je to po mnoha desítkách let návrat k tomu, jak to Josef Gočár zamýšlel úplně na začátku?
3: Je to to a možná i o trochu víc. Máme tady vlastně docela ojedinělou situaci, kde se opravdu z domu, který má za sebou 110 let historie, stala ikona pražské architektury. Tak se tady šíří davy turistů, kteří si o tom domě čtou, fotí si ho a podobně. To se málo které stavby povede. Skutečně ten dům se stal výkladní skříní celého toho stylu. Přibyla nám tady restaurace u Černé Matky, která je celá inspirovaná kubismem obecně, tím tvaroslovím, od skvělých architektek ze studia Mňau. Potom v patrech máme Muzeum českého kubismu a samozřejmě slavnou kavárnu Grand Café Orient, která byla konečně zrekonstruovaná do svého původního stavu.
2: Co vás vlastně přimělo vytvořit velkoformátovou mapu Skrytá geometrie Prahy?
3: Základní precedens byl to, že náš spolek vlastně připravuje individuální trasy po městě, po třeba funkcionalismu, po brutalismu, zároveň i trasy, které se netýkají přímo architektury, jako třeba feministická trasa nebo zahradní trasa. A když jsme samozřejmě připravovali kubistickou a rondokubistickou trasu, což jsou, myslím, že fenomény, které v Praze nejdou vynechat, tak jsme zjistili, jak strašně málo třeba na internetu nebo v obecném povědomí je informací o těch stylech. V Bedekrech se většinou dozvíte, že v Praze je těch 10 slavných kubistických domů plus minus, včetně Legiobanky a domů u Černé Matky Boží a domů Adria a podobně, ale že vlastně tam není vůbec zmapovaný ten zbytek těch domů, ačkoliv ta Praha tím kubismem je relativně jako nasákla. Zjistili jsme, že těch staveb je obrovské množství a rozhodli jsme se, že je fajn je zmapovat.
2: Uvádíte, že je to ucelený soupis více než 200 pražských staveb kubismu a rondokubismu, kde všude jste pátrali.
3: Já jsem říkal, že si to budu jenom zapisovat ve svém volném čase, takže když projíždím tramvají po městě, tak se koukám z okýnka a říkám si, tyjo, tohle je zajímavý dům, tak si ho někam zapíšu, a takovým způsobem do té mapy přispělo třeba 100 těch míst. Druhá fáze byla náročnější, to bylo projíždění města na Street View. Prakticky každou ulici v Praze jsme projeli aspoň jednou pomocí Google Maps na Street View a pak jsme se pustili do té odborné literatury. Takže jsme na to šli možná trošku jako obráceným způsobem, než by člověk čekal. My, když jsme tu mapu připravovali, tak jsme se samozřejmě potřebovali poradit s odborníky, takže například s Rostislavem Šváchou jsme dopodrobna rozebírali to, které stavby tam mohou být a nemohou být, a kdy už jakoby ten kubismus není úplně jednoznačný. Projekt Mapamátky spolek se snaží opravdu architekturu popularizovat. Ta mapa byla vlastně prvním výstupem z našeho spolku, který se skutečně snažil něco jako velmi zevrubně prozkoumat a skutečně si ověřovat veškerá fakta.
2: Co vás při tom vašem bádání překvapilo? Třeba co jste objevili?
3: To vím, že moje největší nadšení ohledně toho bylo, když jsem objevil jednu stavbu od Rudolfa Hraběte naproti O2 aréně v ulici Ocelářské, a to je skutečně jako klenot. On byl jako prvním architektem, který se v Československu snažil o sociální bydlení nebo o nějakou bytovou politiku. A byl to třeba architekt, který jako jeden z prvních opět pracoval vlastně s otevřeným blokem, takže třeba jeho stavba v Libni Vysočanech tak mě úplně uhranula, ta je neuvěřitelná. A z pohledu jako města jsme třeba objevili, že přesně existují víceméně klastry, kde se tyhle ty stavby objevují v nějakém větším počtu. Jsou to například bloky kolem Flory, anebo naopak vlastně Bubeneč, která vlastně vznikala v této době v roce 1922 až 1930. A to nám přišlo vlastně jako ta zajímavost, že ty stavby málo kdy stojí o samotě, nebo například v centru se to stává, ale v nějakých těch dalších částech, které byly vystavovány, tam se objevují častěji.
1: A zítra se zaměříme na Gočárovu Legiobanku a historické a společenské souvislosti, díky kterým vznikal a vzkvétal kubismus a následně rondokubismus. Teď je 7:15, dnes máme pondělí 10. srpna.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Řada z vás určitě poznala tuhle melodii, ano, je to slavná píseň Pstruh Franze Schuberta, v tomto případě samozřejmě v transkripci pro klavír.
1: Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je teď v havarijním stavu. Dělníci musí odtěžit část terénu a taky musí vykloněnou zeď opravit.
0: Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jen mírně, malá část nádvoří je pro ně uzavřená. Než se dělníci pustí do hlavních oprav, obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu, kteří místo zkoumají.
2: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
3: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
2: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí. Dejme tomu od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
3: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
2: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
3: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
2: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tedy vyloučit, že mohli náležet i švédské armádě, která lehala hrad Pernštejn v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
3: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
4: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
3: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
4: Bude několik metrů za zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dáný lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
3: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Astor Piazzolla, tak to je nezaměnitelný rukopis. My jsme slyšeli skladbu Vuelvo al Sur, znamená to vracím se na jih. Není to zdaleka jenom píseň o návratu na konkrétní místo, jich je jakýmsi obrazem domova, lásky, identity nebo i touhy po návratu. My máme na hodinách 7.30, přejeme příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy, ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Dnes pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Soud se k projednávání případu vrací po dvouměsíční pauze. A podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi léty 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Obžalované jsou dvě firmy a šest lidí, mezi nimi někdejší náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Vinu odmítají. Evropu tento týden zasáhne další vlna veder. Teploty vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. V Česku se dnes dostanou i nad 32 stupňů. Meteorologové varují, že rychle stoupající teploty a přetrvávající sucho můžou ještě víc zvýšit už tak vážné riziko lesních požárů. Oprava střechy kostela v Andělské hoře na Karlovarsku se posouvá do další fáze. Obec teď čeká na schválení evropské dotace z fondu IROP ve výši 950 tisíc korun. Celková cena rekonstrukce bude přibližně 6 milionů korun a zahrnuje výměnu šindele i opravu krovu. A počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné a nejvyšší teploty 31 až 36 v 1000 metrech na horách kolem 26 stupňů. A více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Před námi je velmi teplý den, ale navzdory tomu stále se děje i něco v kultuře. Vybíráme to podstatné, to zajímavé. Na náměstí Svobody v Žatci, tam začala putovní výstava Vysídlení do sídlení. Tahle expozice je součástí projektu Paměti národa Nezapomeňme 80. Připomíná 80 let od konce druhé světové války.
2: Vybraná kina promítnou záznam nové inscenace slavné adaptace klasického francouzského románu Nebezpečné známosti s českými titulky v rámci cyklu přenosu z britských divadelních scén NT Live, které bylo v Britském národním divadle uvedeno dle originálního textu Pierre'a Chaudhorlose de la Clos. Dnešní projekci uvede Biocentrál v Hradci Králové.
1: A ještě pozvánka do České Lípy, tam se konají prohlídky baziliky všech svatých, ta je nejvýznamnější barokní a sakrální stavbou ve městě. No a stejně tak můžete navštívit pražskou galerii Café Louvre, kde pořádají diskusní setkání a reflexy s názvem Česká lekce pro Bělorusko, která se odehraje při příležitosti 6. výročí protestů proti diktatuře a násilí v Bělorusku.
2: Prostřednictvím videorozhovoru se zúčastní vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská.

0: trubka a dva hoboje se proplétají v Telemanově hudbě. Byl to koncert pro toto nástrojové obsazení a čtvrtá část Vyváče dozněla v 7:38.
1: A míříme do Brna, protože město chce do svého majetku získat a taky později otevřít další unikátní vilu. Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Proslavila se návrhy obchodních domů v Košicích, v Pardubicích a nebo v Ústí nad Labem a svůj vlastní dům, ten si postavila v Brně Žabovřeskách.
0: Magistrát ho teď chce koupit za necelých 28 milionů korun. A to od lékaře, který nemovitost před lety za nejasných okolností pořídil 6x levněji.
2: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. a 80. let. Je často dáván do souvislosti třeba se skandinávskou architekturou.
3: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
2: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
3: Dům stojí doslova v zákoutí. Tak se jmenuje ulice, na kopci pod lesíkem, odkud je vidět velká část města. Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. Rok později ho od něj koupil lékař z fakultní nemocnice Brno, Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
4: Pavel Fadrus nebyl nějaký jako celoživotní přítel Růženy Žertové. On se s ní seznámil v posledních měsících jejího života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, kde se najednou Pavel Fadrus vzal a proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
3: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. Nejprve zvažoval schůzku. V e-mailu nakonec napsal toto.
5: Mám za to, že téma je již vyčerpáno.
3: Letos najednou poslal na brněnský magistrát nabídku. Vilu, ve které nebydlí, jen v ní má napsanou adresu trvalého bydliště, chce městu prodat. V e-mailu nám to stručně zdůvodnil takto.
5: Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové. Považuji za správné, že dům bude zachován v původním stavu a přístupný veřejnosti.
3: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku a nákup je v zájmu města.
6: My plánujeme, že by se o tu vilu staralo Muzeum města Brna, které by ji dalo k dispozici k prohlídkám ze strany veřejnosti.
3: Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Nepožadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
6: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
3: Nákup nepodpořili pouze dva členové rady města Brna z hnutí Brno klidem, třeba radní Petr Bořecký. Zdůvodnil to i tím, že dům nepovažuje za až tak výjimečný.
7: Myslím si, že rodinný dům by se měl užívat k tomu účelu, jakým vznikl, a pokud jako někdo uzná, že je to hodnotný dům, tak měl být jako zpamátněn dle mého.
3: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
2: Proč neprodá dům městu za symbolickou částku? On sám dům za symbolickou částku získal.
3: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé. Na své zřejmě poslední schůzi před komunálními volbami. Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: Legendy Frank Sinatra a Natalie Cole a tandem, tvůrčí tandem George Gershwin a jeho bratr Ira.
1: Míříme k moři. Italští potápěči našli u břehů Sicílie vrak starořímské lodi, naložený až po okraji stovkami amfor ve velmi zachovalém stavu. Pravděpodobně se tyhle amfory používaly k přepravě vína. Vrak lodi, starý nejméně 2100 let, taky popsal italský ministr kultury jako jeden z nejdůležitějších nedávných objevů v podmořské archeologii.
0: Vrak byl nalezen 5 kilometrů od pobřežního města Mazara del Vallo na západě Sicílie. Potápěči v sobotu oznámili, že loď z 2. nebo 1. století před naším letopočtem nalezli v hloubce 46 metrů díky informacím od rybářů.
1: Mimochodem, tahle loď byla asi 21 metrů dlouhá a 6 metrů široká, takže moře uchovává vzácné útržky naší historie a vrak této lodi vypráví o lidech, o trasách a obchodech, které udělali ze Středomoří křižovatku civilizací.

0: Ve světě magie a rytířů se odehrává opera Amadis de Gaulle Johanna Christiana Bacha. My jsme teď poslouchali mezihru.
1: Vizitka.
2: Hostem bude šéf festivalu Dobržská brána Ivo Kraml. Výjimečné postavení na tuzemské hudební scéně má festival díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a taky world music.
0: Co všechno dramaturgie chystá na letošním ročníku, tak nejen na to bude mluvit ředitel festivalu Ivo Kraml v dnešní vizitce po 10. hodině.

0: Tak to jsme zůstali v Bachově rodině. O 21 let starší než Johann Christian Bach byl jeho bratr Karl Philipp Emanuel a my jsme poslouchali ensemble Lee Inconity a část symfonie v tónině E-dur.
1: Přidám ještě jedno jméno, Shel Silverstein, autor, kterého dnes známe hlavně jako básníka pro děti. Původně přitom pro děti vůbec neplánoval psát. Začínal jako kreslíř a mimo jiné publikoval i v Playboyi, ale k dětské literatuře ho dostal jeho kamarád. A proč o tom mluvím? Protože právě jeho dílo si vybrala Magdaléna Borová.
2: Básnění.
3: Když jsem byla malá, milovala jsem společně se sestrou knihu Kuli Kuli Ťap, jedné nizozemské autorky. Byly to takové básně krátké pro děti s černobílými obrázky. Myslela jsem si, že tuhle knížku nemůže nic překonat, že se jí dokonce nemůže ani nic vyrovnat. Dokud jsem nepoznala sbírku básní Jen jestli si nevymýšlíš amerického spisovatele, kreslíře a muzikanta Shela Silversteina. Tyhle knihy mají společné to, jak empaticky jejich autoři vstupují do dětského světa, jakým způsobem se stávají jeho součástí, jak nenásilně probouzejí v dětech lidskost, smysl pro humor a ironii, hravost, něhu i rebelství, jak dráždí fantazii. Shel Silverstein doprovází své básně jednoduchými černobílými ilustracemi, které jsou s textem pevně spojené, jedno bez druhého by nebylo úplné, jedno druhé povyšuje, vytváří napětí a v tom spojení právě vyniká autorův jedinečný druh humoru. Knížka je senzačně přeložená třemi překladateli, Lukášem Novákem, Stanislavem Rubášem, Zuzanou Šťastnou a v roce 2015 získala cenu Magnesia Litera za překlad. Se svými dětmi si ze sbírky čtu často. Už máme takové své hity, které musí zaznít večer před spaním. A právě jedním z nich je báseň Co kdyže. Je to jedna z mála básní bez ilustrace, proto si

0: Co když mám jet v čaji? Co když mě ve škole vyvolají? Co když mě někdo zmlátí? Co když mi upadne knoflík z gatí? Co když vypukne válka? Co když mě všichni mají za hlupáka? Co když si zlomím prst? Co když mi vyraší zelená srst? Co když nevyrostu? Co když zakopnu a spadnu z mostu? Co když se zblázním? Co když se babička nevrátí z lázní? Co když mi ve větru uletí drak? Co když mi narostou zuby cik-cak? Co když zapomenu nákup? Co když mě naši dají do děcáku? Co když mě nikdo nemá rád? Co když se nenaučím tancovat? Svět je bezva. Než se přiblíží ta stará písnička mých strašných co když jí.
1: Skvělý Shel Silverstein a parádní překlad Lukáše Nováka. Tahle báseň co když vyšla ve výboru Jen jestli si nevymýšlíš a do básnění si ji vybrala dnes Magdaléna Borová, herečka.
2: Za jedno z významných raných děl anglické prózy je považovaná kniha Afry Benové Orono oko aneb Královský otrok. Je to jedno z našich témat po 8. hodině. Teď je 7:56. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení a počasí. Dnes čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
3: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
4: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
3: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
4: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
5: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
4: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Schreit.
6: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
2: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
7: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
2: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požárů a může se projevit i na zemědělské úrodě. Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou moci pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Huta, Pěňačka a Ugly.
8: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
9: Řekl během exhumací na území zaniklé Vsivola Ostrověcka kněz Tomáš Třaska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužníky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňac a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo tisícovky lidí. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: A dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. A nejvyšší teploty 31 až 36 v 1000 metrech na horách kolem 26. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, tak nás čeká další horký letní den. Podle předpovědi další dávka slunce, tepla a taky sucha, jak Daniela říkala ve zprávách. Ta rána jsou ale pořád ještě docela příjemně svěží. Odpoledne už teploty ale budou stoupat k vysokým hodnotám, tak si ten klidnější začátek dnešního dne užijme společně, než se opět vedro naplno ozve. Co přinese dalšího dnešní ranní mozaika s datem 10. srpna? Vypravíme se společně do Českého Krumlova, kde v unikátním barokním v divadle zazněla Glukova opera Číňanky v podání Kolegia 1704. Připomeneme si i 150 let od chvíle, kdy Wagnerův prsten Nibelungův poprvé kompletně zazněl v Bayreuthu. Byla to událost, která zásadně proměnila dějiny opery. No a čeká nás i filmové téma, co se stane, když se na lyžařském výcviku najde 6 gramů podezřelého prášku. O černé komedii 6 gramů si budeme za chvíli povídat s hercem Jiřím Mádlem. 6 minut po 8 za celý tým zdraví a dobré ráno přejí Nadežda Hávová
1: a Daniela Čermáková. K dobré náladě přispěje, věříme, i hudba, kterou vám předložíme. Count Basie a jeho orchestr nám budou hrát Gretchen Parlato s Lionelem Luekem. No a začínáme svěže, aspoň dle tempového označení Allegro Giocoso. Je to první část sonáty pro flétnu a smyčcový orchestr Jindřicha Felda.

0: plná rytmické energie a neoklasických prvků je sonáta pro flétnu a smyčcový orchestr dílo Jindřicha Felda, které nám teď hrál Pražský komorní orchestr s Karlo Jancem, tak doufám, že té energie vám také toto obsazení, tento ansámbl předal po ránu.
1: A začínáme filmem. 6 gramů bílého prášku, jeden lyžařský výcvik a k tomu 4 otcové, kteří by se za normálních okolností nejspíš nikdy nepotkali. Právě z téhle absurdní situace vychází černá komedie 6 gramů režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše. Právě teď vstoupila do tuzemských kin a jednoho z otců hraje Jiří Mádl.
0: Herec, režiséra, scénárista, kterého film zaujal natolik, že do něj sám vstoupil. Co ho na příběhu přitáhlo, tak na to se ptal redaktor Tomáš Pilát.
2: Mě nejvíc zaujalo to, že to dělá Míra Ondruš, protože mě se před lety líbil jeho film Vendetta. A já jsem nechápal, proč tenhle režisér 10 let nenatočil film. Takže jsem ho furt nějak sledoval, když mě oslovil, tak mi to nějak hned chytlo pozornost. A ten scénář se mi líbil, protože ono je to takový, jakoby, tomu říkám, že to vlastníci střižený Tarantinem. A je taky drzý, jako fakt hodně zábavný.
3: Zjistil se, proč 10 let nenatočil Miroslav Ondruš žádný film?
2: Tak ono těch důvodů je různý, že se třeba někde něco nezafinancovalo nebo tak. Ale já si myslím, že to je tím, že prostě Míra je velký nervák, snad to můžu říkat do médií a myslím, že to je prostě složitý pro něj opravdu dělat film. Jo. Já to vím obecně, že je to složitý dělat film. A myslím, že pro takhle citlivého člověka, jako je Míra, ještě o to víc.
3: Něco k tomu příběhu. Vychází třeba z nějaké konkrétní situace, pravděpodobně se drogy ve školách řeší. Jasně. A co vy jste přinesl do toho scénáře?
2: Já jsem tady nepřinesl vůbec nic upřímně, protože já se rád připravu na ty filmy a nějak s konceptem pracuju. A Míra mě poprosil, abych to vůbec nedělal. By jsme tam mohli přijít a hrát, tak jak kdyby nás tam hodili do té situace, což upřímně já mám vždycky k tomuhle velký jako podezření a nevěřím tomu, že se ty věci mají vytvářet na place, ale zkusil jsem, tak člověk jednou za čas musí trošku jet mimo ty svoje koleje a něco zkusit, tak tady jsem do toho šel.
4: No tak už běžte, ať tady nejsme do večera.
5: Pane Řepo, čím dřív odejdete, tím dřív se vrátíte.
3: Řešil jste někdy ve svém okolí, třeba blízkém, problémy s drogami nebo s podezřením na to, že někdo někde měl z vašich blízkých drogy?
2: To, že to někdo zkusil nebo nějak rekreačně dělat, tak to samozřejmě hodně, ale že by s tím měl někdo problém, to ne. To neznám asi nikoho. Ale s alkoholismem to už v okolí znám.
3: Vy jste mluvil o tom, že vám pan režisér říkal, hrajte, jak vám zobák narost. Jak podrobný byl ten scénář? Byl slovo od slova a vy jste ho replikovali? Nebo třeba jste měli možnost nějakých improvizací nebo vlastních vsuvek?
2: Já jsem nic moc nevymýšlel, já to nemám rád. Ale kluci to dělali hodně, tak myslím, že David Newton s Ondrou Vetkým si vlastně udělali za sebe takovou jednotku, že oni tak spolu komunikují jako jinak než ty ostatní postavy v tom filmu. Takže ty si hodně vymýšleli, já minimálně, já jsem spíš se snažil zdůrazňovat to, co je pro mě pro tu postavu důležitý, a to je to, aby on moc nechával, co se děje, a nechápal to z toho důvodu, že je uvnitř naprosto čistý. A tak nechápe ty manipulace lidí a ty strategie. Tak to jsem musel ohlídat, protože znáte to, rozjede se natáčení, najednou tam někdo vymyslí nápad a já bych najednou musel říkat něco, co ale jako ta postava necítím, tak si samozřejmě musím držet potom trošku ten koncept.
3: Jak vám jako hercovi bylo kolegiálně mezi tou partičkou, kterou tvoříte vy, Ondřej Vetký, Martin Pechlát a David Novotný?
2: Já jsem se všema už hrál, jsem řekl, že natáčení je jiný, protože vytvoříte jako novou mozaiku. Věděl jsem, že kluci jsou profíci, všechno ohromně zkušený herci. No a já si myslím, že jediný rozdíl byl to, že třeba David Novotný miluje improvizaci a já ji nesnáším. To byla asi největší třenice tam.
3: Neměl jste tendenci třeba mluvit panu Ondrušovi trošku do režie? Vy jste dneska renomovaný režisér už.
2: Nikdy to nemám ty tendence, ani trošku. Já mám pocit, že naopak nikdy by to třeba po mně trošku chtěli a já to odmítám, takže spíš je to obráceně. Jestli nějakým směrem to jde, co by třeba mohlo být v tomhle gardu, je, že mě občas ty mladí režiséři poprosí, jestli bych je podpořil, jestli by u mě mohli nacházet nějakou podporu, nebo třeba se mě zeptají, jak to má tomu herci říct. Míra mě o něco takového poprosila, ale v zásadě pak mojí pomoc nikdy nepotřeboval.
3: Film 6 gramů je komedie, nicméně každý dobrý film by měl mít nějaké poselství, nebo by měl něco sdělit. Film 6 gramů. Co vy cítíte, že ten film sdělí divákům?
2: Já si myslím, že to mluví o jinakosti lidí a o tom, v čem musíme žít a jak šílený zvraty náš svět může nabrat tou jinakostí těch lidí, kteří na sebe naráží. To si myslím, že v tom je ten film vlastně, teď doufám, že nepřeháním, ale naprosto skvělej. V tom, že tohle popisuje tím tarantinovským způsobem. V tom mi přijde výtečnej. Zároveň je to film, podle mě, z kterého by si nikdo neměl brát žádný poučení.
3: Jaký očekáváte ohlas od diváku? Český divák je velmi nepředvídatelný.
2: Tak samozřejmě víte, jak je to s tou návštěvností, takže já si netroufnu mluvit o číslech, ale co se týče nějakého přijetí, bavíme se o tom, jestli když už na to někdo půjde, jestli se mu to bude líbit. Já si myslím, že by se to mohlo líbit, že ta česká drzost a takovej ten trošku nekorektní humor by tam mohl fungovat. A navíc to mám prostě dobrý obsazení, jo?
6: Moje dcera nebude líbit mrtvolu.
7: Nevlastní.
8: Je tu, hej, tomu už nic nepomůže.
2: A jak jsem říkal, že to je tarantinovský, tak mě takhle napadlo, že vlastně to úplně přesně. A pak jsem si říkal, a umře tam někdo? Je zajímavý, já se tam myslím na ten film, vlastně zkusím si na to vzpomenout. A já vlastně nevím, jestli tam nakonec někdo umře. To mi přijde tak neuvěřitelné, že sám si to nedokážu vzpomenout. Jestli ten člověk nakonec v tom filmu je mrtvý nebo ne.
1: Nemůže se rozpomenout Jiří Mádl, který stvárnil jednu z hlavních rolí ve filmu Miroslava Ondruše 6 gramů. Tahle nová česká komedie je právě teď k vidění v kinech.
0: První anglické dílo, které zpochybnilo otrokářství, to se píše na obálce knihy Afry Benové nazvané Oronuko aneb Královský otrok. V souvislosti s čerstvým českým překladem za námi za chvíli do studia přijde amerikanistka Hana Ulmanová. Tak poslouchejte.

0: Jamie Davis a orchestr Counta Basieho 8 hodin a 22 minut, kdy dozněla tahle hudba.
1: Budeme teď mluvit o jedné pozoruhodné knížce. Narodila se patrně roku 1640 a zemřela 16. dubna roku 1689 v Londýně. Její život ale obklopuje celá řada tajemství. Opravdu navštívila Surinam a skutečně byla taky vyzvědačkou ve službách krále. I takhle bychom mohli představit Afru Benovou, ve své době jednu z nejúspěšnějších autorek komedií a jednu vůbec z prvních profesionálních spisovatelek. Jejíž dílo jsme v češtině zatím vůbec neznali.
0: No teď ale vyšla v překladu Kristýny Janské její próza Oronuko aneb Královský otrok a tu nám do studia tuto knihu přišla představit amerikanistka Hana Ulmanová. Dobré ráno, Hana.
2: Dobré ráno.
0: Otázka na úvod je samozřejmě jasná, co všechno vlastně víme o životě Afry Benové.
2: Byla znovu objevená v roce 1929 Virginii Woolfovou, která napsala esej nazvaný Vlastní pokoj a vyzdvihla fakt, že to byla opravdu jedna z prvních profesionálních spisovatelek, jak jste už předeslali. Na druhé straně nedostatek archivních záznamů přetrvává a víceméně o jejím životě můžeme toho soudit spoustu pouze na základě jejího díla, které bylo ve své době považováno za prostopášné a nemorální, čili tady řekněme, tento odlesk se tedy vrhl posléze i na život Afry Benové. Víme, že se narodila ve vesničce u Canterbury, její otec byl holič, matka byla negramotná, kojná. Byla Afra Benová vdaná? Ano. Měla manžele Johana Béna, což byl obchodník, buď německého nebo nizozemského původu. To jasné není. A buď ovdověla, nebo se posléze rozešli. Ani to není jasné. Byla royalistka, což je asi důležité. Když se král Karel II. Vrátil z Francie, spolu s tou láskou k divadlu a k herečkám, stala se populární, jelikož se opět stalo populární v Anglii divadlo.
1: A jakou vypravěčskou strategii Afra Benová v knize Oronuko aneb Královský otrok používá?
2: Řekněme, že ta kniha je jakýsi protoromán. Je to vyprávění v první osobě, až taková, řekněme, postmoderně metaliterární. Autorčin hlas nám říká, že vše, co popisuje, je skutečnost a že nic nepřikrášluje. Na druhé straně z dnešního úhlu pohledu vidíme, že je všechno vykresleno velice exoticky a autorka sama se vlastně stylizuje jako očitá svědkyně a posluchačka, což z největší pravděpodobností nemohlo být tak. První část protorománu je jakási orientální romance, která nás zavádí do Afriky, do tamního království Koromantie. Druhá část je psána spíše novinářským stylem a referuje o novém světě, konkrétně právě o tom Surinamu. Oronuko přitom je opravdu ten titulní královský otrok, je to černoch královského původu, má impozantní vystupování i zjev. Protože měl francouzského vychovatele, tak se chová, dejme tomu, s jakousi tedy povinností a s pocitem, že všechno je otázka cti. Když je zajat a posléze tedy převezen do nového světa, neúspěšně se pokusí o vzpouru a autorka k němu chová i vyjadřuje sympatie.
0: Překladatelka Kristýna Janská v předmluvě píše, že v postavě Oronuka Benová vytvořila originální podobu vznešeného divocha. Jak ta podoba vypadá?
2: Když se podíváme na jeho fyzično, tak je popsán ku příkladu následovně. Nos měl úzký a římský místo afrického plochého. Nebo byl té nejkrásnější postavy, jakou si lze představit. Takže řekněme, že jeho zjev je impozantní. Ale jak už jsem předeslala, má smysl pro čest a největší ponížení pro něj je bičování. Podobně je vylíčena i jeho milá Emoinda, která je, a nyní opět cituji, spanilá, cudná, ta nejkrásnější dívka na světě a navíc jí zdobí veškerá něha a nevinnost mládí. Takže řekněme, že je to jakýsi romantický konstrukt.
1: Ano, jak autorka zachycuje Oronukův život v Africe a jak potom v novém světě? Zkuste stručně.
2: Já si myslím, že tady prezentuje vlastně dvě koncepce otroctví. V Africe je to výsledek válečného dění, kdežto v Americe je to obchodní záležitost. Nový svět je podle autorky ráj, ale zároveň je to nebezpečí. Je to země, která oplývá věcmi krásnými i užitečnými, vládne tam věčné jaro. Na druhé straně jsou tady divoká zvířata a indiáni. A Oronuko to jako jakási ta starořímská postava klade aristokratický odpor vůči tomu, co sám vnímá jako dehumanizaci.
0: A kdybyste měla tu knihu zasadit ještě do širšího kontextu literatury o otroctví?
2: Já si myslím, že je to kniha, která pojednává o kolonialismu a o tom, jakou roli tam hraje vlastně otázka moci. Myslím si, že je důležité říci, že když Oronuko čeká narození potomka, což je motiv jako z románu Milovaná Toni Morrisonové, rozhodne se ke vzpouře, protože než aby se jeho potomek narodil v otroctví, raději volí smrt. Je to zároveň román, který svým způsobem naznačuje cestu k takzvaným vyprávěním otroků, protože autorka Afra Bénová je jakoby takový ten bílý editor a nakladatel, který nakládá s příběhem černého otroka po svém. Myslím si, že je důležité i říci, že ten text Oronuka byl upravený do divadelní adaptace, která byla posléze ještě populárnější než originál. Stejně jako třeba dramatizace Chaloupky strýčka Toma Harriet Beecher Stowové, a právě ta divadelní adaptace vlastně oslovila tehdejší publikum mnohem více než kniha a lidé odcházeli z divadla v slzách, protože poprvé pochopili, že i otrok je víceméně člověk.
1: První anglické dílo, které zpochybnilo otrokářství, to se píše na obálce knihy Afry Bénové nazvané Oronuko aneb Královský otrok. Námi ve studiu představila a přiblížila amerikanistka Hana Ulmanová. Děkujeme, Hanko.
2: Naschledanou.

0: raně barokní zastavení Heinrich Ignác Franz Bieber a část jeho sonáty A-dur.
1: Pokud hledáte čas, my vám ho řekneme, teď jsou 9:30 a zapomeňte na hollywoodské blockbustery, zapomeňte na popcorn z mikrovlnky. Český rozhlas Vltava spustil před prázdninami velký letní projekt, dali jsme mu název To byl můj film a provázíme vás podivuhodnou historií domácí kinematografie od prvních černobílých políček až po žhavou současnost.
0: No a připomínám, že vy stále můžete hlasovat z 50 vámi nejoblíbenějších filmů, které jsou na výběr na webu Vltava. Stále tedy, jak už je to od začátku, vedou všichni dobří rodáci, ale dobře si vede také Markéta Lazarová. Prozkoumejte 50 vybraných filmů a dejte hlas tomu svému.
1: Vltava, rozhlas.cz, to je ta správná adresa.

0: Bylo skerco pro smyčcový orchestr Felixe Mendelssohna Bartholdyho a hrá nám orchestr Quatuor Rot.
1: A teď se vydáváme do nádherného města Bayreuthu, do města v Bavorsku, které se už 150 let pojí se jménem Richarda Wagnera a jeho prstenem Nibelungovým. Jak se zrodilo jedno z nejslavnějších míst operního světa?
0: Tak na to se ode dneška zaměříme v pětidílném seriálu, který připravil Daniel Jäger.

Některé operní domy jsou slavné, jen jedno divadlo se ale stalo opravdovou legendou. A to najdeme v německém Bayreuthu. Právě tady se už 150 let hraje Wagnerův Prsten Nibelungův. Nejslavnější operní tetralogie všech dob. Jenže Bayreuth nebyl Wagnerovou první volbou. Když hledal místo pro vysněný festival svých oper, uvažoval o Curychu, Výmaru nebo Mnichově. Teprve dirigent Hans Richter Wagnera upozornil na nenápadné bavorské město a jeho barokní markraběcí operní divadlo, údajně s největším jevištěm v tehdejším Německu. V únoru roku 1871 se Richard Wagner společně se svou ženou Cosimou do Bayreuthu vypravil. Po prohlídce markraběcího divadla ale bylo jasné, že právě tam svůj prsten uvést nemůže. Hlediště bylo příliš malé a okázalý barokní interiér představoval svět, proti kterému Wagner celý život bojoval. Přesto se rozhodl zůstat. Bayreuth si zamiloval a řekl si, nové divadlo vznikne právě tady. A byla v tom i určitá dávka vypočítavosti. V kulturně víc než poklidném městě se bude moci publikum soustředit výhradně na Wagnerova díla. Základní kámen Wagnerova Festspielhausu, tedy festivalového divadla, byl položen 22. května roku 1872, v den skladatelových 59. narozenin. Sám při té příležitosti dirigoval i Beethovenovu 9. symfonii. Stavba ale brzy narazila na krutou realitu. Peníze zkrátka došly. Wagner se proto pustil do něčeho, čemu bychom dnes řekli fundraising. Prodával po 300 dolarech patronátní listy, které majitelům zaručovaly místo v hledišti na prvním ročníku festivalu. Ani to ale nestačilo. Stavba se několikrát téměř zastavila a zachránila ji až půjčka od bavorského krále Ludvíka II.

Nové divadlo se od všech ostatních lišilo. Nemělo postranní lóže, aby nikdo nepřišel ukazovat hlavně sám sebe. Hlediště se zvedalo jako antický amfiteátr a orchestr zmizel pod jevištěm v takzvané mystické Wagnerově propasti. Diváci tak neviděli dirigenta ani hudebníky. Slyšeli jen hudbu.

V neděli 13. srpna roku 1876 se sen stal skutečností. Začal první bayreuthský festival, zaznělo Zlato Rýna a po něm v následujících dnech byly uvedeny poprvé po sobě zbylé části tetralogie Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Do Bayreuthu přijeli šlechtici, skladatelé i filozofové Franz Liszt, Anton Bruckner, Petr Iljič Čajkovský nebo Friedrich Nietzsche. Hudební svět měl pocit, že je svědkem něčeho výjimečného. A měl pravdu. Dirigoval Hans Richter, vládce bohu Wotana zpíval Franz Betz, hrdinu Siegfrieda Georg Unger a první válečnicí Brynhildou byla Amálie Materna. Dnes nám tato jména už moc neřeknou, ve své době šlo ale o elitní evropské umělce.

První festival skončil obrovskou finanční ztrátou a další se mohl konat až o 6 let později. Ale zrodil se mýtus, který trvá dodnes. Na vstupenky se čeká i několik let a Wagneriáni z celého světa se každého ročníku chtějí za každou cenu zúčastnit. Bayreuth totiž není jen divadlo, je to svět sám pro sebe. Vše tady zní trochu jinak než kdekoliv jinde.

0: Wagnerův Prsten Nibelungův, toto monumentální dílo poprvé kompletně zaznělo v srpnu roku 1876, tedy před 150 lety, ve festivalovém divadle v německém Bayreuthu. Druhou část našeho seriálu uslyšíte opět zítra v tomto čase, tedy krátce po 8:30, nebo chcete-li před 9:15.
1: No a na operu se vypravíme také v zápětí do Českého Krumlova, do tamního barokního skvostu, do zámeckého divadla na operu Kristofa Willibalda Gluga Le Cinesi v podání Collegia 1704.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Dohrál nám Le Concert de Nation Jordi Savalem, symfonii D-dur, tedy část Allegro z této symfonie. Je to dílo Ludwiga van Beethovena, který si velmi vážil pro jeho schopnost vyjádřit hudbou hluboké lidské emoce skladatelé, o němž bude řeč teď.
1: Hezky si mi Danielo nahrála, barokní divadlo Českokrumlovského zámku se minulý týden stalo místem návratu velkého díla Kristofa Willibalda Glucka. Soubor Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luxem tam uvedl jeho jednoaktovou operu Le Cinesi.
0: No a své dojmy z tohoto mimořádného projektu nám teď řekne operní publicistka Helena Havlíková. Slyšíme se, dobré ráno, Heleno.
2: Dobré ráno.
1: Le Cinesi, tedy Číňanky, patří spíš k těm méně známým Gluckovým dílům. Čím je tahle krátká opera, Heleno, zajímavá? Jak zapadla právě do prostředí Českokrumlovského barokního divadla?
2: No, ideálně. Zámecké divadlo je pro Číňanky vhodné tím, že jeho ta unikátně dochovaná podoba vznikla v 60. letech 18. století, tedy nedlouho po premiéře Číňanek. Číňanky se tak ocitly v prostředí vlastně velmi blízkém tomu, pro které podobná díla vznikala. Byly to takové komorní, hudebně dramatické útvary, byly určené pro dvorské slavnosti a aristokratickou společnost. Ta se do toho jejich provozování často přímo zapojovala. Například v Kaldárově zhudebnění tohoto Metastáziova libreta zpívala jednu z rolí tehdy 18-letá arcivévodkyně Marie Terezie. No a ta Glucková verze pak byla uvedena v roce 1754 na zámku Schlosshof jako součást velkolepé slavnosti, která se konala v tomto kontextu na počest Marie Terezie, tehdy už coby císařovny. Charakteru takové azione teatrale odpovídá samotný zhruba hodinový příběh. Tři mladé Číňanky popíjejí čaj a připojí se k ním bratr jedné z nich, který se právě vrátil se zkušenostmi z Evropy. Aby zahnali nudu, začnou si hrát na divadlo. Lisinga předvede tragickou Andromache, Sivené pastorální idylu a Tangia komedii. A nakonec se všichni shodnou na baletu. Ten přece nikoho nerozpláče jako tragédie, nenudí jako pastorála, ani neuráží jako komedie. Ale do hraní se zároveň prolínají skutečné sympatie a žárlivost mezi postavami. Je to takové velmi vtipné divadlo o divadle, které si pohrává s různými, samozřejmě evropskými operními styly.
0: Je to komorní záležitost, jak dokázal Václav Lux s kolegiem a solisty využít tu mimořádnou akustiku a atmosféru českokrumlovského barokního skvostu.
2: Tak já jsem v tom českokrumlovském barokním divadle viděla už dobře dvě desítky inscenací. Na studování Číňanek pro mě patří k nejlepším. Přestože jde o dějově vlastně velmi málo dramatické dílo. Základem bylo hudební provedení. Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe hrálo s jistotou, která vycházela z jejich dlouhodobé zkušenosti s historicky poučenou interpretací. V díle je poměrně hodně recitativů. Václav Lux je doprovázel od čembala a dle dochovaných informací o původním provedení bez dalších nástrojů kontinua. Recitativy tak

0: gesta, oni nejsou nějakým katalogem naučených znaků. Mají rytmus, dynamiku, často i humor. Základ byl přitom velmi prostý. Stolek, tři židličky, konvička a misky, ale i make-up, všechno stylizované podle evropské představy o Číně. Barokní mašinérie pak umožňovala efektní proměny prostředí. Sloupový sál, les, park. Atraktivní bylo třeba použití stroje na vítr přímo na jevišti. V pastorální scéně si Véna po jevišti vozila dva beránky na kolečkách. Takže vůbec nevznikal pocit nějaké muzeální rekonstrukce. Bylo to živé hudební divadlo. Myslím si, že určitou komplikací v tom krumlovském prostředí zůstává porozumění italskému textu. Ano, skvěle zpracovaná programová brožura obsahovala libreto v českém a dokonce i anglickém překladu. Jenže na nahlížení do libreta během představení, jak bývalo tehdy zvykem, tak v českokrumlovském hledišti bylo příliš málo světla. Titulky, ty by samozřejmě pro historický, ty by ten historický prostor úplně zásadně narušily. Z mé zkušenosti je nejlepší docela jednoduché řešení. Před začátkem divákům převyprávět děj. U Číňanek je totiž znalost textu důležitá právě proto, aby i dnešní divák porozuměl té jemné ironii, s níž tahle hravá disputace zachycuje ty dobové konvence.
1: Heleno, a ještě opravdu velmi jednou větou, velmi krátce, solistky Helena Hozová, Monika Jegrová, Aneta Petrasová a solista Marek Žihla, zhodnoťte jejich výkony, ale opravdu krátce.
0: Výrazně odlišily ty své postavy a ty své žánry, jak už jsem o tom mluvila. A jedině, řekněme, Marek Žihla vedle tak výrazných ženských výkonů působil hlavně v koloraturách, přece jen méně suverénně, ale i představení to bylo báječné.
2: Číňanky v Českém Krumlově v barokním divadle viděla v pátek operní publicistka Helena Havlíková. Hezké ráno, Heleno.
0: Hezké ráno a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Dobrý den, je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: S možným zrušením devátých tříd nesouhlasí více než 60%.

10% lidí v Česku, ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. O zrušení 9. třídy základní školy mluvil v červenci předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a změna se podle něj nechystá. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří. V maďarské Budapešti zítra začíná Sziget, hudební festival, který je oblíbený i u Čechů. Nabídne koncerty například zpěváka Luise Capaldiho nebo skupiny 21 Pilots. Ještě ke konci loňského roku ale nebylo vůbec jasné, jestli se letošní ročník uskuteční. Festival totiž opustila americká investiční společnost KKR a také mu vypršela smlouva s Budapeští o pronájmu ostrova, kde se akce koná. Sziget na poslední chvíli zachránili původní zakladatelé, i proto se letošní ročník víc zaměří například na maďarské hudebníky. Počasí v Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty mohou vystoupat až na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta, lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky. A zítra ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat, o víkendu může být až 36. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Ostatně více zpráv najdete na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Jsou tu letní prázdniny, ideální čas pro cestování a právě pro cesty, při kterých nejde jenom o to někam dojet, ale taky se třeba na chvilku zastavit, no a nechat na sebe působit krajinu, její příběhy a lidi, kteří v ní žijí. Některá místa přitom stačí jenom trošku pozorněji poslouchat a začnou nám hned vyprávět i o minulosti, kterou bychom asi jinak přehlédli. V tomto týdnu ve výletech s Vltavou se budeme vydávat pravidelně do kraje pod pradědem s autorem pořadu Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou. Dnes půjdeme po stopách myslivců a hajných, kteří pomáhali utvářet tamní lesy. No a navštívíme i lázeňskou Karlovu studánku a krásné město Jeseník. Tak jste srdečně zváni. Vydejte se na cesty s námi 4 minutky po 9. hodině ze studia Zdraví a dobrý den přejí Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková. A kam se vydáme za hudbou? Do Vídně, do Ameriky a nebo do Prahy. A teď jsou tu bratři Ebenové.

to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Ne.
1: V roce 2002 vyšla legendární deska bratří Ebenů Já na tom dělám, my jsme slyšeli stejnojmenou píseň.
2: A míříme do kraje pod pradědem. Zavedou nás tam naše výlety s Vltavou v tomto týdnu s autorem pořadu Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou. Se pustíme po stopách myslivců a hajných, kteří zakládali v místní lesy.
1: A také navštívíme Karlovu studánku a město Jeseník.
3: Výlety s Vltavou.

0: Dobrý den, přijeme, zdravíme z Jesenických hor, kam se budeme vydávat v následujících 5 dílech výletů s Vltavou na výpravy za lidmi, kteří tu žili v 19. a v první polovině 20. století a zapsali se do zdejší historie. Budou to postavy různorodé, rázovité. Teď jsme ve výšce 1003 metry v místě zvaném Kolta u silnice, která vede z lázní Karlova Studánka do Jeseníku. My se tu zastavujeme kvůli jednomu starému pomníku, na kterém je už setřelý německý nápis a také kovová tabulka. A píše se tu: jak barevný had přes upravená pole, teď pohlcen lesem, stoupá do svahu, stále živá to stuha spojující země. Tento kámen postaven roku 1912 při otevření této cesty. A naším průvodcem po příbězích Jeseníků a minulých obyvatel bude Matěj Matela.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Etnograf Jesenického muzea a autor knihy Brateček z Bretnova, která nás inspiruje k těm výletům. Proč tu takový pomník? Proč tu byl umístěn? Kdo ho tu umístil?
1: Souvisí s výstavbou této cesty. K níž dal podnět arcivévoda Evžen Habsburský, jedna z nejvýznamnějších osob, které tu právě v době, o které se bavíme, na konci 19. začátku 20. století, působili. Byl to velmistr řádu německých rytířů, který tedy spravoval tu jednu třetinu zhruba jesenických lesů. Měl obrovský vliv na prosperitu tohoto kraje. Nejenom, že zakládal cesty, na jedné z nich stojíme, ale dbal o horské lovecké chaty, zaměstnával stovky lidí v podnicích řádových a lidé na něho ještě dlouho poté, co se on musel vzdát pozice velmistra řádu německých rytířů, vzpomínali s láskou. Řád německých rytířů zde působil přesně do roku 1938, kdy byl Adolfem Hitlerem po zabrání Sudet zrušen.
0: Kolem nás je docela živo, kempují tu lidé na parkovišti a teď se ozval velký stroj lesnický, který se tu chystá pracovat. Kdy vlastně ty lesy začaly lidé kultivovat a formovat?
1: Zhruba od druhé poloviny 18. století, od Marie Terezie, bavíme-li se tedy o rakouském císařství. Do té doby se lesy pouze těžily a vnímaly se jenom jako zdrojnice dřeva a zejména tedy zvěře. Marie Terezie si uvědomila, že jestli se bude pořád jenom těžit a nevysazovat, tak to může špatně skončit, a proto vydala první lesní zákony. Ovšem, ten počátek toho skutečného lesnictví se datuje až do vlády císaře Františka Josefa I. do poloviny 19. století, kdy tedy vydal on lesní zákon. No a lesnictví v Jeseníkách právě okolo toho roku 1840-1850 skutečně začíná, protože tehdy zde působil otec jesenického lesnictví a v podstatě dodnes největší osobnost místního lesnictví Julius Miklic. Miklic vlastně založil tu síť horských cest, kterou využíváme dodnes. Jeho vize v lesnictví byly už tehdy velice pokrokové. Bránil se například monokulturám, s čímž dodnes máme v lesnictví problém. V oblasti lesnictví bychom ale už mnoho pozůstatků po Miklicovi nenašli, protože umřel před více než 140 lety a ta doba, která dělí nás od něj, ty lesy zde tedy přetvořila hodně k obrazu svému.
0: My jsme se autem přesunuli z Kóty jenom pár kilometrů a teď sedíme v Karlově Studánce v lázeňské kavárně. Ty lázně mají starobylou historickou horskou atmosféru. Otevřeli jsme knihu, kterou jsme zmínili na začátku. Pod jménem Julius Miklic je napsáno Legenda jesenického lesnictví. Čím byl tak výjimečný?
1: Započal moderní lesnictví nejenom v Jeseníkách, ale i na Moravě ve Slezsku. Byl velice činný v různých spolcích celorakouských. Neměl rád zavádění nepůvodních rostlin. poprvé nechal vytvořit lesnické mapy, technické zázemí vytvořil. Ve všech ohledech lesnictví, na které si vzpomeneme, on byl první a zásadní.
0: Ty své zkušenosti, možná řekněme to své poslání, předával dál. Vy tu máte v té kapitole Chlapi v zeleném 5 osobností, on je na prvním místě. I v těch dalších kapitolách je jeho jméno nezřídka zmiňováno.
1: Všichni lesníci toho starého mocnářství, kteří tu něco znamenali, prošli Miklicovýma rukama. To je neuvěřitelné absolutně. Byli to lidé, které buď to on vzdělával, školil, anebo si je vyhlédl v některé z části rakouské monarchie a přivedl je sem. Všechno v podstatě začíná Juliem Miklicem. A ještě zajímavost, sedíme tady na Hubertově, kde on začínal, Hubertskirch, a dnes se často lidé vydávají po vodopádech Bílé Opavy směrem na Praděd.
0: Zrovna nám sem přijel další zájezd. Dnes Hubertus je hotelem.
1: Ale pokud by tu lidé přišli v době, kdy se Miklic nastoupil, to znamená v první polovině 19. století, byli by zhrozeni, protože by v okolí neviděli vůbec žádné stromy. Řád německých rytířů nedbal příliš na dnešními slovy ekologii a veškeré porosty vykácel a nechal spálit v milířích, které pak sloužily místním železárnám a dalším podnikům. Miklic byl tím, který během jednoho desetiletí těmto oblastem znovu vrátil punc zalesněných, vysokohorských, zdravých oblastí, což je teda jeho jedna z největších zásluh.
0: Jak se můžeme dočíst, on měl velké pochopení pro své podřízené a dokázal s nimi jednat mnohem lépe, než bylo tehdy zvykem.
1: Tady tuhle jeho vlastnost, to znamená nepovyšování se nad ostatní, a jednání s dřevorubcem úplně ve stejném duchu jako s biskupem, tak to je jedna z nejsympatičtějších vlastností, které jsem v souvislosti s Miklicem objevil.
0: Stejně jako Julius Miklic jsme se přesunuli z Karlovy Studánky do Jeseníku. Takhle šla ta jeho kariéra a on si, myslím, ten přesun dost pochvaloval.
1: Pochvaloval, protože na území Vratislavského biskupství se mu dostalo mnohem větších možností, jak uplatnit ten svůj talent a schopnosti, což plně využil.
0: My jsme došli na hřbitov ve Stráni mezi jesenickými kopci. Z jedné strany vidíme rozhlednu na Zlatém chlumu, na druhé chatu na Šeráku.
1: Tady vidíme lázně Jeseník, Greffenberg, a dál pak už se ty hory zmenšují. Tam to jde do těch polských, kdysi pruských nížin.
0: Do některých těch zmíněných míst se ještě podíváme. A na to, že se jedná o hřbitov sudetský, tak tu vidíme docela dost dobře zachovaných jak německých, tak českých nápisů na náhrobních kamenech. Vidíme tu i místa, která jsou pustší. A kolem hodnostných náhrobků jsme přišli k malému kameni s pamětní deskou a s podobiznou.
1: Když se blížilo 200. výročí narození Julia Miklice, tak jsem šel do místního archivu, kde jsem si vzal hřbitovní knihy a podařilo se mi na základě nich určit místo pohřbení Julia Miklice. Takže jsme ve spolupráci s Lesy ČR a arcibiskupskými lesy našli kámen, zhotovili desku jako muzeum, no a v den 200. výročí Miklicova narození, 16. prosince 2021, jsme tu tento kámen slavnostně odhalili.
0: Miklicova životní data jsou tedy 1821 až 1885. Otevíráme vaši knihu na stránce 231. a čteme: dle neúprosných přírodních zákonů nastane i pro ten nejsilnější a nejznamenitější kmen v lese hodina, kdy se skloní koruna a zdánlivě nezničitelná tělesná hmota musí vstoupit do nové fáze koloběhu. Zakvílí pila, strom vzdechne a zanaříká, pozvolna a s tuhým vzdorem se zpřetrhává jedno životním pouto za druhým, plná koruna se nakloní do strany a s bouřlivým rachotem, kdysi tak ohromný a silný, klesá k domovu, z něhož kdysi vzklíčil. Ještě to pokračuje dál, to jsou slova nadlesního peškého pokračovatele Julia Miklice. My když listujeme dál tou knihou, tak zjistíme, že jsou i další místa v těchto horách, která odkazují k téhle lesnické legendě.
1: Je to takzvaný kámen lesmistrů v lese u Nové Červené vody. Do něhož jsou vyryta jména Julia Miklice a dalších lesníků. A také pramen, Miklicův, který nechal na památku tohoto lesníka zřídit po jeho smrti nadlesní Johann Schnürch. Jemuž mimochodem byl Miklic i za svědka na svatbě a z něhož se dodnes toho pramene můžeme napít.
0: Po lesní cestě přes padlý kmen, mezi houštím a dlouho po pastvinách, mezi vzrostlými listnatými stromy, mezi posedy mysliveckými, jsme došli k pomníku ukrytému v lese.
1: Na něm je nápis v němčině, který v překladu zní: zde byl 6. srpna 1914 biskupský nadlesní Oskar Leichner postřelen pytlákem a 11. srpna ve věku 51 let zemřel.
0: Pytláci, to je také kapitola, které se věnujete v knize, která nás inspiruje k toulkám po jeseníkách. Ta kapitola se jmenuje Oskar Leichner, odpouštím svému vrahovi.
1: Ta událost se stala ráno 6. srpna, kdy jsem Oskar Leichner se svými syny šel lovit a narazil na pytláka, kterého velice dobře znal. Vystřelil na něj, ovšem nevěděl, že ten pytlák není sám, má tu i svého bratra, který stál po pravé straně od Leichnera v porostu a vystřelil na něj. Zasáhl ho do boku, pytláci okamžitě utekli. Leichner volal, jeho synové přiběhli na nosítkách, ho donesli dolů do Mikulovic, kde nadlesní bydlel. A posluchači, kteří znají dějiny, tak asi tuší, proč to dopadlo tak tragicky. On byl postřelen ve chvíli, kdy se rozebíhala válka Rakousko-Uherska proti Srbsku, později tedy první světová nazývaná, a doplatil na to, že veškeré železniční tahy tehdy byly obsazeny vojenským arzenálem a vojáky. Takže ten jeho převoz do opavské nemocnice se zpozdil o několik dní a právě kvůli této nešťastné shodě okolností Leichner dostal sepsi a zemřel. A tu kapitolu jsem nazval takhle proto, že tato slova, tedy odpouštím svému vrahovi, si Leichner vepsal do svého deníku jako úplně poslední větu.
0: Hlavní postavou tohoto výletu po jeseníkách je Julius Miklic. Co říct se nakonec?
1: Waldmannsheil, tedy lesu zdar.
2: Po stopách příběhů z hor pod pradědem budeme společně s redaktorem Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou putovat opět zítra. Navštívíme penzion u jezerního pastýře a taky si připomeneme před 5 lety zesnulého vlastivědce z Rejvízu Soterise Ioannidise.
3: No ale i letní Praha stojí za prozkoumání a za výlet. Nejznámějším domkem takového nového světa je trojdomek, který v 70. letech obýval a propojil výtvarník Jiří Andrle, a tam naše kroky povedou za pár minut.

0: Syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
1: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
0: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
1: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: V latinskoamerických rytmech jsme doputovali k 9. hodině a 30. minutě Aaron Goldberg a deska Home z roku 2010.
1: Mozaika. Nový svět v Praze, tak to je magické místo, vždycky přitahoval ty, kteří k němu mají hlubší vztah a dokážou přijmout úskalí neobvyklého bydlení. A dokládá to i zkušenost kamarádů, muzikantů Martina Chobota a Adama Vopičky.
0: Martin Chobot dnes společně s manželkou, zpěvačkou Evou Farnou vlastní nejznámější trojdomek Nového světa, ve kterém přes 30 let žil jeho dědeček, malíř a grafik Vladimír Suchánek.
1: A Adam Vopička si zase bydlením na Novém městě nebo respektive Novém světě splnil sen. Za oběma hudebníky se v seriálech o lidech Nového světa vypravila reportérka Alena Rokosová.
2: Dům u Zlatého slunce, který se stáčí do Černínské ulice, to je asi nejznámější trojdomek Nového světa. Objekt s trpasličím přístavkem koupil na přelomu 60. a 70. let malíř a grafik Jiří Andrle. Jak píše v knize Na Hradčanech, byl hodně zanedbaný, zavlhlý, flekatý a měl díry ve střeše. Poté, co ho své pomocí opravil a propojil interiéry, v něm dlouhá léta bydlel. A pak ho vystřídal malíř a grafik Vladimír Suchánek, na což Jiří Andrle v Českém rozhlase Dvojka v rozhovoru s Tomášem Černým vzpomínal takto.
3: Já jsem si říkal, když to budeš někomu přenechávat, tak to musí dostat člověk, který mu důvěřuješ, který ho znáš. Já jsem ho znal od doby studií z Akademie výtvarných umění, znal jsem jeho ženu Vlastu, znal jsem celou rodinu, tak Vláďovi bylo souzeno, aby se sem nastěhoval.
2: Vladimír Suchánek v domě bydlel přes 30 let, až do roku 2021. A dnes prostor, který kdysi naplňovali svou tvorbou výtvarníci, oživují hudebníci. Dům totiž částečně zdědil a částečně od zbytku rodiny odkoupil vnuk Vladimíra Suchánka. Hudebník Martin Chobot s manželkou zpěvačkou Evou Farnou.
4: Jedna z mých prvních vzpomínek je vánočních, protože jsme tady trávili Vánoce vždycky, 25. a dostal jsem tady první kolo, který bylo právě schovaný v tom domečku malým červeným.
2: K Novému světu má Martin Chobot hluboký vztah. A ačkoliv tu nebydlí, je tu skoro denně. V přízemí u hlavního vchodu má svoji pracovnu, do kterému samozřejmě nakukují turisté.
4: Třeba můj děda vím, že na to byl alergický, ale já už vlastně jsem do toho místa šel s tím, že to tak jako je. Ale když necháte pootevřený dveře, tak oni vám tam prostě prakticky vlezou. Jako. Já to chápu a vlastně to respektuju. Je to pro ně zajímavé.
2: Vzhledem k tomu, že dům naposledy rekonstruoval Jiří Andrle na začátku 70. let, čekala Martina Chobota rozsáhlá zhruba půlroční rekonstrukce.
4: Děda to měl celý propojený jako jeden velký byt, což my jsme k tomu našemu účelu nepotřebovali. Takže jsme se rozhodli, že ho rozdělíme na tři bytové jednotky a že se tady uděláme takovou pracovnu, protože k tomu místu máme vztah, tak aby jsme se mohli jezdit a tvořit.
5: Takže si silně uvědomujete ten závazek. A mimo jiné, myslím, že zrovna tenhle trojdomek je jeden z takových nejsymboličtějších domů toho Nového světa.
4: Já jednak jsem si to uvědomoval a zrovna ten domeček, to by i pan památkář říkal, když jsme řešili, co tam budeme dělat a tak, tak jsem říkal, já si to můžu říct, ten váš posraný domeček si totiž fotí úplně každej, prostě. Ne. Takže ano, tu tíhu si uvědomuji a kdyby náhodou málo, tak mi to když tak připomenul pan památkář.
5: Aktuálně máte dva nájemníky a jedním z nich je váš kamarád, hudebník a režisér Adam Vopička a vy jste odchovanec Malé strany.
6: Je to tak, já vlastně žiju celý život tady v okruhu asi 2 kilometrů, i když už jsem byl asi na 5 adresách. Ale jako dítě jsem chodil na Nový svět si hrát, tady na to hřiště námi, a vždycky jsem tady chtěl bydlet, byl to můj sen.
5: No a jak se tady, Adame, bydlí? Mladému člověku s dítětem, jste zmiňoval syna, ten je jak starý?
6: Mimu Samovi je 8 a tomu se tady líbí strašně moc. Bydlí se mi tady skvěle. Některý lidi tvrdí, že tady jako není dobrá občanská vybavenost. Já na to nejsem zvyklý, že bych to měl, tu občanskou vybavenost v tom centru, takže ani nepotřebuji. Tady člověk nenakoupí, ale jezdí sem rozvážkové služby, ať už jídla nebo nákupu potravin. Tramvaj sem jezdí hned za roh. Mně tady nic nechybí a naopak vlastně se mi nikde nežilo líp ještě v centru. Já fakt se každý den probudím a říkám si, jak je to možné, že tady bydlím, jestli se mi to jenom nezdá a je to fakt krásný. No. My teď jsme vlastně jedni z těch, co tady teď žijou a tvoří to, co se tady děje teď. Já to beru s velkou pokorou a úctou. Já už jsem tady třeba napsal minimálně 5-6 písniček a ty nápady chodily úplně jinak, než když jsem bydlel v Karmelický vedle tramvaje, která prostě jela každou minutu, co se rozduněl barák.
5: Jak to máte vy, Martina?
4: Já to vnímám ohromně jako inspirativní prostředí. Koukám na ty domy a i když jsem je všechny viděl už prostě tisíckrát, tak jako mě to nepřestává fascinovat. Prostě sedím a koukám na to a furt se mi to strašně líbí.
5: A vy jste, Martine, nikdy neuvažovali, že byste tady bydleli?
4: V tenhle moment ne, ale při té rekonstrukci jsme to koncipovali tak, aby to relativně snadno šlo využívat i jako zase celý dům.
1: Říká majitel trojdomku na Novém Světě Martin Chobot, jak ho přijala místní komunita a proč je rád, že v domě bydlí právě Adam Vopička. I tohle se dozvíte v rozšířené verzi reportáže Aleny Rokosové, kterou už teď najdete na našem webu vltavarozhlas.cz.
0: No a teď ještě nabízíme italské baroko část koncertu pro dvoje housle, dvě zobcové flétny, dva hobuje, dva klarinety, fagot, smyčcové nástroje, dílo Antonia Vivaldiho, hrají Líinkoniti.

0: Ridina Ahmedová a Petr Tichý.
1: V čele hudebního uskupení Hlas kontrabas.
0: Čtyři basisté a čtyři zpěvačky na festivalu Dobrská brána 2025.
1: Koncert poslouchejte na Vltavě v rozhlasové premiéře ve čtvrtek 13. srpna od 21 hodin.

0: Day by Day, tahle deska Doris Day vyšla v roce 1956 a nám z ní dospívala v 9.43.
1: Když se řekne Verona, vybaví se mi Romeo a Julie, ale Verona je taky místem jednoho z Kafkových milostných trápení. Co všechno se může stát, když se po více než 100 letech ve stejném městě znovu setkají Franz Kafka a Felice Bauerová? I nad tím se za chviličku zamyslí spisovatelka Magdalena Placová.
2: Byla jsem s Felicí ve Veroně. Souvislosti té návštěvy mi docházejí až na zpáteční cestě ve vlaku do Milána přes Desenzano, kde Franz Kafka v září roku 1913 ležel v trávě a čekal na parník do Gardone. V Benátkách na zdi bývalého hotelu, kde pražský spisovatel při své podzimní cestě pobýval, byl to spíš útěk než cesta, se nachází pamětní deska, jež tvrdí, že zde Kafka napsal milostný dopis svojí snoubence Felici Bauerové. Ve skutečnosti se jednalo o výkřik zoufalé nerozhodnosti, končící slovy musíme se rozejít. Z Benátek Kafka pokračoval právě do Verony, odkud navzdory dohodě, že si nebudou nějakou dobu psát, poslal další zprávu, tentokrát pohlednici. V jednom ze svých pozdějších dopisů nazval veronský lístek mdlobou a v deníku v poznámce z listopadu roku 1915 píše o náhle se vynořivší vzpomínce na kostel ve Veroně, do něhož vstoupil váhavě pod tlakem povinnosti býti turistou a z něhož se stejně váhavě opět vyšoural, jako by se venku nacházel další takový kostel dveře do dveří. Doufám, že navzdory skleslé náladě Kafka baziliku svaté Anastázie alespoň obešel a pokochal se pohledem na zelené, spěněné vody řeky Adige s písečnými ostrůvky, divokými břehy a římským mostem. Na lístku i v deníkovém zápisu hraje zásadní roli postava kamenného trpaslíka. Ve Veroně mu říkají hrbáč, který v tomto kostele už několik století drží na zádech mramorovou nádobu se svěcenou vodou. Na pohlednici Kafka tvrdí, že trpaslík nese své břímě se šťastným výrazem a nepřímo se s ním porovnává, když poukazuje na svou vlastní ubohost a slabost. Ne, on, Kafka, se pod svým břemenem, jímž je především on sám, ale také jeho vztah k Felici, neusmívá. A to byl teprve začátek pětiletého trápení. Datum na pohlednici je 20. září, přesně rok ode dne, kdy za Felicí do Berlína zamířil první na stroj psaný dopis začínající slovy. Vážená slečno, pro případ, že byste si na mne nemohla ani v nejmenším vzpomenouti. Čas lze odvíjet dopředu nebo dozadu, setkávat se napříč stoletími, jen když je kde se setkávat. Takovým místem může být kniha, anebo město jako Verona, dějiště nejslavnější milostné tragédie západní literatury Romea a Julie. Verona se prodává turistům jako město lásky, La Città dell'Amore. Ukazují tu Julin balkón a její hrob. Jako první sepsal legendu o nešťastných milencích populární renesanční povídkář Matteo Bandello. Z jehož knihy v anglickém překladu si Shakespeare zápletku vypůjčil. Nějací Montekové a Capuleti tu žili, ale to je všechno, co se skutečně ví. Jenomže realita nemůže konkurovat představám a tak se Verona vznáší v růžovém oblaku a ani skeptik se neubrání tomu, aby po Julině balkónu alespoň nezašilhal. Najdou se i tací, kteří píšou Julii dopisy, svěřují se jí se svým milostným trápením. Adresa na obálce prý nejčastěji zní Julie, Verona. První, kdo začal tyto dopisy sbírat, byl hlídač Julina hrobu, někdy na počátku 30. let minulého století. Později se ve městě dokonce ustavil Julin klub, Club di Giulietta. Jehož členové ve svém volném čase na dopisy nešťastných milenců odpovídají. A teď se tedy díky italskému překladu mojí knihy po více než 100 letech Felice setkala ve Veroně se svým milencem, Lze říci, že ji dohnala. Knihkupectví Pagina Dodici se nachází v centru starého města částečně pod zemí. Tady se konal večer věnovaný La Vita dopo Kafka. Na obálce knihy je kolorovaná Felicina fotografie. Velice jí to sluší. Potvrzuje to moji domněnku, že černobílé obrázky nemohly zachytit její šarm. A podobný dopad, jaký má barva na Felicinu tvář, má italština na Kafku v dopis, který během večera přečetla moderátorka. Zněl překvapivě vroucně a něžně.
1: Verona. Cíl pomyslné cesty a dnešního zamyšlení spisovatelky Magdaleny Placové.
0: A 9.50 pro vás máme ještě část hudby Leoše Janáčka, část jeho svity. Hraje smyčcová sekce Sočru.

0: Vlastimil Kobrle mladší vedl symfonický orchestr Českého rozhlasu, tedy smyčcovou skupinu. Byla to hudba Leoše Janáčka Andante ze svity pro toto nástrojové obsazení.
1: Hudbě bude patřit taky dnešní vizitka, která se přibližně za 7-8 minutek otevře tady u nás na Vltavě. A dnes bude patřit řediteli festivalu Dobržská brána Ivo Kramlovi. Výjimečné postavení na tuzemské hudební scéně má tento festival díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasiky a taky world music.
0: Co všechno dramaturgie chystá na letošním ročníku, tak na to bude odpovídat host této vizitky Ivo Kraml, ředitel festivalu Dobržská brána, už za pár minut.
1: No a jestli se bojíte rádi, tak si určitě nenechte u nás na Vltavě ujít novou četbu s hvězdičkou. Budeme otevírat román Frankenstein, velké dílo spisovatelky Mary Shelleyové, které vypráví příběh umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city.
0: Frankenstein je zakladatelské dílo literárního žánru sci-fi, jak známo, a známe ho samozřejmě z několika filmových či televizních adaptací, a proto bude určitě zajímavé vrátit se k originální verzi, kterou vám předložíme dnes poprvé po 23. hodině.
1: Poslouchejte tedy Vltavu, teď nás dělí od aktuálních zpráv necelých 5 minut. Přejeme příjemné pondělí s datem 10. srpna. Ranní mozaika bude tady opět zítra úderem 6. Ze studia zdraví ještě jednou příjemný den přejí Naděžda Hávová
0: a Daniela Čermáková.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Bylo 10 hodin, dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Úřad práce v účetnictví za rok 2025 opravil chyby ve výši 3,5 miliardy korun. Oznámil to nejvyšší kontrolní úřad, který původně zjistil nedostatky za více než 5,5 miliardy. Podle kontrolorů neopravené položky za 2 miliardy nejsou vzhledem k celkovému rozpočtu významné. Vnitřní kontrolní systém ale podle NKÚ není plně účinný. Nedostatky zjistili hlavně v hospodaření s majetkem státu nebo v evidenci a kontrolách softwaru licencí. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku.

Známí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala policie německého hlavního města. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Agentura DPA uvedla, že případu násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve 4milionové metropoli výrazně přibylo. Kulturní odbory a organizace vyzvaly v otevřeném dopise vládu ke stažení státní kulturní politiky. Nově vzniklý dokument Ministerstva kultury pro rok 2026 až 2030 považují za netransparentní. Informoval o tom Spolek kulturní a kreativní federace. Organizace v dopise žádají o využití dokumentu státní kulturní politiky, který přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový dokument minulý týden hájil. Podle něj mimo jiné témata původní koncepce zachovává. Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 v 1000 metrech na horách kolem 26 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Když se blížíme k Dobrši, stoupáme dlouhými úzkými serpentínami. Zahraniční hosté, které sem vozíme, se v tomto okamžiku rázem probudí a znejistí, jestli náhodou nebyli uneseni. Pak se octnou na dobržském, úsměvně řečeno husím náměstí. Nejistota, myslím, brzy pomine a nakonec se do Dobrše chtějí v dalších letech vracet, říká zakladatel a ředitel festivalu Dobržská brána a taky architekt Ivo Kraml. Vítejte ve vizitce. Dobrý den.
2: Hezké pondělní dopoledne, děkuju za pozvání.
1: Světový trumpetista Markus Stockhausen ve dvojici s klavíristkou Nicole Bokovou, jeden z nejslavnějších a nejprogresivnějších akordeonistů současnosti Kimo Pohjonen, Karin Nakagawa, celosvětově uznávaná japonská hudebnice a hráčka na tradiční nástroj koto, a také jazzový houslista a skladatel Scott Tixier, který má na svém kontě hned několik cen Grammy. Tak to je jen několik světových umělců, kteří během tohoto pátku a soboty zahrají na už 10. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dobrská brána, o kterém alespoň bude část dnešní vizitky. A v roce 2017 ho právě založil a dodnes vede a dramaturgii vybírá právě místní rodák, obyvatel vesničky Dobrš, čítající přes 50 stálých obyvatel, Ivo Kraml, který má k obci hluboký vztah. Snaží se o její kulturní život, obnovu památek a spolu s dalšími místními nadšenci ve vesnici také založili galerii Koko. To jsou různé kapitoly dnešní vizitky, ale začneme tou aktuální. Máte teď před sebou 10. jubilejní ročník Dobržské brány a vy jste ho právě koncipovali speciálně i k tomuto výročí. Tak jaká je ta dramaturgie, jak jste o ní uvažovali?
2: Je to jubilejní 10. ročník. Ty ročníky předcházející byl každý věnován nějakému hudebnímu nástroji a vlastně musím tam zahrnout i lidský hlas, abych nezapomněl. A tak přirozeně, když jsem přemýšlel o tom 9. ročníku, kam skočíme do toho 10., tak jsem si říkal, bude to asi nějaké ohlédnutí, ale neohlédnutí prosté. Těch důvodů k tomu bylo několik. Jeden, že ku podivu velké množství těch účinkujících z těch minulých let, vlastně napočítal jsem jich 260, když jsem si dělal rekapitulaci, protože na příští rok vlastně taková vsuvka, bych chtěl udělat takovou fotoknihu, která by shrnovala 10 ročníků festivalu i s nějakým hudebním CDčkem, tak prostě taková světová škála, ale i muzikantů, ale i českých, se odstala v Dobrši a oni říkali, my bychom se někdy zase rádi vrátili. A každý rok mi někdo z nich psal, tak Ivo, už zase na nás dojde řada. Tak jsem si říkal, no tak, kdy jindy než ten 10. kulatý ročník. Takže to byl základ programu a to by ještě nebylo tak složité, ale abych jsem si to udělal ještě o trochu těžší, tak jsem si řekl, že zajímavé by bylo, kdybych některé ty interprety spojil do dvojic, trojic, prostě do originálních uskupeních.
1: Takže byste řekl, můžete se vrátit na Dobržskou bránu, ale budete tady fúze s XY.
2: Podmínka to nebyla, ale bylo to takové vzletné přání, které dneska můžu říct, pokud teda všichni doletí a nestanou se nějaké zvláštní okolnosti, takže se naplnilo a budeme mít hned několik koncertů, která budou originální spojení a ty koncerty zazní v Dobrši poprvé, ale možná také jako obecně poprvé a naposledy.
1: Takže to můžete rovnou, prosím, do toho skočit a říct, koho jste takhle napároval a jakým originálním projektům jste takhle zavdal příčinu?
2: Tak jedním z nich je vámi zmíněná japonská hráčka na 25-struné koto Karin Nakagawa, která se spojila s mladým multiinstrumentalistou, skladatelem, ale především trumpetistou z Rakouska, Simonem Cibauerem. A ještě vlastně ten festival je zajímavý tím, že máme 2 až 3 stage, takže ta dramaturgie je tvořena právě s ohledem na jejich charakter. Jedna je otevřené, i když kryté, ale velké zámecké pódium a druhý je takové komorní prostředí přirozené ve zdejším kostele zvěstování paní Marii. Takže toto je vlastně první koncert, se kterým jsem pracoval s tím vědomím, že to bude v komorním prostředí dobrského kostela. Mm-hmm. Tak to je vlastně první zajímavá dvojice.
1: A pak máte taky světské prostředí, ne? V hospodě u Drážných?
2: To máme v hospodě u Drážných, bývalé hospodě, která možná zase jednou bude hospodou. Aha. Ale ta slouží spíš jako zázemí festivalu na jídlo, ale už se i stalo, že prostě když všem opadla nervozita, bylo vlastně po festivalu,
1: tak
2: se tam zadžemovali a nebo mě překvapili, myslím, loni, předloni, se měl v tu dobu přesně padly moje narozeniny, tak mi tam udělali takový malý koncert Světoví muzikanti. No komu se to stane, kdo by si to mohl přát?
1: Tak zakladateli Dobržské brány.
2: Ano, ano.
1: Komu čest, tomu čest, ale zároveň tady, promiňte, to jsem vás nechtěla přerušit, mluvil jste o té spolupráci Karin Nakagawy a rakouského muzikanta a tak ještě k těm dalším.
2: Teď mě napadá další dvojice, a sice norský klavírista Helge Lien, který si vybral pro spolupráci známou mladou českou trumpetistku Štěpánku Balcarovou. Mm-hmm. Právě dnes jsem šel dneska do studie, tak jsem měl s nimi čirou komunikaci. Samozřejmě tahle ta originální spojení vyžadují i nějakou další přípravu, která se z části nechá samozřejmě odehrát online, ale všichni si vymínili, že by chtěli jeden, dva dny před koncertem už cvičit v České republice, tak Štěpánka Balcarová z Helge, která vystoupí vlastně, bude první koncert v sobotu na zámeckém pódiu, tak budou trénovat v základní umělecké škole ve Stachách. Mm. A vlastně Štěpánku a Helge pojí i to, že Štěpánka je pedagožka na HAMU a ve stejné pozici v norském Oslu je i Helge, tak i takhle jsou si blízcí.
1: Mm-hmm. No a zároveň tedy, jak těžké je vlastně vytvořit to zázemí pro ty přípravy, protože jedna věc je asi tedy realizovat ty samotné koncerty před publikem, ale pak asi každý z těch muzikantů má nějaké požadavky především k tomu, že třeba to chtějí nacvičit.
2: Letos je to tak výjimečně, že ta doba je delší, ale samozřejmě každý si rád udělá nějakou zvukovou zkoušku, to je přirozené, ale byl i jeden takový trochu deštivý a vlastně covidový ročník, kde se stalo to, že známý evropský akordeonista Daniel Mill, to bylo v roce z tého výročí od narození Astora Piazzolly, tak samozřejmě měl v Dobrši koncert, který měl být na hlavním zámeckém pódiu, ale jemu se právě zalíbilo v tolik tam omšelém historickém sále té hospody, že si nakonec vynutil, že celý ten koncert se odehrál vlastně na těch ošoupaných prknech toho starého historického pódia, takže to byl třeba důvod, kdy cvičí třeba i právě v té hospodě, aby jsme to řekli hezky česky, jak se říká na vesnici.
1: Právě ještě, když mluvíte o těch originálních projektech nebo unikátních, tak vlastně ten závěrečný dvojkoncert festivalu bude také pozoruhodný a také to bude spolupráce, a to tedy Nicole Bokové trio a trumpetisty Markuse Stockhausener.
2: Ano, máte pravdu. Nicole, myslím, že se vybrali navzájem. Já jsem samozřejmě, jenom jeden případ, který jsme ještě nezmínil, byl, kde já jsem, jakoby řekl, natvrdo ty dva spojil, protože jsem si říkal, ty jsou natolik výrazní a jakoby podobný hudebním stylem, životem, to, jak se chovají, že to bude asi tutovka, ale tady si Štěpánka...
1: Nicole.
2: Pardon, Nicole...
1: Bokova.
2: Vysnila Markuse. Markus souhlasil, Štěpánka vlastně připravuje celý originální program svého koncertu pro Dobrš, celé nové skladby a tři napsala z toho právě pro trubku Markuse a samozřejmě její trio. Takže také jedno originální spojení.
1: Tak my možná si i prostřednictvím hudby, kterou jste vybral do dnešní vizitky, trochu naladíme na notu Dobržské brány. A takže první je to Nils Okland Band, Kjolvonten, tak jestli prosím mi tuhle skladbu uvedete a tenhle hudební projekt norského
2: ano,
1: houslisty.
2: Dělám to rád, vlastně je to uskupení, které se vrací do Dobrše opravdu po těch 10 letech, kdy jejich poslední koncert v roce 2017, abych to nepřeháněl,
1: za stovku lety, si oslavíte ještě za pár let.
2: Tak byl nezapomenutelným v takovém opravdovém pošumavském létě s hvězdami nad hlavou. Norská hudba je taková melancholická, tajuplná. Nils Åkerlund je samozřejmě hráč na mnoho nástrojů, multiinstrumentalista, ale především hráč na handangerské housle. Posluchačům přiblížím, jsou to housle se čtyřmi strunami klasickými, na které se hraje smyčcem, ale ještě mají 4 až 5 dalších strun, které jsou pod nimi a ty jsou resonanční. A tak prostě ta stopa tady k tomu výběru té skladby vede do toho roku 2017 a ještě bych asi mohl zmínit, že ta skladba byla nahrána v norském kostele Oste Toten, který je známý svou výbornou akustikou a vyhledává norskými hudebníky.
1: Tak se ladíme na notu do Brežské brány.

0: pokračuje Vizitka, posloucháte Český rozhlas Vltava a dnes je naším hostem zakladatel, ředitel festivalu Dobržská brána Ivo Kraml, čili my otevíráme Dobržskou bránu, tenhle prostor pro jazzovou muziku a mluvili jsme o unikátních projektech, které jubilejní 10. ročník přinese teď v pátek a v sobotu a jeden originální jsme ještě nezmínili, tak a já ještě jenom připomenu, to jsem nezmínila zase, já připomenu e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, když se budete chtít zeptat na něco ohledně festivalu nebo ohledně Dobrše, tohoto krásného šumavského vesničky na šumavském podlesí. Takže prosím, pane Krable, jaký je ten originální projekt
1: tak
0: další?
1: Tak je to naznačená, ale nedopovězená dvojice dvou mužů, vámi zmíněný Kimmo Pojonen, akordeonový samuraj, někdo říká Jimi Hendrix akordeonu, který se do Dobrše vrací, myslím, že po 5 letech, tentokrát ve svém solo projektu, předtím tam byl se svými dvěma dcerkami a stejně tak v perkusovém nebo ročníku pro bicí byl v Dobrši francouzský perkusionista, bubeník Cyril Atef, který má v sobě horkou iránskou krev, ať žije v Paříži. A tak tyto dva pány jsem dohromady spojil na čas jejich koncertu. Takže to bude velké drama a vlastně ještě asi taková zajímavost trošku pro pobavení. Cyril Atef, když jsem mu říkal Cyrile, každý koncert trvá hodinu 10. Nepřichází úvahu, musím hrát aspoň 2 nebo 3 hodiny. Moje vystoupení je velká show, cílem je přivést lidi do tance a do transu. Tak jsem si říkal, pátek večer musí být poslední a jak obvykle končíme v 10.30, tak tentokrát to bude možná do půlnoci nebo až do rána. Tyjo, uvidíme.
0: Tak to bude Kimmo Pojonen, samuraj akordeonu a k tomu Cyril Atef, který prostě chce přivést svou hudbu lidi do transu. No tak vidíte, tak to teda, jak říkáte, pátek večer, tak a to máte ještě před sebou potom den festivalu.
1: Ano, ale dopoledne bude volnější, tak všichni budou dohánět, když tak handicapy.
0: No a zároveň Cyril Atef, který potom má tam solový právě, ano. Že? Solový koncert. No, řekněte mi, ale když vám takhle muzikanti z celého světa říkají, tak Ivo, už jsme na řadě, my chceme zpátky, čím si to vysvětluje, tak když jsme říkali, že právě Dobrš je opravdu taková výzka, spíš jako taková to letní osada, řekněme, tak je tam, nebo v roce 2011 jsem si četla, tam bylo 52 obyvatel, to se možná
1: tak to
0: změnilo.
1: Už musím říct, možná, že každých 10 let jich ubyde. Aha. Protože samozřejmě ta stará generace, včetně mojí maminky, samozřejmě už odchází nebo odešly a mladí se jako příliš nerodí, ale to je samozřejmě generační problém širší. No, vy jste říkala, proč právě chtějí do té Dobrše? Možná, že právě proto, že to je tak malá vesnička. Já jsem se jich na to několikrát ptal a vlastně napadá mi španělská trumpetistka Andrea Motis. Andrea mi říkala, pro nás je mnohem cennější, když přijedeme do Dobrše, než do nějaké haly vyprodané v Praze, v České Budějovici, já nevím kde. Kde vlastně ta procedura je klasická, letiště, hala, zkouška, hotel, letiště a hotovo. Tady mají samozřejmě mnohem lépe možnost poznat, jak ona říkala, tu kulturu, mentalitu toho národa, jak ten český svět, vesnický v tomto případě, alespoň trošku pohledat, jak funguje. Takže to mnozí oceňují. Vlastně nikdo, a to jsem se často bál, protože někteří jsou opravdu jako světové hvězdy, i když žádná z nich za ty roky neměla žádné hvězdné manýry. To musím
0: to
1: opravdu
0: jako
1: říct.
0: Zeptat, že jedna věc je tedy, že je to trochu jiný provoz určitě v Dobrši, než jak říkáte letiště, hala, letiště. Ale asi jsou to i jiné finanční podmínky a úplně jiné zázemí. Tak opravdu lákáte ty hvězdy jak?
1: No, ti, co se vracejí, tak ty v tom mají jasno. Já jsem říkal, letos to mám trošku jednodušší, všichni vědí, do čeho jdou. A ti noví, tak dneska ten internetový svět mnohé poodhalí. Existuje několik dokumentů, jeden dokonce hodinový o těch minulých ročnících, tak tam se každý může jaksi slednout a rozhlédnout a taky si ty informace ti muzikanti přidávají samozřejmě mezi sebou.
0: A vy jako dramaturg festivalu, zakladatel, ředitel, tak jak vy rekognoskujete ten terén těch hvězd, které byste chtěl přivést už třeba na další ročníky? Jak si udržíte to povědomí o té jazzové scéně?
1: No samozřejmě čas mám nějak rozkrájený, protože toto je moje hobby. A ještě k tomu teda pak přidám tu galerii, o které možná budeme povídat, ať jsem architekt. K tomu se také možná dostaneme. Tak průběžně celý rok poslouchám samozřejmě hudbu. Musím říct, že se snažím poslouchat nejen hudbu jazzovou, takový oslý můstek. Dneska se vlastně říká jazzový festival ten, ale ta doba, kdy to bylo opravdu o tom čistém jazzovém žánru, už je jako v drtivé většině pryč. My ten název, to slovo nemáme přímo v názvu festivalu, ale ty festivaly jsou mnohem více rozkročeny a už to je prostě nadžánrová hudba. Asi takové jako krásné slovo, které to všechno pokryje. Tak prostě rozližím se, poslouchám. Ty minulé ročníky jsem si dával ještě takovou podmínku, že by to měli být muzikanti, které v Česku nikdy nehráli, nebo aspoň 3-4 roky nehráli. Bylo to trošku těžší v tom, že to byl výběr vždy z jednoho nástroje a ještě na konkrétní pódium.
0: Ano, protože tak byly definovány vaše předchozí ročníky, že to byl vždycky jeden nástroj, který jste tam představovali, takže jste si dost kladl i takové jako překážky, se mi zdá.
1: Překážky, já jsem takovej muž výzev a překážek.
0: Chcete zvát muzikanty, kteří třeba nikdy nebyli v Česku nebo do Česka nejezdí, ale pak tady nakonec přijedou do Dobrše.
1: Ano, a včera mi vlastně volal jeden kamarád, velký milovník jazzové hudby, který už nějakou dobu zdravotní potíže mu nedovolí se účastnit festivalu a říkal mi, já bych tak rád jel na to Kima. Ten už tady zase v Česku jako nikdy nebude. A já říkám, no, možná je to tak. A kde ještě vybírám, abych teda pověděl trošku lépe na vaši otázku, tak samozřejmě rozlížím se po mnichovském nakladatelství ECM. To je takové opravdu evropské renovované nakladatelství, kam když sáhnu, tak se nespletu. Z hlediska to je kvality toho žánru. A pak myslím, že už neexistující nebo má přestávku slovenské nakladatelství jazzové hudby Hehvétia. A zase třeba se vyhýbám úplně takovým těm okoukaným světovým hvězdám. Některé se v minulých letech vyřazoval třeba, protože hráli v Rusku a tak, tak to jsem samozřejmě nechtěl. Takže takový je příběh z výběru a hledání hvězd do Dobrše.
0: No a co publikum? Protože přece jenom asi výzka tedy o několika staveních nemá zase takové možnosti třeba ubytování nebo tak, tak neuvažoval jste někdy o přesunutí jinam, protože teď vás trošku jako provokuju, protože vím, že neuvažoval, protože vy jste jako opravdu bytostný rodák a tam vyznavač prostě Dobrše, ale jako organizátor festivalu asi by vám to třeba přineslo širší publikum, kdybyste to přesunul, nevím, do Strakonic, větší možnosti zázemí jak pro muzikanty, tak pro návštěvníky.
1: Je to tak, mnozí mi tak jakoby také napovídali, radili, jak bych si ulehčil život a situaci, protože často jsem lámal nad festivalem možná každý rok tu pomyslnou hůl, někdy jsem ji teda nedolomil, nalomena byla několikrát. Dobrž nemá žádné ubytovací kapacity. V okolí samozřejmě jsou, je to kraj Šumavského Podlesí, vyhledávaný turisty, kde je mnoho různých penzionů i menších hotýlků, ale opravdový 3-4hvězdičkový hotel je nejblíže ve Vimperku. Jediný, kde je teda bydlí většina těch zahraničních účastníků. A protože ten deficit ubytování je velký, v sezóně všichni ti hoteliéři chtějí na týden, rezervace na týden a ne na jeden, na dva dny. Takže máme stanové městečko, které bývá vždycky zaplněné, které
0: tak to k festivalu
1: těm
0: patří.
1: Festivalům patří. Přesně tak jsem to chtěl říct. No, možná nám to trošku ubírá množství posluchačů, diváků, kteří by rádi přijeli třeba z té starší generace, ale to už jiné nebude, protože
0: mě
1: to
0: totiž zajímá, v čem spočívá tak zásadní genius Loci Dobrše, že vás tam takhle navzdory těm jako provozním překážkám udržuje.
1: Dobrže je taková malá vesnička, skrytá za kopci, která má trošku, jakoby, architekt můžu říct, takovou trošku možná italskou pozici, že je vlastně rozložena po jednom jižním, jak takovém jako svahu. Má 10 historických památek zapsané.
0: Tam je velká koncentrace, možná jedna z největších, jak na místo, tak na počet obyvatel historických památek.
1: Je to tak, takže prostě génius Loci Dobrše je velký a je to vlastně hlavní deviza, řekněme, toho festivalu, se kterou já jsem uvažoval právě proto, když jsem ten festival vymýšlel a chtěl, aby byl v Dobrši.
0: Takže vás tak uhranula renesanční Dobržská brána, že se tak jmenuje i festival?
1: Uhranula, i když ten příběh, když to řeknu od začátku velmi krátce, jak ta Dobržská brána vlastně vznikla, teď mě napadá. Tak máme tam tu galerii, ke které se dostaneme, na galeriích bývají výstavy, na výstavách bývají hudební vystoupení a tam vystupoval Michal Hrubý, takový český multiinstrumentalista, především hráč na dechové plátkové nástroje. A jemu se v té Dobrši, a nejenom jemu, to kde komu, ale jemu se v té Dobrši tak zalíbilo, že řekl: Ivo, co byste tomu řekl, kdybychom tady udělali festival?
0: Takže nejdřív byla galerie a pak až byl festival.
1: Ano, galerie už má 30 roků, festival teprve 10. Já jsem pro každé dobrodružství, tak jsem říkal: Michale, souhlasím, mám nějaké kontakty, prostředí, vím, kde vzít lavice, kde vzít pódium, ale jiné věci, takové ty odbornější, převážně dramaturgické, budou na vás. On souhlasil. Samozřejmě hledali jsme název festivalu a Michal tu dobře znal tak zpovzdálí a tam tak jako jednu chvilku po tom veřejném prostoru běhaly také slepice, tak on říkal: co kdyby se to jmenovalo Dobržská slepice? Aha. Já jsem říkal: no Michal, ale chceme, aby to byl festival mezinárodní, chceme žádat o granty ministerstvo kultury a tak dále a tak dále. Já bych byl pro nějaký trošku jako univerzálnější název a ještě se tady nabízí taková věc, že máme tady krásnou renesanční Dobržskou bránu, která už se vstupuje do toho areálu, který posléze obsahoval to hlavní pódium, tak co kdyby se to jmenovalo Dobrižská brána, tak u toho zůstalo se sloganem Dobrižská brána, brána do světa hudby.
0: A zároveň s Michalem Hrubým tedy společně utváříte dramaturgy, dohodujete?
1: To bylo první dva ročníky. Michal to založil ještě mnohem náročněji pro velmi, velmi úzký okruh posluchačů. Já jsem v té době tady do toho druhu hudby příliš neměl velký vhled a bylo to pro mě náročné, ale vlastně naučil jsem se za ty roky té hudbě přijít na chuť, až jsem se z ní stal teda tím hlavním třetí, čtvrtý rok a tak dále, tím hlavním dramaturgem a samozřejmě, že mě pak vždycky potěší, když komise na ministerstvu kultury boduje a my třeba z 60 projektů se umístíme na prvním až třetím místě. Takže jsem na to hrdý. Je to takový příběh i pro mě, samozřejmě poznávání
0: sám
1: toho hudebního žánru.
0: Se tím také vyvinul a nějakým způsobem podstoupil hudební evoluci.
1: Vstoupil do vod, kam bych nikdy nečekám, že smočím třeba jen malíček.
0: Do Šumavského Podlesí, do Dobrše, nás zve dnes Ivo Kraml na festival Dobržská brána. No a my si zase zahrajeme a zahrajeme si opět něco, co je spjato právě s festivalem, a to je Helgelien Trio, norské jazzové trio a skladba Nipa Revisited. Tak jestli prosím také řeknete, oč jde.
1: Krátký úvod k této skladbě. Je to lidová valčíková skladba, nově interpretovaná, a kritici chválí pro její jemnou, texturně bohatou skladbu, kde místí dlouhé basové tóny a jemnou rukopisnou techniku. Tak uvidíme, uslyšíme, jestli to tak opravdu je.

0: ke vizitce Helge Lien Trio, norské jazzové trio, a Helge Lien právě ve spolupráci se Štěpánkou Balcarovou můžete slyšet v sobotu na festivalu Dobržská brána na Dobržském zámku, takže to byl další z interpretů, kterého nám představil Ivo Krabl, který je hostem dnešní vizitky, a mluvíme právě o festivalu Dobržská brána, ale zároveň jste se zmínil několikrát o galerii Koko, která tady předcházela festivalu docela významně, asi o 20 let dříve tam byla, jak jste říkal. Takže vás nejdřív lákalo výtvarné umění než hudba?
1: Dá se tak říci, dokonce je to tak. Já jsem vlastně jako druhou vysokou školu vystudoval Akademii výtvarných umění, teda architekturu, takže jsem byl obklopen spolužáky, výtvarníky různých oborů, a vlastně když jsem byl opravdu malý kluk, 4-5 roků, tak jsem měl jasno, čím chci být, že buď budu malíř, anebo budu architekt. A babička mi vždycky rozmlouvala, malířem nebuď, protože maminka zrovna v tu dobu měla partnera akademického malíře a říkala, to budeš třít bídu a nouzi.
0: Architekt je praktičtější.
1: Architekt je praktičtější, tak prostě asi to byla souhra osudu a náhod, a také k tomu přispělo to, že vlastně Dobrž má ty památky, maminka byla jednou chvilku taky konzervátorkou památkové péče okresu Strakonice, takže jsem jako víc přičuchl k té architektuře, takže Galerie Koko, vlastně mířím tam, že Galerie Koko je v zámku, který je raně barokní, a je to jedna z těch památek. Volba byla taková, co v tom zámku udělat. To bylo a je stále do značné míry omšelá stavba, která prochází pomalou letitou rekonstrukcí. To jsem si vzal taky samozřejmě na svá bedra, tak když říkal jsem ještě z mladických nerozvážných let, nevím, jestli bych to udělal znovu. A tak jsem si říkal, jaké využití pro takový kolos. Není to mega zámek, je to zámeček bývalý. Ale přece v zimě se to nedá vytápět, takže skončilo to přirozeně na tom, že je tam galerie, která se jmenuje Koko, a ustálil se program výstavní na tom, že jsou ročně 4 výstavy od května do listopadu. A právě jedna výstava nás čeká v rámci festivalového programu.
0: Jako doprovodný program k Dobržské bráně, a to máte významnou osobnost Kamilu Ženatou.
1: Ano, tento termín festivalový rád vždycky svěřuju mojí kamarádce, kurátorce Lucii Barvínek-Šiklové, a ta si právě letos vybrala Kamilu Ženatou.
0: Ve dni je tma a v noci je den, tak zní název
1: ano,
0: výstavy.
1: Ano, a tam je důležité, když bychom to četli, že tam je ve dni je tma a v mezera noci je den, že ta výstava bude monotématická, což umožňují velkorysé výstavní prostory toho Dobržského zámku nebo té výstavy. Kamila Ženatá samozřejmě začala jako grafička, dále rozšířila svůj obor do videoartu, do dalších site-specific instalací, a vlastně zajímavé je, že ona je také doma v analytické psychologii, což se promítá i trošku chtě nechtě do toho jejího díla.
0: Kamila Ženatá byla ve vizitce, takže teď vystavuje v Dobrši, a vlastně mě připadá, že v té galerii Koko jako by se vám spojily všechny ty vaše koníčky, ale i práce, protože tedy je to zámek, který bývala tvrz, je tam galerie, pak tam máte tedy jednu ze stagí Dobržské brány, a ta ochrana památek, tak to také se vám tam tedy výrazně propisuje, a to je jedna z vašich významných činností.
1: Jako architekta.
0: Ano.
1: Ale i vlastně součástí aktivit našeho spolku
0: v Dobrši.
1: My když jsme založili ten spolek...
0: Jehož jste předsedou.
1: Ano, jehož jsem předsedou. Před dlouhými 30 lety, opravdu na podzim, to bude 30 roků, tak si dal do vínku, že se bude starat o obnovení genialoce Dobrše, že se bude starat o obnovu památek, mimo jiné, kromě té kultury. Tak jsme nabídli samozřejmě tehdy ruku tehdejšímu obecnímu zastupitelstvu. Dlouhé roky to byla situace složitá, až téměř krizová. To samozřejmě něco odnesl čas, nějaké věci se ustálily. Dnes jsme jako...
0: Takže památkáři nejsou moc oblíbení, ne?
1: Památkáři jsou oblíbení. Já s nimi samozřejmě kolegiálně spolupracuji, kdy třeba taky jsou takové hlášky. Já samozřejmě do té architektury, když se snažím při té obnově památek vložit nějakou současný dobý vstup autorský, tak mi vždycky říkají, pane Kraml, hezky jste si to vymyslel tady na tom či onom, teda myslím v té dobrší, ale nechtěl byste se realizovat někde jinde s nějakými jako modernějšími přístavbami. Teď mě napadá, že projdeme tou branou a tam je teď taková jako rozpadlá komunikace, tak jsem věnoval obci projekt na rehabilitaci toho celého prvního nádvoří a opět jsem si tam dovolil nějaký autorský otisk a opět
0: posunout to někam trochu v moderní architektuře, jakkoliv zachovat ten historický ráz.
1: Takže z části se to povedlo, ale v části ještě úplně ne, ale já se vždycky jako nevzdávám a samozřejmě vedu nějakou argumentační diskusi, která většinou dojde k nějakému konsensuálnímu výsledku. Hmm. No tak, takže takhle v Dobrči, já teda na svých bedrech mám ten, jak já říkám, část tvrzohradu zámku, protože je to ztroslice různých architektonických stylů od toho 12. století až vlastně do současnosti. A již zmiňovaná hospoda, bývalý hostinec u Dražních, je také kulturní památka, která také je značně omšelá za ty roky, ale už má novou střechu, letos bude mít nová okna, tak i tak dobře pokračujeme.
0: A jsou to všechno docela výzvy, jak o nich tady mluvíte, udržovat vlastně kulturní program na vesnici s méně než 50 obyvateli, ale zase se starat o památky, kterých je tam hojně na to, jak malá vesnice Dobrš je. Jaké, řekněme, urbanisticko-architektonické výzvy a památkářské výzvy tam vnímáte, jak se je daří z vašeho úhlu pohledu realizovat?
1: Dobrší, samozřejmě je to vesnické prostředí, kdy ti lidé nemají nějaký příliš velký vhled do architektonických stylů nebo do nějakých kvalitních realizací ve veřejném prostoru i v tak malých sídlech, jako je třeba Dobrš. Vždycky říkám, jděte se podívat, nebo podívejte se na nějaký film, jak to chodí ve Švýcarsku, jak to chodí ve Skandinávii, protože skandinávská architektura je mi blízká. Takže ty architektonické vstupy v Dobrši jsou jaksi minimální a žádné, ale vlastně zcela aktuálně jsem se rozhodl, že přispěju svou troškou do vína. Ještě máme na tom, jak jsme říkali, Husím náměstí zcela na začátku, tak tam máme nevzhledně vystavené kontejnery a takovou starou čekárnu autobusovou, tak jsem se snažil přijít s nějakým novým neotřelým pohledem. Byla plamená velká diskuze, samozřejmě ti lidé jsou zvyklí na nějaké škatulky, na něco, co ani není opravdu architektura, ale mají to, jsou tím oklpeni všude kolem sebe, takže očekávali něco stejného nebo minimálně podobného, takže chvilku trvalo, než to strávili, ale ten proces ještě není u konce, ale doufejme přece jen, že příští rok se to bude realizovat. To je teda konkrétně v té Dobrši, ale jinak samozřejmě jako architekt ve své kanceláři se zabývám jinými většími památkovými projekty.
0: Ano. Jenom mě stejně zajímá, jak se daří vysvětlovat lidem, že to, na co jsou zvyklí, nemusí nutně být jako kvalitní realizace ani estetická, jak jim jako otevírat, nebo ne otevírat oči, to zní paternalisticky, ale jak jim ukazovat něco, že může to sloužit a zároveň to může být pěkné?
1: Trošku sázím v té Dobrši na jejich patriotismus a na to, že jsou tam ty památky a říkám jim, přece byste nechtěli na náměstí mít čekárnu, která bude vypadat jak z nějakého supermarketu, hobby, a nebo mít betonový sokol z takových těch prefatvárnic. Takže jsem udělal samozřejmě z režného zdiva, sokol, čekárna je z treláže dřevěné, je to samozřejmě konstrukčně třeba jako a výrobně složitější, takže to je o malinko dražší. A ta Dobrš je samozřejmě jako historické centrum toho kraje, ale my nemáme obecní úřad Dobrš, je ve vedlejší vesnici. Paní starostka se stará o, myslím, že 5 vesnic dohromady, což je trošku jako konkurence, že ta Dobrš je taková známější, slavnější a ne všichni ti zastupitelé.
0: Takže se nechají kontejnery.
1: Jakoby ty Dobrš až tolik přejí, že by mohla mít něco hezčího, než je v té vesnici vedlejší. Takže budu doufat, že je konec dobrý, všechno dobrý, že to tak bude i s tou čekárnou.
0: Držíme vám palce, ale je na čase zase se trochu vrátit k festivalu Dobrská brána a my jsme si jednu z hvězd ještě úplně jmenovitě nepředstavili, ale teď je prostor Scott Tixier Wild Horse, tak jenom také, jestli mi prosím ho uvedete.
1: Scott byl na festivalu v houslovém ročníku, je to francouzský houslista, jehož velkým vzorem je Jean-Luc Ponty. Scott žije v texaském Dallasu, kde je profesor jazzový houslí. Má stejně skvělé dvojček na rozeznání Tonyho, který je dobrý klavírista. A Scott letos teda jede do Dobrše se svým kvartetem. Nicméně skladbu, kterou dnes za pár vteřin uslyšíme, se jmenuje Wild Horse. Je to skladba z jeho solového alba Bonfire, které vydal v loni a byla nahrána živě pouze za použití jedněch houslí a to pedálu a neprošla žádnou studiovou edicí. Je to čistá improvizace.
0: Jsem s ní.

0: Scott Tixier, jedna z hvězd letošního ročníku Dobržské brány, jubilejního 10. v pátek a v sobotu. Dnes je naším hostem zakladatel a ředitel tohoto festivalu Ivo Kraml a máme tu pozdrav od paní posluchačky Michaly a děkujeme za něj. Ačkoliv jsem milovnicí jazzové hudby i world music a poslouchám hudbu obou českých dam, které budou na festivalu účinkovat, tak o něm slyším poprvé. Moc mě mrzí, že už mám na víkend jiný program, hned bych vyrazila. Příští rok už si to pohlídám, tak doufám, že to pan Kraml nevzdá. Přeji hodně energie všem, kdo pořádají podobné akce. Tak
1: tady... Děkuji, je to pro mě výzva. Mm-hmm.
0: No a právě vy jste tak jako připustil do budoucna, že nevylučujete nějaké změny. Jak tedy do příštích ročníků uvažujete o dramaturgii i lokaci? A taky asi bude významný rok 2028, kdy blízké České Budějovice budou evropským městem kultury.
1: Je to ten důvod, asi hlavní, který mě trošku myšlenkově drží v tom, že tu hůl zcela nedolomím. Příští rok uvažuji o tom, jestli si nevezmeme chvilku oddych, možná změníme nebo doplníme lokace. Nemyslím s tím nějaká velká města, ale možná bychom to propojili s nějakými stejně zapomenutými vesničkami, jako je Dobrš, které třeba v minulosti měly bohatou kulturní historii. Vlastně napadá mě v souvislosti s tím Evropským městem kultury České Budějovice rok 28. Existuje spolek a taky zámek Dobrhoř u rakouských hranic, takže na rok 28 už jsme jeden projekt, který je vlastně okrajově hudební, vymysleli, a sice bude to instalace zvuková ve veřejném prostoru, doplněná o několik koncertů a vlastně možná další ročník festivalu, trošku rozkročenější, bude právě v tom roku 28. Hmm.
0: No ale právě, když mluvíte o tom, jak jste, že jste zatím nedolomil hůl nad Dobrší a už jste právě tu jednu dekádu takhle dotlačili a právě, myslím, ukazujete svou činností, jakým způsobem to je skloubit profesi architekta, někoho, kdo pečuje o památky a o kulturu daného místa, tak jaké jsou to výzvy, protože říkáte, je to velká výzva, ale zároveň by asi byla škoda to nedělat.
1: Je to pro mě i závazek, samozřejmě nejen pro mě, ale třeba pro to publikum, který jsme si za ty roky vytvořili. I když převážně ten festival tíží má bedra, tak to samozřejmě nedělám zcela sám a mám mnoho dalších přátel a kamarádů, kteří se na tom v nějaké podobě podílejí a bylo by mi líto, považuji za nefér, kdybych to prostě jen tak zabalil a vlastně je to trošku nejen moje, ale i jejich dítě.
0: No a ještě jste mluvil o tom, že vy jste předně profesí architekt, tak a také pečujete o památky i v dalších jako místech, než je Dobrš.
1: Peču návrhy a nápady. Asi mohu zmínit cel aktuálně, protože poslední měsíce a týdny jedu každý týden buď na zámek Kinžvart, kde se připravuje velká expozice Daguerreotypy a Metternichové, a nebo jedu jen kousek vedle do vesničky Moříčov, kde se v lese skrývá lovecký zámeček, který vlastně vstává v prvém slova smyslu z popela, byla to ruina. Ten proces byl dlouhý, město hledalo finance, až každé jaro jsem si vždycky říkal, to už tam bude jenom hromada kamení. Podařilo se a na podzim bude otevřen jako výletní místo, budou tam nějaké interaktivity pro děti a tak. Takže to jsou asi moje dva aktuální úkoly, které běží.
0: Takže ono na to sídlíte v Podolí, takže buď se vydáte do Dobrše na jih Čech nebo na západ Čech.
1: Ano, je to tak a rád to střídám, protože asi bych nedokázal žít jenom na vesnici nebo jenom ve městě, tak prostě pár dnů v Dobrši, pár dnů v Podolí.
0: Tak ať se vám daří ve vašich činnostech. Ivo Kraml, zakladatel a ředitel festivalu Dobržská brána, byl s námi ve vizitce. Moc vám za to děkuju. A ještě vás ale nepouštím, ještě nám prosím uveďte tu poslední píseň velice stručně. Markus Stockhausen Group Celebration, skladba Celebration, a Markus Stockhausen je zase jeden z interpretů na Dobržské brány.
1: Markus je samozřejmě světově uznávaný trumpetista. Když jsem si říkal, kdo by měl být naposled, tak právě on, protože on vloni vydal album s vámi zmíněným názvem a když letos máme to 10. výročí, tak tedy oslava. A on vlastně sám říká, že slavit v těchto časech, kdy svět čelí tolika výzvám Ano, naprosto s hudbou, to je náš skromný příspěvek k usmíření světa.
0: Hezké poselství na závěr vizitky. Moc vám děkuju, pane Kramle, nashledanou.
1: Děkuju za milé povídání. Nashledanou s posluchači v Dobrši.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% víc než v červnu. Údaje zveřejnil úřad práce, o zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Pražští radní se budou na dnešním jednání zabývat rekonstrukcí objektu kasáren Karlín. Objekt má nyní ve správě městská firma Trade Center Praha. Ta by také měla zajistit jeho rekonstrukci, kterou bude financovat město. Náklady by se měly vyšplhat na 1,9 miliardy korun. Počasí. Polojasno až oblačno, dopoledne přechodně i skoro jasno, od západu se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 26. Víc zpráv čtěte na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 10. srpen je tady, stejně jako Český rozhlas Vltava, a ve studiu krátce po 11. hodině Lenka Novotná. V prvním jazzovém dopoledni tohoto týdne se přesuneme z klubů do imaginární vesnické tancovačky kdysi v Ghaně, kde je dnes krásných 25 stupňů Celsia. Počasí ale nebude hlavním tématem této půlhodiny. Je ještě něco dalšího, co bychom posluchačům západní Afriky mohli závidět a také přát. Víc už nám řekne hudební publicista a propagátor jazzu David Brada. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne, Lenko, tobě i posluchačům.
1: Název?
2: Z Jizerských hor.
1: Aha, kolik je tam stupňů?
2: Je tady zatím příjemných 24, ale myslím, že půjdeme výš.
1: A půjdeme také dál do našeho poslechu. Název alba Afrodisco Makossa, ze kterého si dnes do 11:30 budeme pouštět ukázky, zní skoro jako pozvánka na tu zmíněnou letní taneční zábavu pod širým nebem. Protože si ale tento titul vybral ty, Davide, troufám si tvrdit, že vím, že půjde zcela jistě o jazz. Trefila jsem se?
2: Je to tak, i když nejenom jazz, protože já jsem tuhle desku Afrodisco Makossa vybíral, aniž bych tušil, že dneska bude takový horký, skoro africký den. Ale je to jedna z mála desek, které letos vyšly, která je současně hodně taneční, ale přitom má jasný autorský koncept. Adrian Young o téhle desce říká, že to je první album jeho vlastního vydavatelství Linear Labs, které je postavené čistě pro taneční parket. Žádná filmová hudba, jak jsme u něj zvyklí, žádný orchestrální koncept, jako byla jeho předchozí deska. Prostě 6 skladeb pro DJe, který potřebuje udržet plný parket ve varu. A zároveň to je ale hudba, která má velmi silný příběh, protože Adrian Young si pokládá otázku, co by v roce 1976, nevím přesně proč ten rok, neptej se, udělal ghanský producent, kdyby se rozhodl pro svůj domov vytvořit americkou disco desku. No a odpověď budou právě ty skladby, které si dnes zahrajeme, a uslyšíme hutnou analogovou basu, uslyšíme živou dechovou sekci, šlapající kytary, klávesy Fender Rhodes, uslyšíme flétny, trombon, trumpetu, a to všechno je nahrané na analogový pás ve studiu v Los Angeles. Nikoli tedy postříhané z různých jako loopů a ukázek, ale nahrané opravdu na pás a stylizované tak, aby to připomínalo disco večer v rozpálené západní Africe. Tady je první ukázka, jmenuje se Everybody.

0: První vzorek z alba Afrodisco Makossa je za námi a byla, jen připomenu, pro všechny, kdo teď ladí polední Vltavu, for everybody, řekla bych. Jenže do právě zmíněného slova je od autorů vklíněna ještě mezera, čímž se změnil i význam řečeného a výsledkem je po převodu do češtiny z everybody doslova každé tělo. Zřejmě každé tělo, se kterým tato hudba lidově řečeno šije. Souhlasil bys, Davide, mě podupávala noha, abych se přiznala.
1: To je v pořádku. Ostatně ten termín Afrodisco Makossa, když jsem se díval, tak co vlastně znamená Makossa, tak Makossa je slovo, které pochází z Kamerunu někdy z 50. let. A je to v podstatě označení takové jako živé hudby, která se hrála na ulicích. A doslovný překlad je právě tanči, anebo šij sebou. Takže to bylo úplně v pořádku, přesně to, co ta hudba s tebou, Lenko, dělala. A doufám, pokud teda zrovna někdo neřídí, že to samé dělá i s našimi posluchači.
0: Tak Adrien, ano, prosím.
1: Ano, ne, určitě pojď.
0: Pokud posluchači brzdí, tak je to v pořádku. Adrien Young není žádný průměrný hudební producent experimentující s jazzem. Jeho jméno stojí už za řadou konceptuálních alb a velice úspěšnou sérií Jazz is Dead. Davide, můžeš nám ho krátce představit, čím je tato osobnost zajímavá, jistě nejen pro tebe?
1: Určitě. Jednak chci určitě všem posluchačům doporučit celou tu sérii Jazz is Dead, která už má přes 30 pokračování, jestli si to pamatuju dobře, a vychází už spoustu let. Adrien Young je typický představitel dnešní generace takzvaných crate diggers, tedy hrabošů ve vinilových obchodech, kteří prostě se přehrabují a v těch starých krabicích vytahují neuvěřitelné poklady. Ovšem z role DJe a sběratele se postupně přesunul nejdřív do pozice producenta, potom skladatele, no a nakonec i multiinstrumentalisty. To je teda příšerné slovo. A má svoje vlastní vydavatelství, které se jmenuje Linear Labs, a právě ten projekt Jazz is Dead je projekt, ve kterém on dává dohromady nová analogová alba, ale na ně si postupně zve ikony jazzu. Opravdu muzikanty, kteří byli velká jména v 60. 70. letech. Abych dal příklad, tak třeba Roy Ayers, vibrafonista, nebo bubeník Tony Allen, který už nežije, nebo kytarista Abo Taylor, který bohužel zemřel letos v únoru. Pardon. Právě práce s Allenem, tedy producentem nebo spolutvůrcem afrobeatu, anebo s legendou takzvané high life africké hudby, což byl právě Abo Taylor, tak spolupráce s těmihle muzikanty, ta ho dovedla k té moderní podobě zvuku a to, k tomu žánru, kterému se říká afrobeat. No a přitom na druhé straně Adrien Young letos na jaře vydal takovou jako velkou, rozsáhlou, hodně promyšlenou, ambiciozní desku, kterou nazval prostě Young, taky jsme si ji hráli, posluchači najdou ten pořad v archivu Vltavy. A na téhle desce se naopak potkávají velká orchestrální aranžmá, soul, hip-hop a filmový zvuk. Takže úplný opak téhle vesnické tancovačky Afro Disco Makossa, kterou si teď pouštíme. No a za mě to ukazuje, že Young umí napsat jak ambiciozní koncepční materiál, ale vedle toho klidně 6 jednoduchých groovy skladeb, u kterých se máme prostě bavit a tančit. Ostatně teď si pustíme právě titulní skladbu Afro Disco Makossa.

0: Titulní stopa z alba Afrodisco Makosa je ve vysílání Polední Vltavy prošlápnutá a možná i protancovaná. Pro dnešek Davidem Bradou zvolená nahrávka může znít na první poslech jako chytrý produkt producenta, sestavený ze zvukových smyček a samplů. Víme ale něco o genezi této hudební kolekce, Davide? Zjistil jsi něco o procesu nahrávání, do kterého se tato parta talentovaných lidí pustila?
1: No, ten proces je zajímavý a vlastně strašně jednoduchý a úplně netypický pro dnešní dobu. Protože to, co posloucháme, ty repetitivní groovy, velké a jako široké vrstvy dechů, výrazné vokály, to všechno dneska v podobných projektech vzniká tak, že se to prostě jako nahraje po jednotlivých stopách, pak to někdo smíchá, nebo se to ještě lépe vykrade z jiných nahrávek v tom dobrém slova smyslu, samozřejmě s uznáním autorských práv a smíchá ve studiu, nebo ani ne ve studiu a v počítači. Nicméně, tohle je živý projekt a když se podíváme na seznam hudebníků na albu, tak je úplně jasné, že jde opravdu o poctivě natočenou kapelovou desku. Ty skladby všechny napsal Adrian Young, tak je producentem téhle desky a jak jsem říkal, ta deska vznikla v jeho studiu Linear Labs. Rytmickým základem té desky a absolutně za mě jednou z klíčových postav je bubeník Philip Andy Biney, protože ten tomu všemu dodává ten základní africký puls, bez kterého prostě se žádná africká hudba samozřejmě jako neobejde. Slyšeli jsme velmi širokou dechovou sekci, bariton, alt saxofony, trombon, trubka, dvě flétny, tři vokály. A všechny texty pro ty vokály mimochodem taky napsal Adrian Young. Takže to, co je podstatné, je, že každá ta skladba z těch šesti na té desce je výsledkem jedné nahrávací frekvence ve studiu a není to žádná poslepovaná koláž samplů z cizích desek. Prostě všichni muzikanti naživo ve studiu nahráno na jeden analogový pás, úplně jako old school způsob, jak tahle deska vzniká. A mimochodem, i když teda je to old school způsob, tak vychází pochopitelně digitálně, tak jako všechno dneska, ale také na vinilu právě pro DJe jako plnohodnotné album. No a myslím si, že tenhle projekt je hudba, která velice chytře a šikovně bourá hranice mezi jazzem, afrobeatem a taneční hudbou a že to bude jedna z nejprodávanějších desek tohohle šikovného skladatele, muzikanta, producenta, multiinstrumentalisty. A mě vlastně to na té desce baví. Není to žádný revival stylu afrobeat, ale je to nová a hlavně živá hudba.
0: Davide, já myslím, že nezbývá než ti poděkovat za tento dnešní jazzový přínos, za to přinešení alba do jazzové půlhodiny Polední Vltavy a že můžeme posluchačům na pár minut dopřát život na vysoké noze, co myslíš?
1: Určitě, ta poslední skladba se jmenuje Feel the High Life a myslím, že teď je přesně ten čas nalít si nějaký míchaný, pokud možno nealkoholický drink, protože ještě hodně brzo, ještě nebylo poledne, hodně ledu, hodně citrónu a sluneční brýle, hlavu nahoru, myšlenky ven z hlavy, žádné starosti a highlight.
0: A číhat na stín. Hezký den a díky za dnešek.
1: Naslyšenou za týden.

0: Afrodisco Makosa a na něm také skladba Feel the High Life bylo album, které vám v jazzové půlhodině polední Vltavy představil hudební publicista a propagátor jazzu David Brada.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: To byla Rita Markotuli chvíli před 11:30 v polední Vltavě.
1: Polední Vltava. Osudy, vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: Kdo poslouchal už minulý týden, ví, že ode dneška do pátku pokračujeme v poslechu premiérových osudů, které připravila Ivana Mišková z knihy Místo snění. Půjde o život jedinečného filmového režiséra Davida Lynche. A čte Lukáš Hlavice už za chvíli.

0: Tři kusy ve starém stylu, to je název kompozice Henryka Mikuláje Goreckého. Část jsme si poslechli ještě těsně před rozhlasovými vzpomínkami.
1: Osudy.
0: Další kapitola z knihy o životě a díle geniálního režiséra je připravena. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila tyto rozhlasové vzpomínky Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica i šestou část. Christine McKenová, David Lynch, Místo snění.

Modrý samet byl nominovaný na Oscara za režii. Cenu ovšem dostal Oliver Stone za četu. Byl jsem na večírku v restauraci Spek spolu s Izabelou Roseliniovou, se kterou jsem tehdy chodil. Lidi tam měli svoje Oscary a v tom ke mně přijde Angelika Houstonová a povídá mi: Davide, vy se prý znáte s mým tátou. Což byla pravda. S Johnem Houstonem jsem se seznámil v Mexiku. Táta je vedle v místnosti, nechcete ho zajít pozdravit, říká Angelika. A já na to, že bych hrozně rád. Otevřu tedy dveře do místnosti, ve které je John, a spolu s ním u stolu sedí George Hamilton a Elizabeth Taylorová. Tu a její místo na výsluní úplně zbožňuju. Líbačka s Montym Cliftem je jedna z nejlepších, co kdy byla nafilmovaná. Elizabeth Taylorová ten večer předávala cenu za nejlepší režii. A teď jsem s ní v zadním pokoji a ona mi povídá: Modrý samet se mi hrozně líbil. A mně se z toho rozbušilo srdce. Překvapilo mě, že to viděla i že se jí to líbilo. Škádil jsem jí. Kéž bych byl býval vyhrál. Když jste předávala cenu Oliveru Stoneovi, tak vás mohl políbit. A ona na to: pojď blíž. Přistoupil jsem k ní, ona seděla, já stál. Stál jsem přímo nad tváří Elizabeth Taylorové. Sklonil jsem se a uviděl ty temně modré oči a její tvář. Políbil jsem ty rty a propadal jsem se stále níž, kilometry hluboko. Bylo to neuvěřitelné. Líbal jsem ji a bylo to něco fantastického. Pak jsme chvíli pohovořili s Johnem Houstonem a já odešel. Ještě jednou jsem ji pak líbal v Cannes. Seděl jsem s ní tehdy u stolu, připomněl jí, jak jsem ji políbil ve Spegu, a zeptal se, jestli bych ji mohl políbit zas. Byl jsem tam tehdy s režisérkou Mary Sweeneyovou, kterou jsem si později vzal. Elizabeth mi volala na pokoj a chtěla vědět, jestli jsem ženatý. Ráda se za muže vdávala, taky byla vdaná 7krát nebo 8krát. Já se ale s Elizabeth Taylorovou oženit nechtěl. Nabídky práce se po modrém sametu právě nehrnuly. Začal jsem žít na střídačku na obou pobřežích států a nevyhovovalo mi to. Rád jsem pobýval s Izabelou v New Yorku a když jsem odjel do Evropy, byl jsem tam hrozně rád, ale jsem v jádru daleko usedlejší. Když se člověk pořád někam přesouvá, neudělá pak vůbec nic. I tak se tohoutou dobou stalo spoustu báječného. Jednou jsem byl s Izabelou v Itálii. Točila tam s jedním ruským režisérem a v tom filmu s ní hrála Silvana Manganová, se kterou jsem se dobře znal. Natáčeli v úplně kouzelných lokacích jižně od Říma. Zem jakoby se tam zdvihala a tvořila náhorní plošiny, na kterých stály pohádkové minimalistické italské vily, jejichž schodiště vedou rovnou na nádhernou terasu. Je to něco neuvěřitelného. Silvana jednou večer Izabelu a mě pozvala na večeři. Šli jsme do restaurace se zahrádkou, v níž se mihotala světla. Byla zrovna sezóna hub, a tak byla celá večeře houbová. Houba podávaná jako hlavní chod byla obrovská a silná jako steak. Byl tam i Marcello Mastroianni. Musím se přiznat, že jsem z něj byl trošku nervózní. Se Silvanou se znali už dlouhá léta a byli dobří přátelé. Byl to hrozně milý člověk a vyprávěl nám různé historky. Mezi řečí jsem mu prozradil, že jsme s Fellinim narozeni ve stejný den a že jsem jeho velký fanoušek. Mým oblíbeným Felliniho filmem je 8,5, ale mám hrozně rád i Silnici a vůbec všechny jeho věci jsou něčím báječné. Když druhého dne ráno vyjdu z hotelu, stojí tam Mercedes a řidič mi povídá: hodím vás do studia či nečitá. Marcello zařídil, že strávíte den s Fellinim. A tak jsme jeli do Říma, kde Fellini zrovna točil interview. Osobně mě přivítal a já mohl celou dobu natáčení sedět s ním a stali se z nás tak trochu parťáci. Později, mnoho let na to, jsem byl u Izabely na Long Islandu a jednoho dne Izabela prohlásila: jdeme lovit kraby.
Já jsem měl přijet se svou lodí, která trochu připomínala džíp s dřevěnou karosérií a jmenovala se Malý Indián. Řekli mi, jak se tam dostanu, jaké mám sledovat bojky a kde zahnout. Bylo úplně kouzelné odpoledne, všechno šlo dobře a já byl nadšený. Když jsme skončili, bylo pomalu 17:30 a každý jsme na své lodi zamířili zpátky. To ještě pořád svítilo sluníčko. Ale když jsem dojel k bojkám a zahnul doleva, přihnal se černý mrak. Ze slunečného dne jsem se náhle dostal doprostřed temné noci a zuřící bouřky. Bylo to ráz na ráz. Musel jsem si v lodi stoupnout, protože byl hrozný liák a já přes přední sklo nic neviděl. Na lodi jsem měl motor, který neudělal víc než 30 km za hodinu a vlny byly stále větší a větší. Pak jsem si vzpomněl, že jsem neskontroloval, kolik mám paliva. Ztratil jsem přehled, kolik bojek jsem minul, ale pak jsem se dostal za obrovskou rybářskou loď. Měla 2 nebo 3 patra. Byla osvětlená a já jel v brázdě za ní, takže se jelo snadno a bez vln. Když loď začala brát levý kurz, zneklidnil jsem. Ta loď pluje na moře a já na moře nechci. Otočil jsem to tedy doprava, vlny už byly opravdu obrovské a padla naprostá tma. Jen mlha a bouřka. Najednou jsem uviděl světla na pobřeží a pak obloukový most u ústí řeky a mohl jsem přistát. Pro opravdové námořníky je tahle historka jistě čajíček, ale já z toho měl husí kůži.

penězi je to legrační. Veškerý smysl skutečnosti, že máte peníze, spočívá v tom, že se cítíte svobodní. Relativně vzato teď nějaké peníze asi i mám, ale svobodně jsem se nikdy necítil. Kdysi, hned poté, co jsme se dohodli s Peggy, že se rozejdeme, jsem zažil euforickou radost ze svobody. Pamatuju si, že jsem jel v kabrioletu po jedné z těch dálničních mimoúrovňových křižovatek v centru Los Angeles. Nacházel jsem se zrovna v úseku, který jakoby se zvedal vysoko do vzduchu, a tehdy jsem na moment či dva pocítil opravdovou svobodu. Mám pocit, že mě pořád něco svazuje, ale netuším co. Ovšem, že si dobře uvědomuju, že mám své povinnosti, a proto nejsem skutečně svobodný. Po modrém sametu se toho dělo opravdu hodně. Točil jsem a dokonce jsem hrál ve filmu Tiny Redbornové Zeli a já. Ani nevím, jak k tomu došlo, ale stalo se to a nelituju toho. V té době jsem taky natočil svou první televizní reklamu. Byla na parfém Opium od Yves Saint Laurent a byla to zábava. Reklamy se točí pro peníze, ale já se u nich vždycky naučím něco nového. Protože se v nich používají ty nejnovější a nejlepší technologie, zjistíte, co se v branži děje. Taky se naučíte efektivnosti. A kromě toho jsou to krátké příběhy a mohou být opravdu krásné. Jak už jsem zmiňoval, dělal jsem tehdy najednou spoustu věcí. A hned poté, co jsem dokončil Zběsilost v srdci, jsem odjel do New Yorku, kde bylo uvedení Industriální symfonie číslo 1. Měli jsme 2 týdny na to dát to dohromady. Já napsal takovou trochu tovární věc, udělal jsem k tomu pár skic, sehnal jsem v New Jersey paní, co tam měla továrnu, a ona připravila překrásné kulisy. Angelo a já jsme pro ten kus napsali několik nových scén, ale hlavně tam účinkovala Julie Cruzová, která zpívala 4 písně ze své desky. Ráno před představením přinesli nějací chlápci obrovský supermoderní přehrávač na playback. Chtěli jsme zjistit, jaký to má zvuk, a ta mašina se podělala. Měli jsme ale 2 malinké kazeťáky Panasonic a řekli jsme si, k čertu s tím, prostě celé představení odehrajeme s těmihle 2 kazeťáky. Seděli jsme u malinkého rozkládacího stolku. Zapnuli jsme 2 přehrávače současně, takže kdyby ten můj vybouchl, mohli jsme přepnout na ten druhý. Byly skvěle synchronizované. A tyhle 2 prťavé přístroje úplně neskutečně ozvučily celý sál. Část představení se točila kolem jelena staženého z kůže, kterého hrál John Bell. To zvíře měřilo 3,5 nebo 4 metry. Mělo velké paroží a bylo na chůdách obalených gumou, která vypadala jako maso, a dole byla připevněná kopítka. Bylo to úplně snové. Spojili jsme 2 pojízdná nemocniční lůžka a na začátku představení na těch lůžkách ležel ten jelen. Elektra, Izabelina dcera, byla tehdy malá, a když tam tohle stvoření viděla ležet na lehátku a ono se nehýbalo, pochopila, že časem se hýbat začne, a hrozně se toho ležícího lysého zvířete bála. John Bell, co hrál toho jelena, ležel oblečený v kostýmu a bylo mu v něm dost teplo. Pak v představení nastal okamžik, kdy přiběhnou dělníci v přilbách a žlutými žárovkami mávají a točí se kolem jelena a ten obživne a vztyčí se. A je obrovský. Jelen se rozejde a malý Mike Anderson je dole pod ním s baterkou a svítí na něj ze spodu, což ovšem znamenalo, že tomu nebožákovi na chůdách do očí svítilo oslňující světlo. A protože tam předtím dlouho ležel, ještě se mu odkrvila hlava, načež se začal naklánět a spadl do orchestřiště. Chytil ho hráč na virbl. Polovina diváků se vyděsila a druhá si myslela, že je to součást představení. Když pak mělo začít druhé představení, tak ten zatracený jelen odmítal vylézt ze své šatny. Osobně jsem musel slézt od svého skládacího stolečku vzadu v sále, jít až úplně dolů do šaten v podzemí a škemrat, aby šel hrát.
Na jevišti byla velká nádrž na vodu a já mu řekl, můžeš se držet té nádrže. Pak to odehrál. Živé divadlo. Bylo to svým způsobem napínavé a vzrušující a až na toho jelena to dopadlo výborně.

Některé ženy jsou skutečně záhadné. Například, těžko říct, v čem přesně spočívá kouzlo Marilyn Monroe. Možná v tom, že je to žena v nesnázích. To ale není to jediné, co na ní člověka bere. Dá se říct, že Laura Palmerová je Marilyn Monroe. A také to, že o Marilyn Monroe je i Mulholland Drive. Všechno je o Marilyn Monroe. Tony Kranz byl hodně schopný a nadějný televizní agent a v jednom kuse popichoval televizního producenta Ricka Nisitu, že by se mnou rád mluvil o možné práci pro televizi. Pro mě byla televize hrozná věc, byla tehdy dost ubohá. Všechny ty reklamní přestávky, televizní vysílání bylo už ve svém základu přehlídkou absurdity. Slovo ale dalo slovo a klaplo to. Tony umluvil přítele Marka Frosta a mě, abychom pro televizi něco napsali, a my napsali Lemuřany. Při psaní jsme se moc nasmáli, ale bylo jasné, že z toho nic nebude. A pokud si dobře vzpomínám, nikde jsme to neudali. Tony Kranz mě pak přiměl k práci na městečku Twin Peaks, které mám hrozně rád. Mám rád ty postavy a kombinaci toho světa humoru a tajemna. Pojímal jsem pilotní díl úplně stejně jako celovečerní film. A podle mého názoru je ten pilotní díl tím jediným, co je v celých dvou řadách opravdu Twin Peaks. Všechno ostatní je jen kašírované, protože se to točilo pro televizi. Ale pilotní epizoda trefila tu správnou atmosféru. Mohla za to výhradně skutečnost, že jsme točili přímo v reálných lokacích. Místo je hrozně důležité. A bylo to opravdu krásné, protože nás tam vůbec nikdo z ABC neotravoval. Párkrát nám poslali připomínky k tomu, jak se tam mluví, a musel jsem změnit některé repliky, ale ty repliky, které jsem pak vymyslel, byly nakonec lepší než ty původní, co se v ABC nelíbily. Taky obsazení bylo úplně skvělé. Ve scénáři pilotního dílu se vyskytovala scéna, kdy Cooper a šerif Truman jedou výtahem a když se výtahové dveře otevřou, Cooper zahlédne odcházet jednorukého muže. A na tuhle roli byl najat Al Strobel. To mělo být celé, co v městečku Twin Peaks udělá, a pak měl jet domů. Potom jsem ale slyšel Stroblův hlas, který je neuvěřitelný. A musel jsem pro ten hlas něco napsat. Sjížděli jsme zrovna z dálnice a já u toho napsal: temnotou budoucí minulosti kouzelník snaží se prohlédnout. Napsal jsem pak novou scénu, v níž se Al setká s Cooperem a tohle mu recituje. Pak jsme to natočili a já jsem to poslal Duvainu Dunhamovi, který to stříhal. Bylo pozdě večer, Duvain už se chystal jít domů, když mu přišly tyhle záběry, a on na to, co to má do prčic bejt? Ta scéna s Alem ovšem načala hned několik linek, které ho dostali do příběhu. Agenta nemohl hrát nikdo jiný než Kyle MacLachlan. Postava agenta Coopera povstala z řady různých inspirací. Otec Umy Turmanové má blízké vztahy s Dalajlámou a ona pro něj něco pořádala u sebe doma. Já tam taky šel a potkal se tam s ním, což pak vedlo k tomu, že agent Cooper podporuje Tibeťany a ve scéně pak hází kameny. Setkat se s Dalajlámou bylo milé. Neučí žádnou meditační techniku, ale je na straně míru. Už od roku 1973 jsem uvažoval o tom, že by Catherine Coulsonová mohla hrát postavu dámy s polenem. Krb bude mít zatlučený prkny, její manžel zemřel při lesním požáru. Jeho popel bude v urně na krbové římse spolu s dýmkami, které kouřil. Vždycky sebou nosí poleno, má malého syna, kterému je asi tak 5, a dále exceluje ve vzdělávací soutěži Vyzkouším své poleno ze všech vědních oborů. Neřídí, takže se synem jezdí všude taxíkem. Když jdou k zubaři, nese sebou poleno, zubař posadí poleno do zubařského křesla,
uváže kolem něj hygienický brindáček a pak mu hledá kazy, přičemž celou dobu hovoří tak, aby dítě pochytilo něco o zubní péči. Čas od času zajdou do jednoho bystra, tam spolu sedí, ona drží poleno, chlapeček sedí vedle ní, pak si něco objednají a sedí dál. O mnoho let později jsme natáčeli pilotní díl městečka Twin Peaks a měli jsme zrovna dělat scénu na radnici, kde se agent Cooper a šerif Truman chystají o té vraždě promluvit k lidem. Pomyslel jsem si, že to je dobrá příležitost. Zavolal jsem Catherine a řekl jí, budeš držet poleno a tvým úkolem bude v místnosti rozsvěcet a zase zasínat tak, aby všichni dávali pozor, protože ten proslov brzy začne. Catherine odpověděla, paráda. Přiletěla za námi, my jsme jí sehnali poleno, ona tu scénu natočila a pak už všechno přirozeně vyplynulo. Na tom polenu něco je a lidi začalo zajímat, co má ta postava za sebou. Nedává to žádný smysl, ale přece dává. Podobní lidé žijí v každém městě a ostatní je prostě tak nějak berou. Gordon Cole, kterého hraju já, se objevil, když jsme točili scénu, v níž agent Cooper potřebuje zavolat svému bezejmenému šéfovi do Filadelfie. Rozhodl jsem se, že budu dělat jeho hlas, čistě proto, aby to bylo realističtější. Že nakonec budu v seriálu hrát, na to jsem přitom vůbec nepomyslel. Mluvil jsem dost nahlas, aby mě Kyle slyšel, a tak se ta postava zrodila. Jméno Gordon Cole je z filmu Sunset Boulevard. Jména lidi napadají různě. Když jsem jednou o Gordonu Coleovi přemýšlel, řekl jsem si v duchu, tak moment, když jede Billy Wilder do Paramountu, míjí napřed Gordonovu a pak Coleovu ulici. Jsem si jistý, že takhle ho to jméno napadlo. Ve scénáři pilotního dílu původně nebyla ani postava Boba. Objevila se, až když jsme natáčeli v domě Palmrových v Evertu ve státě Washington. Byl jsem v druhém patře a z nějakého důvodu jsem lezl po čtyřech dole pod větrákem a najednou slyším, jak nějaký ženský hlas za mnou říká Franku, nezamykej se v tom pokoji. Frank Silva byl rekvizitář a jak přesouval věci po pokoji, vytáhl i několik šuplíků z prádelníku a ty pak blokovali dveře. Bylo to řečeno v žertu, ale já v duchu uviděl Franka zavřeného v pokoji Lori Palmrové a měl jsem takový zvláštní pocit. Natáčeli jsme pomalý švenk v pokoji Lori Palmrové, sjeli jsme to třikrát bez Franka. Já pak řekl, Franku, běž k nohám postele a skrč se tam, jako by ses schovával. Chytni se čela postele a podívej se přímo do kamery. Frank se tam tedy nachystá, my to švenkneme, tentokrát s Frankem, ale já přitom neměl absolutně žádnou představu, proč jsem to udělal. Později ten večer jsme natáčeli scénu v obývacím pokoji u Palmrů doma. Sara Palmrová je úplně zničená, její dceru našli zavražděnou. Leží celá strápená na gauči a náhle zahlédne svým vnitřním zrakem něco, co ji vyděsí. Rázem se posadí a vykřikne. To je celý záběr. Za kamerou byl Brit Sean Doyle. Dotočili jsme záběr a já řekl, střih, bylo to perfektní. Jenže Sean řekl, ne, Davide, nebylo to perfektní. Byl vidět něčí odraz v zrcadle. Odrážel se tam Frank. A v tu chvíli se zrodil Bob. A takhle přicházejí nápady.

Na začátku byl ohlas městečka Twin Peaks obrovský. Ovšem v ABC ten seriál nikdy doopravdy rádi neměli. A když začali diváci psát do televize s dotazy, kdy se dozvíme, kdo zabil Lauru Palmerovou, donutili nás to prozradit a lidi se pak přestali koukat. Říkal jsem jim, že jestli prozradí, kdo je vrah, bude to konec seriálu. A taky, že to jeho konec byl. Ale staly se i jiné věci. Přišli inzerenti a začali říkat, když lidi prošvihnou pár dílů, tak už se k seriálu nedokážou vrátit a přestanou se dívat. Musíme proto dělat uzavřené konce. A to taky změnilo atmosféru. Myslím, že všemu vládnou peníze. Když pak za mnou přišel Bob Iger z americké televizní společnosti a řekl mi, musíte to tajemství odhalit, měl jsem toho stejně plné zuby. Myslím, že kdybychom byli bývali s Markem Frostem napsali všechny díly společně, bylo by to v pořádku. Ale my to neudělali a přišli k tomu noví lidé. Potom seriál přesunuli na sobotu večer a to taky ničemu nepomohlo. Vůbec netuším, proč to přesouvali. Pro mě osobně obrovský úspěch městečka Twin Peaks nic neznamenal. Úspěch vás může pěkně vypéct, protože pak začnete mít obavy z pádu a na jednom místě nejde zůstat na věky. Za úspěch má být člověk vděčný, protože se něco, co jste udělali, lidem opravdu líbí. Ale všechno je jenom ta práce. Lidi nakonec přestali městečko Twin Peaks zbožňovat. Ale aspoň byl ten seriál dobře uzavřený, protože tehdy přišel Červený pokoj. Nedokážu říct, co vlastně Červený pokoj je, ale pamatuju si, jak jsem ten nápad dostal a jakou jsem z něj měl radost. V seriálu to otevřelo nové možnosti. Je to překrásná a delikátní záležitost. Děje se tu víc, než se na první pohled může zdát a ve vzduchu visí tajemství. Životy většiny lidí překypují tajemstvím. Ale všechno se dnes děje.

Christine McKenová, David Lynch a místo snění. To je náplň osudů pro tyto dva týdny. Dnes pokračujeme šestou částí a ty další můžete poslouchat od pondělí do pátku vždy v 11.30. Jsou to premiérové osudy. Připravila je Ivana Mišková z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa a ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Ty odvysílané půl hodiny najdete na webu vltava.rozhlas.cz. No a v živém vysílání už se můžete těšit na naši sérii To byl můj film. Hned po zprávách.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla, přibylo i volných míst. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. A počasí, polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů. Dobré poledne. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky. V otevřeném dopise kritici zmiňují, že dokument připravil resort kultury netransparentně a bez diskuse s odbornou veřejností.
3: Ministr kultury Otto Klempýř za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. To je o 0,2% bodu víc než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší zaměstnanost, respektive nezaměstnanost, zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Zvýšil se taky počet volných pracovních míst. Teď je v nabídce necelých 101 tisíc pozic. O tisíc víc než v červnu. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách, poté co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidi jsou zranění. Jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou moci pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklého

0: vzniklých obcí Huta Pieňacka a Ugly.
1: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
2: Řekl během exhumací na území zaniklé Vsivola Ostrověcka kněz Tomáš Traska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pieňacka a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V Hronově na Náchodsku skončil 96. ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Nabídl téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších akcí v doprovodném programu. Podle programového ředitele Jana Julínka zájem o festival roste.
3: Máme spoustu zpětných vazeb lidí, že se takto pohodový týden už dlouhá léta neužili. Máme strašnou radost z toho, že semináře, některé se prodaly během pár sekund, vstupenky, když se dali do prodeje, tak ty komorní představení byly vyprodané taky prostě během několika minut. Ten zájem lidí o Jiráskův Hronov roste.
4: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, dopoledne přechodně i skoro jasno, od západu se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 26. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.
5: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobré letní odpoledne vám všem, už 10. srpnové, vám přeje Lenka Novotná. Komu z milovníků kinematografie se nechce čekat až na večerní projekce v letních kinech po celé republice? Pročež by se vám mohla hodit například stránka letňáky.cz, kde je velký přehled těchto kin? Tomu doporučuji poslouchat určitě dál. Pokračuje totiž náš seriál To byl můj film o dějinách české kinematografie, který můžete poslouchat v rámci vltavského filmového léta. No a dnes se přesuneme o pár roků dál, a to do let 1970 až 1976. Rovnou začneme malým výčtem. Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, Pane, vy jste vdova, Marečku, podejte mi pero. Skoro to vypadá, jako by si tehdejší filmaři s divákem chtěli od prvního slova potykat. I o tom dnes budeme mluvit s Martinem Hrnčířem a Kristinou Roháčkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Hezké poledne. Tak my si tedy budeme tykat konkrétně s filmy Pane, vy jste vdova, Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, ale jsme v 70. letech, kdy kvůli normalizaci nemohlo točit mnoho filmařů, tak proto také zmíníme i Ucho, což je tedy velmi dramatický černobílý film, který stále mluví i k současnosti, přestože mluví o těch praktikách státní tajné bezpečnosti.
2: Dneska to bude hodinka, kdy opravdu všechny ty zmiňované filmy budou posluchači určitě znát. Hodně to bude o Oldřichu Lipském, o Václavu Vorlíčkovi, ale třeba o Ivě Janžurové. A absolutně se nedostaneme ke všemu, co by z té doby stálo za zmínku, tak se dopředu omlouváme.
1: Já myslím, že se do toho můžeme pustit. Kdyby tady bylo plátno, což není, tak by ještě možná bylo bílé a ničím nepopsané, ale teď by se tam objevilo 3, 2, 1, teď.

0: Petr Spálený dospíval, čímž ovšem, ač je to k nevíře, nekončíme daným tématem ani filmem Pane, vy jste vdova. Vracíme se k tématu dnešního dílu, tedy k létům 1970 až 1976 a tedy k filmům, které diváka oslovují už v samotném názvu. A začneme rokem 1970 a zmíněným filmem Václava Vorlíčka, tak se mohu našich hostů, mých kolegů, zeptat rovnou, o čem ten film vlastně je.
1: No, já předpokládám, že mnoho diváků a posluchačů už moc dobře tuší, takže já jenom tak ve zkratce připomenu ten příběh. Jde o bláznivou sci-fi komedii. Ústředním motivem je záměna těl, přesněji řečeno tedy přesazení mozku do uměle vypěstovaného těla slavné herečky Eveliny Keletyové. Odehrává se ve fiktivním středoevropském království, kterému vládne osvícený král Rozebuň IV. A generálové se ho kvůli plánovanému rozpuštění armády rozhodnou tak jako nenápadně odstranit. Scénář napsal Miloš Macourek spolu s Vorlíčkem a je zajímavé, že ten samotný nápad se zrodil tedy uprostřed nebo na chorvatském ostrově Hvar, kam oba tedy jeli na dovolenou, tam v plavkách a z bloky papíru tedy psali nějaké ty své nápady. No a je to jeden z těch titulů, na kterých se tahle tvůrčí dvojce ukázala, jak vlastně se dá daleko zajít, když se spojí tedy ten humor s těmi sci-fi kulisami. A dodnes se tedy řadí mezi nestárnoucí tituly celé dvojce s takovým tím dynamickým, s tou dynamicky vyváženou kompozicí, kterou tedy stmeluje postava toho nesmrtelného Stuarta Hamplea. Vorlíček se ostatně k podobně laděným, utopickým a dobrodružným filmům vracel opakovaně. Jeho a Macourková parodie na komiksové seriály Kdo chce zabít Jesse z roku 1966, tak ta získala hlavní cenu na Mezinárodním festivalu vědecko-fantastických filmů v Terstu. Jednu z cen, respektive tam zabodovala a díky tomu měl pak chuť pokračovat právě touto dobrodružnou, utopicky laděnou linií. Vznikly taky další příbuzné tituly jako parodie na ty špionážní filmy bondovského typu, tedy Konec agenta B4C prostřednictvím psa pana Foustky nebo O pár let později, což takhle dát si špenát. Pane, vy jste vdova, tak není takový nějaký osamocený výstřelek v té době, ale spíš vyvrcholením jedné tedy vývojové linie té dramaturgie, kterou si Vorlíček pěstoval už řadu let předtím a zároveň jde o takové nejvýzrálejší spojení jeho zájmu o tu technologickou fantastiku, ale právě je tam i ten Macourkův typický absurdní a na první pohled někdy až nesmyslně, ale velmi precizně vystavený humor.
0: Říká Martin Hrnčíř, který by mohl vědět i něco o tom, že dobrodružnou cestu měl i samotný název.
1: Přesně tak. Film se měl původně jmenovat Pánové, snědli jsme ledvinky paní Keletyové, což se tedy ale dramaturgii zdálo příliš dlouhé, možná až takové morbidní, nicméně tvůrci pak přišli s variantou Pane, vy jste dvojnásobná vdova. A teprve dramaturg škrtnutím slova dvojnásobná vytvořil tedy ten finální název, který známe dnes a je to i hezká ukázka toho, jak se u této dvojce i ten nejpřirozenější, nejvtipnější název nebo vtip ve skutečnosti rodil tím postupným škrtáním a přepisováním, takže nešlo o nějaký jeden geniální nápad. No a jméno postavy Stuarta Hamplea má vlastně skutečný, dost nečekaný původ, protože americký producent, který uvažoval o remakeu filmu, poskytl pro tento projekt scénáristu jménem Stuart Hample. No, z remakeu tedy nakonec sešlo, ale Vorlíček s Macourkem si tak říkajíc vypůjčili právě toto jméno a dali ho i jedné z hlavních postav filmu.
0: Ono by bylo vůbec velmi zajímavé si pročíst ten původní scénář nebo ty první verze. Kdo si zahrál tu klíčovou dvojroli?
1: Byla to Iva Janžurová a to je právě jeden z těch nejzajímavějších detailů celého filmu. Roli totiž měla původně hrát Jiřina Bohdalová. Tvůrci si ji pro postavu tedy Eveliny Keletyové vyloženě představovali už při psaní toho scénáře tam uprostřed moře, jak sám Vorlíček později vzpomínal. A ty tady mám citaci. V hledáčku jsme ji měli a představovali jsme si ji už při psaní scénáře. S Milošem Macourkem jsme si říkali, že by jí tato postava mohla slušet. Konec citace. Jenže než scénář vlastně dopsali a začali obsazovat, tak se zjistilo, že Bohdalová dostala zákaz filmovat kvůli svému angažmá ve filmu Ucho Karla Kachyni z roku 1970 také snímku, tedy, který kritizoval praktiky státní bezpečnosti a byl po té sovětské okupaci rovnou zakázán, takže se všichni, kdo se na něm podíleli, ocitli na takové černé listině. A Vodlíček pak také vzpomínal, že jenže než jsme to dopsali a začali s obsazováním, tak jsme zjistili, že má Jiřina kvůli filmu Ucho zákaz filmovat. Tak jsme jí nabídku ani nepředložili a museli jsme se poohlédnout po někom jiném. Shodli jsme se na Janžurové, která se toho zhostila skutečně skvěle. Dodal tedy Vodlíček. Janžurová za tu dvojroli nakonec dostala ocenění právě na Mezinárodním filmovém festivalu fantastických filmů v Terstu, tedy na tom samém festivalu, kde o pár let dřív odměnil i toho samotného, i odměnil samotného Vodlíčka za Kdo chce zabít Jesse. Takže se tato dvojice tvůrců a hereček na terském pódiu potkávala vlastně tak trochu opakovaně. Je to malá, ale výmluvná ukázka už toho, jak přímo ta politická čistka po roce 1968 zasahovala i do toho castingu naprosto nevinné žánrové komedie, která se svým obsahem vlastně ideologii téměř vyhýbala víc než jakýkoliv jiný film, už třeba i z dnešního vysílání, ale přesto se ty důsledky normalizace nakonec jí nevyhnuly ani zdaleka.
2: Já tu mám dvě zajímavosti, jenom ještě k pane Víste Vdova, které jsou takovým oslým můstkem k tomu, co budeme probírat v těch dalších vstupech, protože v tom filmu se v rolích kritiků na představení objeví Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svěrákem, kteří už tehdy byli známí z divadla Járy Cimrmana, který vznikl pár let předtím. Začala tu také filmová kariéra kaskadéra Arnošta Béma, který si tu podle filmového přehledu zahrál roli zahradníka z Konví lomeno dubl za Vladimíra Menšíka. Jeho jako dubl Michala Dočolomanského se pak objevil například v roce 1977 ve snímku Adéla ještě nevečeřela, kde se v té dublerské roli střídal s ještě známějším kaskadérem, možná dokonce tím vůbec nejznámějším československým, a to Jaroslavem Tomsou. Ten vedl tým barandovských kaskadérů, ke kterým dále patřil Zdeněk Srstka, Karel Vítek nebo Karel Engel, a nejvíce se zapsal do diváckého povědomí jako jeden zlostřilý pistolník, o kterém si budeme povídat za chvilku.
1: A já, když už jsme zmínili tedy ten film Ucho, kvůli kterému tedy Bohdalová vlastně přišla o roli tedy v této komedii, tak stojí říct za to, že vlastně jde o jeden z nejpozoruhodnějších příběhů vlastně té celé normalizační kinematografie. Scénář napsal spisovatel Jan Procházka, tedy výrazná osobnost pražského jara, který předtím s režisérem Karlem Kachyňou natočil hned několik oceněných filmů, mimo jiné Trápení nebo Kočár do Vídně. Ucho vzniklo v roce 1969, tedy v posledních měsících ještě tak trochu toho volnějšího ovzduší, než se ty politické šrouby už utáhly naplno, a ke schválení bylo předloženo doslova na poslední chvíli, když to ještě tedy šlo. Vypráví takový komorní až minimalistický příběh manželského páru, který se vrací domů z večírku a postupně zjišťuje, že jejich vila je odposlouchávaná státní bezpečností, proto tedy to ucho, stěny mají uši. No a čím dál, tím více blíží film ke konci, tak tím napjatější a úzkostnější atmosféra zničící, protože manželé si najednou nejsou jistí, jestli může být bezpečné vyslovit v jejich vlastní ložnici jakoukoliv větu, aby nebyla použita proti ním. Hlavní role si právě tedy zahráli i skuteční manželé Radoslav Brzo Bohatý a Jiřina Bohdalová, což dodalo i tomu hereckému náboji na plátně ještě další velmi osobní rozměr. Film se natáčel ve vile ve Střešově a části scén použil jako tam sloužila jako kulisa i zámek v Kroměříži, který nahrazoval Pražský hrad, a o výtvarnou stránku se postarala výtvarnice Ester Krumbachová. Nicméně Procházka tak ten byl krátce poté v roce 1971 mediálně zdiskreditován, a to zmanipulovanými nahrávkami odvysílanými v pořadu nazvaném Svědectví o scény, a na následky této kampaně spojené tedy s nemocí o pár měsíců později tedy i zemřel. Ucho bylo přitom jednou vlastně z těch hlavních záminek, kterou proti němu tehdy použili. Karel Kachyňa ale jako režisér mohl dále pracovat, protože byl vnímán spíše jako řemeslník než nějaký ideový strůjce, kterého v očích režimu stělesňoval právě Procházka. Diváci se jinak k filmu Ucho dostali tedy až po sametové revoluci, protože šlo o trezorový snímek. V kinech měl premiéru v červnu roku 1990 a dnes se považuje právě za jeden z těch absolutně nejsilnějších a nejniternějších portrétů toho, jaké bylo žít tedy pod neustálým dohledem. Takže je to takový zajímavý temný protipol ke všem těm veselým únikovým komediím, které už jsme tady zmínili a ještě zmíníme.
0: Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř jsou autory dnešního vydání série To byl můj film, ve které budeme také hodně zvukově kouzlit. A tak já prosím do režie už editora Antonína Fajfra a Natašu Vodvářkou, aby nám pustili to, co jsme si na vás, milí posluchači, připravili.
3: To prčic.
4: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
3: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
4: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
3: Tak tímhle tím mám jako ty lidi...
5: Prosím tě, pospěš si, nebo to proštěhneš.
3: Číčo, já tě prošvinu.
4: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
0: My se tady smějeme ve studiu Kristýna Roháčková i Martin Hrnčíř a pokračovat budeme určitě za chvíli. Čeká nás totiž hudební koktejl. Možná by naši posluchači také rádi objednali speciální huhu koktejl, zvlášť když ho míchá Eva Olmerová.
6: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
7: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
6: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Eva Olmerová dospívala, posloucháte Český rozhlas Vltava a polední blok s názvem To byl můj film, kde se dnes vracíme do první poloviny 70. let a to byly roky obzvlášť úspěšné a plodné pro už zmíněnou dvojici Václav Vorlíček a Miloš Macourek. Kristýno, které další filmy tehdy z jejich spolupráce vzešly?
1: Byly dva. Oba se těšili velké divácké popularitě, oba byly oceněné na už zmiňovaném festivalu v Terstu, oba vycházeli z konfrontace fantastického nebo pohádkového světa s realitou a mísili osobitý vypravěcký styl s prvky grotesky a černého humoru. Tak první, Jak utopit doktora Mráčka a nebo Konec vodníků v Čechách, šel do kin pod distribučním heslem Česká barevná komedie o mladém právníkovi, který se z lásky dostal do vodnického hrnečku. Ten titulní hrdina je Jindřich Mráček, kterého si zahrál Jaromír Hanzlík. Ten se pokouší svědomitě zajistit nové, důstojnější a zdravější bydlení pro rodinu obývající vlhký domek na pražské Kampě. Netuší ale, že jde o vodníky, které představa suchého paneláku teda vůbec neláká. Nezaměnitelnou atmosféru filmu dotváří kostýmy Teodora Pištěka, originální triky kameramana Vladimíra Novotného a hudba Vítězslava Hádla, který složil také úvodní píseň Znala pana pána, kterou naspívali Helena Vondráčková a Václav Neckář. Posluchači asi taky si budou pamatovat z toho filmu animované titulky od Adolfa Borna a Jaroslava Doubravy. Na scénáři se vedle Miloše Macourka podílel také čerstvý absolvent scénaristiky a dramaturgie Petr Markov. Toho ještě během druhého ročníku na FAMU napadlo zasadit pohádkové postavy do našeho světa. Synopsi nazvanou jednoduše Hastrmani napsali v únoru 1972. Tehdy šlo ještě o anekdotu o dceři Hastrmana, která se zamiluje do smrtelníka, který chce připravit o bydlení. Jejich láska je ale tak mocná, že se nakonec promění z vodní bytosti v obyčejnou smrtelnici a v podstatě to byla taková variace na malou mořskou vílu. Podle té původní představy Petra Markova mělo jít o muzikálovou komedii s propopulačním sdělením. Jana se totiž měla stát člověkem také proto, aby mohla počít dítě. Ústřední idea se ale za přispění Macourka změnila. Film už neměl diváky ponoukat k reprodukci, ale prohloubit jejich odmítavý postoj k materialismu a vykořisťování. Druhým filmem z té doby toho dua Vorlíček Macourek pak byla fantastická komedie o čarodějnické poškolačce Dívka na koštěti. Ta titulní hrdinka se náhodou dostane do světa lidí a teď si musí udělat jasno v takových základních pojmech, jako jsou dobro a zlo, nenávist a láska. 16-letou Saxánou si tady zahrála 22-letá popová zpěvačka Petra Černocká, čerstvá absolventka konzervatoře. Co by Honza se tu objevil tehdy populární představitel hodných citlivých mladíků Jan Hrušinský. Vorlíček také vsadil na výjimečné vedlejší role. Vladimír Menčík se objevil v roli upírského školníka, Helena Růžičková jako šílená pacientka v Blázinci. Ať už tedy šlo o vodníky nebo čarodějnice, tak ta témata, jejich spolupráce byla příznačná pro kinematografii 70. let, tedy to odklouzlení fungovalo jako svébytný druh normalizace. Jiří Hrbas v pátém čísle časopisu Film a doba z roku 1975 napsal, když srovnával Vorlíčka s Oldřichem Lipským, jiný humor má Václav Vorlíček, jak nás o tom znovu přesvědčil v komedii Jak utopit doktora Mráčka. Vorlíčkova tvorba je stylově dosti vyhraněná, přitahuje ho crazy komedie a má rád fantastické motivy. Není sporu o tom, že jeho humor má originalitu, ale nereálná poloha jeho příběhu přitahuje zvláště v tomto posledním snímku přece jenom vyhraněnou skupinu diváků.
0: Teď nikoli v plha, ale hrnčíř se hlásí.
2: Je to tak. Já to tady trochu uzemním zpátky do té reality, protože je vidět, že ty spolupráce vlastně Macourka a Vorlíčka taky často zavedly i do Německa právě kvůli koprodukcím a právě oba tedy kvůli tomu dostala do hledáčku i Státní tajná bezpečnost, která obecně všechny ty filmaře, kteří alespoň trochu zamířili víc na západ, takhle hledala a sledovala velmi pečlivě.
0: A jeden výrazný pohádkový titul těchto let ale Václav Vorlíček přivedl na svět bez Miloše Macourka. O čem mluvíme, Kristýno?
1: Tak mluvíme o tom definitivním vánočním filmu, což je pohádka Tři oříšky pro Popelku. Ta sice v dobovém tisku se dočkala velmi pozitivních ohlasů, ale ten svůj kultovní status si získávala postupem let. Do distribuce šla jako barevný film, který bude mít úspěch nejen u dětských diváků, což se potvrdilo. Úspěch přišel s návštěvností přes 2,5 milionu diváků. Se česko-německá pohádka stala druhým nejúspěšnějším normalizačním filmem po satirické komedii Jáchyme, hoď ho do stroje. A dodnes platí za neodmyslitelnou součást vánočních svátků. V titulcích je jako autorka scénáře uvedená dramaturgyně Československé televize Bohumila Zelenková. Ta své jméno propůjčila také už zmiňovanému skutečnému scénáristovi filmu Františku Pavlíčkovi, který v té době nemohl být z politických důvodů jako autor uváděn. Pár zajímavostí k tomuto filmu. Představitelka hlavní role Libuše Šafránková, tu si vybral Václav Orlíček na základě její role Barunky v dvoudílné Babičce Antonína Moskalika. Jedna novinářka v dobové reportáži popsala své setkání s mladou herečkou takto. Popelka přišla v tmavomodrých šortkách a jsem si jista, že žádný maskér, kostýmer ani jiný filmový mák by z ní nedokázal vykouzlit, je v Popelkova těžtější. To je komplikované slovo. Roli prince získal tehdejší student JAMU Pavel Trávníček. V jeho případě šlo o druhou filmovou roli. Natáčelo se ve spolupráci s východoněmeckým studiem DEFA. Posluchači si asi vybaví tu typickou zasněženou krajinu. Ironií osudu ale bylo, že v roce 1972 u zámku Moritzburg u Drážďan, kde měla vznikat podstatná část filmu nebo těch exteriérů, vlastně téměř nesněžilo. Stejná nepřízeň počasí se pak opakovala v okolí vodního hradu Švihov a také u Klatov, které měly posloužit za dějiště lesních scén. Filmování se tak přesunulo k Železné Rudě na německých hranicích, kde filmaře kromě sněhu čekal také mráz, čímž návrhář kostýmu Teodor Pištěk vůbec nepočítal. Vydatně sněžit začalo paradoxně, tedy až když byla většina těch potřebných exteriérových scén natočena. Královnu Karin Lešť do češtiny namluvila Květa Fialová, krále Rolfa Hopeho Otto Šimánek, matku Karolu Braubok Jaroslava Adamová a Pavla Trávnička, jak známe, kvůli jeho brněnskému dialektu předaboval Petr Svojtka. Domácí televizní premiéra ta neproběhla na Vánoce, ale až v březnu 1975 v Norsku byla oproti tomu ve stejném roce uvedena právě na Štědrý den. Velký ohlas zaznamenalo také odvysílání v západoněmecké televizi. Tady taková poznámka, že po této premiéře zaplnili poštovní schránku filmového studia Barrandov dotazy na jména a adresy představitelů hlavních rolí, mnohdy doplněné s žádostí o informaci, zda jsou mladí herci zadaní.
2: Já jenom dodám, Plha se opět hlásí, že vlastně je zajímavé sledovat, že spoustu, ať už těch šlechticů nebo macechu, hrajou právě němečtí herci, že vlastně to vnímání té šlechty a těch poddaných tam bylo jasně rozdělené i takhle národnostně, a to je něco, co si myslím, že v té pohádce je stále potvrzené, že vlastně ten režim aspoň trochu potřeboval něco takového možná do podvědomí ještě tedy dostat, že my bojujeme takhle dobrosrdečně proti té šlechtě.
0: To je velmi zajímavý postřeh. Myslím, že se na to můžeme vzpomenout třeba zase letos o Vánocích, až budeme pohádku sledovat. A teď už k filmu, ve kterém opravdu platí, že čtyři vraždy stačí, Drahoušku. Oldřich Lipský tuto bláznivou komedii natočil v roce 1970. Tak řekněte, jak se vlastně zrodil nápad na scénář k tomuto snímku.
2: Snímek byl volně inspirovaný humoristickým románem Mrtvým vstup zakázán jugoslávského spisovatele Nenada Brixiho z roku 1960, ale jeho atmosféra a reálie zrcadlí spíše dobu nastupující té československé normalizace. Scénář napsal znovu Miloš Macourek, tentokrát s režisérem Oldřichem Lipským. Je to podobná gangsterská taková crazy komedie, jakou Macourek už tedy o pár let dříve napsal právě pro Vodlíčku v film Kdo chce zabít Jesse, takže se tu ukazuje, jak silně tehdy ten jeho scénaristický styl formoval obecně celý žánr, bez ohledu na to, kdo zrovna tedy stál jako režisér za kamerou. Vypráví o nenápadném středoškolském učiteli literatury Georgi Camelovi, který jednoho dne zjistí, že mu při otevření dveří pokaždé vypadne mrtvola. Zapletl se totiž nedopatřením do souboje dvou gangsterských band, které soupeří o šek na $1 million. Kritika k tomu dodává zajímavou poznámku o tom, proč tenhle typ filmu vlastně v té době vznikal. Recenzenti dnes píší, že za přívalem gagů a absurdních hlášek je patrná touha uniknout, alespoň v té komediální fikci, za tu železnou oponu tehdy nastupující totalitní reality, tedy už v trochu jiném gardu. Je to také hezky vidět i na volbě prostředí, protože film se neodehrává nikde v Československu, ale ve fiktivním pseudoamerickém velkoměstě plném gangstrů, novinářek a barů, tedy v úplně jiném světě, než jaký diváci znali z vlastních oken. A právě tato úplná odtrženost od domácí reality byla nejspíš i podmínkou, díky které mohl film projít tím schvalovacím procesem bez nějakých větších komplikací.
0: A teď je ten okamžik, kdy si opět vyzkoušíme, jaký efekt má moderátorské mávnutí rukou směrem k režii.
3: Zackuj ho, ale nezabíjej. Co když má ženu a děti? No.
4: Jak myslíš, Sabrino?
5: No povkej! To si vypiješ! No blázni, ten se nám možná ještě hodí?
4: A nechci si mě, ty.
5: Pojď, pojď, pojď, tam to prostě vrátím.
0: A teď si to vypije Martin Hrnčíř, protože se ho ptám, kdo hlavní roli hrál a jak se vlastně obsazovala.
2: Učitele Georga hrál Lubomír Lipský, tedy vlastní bratr režiséra Oldřicha Lipského. Byla to ale až druhá volba, protože režisér prý původně chtěl do role obsadit Radka Brzo Bohatého, tedy manžela Jiřiny Bohdalové, kterého už jsme tady zmínili u ucha. Podobně se ale měnilo i obsazení ženské hlavní role energické novinářky Sabriny. Tu měla hrát původně Olga Šnébrová, ale nakonec připadla právě Jiřině Bohdalové, tedy herečce, která se v tomtéž roce kvůli zákazu filmu Ucho nedostala k roli v Pane, vy jste vdova, ale tady tedy nakonec jí nic nebránilo, aby mohla najít opět tu silnou a neméně výraznou roli, navzdory tomu, že měla jinde ty dveře zavřené. Vedle nich se objevila i Iva Janžurová jako šéfka jedné z band a je zajímavé, že diváci ji tak mohli v tom, že roce vidět ve dvou úplně odlišných polohách, jako dvojroli, tedy šílené vědecké konstrukce v Pane, vy jste vdova a tady jako drsnou gangsterskou bosku, nebo jak to říct, což jen dokládá, jak univerzální herečkou už tehdy byla. Ve zbytku obsazení se objevila i celá plejáda dalších tváří. Marie Rosulková jako Bitna, Ringtonová, František Filipovský jako detektiv Sheridan, Josef Kemr jako šéf konkurenční bandy a Stella Závorková v menší roli. Tedy prakticky celý tehdejší barandovský ten komediální ansámbl na jednom place, což bylo pro ty diváky už samo o sobě velmi velké lákadlo.
0: To je vůbec zajímavé téma a možná otázka i pro Ivu Janžurovou, protože připravovat se v jednom roce na tyto dvě role mohlo být také z toho hereckého pohledu zajímavé. Posloucháte Polední Vltavu, zůstaňte s námi, protože po pauze, kterou nebudeme trávit v tichu, se přesuneme na časové ose zleva doprava o 6 let dopředu k filmu, jehož hlášky dodnes zná v Čechách skoro každý, i kdyby ten film sám nikdy neviděl. Ale ještě předtím si dáme známou písničku z filmu Jak utopit doktora Mráčka.

0: Jak utopit doktora Mráčka už víme a na závěr dnešního vysílání ještě jedna nesmrtelná klasika. Uvedeme ji známou hláškou.
1: Posaďte se, studenti! Marečku, podejte mi pero.
2: Já jsem Tuček, pane profesore.
1: Ano, Hliník je stále nepřítomen.
3: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
1: To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Tříním. Já mu píši nepřítomen.
0: Docela by mě zajímalo, jestli je mezi posluchači někdo, kdo ten film nepoznal. Marečku, podejte mi pero. Oldřich Lipský film natočil v roce 1976 podle scénáře Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Martine, jak se tato slavná spolupráce vlastně zrodila?
4: Bylo to vlastně už jejich druhé setkání po mimořádném úspěchu komedie Jáchyme, hoď ho do stroje z roku 1974 a Oldřich Lipský se scénaristickou dvojicí Svěrák-Smoljak spolupracoval celkem čtyřikrát, takže šlo o jednu z nejplodnějších tvůrcích spoluprací celé dekády. Svěrák se Smoljakem tentokrát sáhli do prostředí, které dobře znali z vlastní zkušenosti. Oba dva totiž dřív pracovali jako pedagogové, mimo jiné právě ve večerní škole pracujících, takže věděli moc dobře a přesně, jak taková instituce zevnitř funguje, včetně těch drobných absurdit a rituálů. A popsali tedy v jednom dobovém tisku, že už dlouho na to myslíme, že musíme napsat něco o škole a hlavně o učitelích, protože školu známe nejen jako žáci. To je tedy výňatek z dobové reportáže přímo z natáčení. Sami přitom považovali téma normální dnešní školy za dost obehrané a tak zápletku právě zasadili do večerní průmyslovky, kam se studovat maturitu vydá stárnoucí mistr továrny na zemědělské stroje Jiří Kroupa, tedy v podání Jiřího Sováka, a to paradoxně ve stejné budově, kam přes den chodí i jeho vlastní dospívající syn, čímž vzniká hned vlastně to dvojí generační napětí najednou otcovské i studentské.
0: Odkud vlastně pochází ta dnes tak proslulá hláška v názvu?
4: Patří samozřejmě profesorovi češtiny Hrbolkovi, kterého hrál František Kovařík. Marečku, podejte mi pero pravý, když otevře tedy ten svůj obávaný notes, vyvolá někoho ze svých obstarožních studentů a když dotyčný neumí, tak napíše pětku se slovy: nepotěšil jste mě, chlapče, ani já vás nepotěším. Což je tedy hláška, kterou jsme mohli slýchat i ve školních lavicích. Kovařík byl v té době natáčení skutečná herecká kuriozita, dalo by se říct. Narodil se v roce 1886 v Plzni jako syn kameníka. Jako mladík se dokonce na pár let vydal zkusit štěstí i do Ameriky, kde hrál krajanům v ochotnických spolcích, než se rozhodl vrátit domů. Před kamerou stál poprvé už v roce 1913, tedy ještě v éře němého filmu, a celou svou dlouhou kariéru pak stvárňoval hlavně laskavé staříky. Dělal to ostatně už od svých necelých 40 let, kdy na to ještě teda podle všech svědectví vůbec nevypadal. Roli profesora Hrbolka ale dostal až ve svých 90 letech a stala se z něj tak paradoxně jeho vůbec nejslavnější a nejmilovanější role za celou kariéru. Zemřel pak tedy o 8 let později v roce 1984, přesně v den svých 98. narozenin. Je to tedy jen jedna z mnoha hlášek, které si film vysloužil si pověst jedné z nejcitovanějších českých komedií vůbec. Vedle Marečku, podejte mi pero, se dodnes používá také i Hliník se odstěhoval do Humpolce nebo Metelesku blesku, tedy Hrbolková otrávená výzva k tomu, aby se dotěrný hujer přestal vnucovat. I věty spojené s postavou Tučka zvaného Mareček, kterého si zahrál sám Ladislav Smoljak, tak zlidovili právě možná i kvůli Smoljakovi. Zajímavé je, že postava Hliníka, kterého ve filmu nikdo nikdy neuvidí, ale všichni o něm mluví, má svůj skutečný předobraz. Když Zdeněk Svirák nastupoval na gymnázium, byl do jeho třídy zapsán jistý žák jménem Oliverus, kterého ale spolužáci nikdy nepoznali, protože se prý hned odstěhoval. Dnes má ale Hliník v Humpolci vlastní pamětní desku vyrobenou z hliníku v parku Stromovka. Lidé mu z celého světa posílají dopisy a dárky a na místní úřad dokonce jednou dorazila jeho evidenční karta a ve městě funguje i celé muzeum s názvem Hliníkárium, věnované právě jemu. Svěrák se Smoljakem navíc podle svého zvyku, tak ty se napsali tedy do menší role, nejen pro sebe psali, ale i třeba pro své kolegy z divadla Járy Cimrmana. Objevil se tam také Petr Bruckner, Pavel Vondruška, Jaroslav Vozáb a Jaroslav Weigl. Takže film je vlastně takovou malou přehlídkou celého tehdejšího cimrmanovského souboru. Je to zajímavý paradox, že nejslavnější hláška filmu vlastně nepatří žádné z těch hlavních postav zápletky, ale drobné epizodní figurce přísného profesora, který se ve filmu objevuje jen v pár scénách a přesto se stal tedy tou jeho hlavní tváří navenek. A vlastně je hezké, jak dojemně mu sedla tato role stárnoucího, ale stále přesného učitele, který je schopný hned vlastně tam takhle briskně komentovat to, co ty žáci dělají.
0: Když mluvíme o první polovině 70. let a o spolupráci Lipského s dvojicí Svěrák Smoljak, nabízí se zmínit i další tykací film, a to Jáchyme, hoď ho do stroje z roku 1974. Vy ho, Kristýno, máte ve své desítce nejoblíbenějších českých filmů, tak čím osobně vás tolik zaujal?
5: Já bych řekla, že asi tou smrští gegu, kterou mu vlastně ta soudobá kritika vyčítala, protože ono, byl to takový ten předkrok k Marečkovi, byl to vlastně ten film, kterým se scenaristé Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak představili na filmovém plátně. Ten nápad, aby něco napsali pro film, s tím měl údajně přijít divadelní kritik a barandovský dramaturg Sergej Machonin. Po jejich uvedení divadelní hry Vražda v salonním kupé v roce 1970 původně tedy chtěli zadaptovat právě zmíněnou cimrmanovskou hru, což je parodie detektivek se vševědoucími vyšetřovateli. Připomenu, o čem teda jde v Jáchyme, hoď ho do stroje. Mám tady přímo, jak o tomto filmu psal Film a doba, protože je to kouzelná část. Cituji: příběh mladého Františka Koudelky, který z vesnice odchází za prací do Prahy s malým sebevědomím a nevelkou dávkou životních zkušeností, ale za to vyzbrojen kondiciogramem, podle něhož hodlá řídit všechny své kroky v novém životě. Přistěhuje se jako podnájemník do bytu své poněkud podivné tety a odevzdaně snáší ústrky svého spolubydlícího, teď je na miláčka, obrovského psaboxera jménem Gregor. Nastoupí místo v servisu zahraničních vozů a nevychází z úžasu nad labilitou nervového systému svých kolegů mechaniků, kteří jsou častými hosty psychiatrické kliniky, kde se léčí z následků psychických otřesů vyvolaných lavinou úplatků, jimiž jsou zahrnováni. Tady bych ještě řekla, že teda v té hlavní roli dominuje 29-letý divadelník Luděk Sobota. Pokud jde o toho titulního Jáchyma, asi to už byla nějaká tendence, možná taky pokračující vtípek, tak ten Jáchym v podání Petra Brucknera se objeví jako počítačový technik v takovém cameo, protože tam opravdu je jenom několik vteřin. Já už jsem trochu lákala na kaskadéra Jaroslava Tomsu, tak ten tu hraje pistolníka Meka ve westernu, na který chodí opakovaně František Koudelka do kina, a je to vlastně ten člověk, který se zapsal do československé kinematografie tou slavnou větou: slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás.
0: Ano, ano.
5: Jiří Hrbás ve filmu a době Smoljaka se Svěrákem ale moc nešetřil, prý podle něj jenom oprašovali, co fungovalo ve starších filmových a divadelních fraškách, a naopak vyzdvihoval opět podivuhodnou režii Oldřicha Lipského, který podle něj umí rozehrát bláznivou komedii všemi filmovými prostředky, s osobitým vkusem, vtipem a doslova komediálním půvabem. A cituji: ani v tomto filmu nepadne doslova pod stůl žádný gag, jak píše, umí velmi rychle posoudit každou situaci i zápletku, někdy i kratičký výstup a smysl epizodního vstupu. Vytěží z toho vždy maximum veselosti. Konec citace.
0: Zdaleka ale ještě ne konec dnešního vydání série To byl můj film. Během zmínky o tykacím filmu Jáchyme, hoď ho do stroje se nedopatřením nakrátko přišla k vykání. Kristýno, zůstanu u tykání, tak se ještě zeptám, pojď krátce shrnout, jak se zapsaly roky 1970 a až 76 do československé filmové historie.
5: Tam je hrozně titulů, které jsme byli nuceni přehlédnout, a to třeba volnou filmovou trilogii Jaroslava Papouška o životě obyčejné rodiny Homolkových, to je tedy Ece Homo Homolka, Hugo Fogohomolka, Homolka, Tobolka, které měly premiéru postupně v těch letech 1970, 71, 72. Ve své době to byly filmy vychvalované kritikou, protože přeci, cituji, satyra na maloměšťáctví a měšťáctví je potřebná jako sůl a pepř. Autor tohoto výroku, zmiňovaný Jiří Hrbas, se mimochodem ve filmu o době ohlíží za začátkem 70. let jako za obdobím, které navazuje na krizi let 68 a 69, kde se, cituji, naše kinematografie v hlavní linii zpronevěřila ideálům, pro které byla v roce 1945 znárodněna, čímž chápal 70. léta jako nový tvůrčí zápas o socialistický charakter naší kinematografie. No, pak třeba ještě z toho výčtu vyšla sekvencová detektivní tetralogie Pěnička a paraplíčko, Partia krásného dragouna, Vražda v hotelu Excelsior a Smrt černého krále, kterými navazoval na televizní seriál Hříšní lidé města pražského, nebo také třeba Petrolejové lampy, adaptace stejnojmenného psychologického románu Jaroslava Havlíčka v režii Juraje Herce, která Česko reprezentovala v roce 1972 v hlavní soutěži na filmovém festivalu v Cannes, nebo dětské filmy, jako byly Páni kluci od Věry Plíbové Šimkové, kteří vznikly volně na motivy knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, ale k dětským filmům bychom se snad měli vrátit zítra, aspoň doufám.
4: Doufejme, já jenom k tomu dodám, že vlastně v té době už se více zavedla ta televizní produkce, lidé vlastně i v té normalizaci neunikali vlastně jenom na chaty, ale také k televizním obrazovkám, nicméně byly to roky takových hlubokých zlomů, ale paradoxně i té mimořádné divácké vitality, spoustu filmařů ale přišlo o možnost jakkoliv nějak filmovat, můžeme zmínit Miloše Formana, který zemi opustil, zůstal v emigraci, Jan Němec, tak ten byl taky donucen k odchodu. Věra Chytilová, ta měla tedy po uvedení ovoce stromu Rajských jmén na dlouhou dobu tedy zavřené dveře k natáčení. Zmínili jsme také určité peripety Jiřiny Bohdalové, takže už tehdy to také často fungovalo tak, že to byly takové nepředvídatelné překážky a že rozhodovalo také, s kým člověk aktuálně spolupracoval, někdy ty osobní sympatie, antipatie, třeba u některých funkcionářů, tak dávali jasná pravidla a tedy dávali, oni konkrétně rozhodovali o tom, co se bude točit a co ne. Takže už jsme právě vybrali alespoň ty komedie, abychom viděli, že se tehdy filmaři snažili unikat do toho komediálního nebo absurdního světa.
0: A rozhodně ne poprvé jsme v této sérii, To byl můj film, přišli na to, že dobrodružné nebyly jen ty scénáře, ale také ten život v zákulisí zatím a že to leckdy nebylo lehké. Autory dnešního vydání série To byl můj film byli Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Já vám za to děkuji a na tom pomyslném plátně, o kterém jsme v úvodu mluvili, by se teď už asi objevilo konec. Díky vám.
4: Děkujeme, mějte
5: se hezky. Já děkuju.
6: 50 odstínů české klasiky.
7: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
6: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
7: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
6: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Káťa a Marielle Labekovi dohráli dva valci v úpravě pro dva klavíry od George Gershwina. Je 12 hodin 53 minuty, posloucháte Polední Vltavu a ve zbývajícím čase do zpráv se nám určitě vejde ještě lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou včera oslavila 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záři reflektorů.
1: Dis-moi papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor.
2: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
3: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pullena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pullenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pullenová.
2: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
1: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adore this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
2: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
1: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this.
2: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
2: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přesto, že po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek mu přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Inter sucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Soud v Ostravě začal řešit rozsáhlé obchody s červeným fosforem, který využívají drogové gengy k výrobě pervitinu. Obžalobě čelí čtyřčlenná skupina, která si objednávala z Ukrajiny fosfor po stovkách kilogramů. V jednom případě je dodavatel oklamal a přivezl obarvený cement. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. A počasí? Polojasno až oblačno, dopoledne přechodně i skoro jasno, to už bylo, a od západu se ojediněle vyskytnou přehaňky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 26. Víc zpráv čtěte na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dnešní vltavská klapka se zaměří na muže několika kulturních tváří Vladimíra Mertu. Jehož muziku můžete znát především z animovaných filmů. Pravděpodobně, ale kromě dětí se ji rádi připomenou i dospělí. A to v repríze pořadu z 10. září roku 2023. Připravil a uvádí Tomáš Pilát.
0: Klapka.
2: Ta filmová hudba má tu zvláštnost, že nekopíruje viděné, ale vlastně dává divákovi možnost zahlédnout něco za postavama nebo za tím příběhem. Tím je ta kategorie ty filmové hudby zvláštní.
3: Říká Vladimír Merta. Vystudoval architekturu, do povědomí ale vstoupil především jako svérázný písničkář a skladatel. Kromě toho fotografuje, píše, spoluzaložil Evropský kulturní klub a aktivně se angažoval i na poli ochrany lidských práv v předlistopadovém Československu. V letech 1971 až 76 vystudoval obor filmové režie na FAMU a už jako student točil osobité, originální filmy. Později psal scénáře, například pro Jaromila Jireše. Hrál například v Baladově Arše bláznů a v 80. letech ho pohltil svět

0: animovaného filmu. Napsal hudbu k řadě snímků a seriálů a uplatnil tu i vystudovanou režii. Především ale psal muziku, což u animovaných filmů vyžaduje zvláštní um. Jak k tomu došlo?
1: Petr zkoumal, který dokonale ovládal ten způsob práce. Mě jednou zavolal, že už ho to nebaví a jestli si náhodou nechci vzít nějakou tu hudbu po něm. Tak takhle to začalo a později patrně se nějakým způsobem rozšířila pomluva. Jednak, že jsem levnej, druhak, že mám vždycky čas a třeťak, že ta moje hudba, i když zdánlivě je mimo mísu nebo mimo očekávatelnost, tak vždycky nějakým způsobem zázračně sedne na ty stylizované pohyby.

Nadej Honzula bydl na okraji klouskové paseky v nafukovacím stromu. Kde kdo za ním chodil se svým trápením? Když bylo malé, nafoukl červený dupě trošičku, ovšem když byl větší, nafoukl dutinu dubu jako vzducholoď. Takže se v ní pak žádná starost už nezdála tak velká ani tak těžká.

0: byla hudba Vladimíra Merty k sérii Čaroděj z nafukovacího stromu. Vyprávěl Josef Dvořák, režíroval Jiří P. Miška. A Vladimír Merta vzpomíná, jak se jeho dráha skladatele hudby k animovaným filmům vyvíjela dál.
1: V mém životě to chodí tak, že poprvé se mi vždycky každá věc podaří. Většinou to pokračuje tak, že druhá, třetí věc už je špatná, ale u té filmové hudby to bylo jinak. Tam jsem se postupně i přiučoval umění skladatelskému a pak jsem to učil asi 6 nebo 7 let na FAMU, na katedře animace, a vždycky jsem začínal ty přednášky nebo ty semináře konstatováním, že vlastně jsem skladatel za zenitem, skladatel, který umí jenom něco, ale naučil jsem se pracovat s těma studentama jako s kolegama. A v současné animaci, hlavně v té počítačové a v abstraktních námětech, už by se ten můj přístup v podstatě rukodělnej nebo folkovej, folkařský neuplatnil.

0: Dozněla Mertova hudba k pohádce o Janince z Klokaní kapsy z cyklu Dětský zvěřinec. Jak se vybírali a vybírají skladatelé hudby k animovaným projektům a jaká kritéria musí splňovat?
1: V animovaném filmu hodně záleží na tom, aby ta hudba vlastně dala zapomenout na určitou strojovitost těch pohybů. Hudba je vždycky na úplném konci toho řetězce, rozhoduje se mezi těma interpretama, kteří si sami svoji hudbu zahrajou, a vůbec ideálně je, když odevzdáte tu hudbu takzvaně na klíč, to znamená na pásku, a je s tím nejmenší práce, jak ve střižně, tak potom v míchačce.
0: Vysvětluje Vladimír Merta. Tvůrci animovaných filmů s ním spolupracovali rádi, jednak kvůli kvalitě jeho hudby, jednak kvůli spolehlivosti. Přitom se Merta k animovanému filmu dostal, jak sám říká, tak trochu záhadně. V roce 1986 zaspíval na festivalu Porta v Lochotínském amfiteátru pro 30 000 lidí písničku Praha magická. Jeden z pořádajících svazáků pak podle písničkáře udal sám sebe, když napráskal, že Vladimír Merta nedodržel dramaturgický plán svého vystoupení. Výsledkem byl asi rok a půl dlouhý zákaz koncertovat. Díky přátelům ale začal psát hudbu právě k animovaným filmům a i když si myslel, že bude brzy odhalen, nestalo se. Stateční přátelé zapracovali. Zahrajme si tedy teď píseň, svým pojetím taky hodně filmovou, která Mertu naplno vrhla do osidel animovaného filmu. Praha magická.

0: To byla píseň Vladimíra Merty, Praha magická, záznam Sporty z roku 1989. Právě tahle píseň uvázala Vladimíra Mertu pevně ve službách animovaného filmu. Jak, co by skladatel filmové hudby Merta pracuje?
1: Já mám zvláštní metodu. Poprvé se na ten film podívám, většinou ho dostanu na DVDčku, teprve když si udělám úplné prázdno v hlavě, to znamená, když nic nehoří, nic nemusím nikam jet. A už když ten film poprvé vidím, už mám kytaru v ruce, spustím si nahrávání a udělám si takový první nástřel té hudby, protože vlastně jsem v pozici diváka, který taky vidí ten film jednou a tím to hasne. A na to zapomenu, že mám tenhle ten záznam, a potom, když se na ten film dívám po druhé, tak už postupuju klasickým způsobem, že si označím, kde musí být hudba, kde může být, kde musí být ticho, kde se ta hudba nějakým způsobem mění podle situace, kde má gradovat, kde naopak je nějaké tichší místo, kde třeba můžu uplatnit svůj lyrický talent. A nahrávám si zase s kytarou, ty motivy si většinou zpívám nebo pískám a potom si to pustím, konfrontuju ty nápady, pak si nahraju ty jednotlivé čísla a potom s údivem zjistím většinou až ve střižně, že nějaká třeba dramatická hudba se hodí mnohem víc tam, kde jsem já navrhoval liriku a naopak.
0: Tak teď malá typovačka. Vyměňoval Merta lirickou hudbu za dramatickou i ve filmfáru Jana Wericha, kde byl jedním z několika tvůrců soundtracku.

Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa.

alespoň ne v nejdedáli. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Dozněla hudba k filmu Fimfarum Jana Wericha. Vladimír Merta jako komponista spolupracoval s elitou českého animovaného filmu namátkou s Michailou Pavlátovou, Jiřím Tillerem, Pavlem Koudským, Jiřím P. Miškou, Lucií Sunkovou a taky s legendami české kinematografie Vlastou Pospíšilovou a Břetislavem Pojarem. Na intenzivní spolupráci s nimi dodnes vzpomíná, jako by stále pokračovala.
1: Pojar a paní Pospíšilová jsou velmi exaktní tvůrci. Paní Pospíšilová má do detailu propracovaný hudební scénář. Pan Pojar nemá nic, ale velmi striktně mě řekne, kde mám hrát a kde mám mlčet. Já vždycky nahraju víc té hudby a mně se prostě líbí ta moje hudba. A pan Pojar vždycky řekne, to je hezká hudba, ale já vám ji tam nedám. Paní Pospíšilová vždycky chce, aby ta hudba byla, nechci říct optimistická, ale aby nebyla strašidelná, protože její estetika, i když se podíváte na práci s loutkou a na detaily těch loutek, tak ona používá značně drastické postupy ve svých filmech a velmi dobře cítí, že ta hudba musí jít proti tomu jejímu stylu. Někdy jsme se i, slušně řečeno, neschodli, sprostě řečeno pohádali, ale myslím si, že zrovna s ní ta hádka mě přispěla k tomu, že jsem udělal dobrou hudbu, třeba u Lakomé barky. Jsme se nakonec shodli, že dneska já, když se dívám na ten film, tak už si neumím představit žádnou jinou hudbu než svoji, což se mi málo kdy stává.
0: Tak si teď pustme expresivní hudbu Vladimíra Merty k filmu Lakomá barka.

0: A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubar dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
1: Lakomá Barka, hudba Vladimíra Merty a Jan Werich. Režírovala Vlasta Pospíšilová. Při práci s některými jinými režiséry měl Merta svobodu, často ovšem pouze zdánlivou nebo jen do vyřčení určitého neoblíbeného požadavku.
2: Spousta režisérů, hlavně u večerníčku, už je tak unavená po tom dvouletém, tříletém sledování jednoho motivu, že oni řeknou, hele, ty seš muzikant, já tomu nerozumím, udělej si to, jak chceš, ale a teď řeknou tu důležitou, nesplnitelnou věc, aby to bylo něco jako třeba Beatles, nebo aby to bylo něco jako Petr Skouma. Tyhle ty objednávky dokážou člověka zablokovat, protože nelze to fyzicky splnit. Lze se k tomu ale přiblížit.
1: Pár animovaných filmů Vladimír Merta i režíroval, respektive spojil při nich profese režiséra a komponisty.
2: Ono to šlo ruku v ruce, protože moje kamarádka, sousedka Sugdoláková si vyrobila takové dětinské kostřičky hejbací a chtěla, abych jí to pomohl nafilmovat. A já jsem říkal, no tak to zkusíme prodat krátkému filmu jako projekt seriózní, což se stalo. A to je vlastně příběh nadaného chlapečka, který chodí do houslí a jednou se zatoulá kolem skály, která připomíná ty kamenné varhany u Kamenického Šenova. A nakonec se ukáže, že v každé té píšťale dlí jeden duch. Je to vlastně takový strašidelný příběh o síle hudby a o oběti těch spoust malých chlapečků, který ty varhany pozřou a už se vlastně stanou součástí těch tónů. No, je to takový dětský horor. A tam jsem dělal současně hudbu, současně jsem to psal s Míšou a pak jsem to i režíroval. Takže nebejt té Míšiny odvahy a záliby v dětských hororech, tak bych se k tomu možná nikdy nedostal.
1: Vzpomíná Vladimír Merta. Než zazní jeho hudba k filmu Kamenné varhany, ještě rozloučení. Co nejméně hororů v životě a co nejvíce skvělých filmových hororů s vynikající filmovou hudbou vám přeje autor Mertovské klapky Tomáš Pilar.

0: Hudba Vladimíra Merty z animovaného filmu Kamenné varhany uzavřela dnešní vydání Vltavské klapky, pořadu věnovaného filmové hudbě a autorům filmové hudby. Pořad připravil v září 2023 Tomáš Pilát. Do polední Vltavy, kterou právě posloucháte, se vejde ještě jedna fantastická povídka, ale než se její děj začne odvíjet, připomenu, že za půl hodiny se vám ozve hlas Markéty Kaňkové, která vás provede světem kulturních aktualit. Za pár dní začne hudebně literární festival Rokytnice zní. Daniel Jäger připravil sérii, z níž se dnes dozvíte, kdo a čím konkrétně přepsal před 150 lety v Bayreuthu dějiny opery a jak konkrétně bude na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v září představen zahraničním čtenářům například český samizdat. I to se dozvíte po 14. a pak po 15. hodině.
1: Povídka.
0: V povídce Karla Babánka Doktor Labory lidstvo napadá zbědované válkou neznámý virus, který způsobuje neplodnost. Jak to bude pokračovat dál, si poslechněte v povídce dlouholetého člena básnického spolku Máj Karla Babánka. Pro rozhlas text připravil Michal Jareš a v režii Jakuba Doubravy účinkují Jan Holík a Richard Fiala. Doktor Labory.

0: dílo zkázy bylo dokonáno. Šílenství překotného zbrojení muselo vést k těmto koncům. A nikdo netušil, že vzducholodi, na jejichž zdokonalení po dlouhá léta usilovně se pracovalo, dovrší svou zhoubnou činností všeobecný rozvrat, nesouce zhoubu a smrt po celé pevnině. Válka všech proti všem dobouřila světem. Pozemní armády byly rozbity. Loďstva států ležela na dně moří a jen vzdušná loďstva, neznající hranic a překážek, ovládala pevniny, šířící hrůzu a děs pouhým objevením se nad polorozbořenými městy a hukotem svých propelerů. Poslední zbytky armád, soldateska bez kázně, loupíce potloukali se zemí šířící zmatek a anarchii. Nebylo vítězů, byli jen poraženi. Všeobecná nejistota zavládla ve všech zemích, města byla zbořena, obchod zničen, celé to obdivuhodné dílo kultury dlouholetou válkou bylo povaleno. Člověk, strachující se o svůj život a polekaný stínem přelétnuvším po zemi, zmalomyslněl a potuloval se krajem, připojuje se tu k loupeživým tlupám, tu skrývaje se opět se svou kořistí.
1: Vzdále na pobořených měst, daleko od světa a stranou všech cest, žila nečetná rodina, obdělávajíc primitivními prostředky kousek úrodné půdy a žijíc ve stálém strachu před loupeživými tlupami, které někdy táhly kolem jako bouřlivý mrak, zanechávající po sobě stopy zpustošení. Nezvěděli v této samotě mnoho o hrozné té bouři, která táhla pevninou. Jen kusé zprávy dověděli se od zbloudilých uprchlíků o některých hrozných událostech, odehrávajících se stranou jejich samoty. Za klidné večerní pohody se zraky pátravě upřenými ke vzdáleným cestám nebo k hluboké hasnoucí obloze naslouchali zprávám o zkáze měst. Nad nimiž plula vzdušná loďstva nepřátel, zanechávající hluboko pod sebou široký pruh zhouby. Naslouchali líčení o hrůzné bitvě námořního loďstva spojenců se vzdušnými křižníky Aziatů, ve které odvážní šikmoocí letci spouštěli se ve svých malých podivuhodných letadlech nad obrovské mořské kolosy a vrhajíce se jako velcí ptáci mezi ulekanou posádku, metali svoje bomby a hynuli s rozbitou lodí v plamenech a vlnách mořských. O zoufalém a marném boji pozemních armád se vzdušným loďstvem se doslechli. O bojích, ve kterých celé pluky smeteny byly jakoby pokoseny. Nebylo zbraně proti strašnému nepříteli, zjevujícímu se jako množství malých bodů proti desce sluneční, rostoucích a blížících se, při jejichž spatření později bezmocné pluky dávaly se na šílený útěk, odhazujíce zbraně a odpírajíce poslušnost. Za klidných večerů na prahu malého domku vyprávěl děd svému vnuku podivuhodné věci. O minulých dobách vyprávěl, kdy stávala ještě pyšná města, kdy kvetl obchod, veliké lodi brázdily vlny mořské a člověku bylo dobře na zemi. Byly to podivuhodné doby, kdy důmyslně zhotovené stroje vykonávaly práci za člověka v továrnách, které seskupeny byly v celé malé město. O podivuhodných vynálezech lidského ducha vyprávěl a o všem tom, co poslouchalo se jako pohádka.
0: Nad městem zapadalo slunce. Z okna své pracovny v osamělém domě na mírném návrší nad městem polorozbořeným hleděl doktor Labory v hlubokém zamyšlení na spoušť a skázu, kterou zanechala tu po sobě válka, přehnavší se přes město jako hrozný mrak, šířící hrůzu a smrt. Široká, dříve nádherná třída opuštěna, mrtvě tu ležela před jeho zraky, dlažba vyryta, koleje zkrouceny a žalostné sutiny pyšných domů v širokém pruhu značily cestu, kudy nad nešťastným městem pluly válečné vzducholodi, nesouce zhoubu a zmar. Poslední paprsky zapadajícího slunce ozařovaly odleskem okna opuštěných domů a v míru podvečera skáza města tím tíživěji doléhala na duši. Doktor Labory hleděl na město utichlé, dříve tak hlučné a nyní napolo opuštěné a vylidněné. Myslel na všecky ty hrůzy a převraty, které přežil. Na svoji práci v laboratoři, začaté a bouřlivou dobou přerušené, a všecko jeho snažení, jeho studia, všecka lidská námaha zdála se mu marnou a zbytečnou. Všechen rozvoj, zápas o existenci a pokrok plný útrap, přizpůsobování se novým podmínkám byl marný a nepřinesl žádoucí blaho člověku, nepřinesl štěstí. A doktor Labory, probíraje se v myšlenkách historii lidstva, viděl marný a úporný zápas člověka o štěstí, které stále mu unikalo, neboť ve své neustálé snaze po lepším a dokonalejším nikdy neuspokojil se dosaženými výsledky. A cesta jeho za štěstím stávala se stále trnitější, neboť čím jasnější bylo jeho vědomí, tím více cítil její útrapy. Ovšem, byly i radosti a s jasnějším vědomím stávaly se intenzivnějšími a rozmanitějšími, ale na druhé straně, jak draho byly vykoupeny. Tím intenzivněji pociťoval také člověk každou bolest a každé strádání. Hle, od počátků svého bytí pohybuje se již lidstvo po této strastiplné cestě, krok za krokem a každý celý věk. A každý krok znamená nové soužení, nové útrapy. Krok za krokem. Labory popatřil na vyvrácené město, ležící pod ním ve večerním soumraku, a zoufal nad člověkem. A všecka ta bída člověka, jeho marné a strastné snažení, bolesti, jichž nevyváží krátké radosti, vše to zdálo se mu dostatečným, aby ospravedlňovalo jeho myšlenky, které vtíraly se mu ve chvílích úděsu, hrozných let a ve chvílích zoufalství, kdy nad svou hlavou viděl vznášet se tajemné přízraky, nesoucí smrt po celém světě. A Labory vracel se do své laboratoře. Celé dny trávil tam v tajemných přípravách s podivným leskem v očích a v podivném stavu, do něhož uvrhly jeho duši všecky ty hrůzy, které přežil. Bloudil za nocí polorozbořeným městem, ponořen v hluboké myšlenky.

Podivná záhada zaměstnávala už delší dobu učené muže všech států. Úbytek obyvatelstva. Zjev, který pozorován byl již v 19. století ve Francii, stával se nápadným po celé Evropě. Evropě, bez tak již vylidněné válkou, hrozil smutný osud. Nepodařilo-li by se zjednat včas nápravu a odstranit příčiny tohoto povážlivého zjevu. Ale brzy k všeobecnému překvapení zjistilo se, že i v zemích, které známy byly plodností obyvatelstva, úbytek zrození se opakoval. I v zemích mimoevropských pozorován byl tentýž úkaz. A proti všemu nadání a známému faktu, že po válkách přibývá zrození, naopak jich stále více ubývalo, až počet úmrtí převyšoval počet narození a konečně úžaslý svět stál před zdrcující skutečností, že lidstvo spěje vstříc svému zániku. Přišla doba, že nebylo jediného domu, jediné domácnosti v celém světě, v níž by byl dětský úsměv rozjasňoval chmurné chvíle života. Nebylo komu šít a byli mnozí, jimž život zdál se zbytečným a marným. Lidstvo, které bylo daleko nazpět vrženo hroznou pohromou, chystalo se k novému kroku na své strastiplné cestě, ztrácelo odvahu a jen naděje, že nevysvětlitelný zjev je něčím přechodným a pomíjejícím, byla mu slabou vzpruhou. Zjev sám byl tak ohromující a důsledky jeho hrozny takovým zmatkem, že státy vyvíjely horečnou činnost, aby vyšetřili záhadné příčiny jeho a zjednali nápravu. Leč všecka námaha zůstávala marnou a tajemství bylo zahaleno rouškou neproniknutelnosti. Jediné možné vysvětlení se nabízelo a bylo také všeobecně přijato. Nějaká nová, neznámá a hrozná nemoc po úděsných útrapách lidstva v posledních válečných letech a snad právě jimi podmíněná, jako mor postupovala světem, záhadná a podivná ve svých účincích. Leč příčiny domnělé choroby té přes všecko úsilí nepodařilo se zjistit. Všecky prostředky selhaly, všecka opatření byla marná. Bylo zjevné, že lidstvo spěje k neodvratnému zániku. Státy ztrácely poslední naději, že podaří se jim čelit pohromně. A jejich bezradnost přecházela na lid, který počínal uvědomovat si nezbytnost blížícího se konce. A lidstvo vymíralo všude, na všech pevninách a mizelo, jako když sníh taje na slunci. A nebylo chutě, nebylo odvahy k práci, k podnikání. Byl konec. Konec všemu. Vášně uplynutými bouřnými léty rozpoutané a nakonec s tolikerým úsilím jakž takž zkrocené znovu se rozbouřily. Poslední vzplanutí života, poslední zahýření, vášnivé a strhující v hasnoucích červáncích večera.

Doktor Labory seděl se svou přítelkyní Henrietou na terase nad městem a hleděl zamyšleně do rozkvetlých zahrad, roztroušených jako zelené ostrůvky v kamenném moři domů. Jeho dílo se zdařilo. Po usilovné námaze posledních let a neustálé práci v jeho laboratoři, po nadějných chvílích, kdy viděl se již u cíle svých snah a opětných zklamáních, konečně dostavil se den, kdy drže ve svých rukou malou, zapečetěnou skumavku s horečně planoucíma očima a s uspokojením v srdci stál ve své laboratoři jako vítěz nad lidstvem. Živě upamatoval se nyní na onu chvíli, na dny, které potom následovaly, plné vysilujících vnitřních zápasů a na onen okamžik, kdy v chladné rozvaze rozbil onu malou skumavku, aby uvolnil malinké částečky, bakterie pod nejsilnějším drobnohledem sotva viditelné, šířící se vzduchem jako mor, množící se úžasně, ničící plodnost lidstva, postupující nezadržitelně světem. Byl vlahý, jarní večer, vůně rozkvetlých zahrad vystupovala vzhůru a blízkost Henriety, její mladý půvab a kouzlo jarního večera sladce lesklou náladou plnilo nitro Laboryho. Hleděl v milou, skoro dětskou tvář svojí přítelkyně s oním zvláštním výrazem umdlení a smutné rezignace, který za oné podivné doby zračil se ve tvářích všech žen. A náhlá pochybnost ho přepadla, jeho strašné tajemství ho tížilo a připadal si vrahem, jenž klesá pod tíží svého zlého činu. Všecky lidské city, které potlačil chladný rozum, vzbouřily se v něm. Všecky lidské touhy a naděje, o které oloupil lidstvo, jež zmítáno viděl hroznými zmatky a divokými vášněmi. V náhlém jakémsi zatemnění mysli cítil, jak hroutí se v něm vše, co s takovým úsilím a sebezapřením vybudoval. Cítil se tak slabým a podmaněným ženstvím své přítelkyně, že by byl nejraději ukryl svou tvář do jejího klína a zaplakal. Zavřel oči, ale zvláštní výraz umdlení a rezignace její tváře nezakryla mu ani tma jeho zraku. Setmělo se a dole pod nimi na ostrovech řeky zaplanula světla. Vánek, přicházející od řeky, zanesl k ním hlasy hojného veselí a divokých zábav, jaké vždy častěji opakovaly se nyní ve vymírajícím městě. Laborymu, naslouchajícímu hlasům a tušícímu tam dole na ostrovech v zeleni a planoucích světlech křepčící a šílící davy, vtíral se obraz letních večerů, kdy v ostrém světle svítilen na nábřežích vídal mraky vyrojivších se jepic, tančících a mísících se v šíleném rojení, opojených v posledních a krátkých zákmitech života. A tento obraz pomíjivosti a krátké radosti, tak smutný a pravdivý, tato tragika zrození, nesoucích v sobě nezvratné určení smrti a zániku, tato dočasnost všeho bytí a marnost, to vše vracelo znenáhla rovnováhu jeho kolísajícímu nitru. S šerem přibývalo chladu a Henrieta těsněji přimknula se ke svému příteli. Stiskl malou její ručku, ucítiv náhle teplo její ve svých dlaních.

Doktor Labory dočkal se věku vzácného a výjimečného v životě vymřelého lidstva. Jakoby zlomyslný osud chtěl mu dopřát dožít se jeho zániku. Osamotniv jej ve světě, prodlužuje jeho léta a nechávaje jej snad posledního člověka bloudit světem. Bylo zářivé letní jitro, když Labory probudil se na stupních chrámu velkého města, kam dorazil na své bludné pouti. Svěží vánek kvál ulicemi a províval šedivým vousem splývajícím Labory mu po pás a čechral šedý vlas spadající na ramena. Ulice města v mrtvé prázdnotě ležely před ním a město podobalo se rozpadávajícím se zříceninám, z nichž život dávno navždy se odstěhoval. Probuzené jitro svými proudy světla a mnohohlasným zpěvem ptactva marně volalo a vybízelo k novému životu. Jako zakleté ustrnulo v mlčení, kroutilo se a zarůstalo bujnou vegetací. Jakoby příroda vítězně vpadla sem a svou jásavou zelení zaplavila dílo pobloudilého lidstva. Labory, zabrán v myšlenky, dlouho bloudil mrtvým městem. A tu, ubíraje se jednou z ulic vyústňujících na prostrané náměstí, jehož dlažba zarůstala travou, spatřil podivný zjev. Uprostřed náměstí, zalitého oslňujícím světlem slunce, stoupajícího po nekonečné jasně modré obloze, vztyčovala se postava muže s dlouhým splývajícím vousem a vlasem a ruce chvějící se a vytažené k zářivému kotouči slunce zdály se žehnat mu. A stařec klaněl se proti desce sluneční opět a opět, mumlaje nesrozumitelná slova svojí raní modlitby. Hle, jeden z šílenců, řekl si Labory, jakých mnoho splodila poslední léta hynoucího lidstva. Chtěl se vzdálit, když náhle stařec se obrátil a spatřiv jej, vstáhl k němu třesoucí se ruce. A již přiblížil se k Laborymu. Objal jej a svíraje ruce jeho vedlaních svých, rozvzlikal se, chvěje se na celém těle. Hojné slzy stékaly po vrásčité tváři a padaly v splývající šedivý vous. Labory odvedl starce k stupňům nejbližšího domu a opustiv jej zachvívajícího se pláčem, ubohého, serty ševelícími jako suchá květina zvadlými, prchal z města, v němž hýřil kdysi a proudil život, které svědkem bylo velkých událostí a kde žili lidé život plný velkých ctností i velkých nepravostí. A jak prchal, jakoby hlasy nějaké slyšel za ním volající: vrahu, vrahu, vrahu. Šelestila tráva v rozpadávajících se zdech, volali za ním hroutící se domy i prázdné ulice.

Karel Babánek a doktor Laborý. To byla fantastická povídka dnes už takřka zapomenutého básníka a spisovatele z přelomu 19. a 20. století a také dlouholetého člena básnického spolku Máj. Připravil Michal Jareš, v režii Jakuba Doubravy učinkovali Jan Holík a Richard Fiala. Tuto povídku najdete v audioarchivu na stránce vltava.rozhlas.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na snaze prosadit novou státní kulturní politiku není podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy důvod nic měnit. Odpovídá za ni on jakožto ministr, nikoli oborová sdružení nebo kulturní asociace. Reagoval tak na otevřený dopis profesních asociací, sdružení, platform i odborů, které vyzvaly vládu ke stažení nového dokumentu státní kulturní politika ČR 2026 až 2030. Ministerstvo do 25. srpna prodloužilo připomínkové řízení pro odbornou veřejnost, pokud je odpovědí některých institucí deklarace, že se na připomínkování nové politiky nechtějí podílet, bereme to na vědomí, reagoval dnes ministr. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století u nás. Mezi jeho známé knihy patří Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a Bílá velryba. Vedení Prahy vrátilo do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné. Dnes to schválili radní města, kteří dříve centrum z řádu vyřadili, což ohrozilo jeho další fungování. Tržní řád stanovuje místa, kde je v metropoli možné provozovat obchodní činnost. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolily kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta. A počasí, polojasno až oblačno, dopoledne přechodně i skoro jasno, od západu se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 26. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Mám sice jen vzdělání ze 7. třídy, za to ale mám doktorát z funku a rád ho poctivě využívám, říkal jeden z otců tohoto vlivného hudebního stylu, který tak dokonale odráží kořeny i duši Afroameričanů. Funkový polibek jsme teď ale dostali nikoli od Jamesa Browna, ale od newyorského rodáka Troye Andrewse, kterého i z našeho vysílání velmi dobře znáte pod přezdívkou Trombone Shorty. Teď jste ho slyšeli v písni On Your Way Down. Je přesně 14 hodin a 7 minut, začíná první odpolední Vltava 2. srpnového týdne a lačníte-li po čerstvých zprávách z kulturního světa, pak jste na správné adrese kulturních novinek, inspirací i tipů. Pro vás budeme mít do 16:30 dost a dost. Už za chvíli vejdeme do prostoru, v němž si ruce podávají Mozart s Šostakovičem i Seifert s Feemanem. Právě tyto osobnosti letos vystupují z programu literárně hudebního festivalu Rokytnice zní. A právě na něj zaměříme pozornost v rozhovoru s jeho zakladatelkou, hudebnicí Barborou Linke-Holickou. Hodně nám toho v dnešních momentech stačí říct i operní pěvec Richard Novák, včetně toho, že v umění se dokonalosti nedosahuje, což bych osobně rozporovala. Ostatně v mnoha případech jsem se s uměleckou dokonalostí i setkala. Nicméně, jak přesně to Richard Novák myslel, to se dozvíme na Vltavě po 14:30. A připomeneme vám také osobnost spisovatele Vladimíra Párala, který, jak jsme před chvílí slyšeli ve zprávách, zemřel dnes, a to v den svých 94. narozenin. Na oblíbeného českého autora Černé i bílé pentalogie zavzpomínáme koncem této hodiny. Tak buďte s námi.

0: Antonín Reicha a jeho sonáta na Mozartovo téma F-dur, skladba, která skvěle dramaturgicky padne k prvnímu kulturnímu tématu odpolední Vltavy s datem 10. srpna. Tím tématem totiž bude festival Rokytnice zní, který letos během několika srpnových dní připomene právě dílo Wolfganga Amadea Mozarta, od jehož narození v tomto roce uplynulo 270 let. Program ale bude samozřejmě bohatší, protože tato přehlídka kombinuje a svádí dohromady hudbu s literaturou. Víc už nám ale k 5. ročníku přichází říci hudebnice a také zakladatelka pořadajícího Barlen ansámblu Barbora Linkeholická. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A když už zazněl Mozart, tak se musím zeptat, jaké impulzy z jeho rozsáhlého díla dolehnou letos k festivalovým návštěvníkům.
1: Spoustu impulzů. Máme dva programy. První koncert ve čtvrtek v kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou má takovou lehčí atmosféru, tak tam propojíme Mozartovu serenádu, malou noční hudbu, zábavnou serenádu například i s jazzovými ragtimy amerického skladatele Scotta Joplina nebo i s písničkami skupiny Queen. A vybrali jsme k tomu úryvky z knihy Z Bohemují krásný plameni a z Mozartových dopisů, takže si myslím, že vznikla taková koláž, opravdu zábavná koláž hudby i mluveného slova, na kterou se můžou těšit všechny generace. A potom máme slavnostní koncert a na tom slavnostním koncertě zazní symfonie, jedna raná symfonie Mozartova a potom symfonia koncertante a také básně Jaroslava Seiferta, protože víme, že Jaroslav Seifert byl velký milovník hudby a obzvláště té Mozartovy a v jeho verších se zrcadlí jeho láska, jeho obdiv k tomuto skladateli.
0: Když zmiňujete Jaroslava Seiferta, pak se mi hned vybavuje František Hrubín, jehož zpěv Lásky k životu se stal hlavním leitmotivem nebo možná i tématem loňského ročníku vašeho festivalu. Má i ten letošní nějaké ústřední téma?
1: My jsme ho nazvali prostě Mozart, možná takový podtitul je Rokytnice zní Mozartem, Mozart jako otázka a Mozart jako odpověď. Kombinujeme ho, jak už jsem řekla, v prvním koncertě trošičku jinak a v druhém koncertě s opravdu s básněmi krásnými i s úvahou jednou od France Fumana, což je rokytnický spisovatel, který přenášel nebo přebásňoval také dílo Jaroslava Seiferta do němčiny. Na tom koncertě nezazní žádné přebásnění, ale originální úvaha France Fumana paradoxně o opaku. Co se stane, když nezachycujeme literárně poetické momenty ve dne nebo ve snu? Co se stane, když si je ponecháme pro sebe, když prostě je nezdílíme s ostatními? Předtím zazní také oktet Dmitrije Šostakoviče, kterou jsme také zvolili záměrně jako protiklad k Mozartově kráse.
0: Mluvíme tu o hudbě v souzvuku s literaturou, kterou na festivalu Rokytnice zní svádíte dohromady. Jak vás vlastně vůbec před lety napadlo právě skloubit do jednoho celku hudbu s literaturou?
1: No tak my jsme hudebnice, takže ta hudba tam prostě byla jasná, ale moje kolegyně Lenka Machová i já obě rádi čteme a nejenom, že rádi čteme, ale máme velkou úctu ke knihám, jako k jakémusi médiu. Je to možná i taková haptická zkušenost, prostě milujeme krásné knihy a máme rádi i poezii a myslíme si, že člověk vnímá třeba hudbu jinak, když předtím slyší nějaký krásný text nebo nějaký výmluvný text a naopak je tomu úplně stejně. V momentě, kdy člověk se ponoří do hudby, tak potom je třeba úplně jinak otevřen k tomu vnímat slova. Takže tahle ta kombinace prostě nás nějakým způsobem inspiruje.
0: Pokud mluvíme o literatuře, musíme zmínit, že letos už po třetí uspořádáte čtenářskou soutěž pro děti, nebo respektive jste ji uspořádali během festivalu, budete vyhlašovat výsledky, jak probíhá, kdo se do ní může přihlásit a jaké letos bylo zadání?
1: Tak ta soutěž opravdu, musím říct, už je po čtvrté, ale to nevadí, zadání je, že děti během roku vlastně se díky té soutěži seznamují s témat které potom zazní v dramaturgii koncertu. V letošním roce jsme zvolili Mozarta a jeho hru se slovy. Mozart byl takový vtipálek, psal spoustu dopisů svému otci, své rodině, svojí sestřenici, svojí ženě i různým mecenášům a některé ty dopisy jsou opravdu velmi vtipné. Hraje si se slovy, píše pospátku, každé slovo píše třeba v jiné řeči. S otcem měl dokonce vymyšlenou šifrovací řeč, aby tomu ostatní nerozuměli. A zajímavé je, že podobnou zálibu měl i Franz Fühmann, který velmi rád komunikoval s dětmi. Psal jim taky dopisy, oni zase psali rádi dopisy jemu, protože on jim odpovídal jaksi na úplně jedné úrovni. Takže tohle to přesně bylo letošní zadání. Pište pospátku, pište, jak vás to napadne, zašifrujte svůj vzkaz nějakým způsobem, nebo napište dopis Mozartovi, anebo napište dopis Franzi Fühmannovi.
0: Říká Barbara Linka Holecká, která nás pozvala na festival do Rokytnice nad Jezerou. Ještě možná ztraťme, ale už prosím jen krátce slovo k hudebníkům, kteří představí zmiňovaný repertoár. Už jsem zmiňovala ensemble Barlen.
1: Ano, tak to je moje kolegyně Lenka Machová a já. A my máme tu možnost zvát si ke spolupráci vynikající hudebníky jak z České republiky, z vynikajících orchestrů, tak ze zahraničí. Ta česko-německá spolupráce je pro náš festival velmi důležitá, takže přijedou hosté například z Deutsche Symphonieorchester Berlin nebo z Deutsche Kammerphilharmonie Berlin a stejně tak například členové České filharmonie.
0: Do Rokytnice nad Jezerou můžete letos zajet na hudebníky z České republiky i z Německa, jak teď právě zaznělo z úst Barbory Linke Holické, jedné z pořadatelek a zakladatelek této přehlídky. První koncert proběhne 13. srpna, další pak 15. a 16. Jste srdečně zváni. Barboro, díky za rozhovor, ať se daří.
1: Děkuji.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl,

svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

Jak vidí svět český hudebník a zpěvák Jan Běťák? Jsme na Vltavě slyšeli právě teď píseň Svět, najdete na jeho loňské desce Jazykem květin. Jaký světonázor měl takový Richard Wagner, byť nejprve věřil v sociální pokrok a obrodu společnosti skrze revoluční změny, později si pod vlivem Schopenhauera myslel, že náš svět je plný zla a klamu a že nejlepším postojem je radikální rezignace na světské ambice. Řadu ze svých ideí ostatně Wagner vetkl i do své hudby, včetně operní tetralogie Prsten Nibelungův. Historicky vůbec první kompletní uvedení této partitury zaznělo přesně před 150 lety v německém Bayreuthu, tedy ve městě s Wagnerem silně spjatým. Jak se zrodilo jedno z nejslavnějších míst operního světa? Na to se ode dneška zaměříme v pětidílném seriálu Daniela Jägera.

Některé operní domy jsou slavné, jen jedno divadlo se ale stalo opravdovou legendou. A to najdeme v německém Bayreuthu. Právě tady se už 150 let hraje Wagnerův Prsten Nibelungův. Nejslavnější operní tetralogie všech dob. Jenže Bayreuth nebyl Wagnerovou první volbou. Když hledal místo pro vysněný festival svých oper, uvažoval o Curychu, Výmaru nebo Mnichově. Teprve dirigent Hans Richter Wagnera upozornil na nenápadné bavorské město a jeho barokní markraběcí operní divadlo, údajně s největším jevištěm v tehdejším Německu. V únoru roku 1871 se Richard Wagner společně se svou ženou Cosimou do Bayreuthu vypravil. Po prohlídce markraběcího divadla ale bylo jasné, že právě tam svůj prsten uvést nemůže. Hlediště bylo příliš malé a okázalý barokní interiér představoval svět, proti kterému Wagner celý život bojoval. Přesto se rozhodl zůstat. Bayreuth si zamiloval a řekl si, nové divadlo vznikne právě tady. A byla v tom i určitá dávka vypočítavosti. V kulturně víc než poklidném městě se bude moci publikum soustředit výhradně na Wagnerova díla. Základní kámen Wagnerova Festspielhausu, tedy festivalového divadla, byl položen 22. května roku 1872, v den skladatelových 59. narozenin. Sám při té příležitosti dirigoval i Beethovenovu 9. symfonii. Stavba ale brzy narazila na krutou realitu. Peníze zkrátka došly. Wagner se proto pustil do něčeho, čemu bychom dnes řekli fundraising. Prodával po 300 dolarech patronátní listy, které majitelům zaručovaly místo v hledišti na prvním ročníku festivalu. Ani to ale nestačilo. Stavba se několikrát téměř zastavila a zachránila ji až půjčka od bavorského krále Ludvíka II.

Nové divadlo se od všech ostatních lišilo. Nemělo postranní lóže, aby nikdo nepřišel ukazovat hlavně sám sebe. Hlediště se zvedalo jako antický amfiteátr a orchestr zmizel pod jevištěm v takzvané mystické Wagnerově propasti. Diváci tak neviděli dirigenta ani hudebníky. Slyšeli jen hudbu.

V neděli 13. srpna roku 1876 se sen stal skutečností. Začal první bayreuthský festival, zaznělo Zlato Rýna a po něm v následujících dnech byly uvedeny poprvé po sobě zbylé části tetralogie Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Do Bayreuthu přijeli šlechtici, skladatelé i filozofové Franz Liszt, Anton Bruckner, Petr Iljič Čajkovský nebo Friedrich Nietzsche. Hudební svět měl pocit, že je svědkem něčeho výjimečného. A měl pravdu. Dirigoval Hans Richter, vládce bohu Wotana zpíval Franz Betz, hrdinu Siegfrieda Georg Unger a první válečnicí Brynhildou byla Amálie Materna. Dnes nám tato jména už moc neřeknou, ve své době šlo ale o elitní evropské umělce.

První festival skončil obrovskou finanční ztrátou a další se mohl konat až o 6 let později. Ale zrodil se mýtus, který trvá dodnes. Na vstupenky se čeká i několik let a Wagneriáni z celého světa se každého ročníku chtějí za každou cenu zúčastnit. Bayreuth totiž není jen divadlo, je to svět sám pro sebe. Vše tady zní trochu jinak než kdekoliv jinde.

Slyšeli jsme první díl seriálu Daniela Jägera věnovaný tetralogii Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Toto monumentální dílo poprvé kompletně zaznělo 13. srpna roku 1876, tedy téměř přesně před 150 lety, a to ve festivalovém divadle v německém Bayreuthu. Druhou část cyklu uslyšíte zítra právě v tomto čase.

0: Rydina Ahmedová a Petr Tichý.
1: V čele hudebního uskupení Hlas kontrabas.
0: Čtyři basisté a čtyři zpěvačky na festivalu Dobržská brána 2025.
1: Koncert poslouchejte na Vltavě v rozhlasové premiéře ve čtvrtek 13. srpna od 21 hodin. Dinner.

0: 3 minuty a 12 vteřin trvající nádech v podobě současného evropského jazzu. Nadechli jsme se ho s komerčně nejúspěšnější norskou jazzmenkou Siljener Gord. A teď už budeme dýchat, myslet i vzpomínat s operním pěvcem Richardem Novákem. Jeho vltavské momenty jsme natočili před 4 lety.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví operní pěvec Richard Novák.
2: Já jsem dítě z venkova, z takové vesnice, blízko Telče. Já jsem v té rodné Roseči byl 2,5 roku a pak tatínek se stal řidičským učitelem v Malém Pěčině, to je blízko Dačic. A tak jsme tam byli 7 roku až do 41. a tehdy mu bylo nabídnuto, že může jít buď do Radkova nebo do Kostelního Vydří. No a on to jako demokrat to dal rozhodnout rodině. Všichni jsme seděli, 3 děti a maminka, a on řekl, tak co byste chtěli? A všichni řekli, Vydří. A tím to bylo dáno. A myslím si, že to bylo i tak, že to byl osudový krok pro mě, protože to Vydří nás poznamenalo nějak. Kromě školy a kostela, poutního kostela, tam byl klášter karmelitánu a 3 chalupy, no, když počítám, tak 4 možná. A to bylo vše. Čili byla to jakási samota, která ale netrpěla osamocením. Tam se pořád něco dělo. My jsme tam prožili krásný mládí. Já jsem maturoval v Telči v roce 49 a muzika mě jaksi strašně bavila. Já jsem od malička hrával na husle a když jsme přišli do Vydří, tak mě teda učarovali varhany. Prostě jsem to odkoukal, který klapky odpovídají kterým notám. A když mi někdo dal nějakou melodii a byl tam jenom ten jeden hlas, tak já jsem to zahrál 4 hlasně. Tak jsem po dlouhým váhání se přihlásil do kněžského alumnátu v Brně. Řekl jsem si, to je to, co tenhle svět potřebuje, aby neupadl úplně duchovně a morálně, jak je to všady cítit. Nejenže po pololetí už to začalo, byly prověrky a na konci toho prvního ročníku bylo všechno zrušeno. No a tak co dělat? Tak ještě jeden kolega, jsme se přihlásili na konzervatoř. No a co na konzervatoř? Tak na zpěv. Tehdy jsem trochu se stýkal s Janem Novákem. Ten jako mě vzal za pedagogem, který ho znal. A Honza sám mu říkal, pane Vrsre, já jsem slyšel, že tady převrátil z Itálie nějaký pedagog a že je to docela zajímavé. Co byste říkal? Vynašel jsem onoho neznámého, a to byl profesor Jiří Wood. No a to je ten důvod, proč ještě dneska tak nějak zpívám. Jenže tenhle profesor byl nepohodlný, protože on měl na to názory hodně jiný, hodně odlišný. Byla svolaná taková komise ministerská a řeklo se, že to je metoda škodlivá, zdraví nebezpečná, no. A tak dělal jsem si sám občas, jednou 2x za rok jsem se přijel za profesorem Woodem do Ostravy, aby se na to podíval, co a jak. Když jsem přijel po 4. ročníku o prázdninách za ním, tak on říkal, Richarde, tady schází basista v divadle, tak neměl byste zájem? Já říkám, no tak proč ne, když se to taky si takhle nabízí? No a byl jsem v Ostravě. A z toho sevření opery už jsem se vlastně nedostal. A tam to bylo důležité, protože víte, když jsem po těch 2 letech ty konzervatoře, jsem si myslel, že už o tom hodně vím. Něco jsem o tom věděl, ale ne tak moc. Protože o tom zpěvu hodně vědět z té vlastní zkušenosti je dlouhý proces. První ty úspěchy jsou velice rychlí. A če si myslíš, že tak to bude? Ne, to se potom zpomaluje a jako ve všem, v každém kunštu, dokonalosti se nedosahuje nikdy. Ale když se jí člověk blíží, tak každá maličkost stojí velký úsilí a ty rozdíly jestli úspěch bude nebo nejsou tak velice malý. Dneska to tak pociťuju. Život teda bych řekl, když by se mě ptal nějaký mladý zpěvák, tak mě naučil, že se nemá spěchat. Prostě já si cením toho, když někdo 10 let zpívá první obor a pořád je to dobrý. Já jsem měl trochu štěstí, protože jsem přišel do té Ostravy, no a byl jsem takový děvče pro všechny malý role. Pak jsem byl 2 roky na vojně, přišel jsem po vojně a byl jsem teda persona non grata. Byl jsem prostě nechtěnej, zažil jsem prostě léta nepřízně. A víte, že to není špatný? Protože já jsem zpíval zase ty čurdy a doma jsem cvičil. To bylo to správné zrání. No, radost, víte, je tak třeba v těch maličkostech. Protože jakou člověk může, starý člověk může mít radost. A když se mi podaří, že začnu nějakou písničku Brahmsovu a teď cítím, že to sedí, že každý ten ton, že to je prostě, to je takový pocit. Je to zvuk a přitom je to jakýsi pocit a člověk cítí, že to pasuje dohromady, že to prostě sedí. Víte? A teďko mi odspívám a všecko můžu zeslabit, se to tady vejška, tak se opřu, tak je hezky kryt, ono to funguje. A to je takový pocit, musím říct, že to je radost. Jo? Ona sice časem se zmenší, nejli neodejde, když příště zase začne něco zlobit člověka, ale to je s každou radostí, že dlouho netrvá. Problém toho pozdního věku pěveckého je v tom, že člověk třeba zná ty dobrý zásady, ale že je není schopen uplatňovat pořád. Musí se z toho stát návyk. A to je to, co je těžké. Ať se je nutný, aby to fungovalo. Lidi se diví, že ten Novák ještě v těch letech, ale tak on je takový zvláštní přírodní úkaz, pač v tom věku už lidi nespívávají. Jaký přírodní úkaz? Ne. On to mu zpívá, protože se o to stará. Jo? Jsou i stromy, které, když se o ně pečuje, tak se dožívají a ještě můžou kvíst třeba. No a to je můj případ teď. Víte, všichni, když říkají, že se jim to líbilo, že byli dojatí a že to, tak si říkají, no možná, ale já jsem jenom starost, abych na něco nezapomněl a řeknu vám, že když začnu a tak ty 2 písničky si třeba přespívám, no tak všecko můžu ovládat. Teď ten stařecký krátkej dech se trochu prodlouží. No to já jsem blažený, že to trochu jde. Já teda říkám, že pro zpěváka, když chce být dobrý, tak to důležité je, aby měl představu, aby měl vizi. To znamená jednak tu muzikální a jednak i tu tónovou. To je ta materie, to je nepostradatelné, to tam musí být. Ono je dost zpěváků, kteří ten hlas mají, ale nestačí to na to, no oni za všecko zaspívají, ale řeknete si, no zaspíval to, no, všecka čest, ale nestydne vám krev jako u těch největších kumštýřů. A těch je málo. Těžko se smířuji, že jsem se dožil sice svobody, což je krásný, ale to, že o všem rozhodují peníze. Já vím, že jsou peníze důležitý, ale aby se taková vláda prostě dala penězům, a teda tím myslím celému tomu systému komerčnímu, to je svým způsobem katastrofa. Jako pro kulturu to je hrozný. O tom je život. Život má být o počítání peněz. No. Víte, to je to, co mě štve. A za druhý teda mě štve, že ty muzice, jestli to, se to dá nazvat muzika, já myslím, že z 90% je to třeba hodit někam a spláchnout to prostě. No a tohle, tohle národ poslouchá. Tam bylo štěstí, když nebyly rádia, když na vesnici sice někdo za půl roku měl ne dechovku u zábavy, ale jinak si lidi zpívali a pro Boha to bylo vlastně takový čistý zpívání. No a dneska to, co je hudební smog. A ten, co pěstuje skutečnou hudbu, tak ten je skutečně elitní, musím říct, že... Ale poslouchá to, já nevím, 5% lidí, myslíte, že jo? No a to teda já si myslím, že na kvalitě kulturní toho národa se to musí projevit. S tím jde ruku v ruce taková bezbřehá jakási svoboda, že se píše o všem možným plitky blbosti. Dřív se aspoň, když někdo hál, no tak to prostě byla ostuda, ale dneska je to normální prostředek propagace, že se všude. Já se raduju z toho mála, že ještě ta svoboda je, ale opatrně. A že ještě se dá slyšet krásná muzika. No ale že prostě lidi o tuhle tu krásu přichází dobrovolně a je mě líto, ale já to tak cítím. Já teda mám některé písně rád už jako z chorálu. Na závěr zpívám Salve Regina.

0: te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale.
1: Tak tam je
0: Ea
1: všecko, že
0: ergo
1: tady je to
0: advocata
1: jen to
0: nostra,
1: slzavý údolí,
0: eos tuos,
1: takže nesmíme se
0: deodes
1: tak tomu divit a
0: ovos,
1: bránit
0: ad
1: a
0: nostrum
1: chtít to měnit.
0: vertere,
1: Musíme tím projít.
0: pietiesum
1: Hlavně je to, že tam je teda to Mater Misericordiae, to se mi zdá, že to je pořád potřeba, jo? Že to milosrdenství prostě je furt potřebný. No, tak.
2: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Eva Nachmilnerová, zvukový mistr Radek Veselý.

0: Symfonia C-dur Johanna Melchiodora Moltra a hráči Kolínské akademie vedení dirigentem Michaelem Vilencem vstoupili do postupujícího pondělního odpoledne s datem 10. srpna. A pondělí 10. srpna roku 2026 je bohužel i dnem smutných zpráv. V den svých narozenin dnes totiž zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Ve svých novelách a románech osobitým způsobem zachycoval mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je ale také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ale ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že na webu Vltavy si můžete poslechnout osudy spisovatele Vladimíra Párala. Dozvíte se z nich například, jak vzpomínal na své literární začátky i na okolnosti, které ovlivnily jeho tvorbu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Paks musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Petera Maďara měla znovu spustit druhá turbína. V areálu bulharské zbrojovky Emko v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoli o sabotáž. Podle agentury BTA areálem po vypuknutí požáru otřáslo několik výbuchů. Lidé se z místa i jeho okolí museli evakuovat. Bulharská média zatím neinformují o mrtvých ani zraněných. Zbrojovka Emko dříve využívala i sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinily ruské tajné služby. Město Mariánské Lázně dnes vzdalo čest a připomnělo odkaz spisovatele Vladimíra Párala. Známý český spisovatel, který dnes zemřel v chebské nemocnici, byl s lázeňským městem několik desetiletí spjat a v Mariánských Lázních také žil. Stal se i neodmyslitelnou součástí místní kulturní a společenské scény, jak uvedlo město na svém oficiálním facebookovém profilu. Ve vzpomínce na Párala se také dočteme, že spisovatel žil od roku 1995 střídavě v Praze a v Mariánských Lázních. A ještě počasí, dnes je polojasno až oblačno. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Maxima na horách se budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači, necelé 3 minuty po 15. hodině dál zůstáváte s pondělní odpolední Vltavou a my jsme tomu rádi. Možná i vy se snažíte pochopit důvody a příčiny nejrůznějších jevů, událostí nebo lidského chování. Zkrátka, chcete lépe porozumět sobě i světu kolem nás. Dost nám v tom pomáhá otázka proč, na kterou ale někdy navzdory vší naší snaze dobrat se pravdy nedostaneme odpověď. To je ostatně i situace, do níž nás už teď vezme britská zpěvačka Partenope v písni Don't Know Why.

Je pondělí 10. srpna, byť stále prožíváme čas letních prázdnin. Čas letí neúprosně. Za 3 týdny se život zase vrátí do zajetých kolejí. Skončí doba dovolených, děti opět usednou do školních lavic. A k plnému provozu se vrátí také kulturní instituce. A nutno říct, že nás čeká bohatý kulturní podzim, který bude navíc pro Českou republiku hodně důležitý. Mezi 6. a 12. říjnem se Česká republika představí jako čestný host největšího knižního veletrhu na světě ve Frankfurtu nad Mohanem. Už několik měsíců, ale v německojazyčném prostředí běží rok české kultury, v němž se vedle českých spisovatelů tamnímu publiku představují třeba i čeští výtvarníci. V Německu u příležitosti hostování vzniká i řada výstav, 2 z nich začnou už v září. Jedna divákům přiblíží nejkrásnější české knihy, další pak inovativní architekturu českých mileniálů. Více nám o nich už za chvíli řeknou kurátoři obou projektů Radim Vondráček z Umělecko-průmyslového muzea a Helena Huber-Doudová z Národní galerie Praha. Potěšíme ale také milovníky Agáty Christie v seriálu Šárky Jančíkové. Bude tentokrát řeč o tom, jak se královna detektivky dala dohromady s o 13 let mladším archeologem Maxem Mellowenem a jaké zážitky jí tento muž do života přinesl. Tak zůstaňte s námi.

0: Kniha, jak víme, není jen text. Když se jí věnuje péče, může být také uměleckým předmětem s nespornou estetickou hodnotou. Skvosty, které u nás vznikaly od konce 19. století až po dnešek, představí už zanedlouho výstava s názvem Ze středu Evropy. V Klingspor muzeu v Offenbachu nad Mohanem ji připravuje umělecko-průmyslové muzeum. Jejím kurátorem je Radim Vondráček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zanedlouho poté se pak v Německém muzeu architektury divákům otevře výstava Národní galerie Praha, mapující inovativní mileniálskou českou architekturu. Její kurátorka Helena Huber-Doudová přišla do vltavského studia. Jsem tomu ráda. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Oba projekty vznikají u příležitosti čestného hostování České republiky na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak významná událost je to pro vaše instituce? Čím je to jiné, než chystat v zahraničí, řekněme, běžný výstavní projekt, pane Vondráčku?
1: Tak pro nás to byla příležitost představit jednu skutečně ze zásadních sbírek českého knižního umění. My máme ve sbírkách asi 40 tisíc svazků krásných knih, takže to byla velká příležitost. Navíc tedy těsně provázaná s tím tématem knižního veletrhu a jsme rádi, že zase spolupracujeme s frankfurtskými institucemi, se kterými máme dlouhodobé, dá se říct, vztahy.
0: A pro vás, paní Doudová?
2: Tak já myslím, že Národní galerie považuje za velkou čest moci se zúčastnit této mezinárodní kulturní reprezentace České republiky ve Frankfurtu nad Mohanem. Já jsem byla oslovena do Čes Architektur Museum k přípravě výstavy současné architektury, která se obvykle koná v závislosti na hostující zemi, takže dříve to bylo Rakousko, v loňském roce Filipíny. A myslím, že vlastně budeme společně s panem ředitelem v jednotě, že vlastně střední Evropa a obzvláště Česká republika představuje takový jako blind spot nebo slepou skvrnu stále na mentální mapě Německa a evropského publika, takže si myslím, že je to vlastně velmi důležité.
0: Tak já myslím, že ji oba svými projekty krásně zaplníte. Vy jste ostatně, pane Vondráčku, říkal, že umělecko-průmyslové muzeum má nebývalé bohatou knižní sbírku, zmiňoval jste 40 tisíc knižních exemplářů. Když se na to podíváte jako na celek, může česká kniha ve svém vizuálním zpracování konkurovat třeba té německé, anebo jí třeba i v lecčem zpředčí? Jak je to?
1: Určitě tam nejprve musíme říct, že i česká kniha byla v mnohem pod vlivem Německa. Řada německých tiskařů inspirovala potom ty české na počátku 20. století. Německé časopisy jako Jugend nebo Pan byly tady velmi sledovány a stejně tak německá nakladatelství, jako byl Insel Verlag. Potom samozřejmě velký vliv měly i německé písmové typy, ať už Otto Ekmana, Petera Behrense, nebo ten nejslavnější písmo Futura. To všechno ovlivňovalo českou typografii a knižní umění. Ale zároveň jsme měli vlastně proudy, které tam v Německu takhle silné nenajdete. Připomeňme kubistický knižní design, to je unikátní záležitost. A nebo potom i poetismus a surrealismus byl naopak navázan na tu francouzskou tvorbu, takže je to, myslím, velice pestrá mozaika, která je v něčem odlišná od té německé produkce.
0: Teď jste se úplně rozzářil, když jste mluvil o kubistickém designu. Jak tady budete příběh české knihy vyprávět? Půjdete chronologicky po těch jednotlivých směrech, etapách, nebo jste hledal a našel nějaký jiný dramaturgický klíč?
1: Bude to obojí. Budou tam jednak kapitoly, které jsou uspořádány v podstatě časově po velkých uměleckých obdobích, ale zároveň jsme chtěli, aby ta výstava byla vyvážená, aby tam byla masová produkce, stejně jako ty unikátní tisky. Takže jsou tam potom kapitoly třeba věnované knižní vazbě samostatně, kapitola věnovaná dětské literatuře a dětské ilustraci, protože my máme ohromný fond, který založil Hugo Steiner Prák ve 30. letech a takzvanou dětskou knihovnu, tak tím jsme se chtěli pochlubit. Takže jsou tam různé tematické kapitoly do toho vložené, ale v zásadě ta výstava bude začínat počátkem století secesí a je dovedena do současnosti, do současného knižního designu.
0: Vybrat ze zmiňovaných 40 tisíc exemplářů asi musel být dost těžký úkol. Jaká kritéria do toho vašeho výběru promlouvala? Čím jste se nejvíc natrápil?
1: No tak to je hezká otázka, protože jsme se snažili spojovat právě různé aspekty, aby ta výstava byla vyvážená. Takže chtěli jsme ukázat také například česko-německé autory z Čech, proto i ten název Ausdauer Mitte Europas, to vyjadřuje to, že to nebyli jenom nějací lokální umělci, ale měli jsme tady velmi silnou skupinu tvůrců secesních, jako byl Richard Teschner, Emil Orlik, Hugo Steiner, Prák již zmíněný. Tak ty jsme tam chtěli zapojit, protože to, myslím, bylo pro německé publikum velmi důležité, aby vidělo ty různé přesahy a propojení českého a česko-německého umění v Praze. Zároveň dalším aspektem bylo ukázat propojení výtvarného umění, ilustrace, knižních obálek s tím literárním obsahem, aby tam byla také některá známá jména, takže samozřejmě Josefa Čapka ukazujeme na příkladu obálky jeho bratra, k dílu jeho bratra Karla, že jo, Krakatit tam bude třeba, nebo bude tam zastoupen. Kulhavý, ten se tam nevešel. Protože my jsme vybírali čistě kuboexpresionistické práce Josefa Čapka někdy kolem roku 1919. Ale bude tam třeba i jako obálky k dílům France Kafky a mnoha dalších slavných autorů právě z tohoto středu Evropy.
0: Německojazyčné publikum se tady bude mít možnost seznámit se 190 krasavicemi, které z nich by Radim Vondráček postavil na příčky Miss Česká kniha.
1: To je vždycky nejtěžší otázka, protože v každé té kapitole, v každé ze 17 kapitol máme něco, co je mně velmi blízké. Začínáme obdobím secese a Otčenášem Alfonze Muchy, což je dílo skutečně neobvyklé, představené na světové výstavě, které bylo mnohokrát prezentováno, ale má v sobě mnoha tajemství, skrytou symboliku ezoterickou. Ale stejně tak bych mohl najít i v tom období kubismu, jsou tam skvělé věci, poměrně málo známé práce Hugo Steinera Prák, ilustrace k dílu Augusty Haus Schnerové pražské rodačky. A takhle můžeme pokračovat do 60.
0: let. Ano, vy byste tady evidentně mohl sedět minimálně další 2 hodiny, bohužel čas je neúprosný. Každopádně na výstavu ze středu Evropy české knižní umění od roku 1900 do současnosti už brzy otevře umělecko-průmyslové muzeum v německém Klingspor muzeu v Offenbachu nad Mohanem, a to 4. září. My se ale za chvíli do německojazyčného prostoru, do toho německého, vydáme s Helenou Huber Doudovou, která ve Frankfurtu nad Mohanem připravuje výstavu nazvanou More is Now.

0: Jaká je mladá česká architektura, respektive tvorba těch, které řadíme ke generaci takzvaných mileniálů, a inspiruje je i dnes něčím slavný funkcionalistický skvost brněnská vila Tugendhat, kterou ve svých 42 letech navrhl německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. I tyto otázky už zanedlouho položí výstava More is Now, nová česká architektura, kterou ve Frankfurtu nad Mohanem připravuje ve spolupráci s Německým muzeem architektury Národní galerie Praha. A naším hostem je teď její kurátorka Helena Huber-Doudová. A Heleno, zajímá mě název výstavy, proč More is Now, více je teď?
1: My jsme hledali nějaký jednoznačný motiv, který by zaujal německé publikum, a právě Vila Tugendhat je takový opus magnum významného architekta Ludwiga Miese van der Rohe, kterou on navrhl ve spolupráci s Lili Reich mezi lety 28 a 30. A vlastně to heslo Less is More, jako univerzální princip architektonického minimalismu, mu přisoudil kurátor a architekt Philip Johnson v retrospektivě v Museum of Modern Art v New Yorku v roce 1947. Takže je zajímavé, že to samotné heslo Ludwig Mies van der Rohe nikdy neřekl, nebo není přímým autorem. Pozdější bádání vlastně přisoudilo toto autorství spíše Petru Behrensovi, samotný Mies van der Rohe se na ně odkazoval. Nicméně už se to tak nějakým způsobem vžilo a stal se z toho takový slogan, připomení například postmoderní Less is a bore, méně nudné, amerického architekta Roberta Venturiho, nebo komiksové Yes is more, současné hvězdy architektonické Bjarkeho Inglese. Takže my jsme vlastně s More is Now chtěli nějakým způsobem zdůraznit tu současnou českou architekturu. Uh-huh. A také vlastně se ptát, čím a jak reinterpretují čeští architekti a architektky z generace mileniálů těch 100 let modernismu.
0: Uh-huh. Jakou roli tady v celé té výstavě, v její koncepci hraje zmiňovaná vila Tugendhat? Jak silně podle vás ovlivnila dějiny moderní architektury a čím promlouvá k dnešním mileniálům?
1: No, my jsme vlastně při koncipování této výstavy, kterou jsem tedy koncipovali z řadu partnerů, vlastně ať už z odborné sféry, jako je Česká komora architektů, nebo s nezávislými žurnalisty, jako je Karolina Vránková, případně partnery z Českých center, což byl Okamura, tak jsme se zaměřili na koncepční východiska modernismu, tedy schopnost kriticky reflektovat a monitorovat trendy a změny ve vlastním okolí, spíše než na formální citace. Vila Tugendhat, tedy ten výběr, ovlivnila především faktory, jako je konstrukční inovace, práce se sklem, transparentností prostoru, materiálové experimenty, případně ovlivnila uvažování o ohledech udržitelnosti, začlenění zeleně do veřejného prostoru, případně reinterpretaci propojení přírody a architektury.
0: Výstava More is Now představí celkem 28 oceňovaných architektonických realizací, převážně tedy z mimo pražských regionů České republiky, čímž, jak jsem se dočetla, chcete podpořit multilokální charakter poznávání naší země. Představíte nám některé z projektů, třeba které konkrétně z vašeho pohledu třeba nějakým způsobem zasvítí? Nebo jsou důležité třeba z hlediska témat, která řeší ta mileniálská generace? Možná takhle spíš lepší formulace otázky.
1: Já bych možná jenom uvedla ještě k vaší otázce, vlastně jak se za posledních 10 let změnila ta kultura architektonická, že vlastně ti mileniálové často studovali v zahraničí, anebo tam získávali praxi a pak se vraceli do Čech. A vlastně začali projektovat před tak zhruba 10 lety, kdy shodou okolností se také začaly uskutečňovat hodně veřejné soutěže a ty se začaly uskutečňovat po celé republice. Což je vlastně jakoby takový jednoznačný signál, že vlastně se zvyšuje nějaká jako konkurence a soutěživost v českém architektonickém prostředí a také tyto soutěže přispívají k internacionalizaci české architektonické scény. Tak to je jako jeden faktor, který vlastně ovlivňuje architekturu současnou. A druhý, vy jste zmiňovala, že stojí mimo Prahu, ono to také trochu souvisí s tím, že vlastně řada architektů nebo vůbec v Praze podle údajů České komory architektů působí asi 50% všech architektů, takže vlastně je velká disproporce. Samozřejmě pro mladší architekty je složitější se prosadit v hlavním městě, ale zároveň jsou schopni vyhrávat soutěže v těch jakoby regionálních městech nebo i v hlavním městě, ale samozřejmě to záleží na tom, kdo je zadavatel soutěže.
0: Teď nevím, jestli je fér tedy vyzdvihovat nějaké konkrétní realizace.
1: Můžeme. Ty realizace jsou vlastně oceňované. Často získaly nějaké ocenění v České ceně za architekturu, která tedy shodou okolností také loni oslavila 10 let. Můžeme zmínit například sídlo sklářské společnosti Lasvit v Novém Boru od kanceláře OVA, případně Štvanickou lávku v Praze od autorů Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek, nebo adaptace, nebo říká se tomu Adaptive Reuse Vinternicových automatických mlýnů v Pardubicích, nebo i velmi jako realizaci velmi zaměřenou na nejpokročilejší trendy v udržitelnosti, což je sídlo společnosti Kloboucká lesní od kanceláře Mjölk.
0: Jak vlastně jste se rozhodla přistoupit k tomu, jak vlastně vystavovat architekturu? Bude to zkrátka, když to řeknu, prosté vystavení těch realizací? Dá se na tom ještě vymyslet něco jiného? Popřípadě, jaká prostorová a světelná specifika vám nabízí Německé muzeum architektury, pro které výstavu připravujete?
1: No, Německé muzeum architektury nám poskytlo poměrně nelehký prostor, vlastně ve třetím patře, asi 200 metrů čtverečních, který uprostřed stavba je navržená architektem Oswaldem Matthiasem Ungersem a uprostřed stojí takový dům se sedlovou střechou. Hmm. Takže je to jakoby white box s domem se sedlovou střechou a jmenuje se to House im Haus. Takže vlastně my jsme se rozhodli, že uděláme jakoby do domu v domě, uděláme výstavu ve výstavě, takže vlastně to gro té výstavy tvoří těch 28 architektonických realizací a vlastně v tom menším domečku máme takovou subkapitolu, kterou tvoří rekonstrukce Vily Tugendhat a za to jsem jako velmi vděčná Muzeum města Brna a Vily Tugendhat, jmenovitě i Ivetě Černé, že vlastně tuhle iniciativu podpořila a vlastně do detailů zpracováváme rekonstrukci Vily Tugendhat mezi lety 2010 a 2012.
0: Zviditelnit a oslavit současnou českou architekturu v Německu a historickou německou architekturu v Čechách. I to je cílem výstavy More is Now, nová česká architektura, kterou ve spolupráci s Německým muzeem architektury připravuje Národní galerie Praha. Ve zmiňovaném muzeu ve Frankfurtu začne u příležitosti čestného hostování České republiky na tamním knižním veletrhu 19. září, potrvá až do 17. ledna. Kurátorka Helena Huber-Doudová byla naším hostem. Děkuji moc za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů a děkuji také Radimu Vondráčkovi, našemu předešlému respondentovi, se kterými jsme mluvili o nejkrásnějších českých knihách. Díky moc, ať se vám daří, zlomte vás.
2: Děkujeme.

0: Belgičan Henri Vieta a jeho druhý koncert pro violončelo a orchestr H-moll. Jeho třetí část, finále, nám právě dohrál symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, který řídil Neville Mariner. Na violončelo hrál temperamentní Rakušan Heinrich Schiff.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A v 15 hodin a 40 minut na vteřinu přesně je ten správný čas vydat se opět po stopách Agáty Christie. V dnešním díle tohoto seriálu se dozvíme třeba to, že mezi dvěma manželi Archiem a Maxem je v životě královny detektivek velký zlom, po němž se v jejich knihách začínají objevovat různé exotické končiny a prostředí vykopávek. Jak se stala slavná spisovatelka chutí archeologa? O tom si v šestém dílu cyklu povídá Šárka Jančíková s egyptoložkou Julií Tomsovou z Hrdličkova muzea člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Po rozvodu v roce 1928 se Agáta Christie rozhodla změnit prostředí a hledala rozptýlení na cestách. Na poslední chvíli změnila své plány, nasedla na Orient Express a zamířila na Blízký východ. Zaujala jí reportáž o starověkém městě Ur, které odkryl britský archeolog Leonard Woolley. Když ho přijela navštívit, rychle si padly do oka. Agáta se spřátelila s ním i s jeho ženou a dostala pozvání přijet i na další výzkumnou sezónu. A právě její druhá cesta v roce 1930 jí změnila život. Na vykopávkách se seznámila s Maxem Melouvenem, o 13 let mladším archeologem a Woolleyho asistentem. O pár měsíců později si ho vzala.
3: A jak se tedy dali dohromady?
2: Po skončení vykopávek požádala Katarina Woolleyová Maxe, aby Agátu doprovodil při cestách po dalších památkách. Agáta si dělala starosti, že je mladému archeologovi spíš na obtíž, Max to ale viděl úplně jinak. A nadšení pro dávné civilizace se brzy změnilo v nadšení vzájemné.
3: Jejich seznámení i to, jak na ně potom Max vzpomínal, popsala Agáta taky ve své autobiografii.
4: Svět nám připadal skvostný. Skvostný aspoň do chvíle, kdy jsme se chtěli s vozem rozjet. Mírně zapadl do písku a odmítal se pohnout. Max a řidič, kteří z vozu vytáhli ocelové rohože, lopaty a různé další nářadí, se pokoušeli auto uvolnit, ale bez úspěchu. Lehla jsem si do stínu vozu a usnula. Později mi Max pověděl, že právě tehdy usoudil, že bych pro něj byla skvělá žena. Žádné scény, řekl, jako by ti bylo jedno, jestli pojedeme dál, anebo ne. Vážně jsem si právě v tuhle chvíli začal myslet, že jsi úžasná.
3: A zachytila nějak Agáta, jak ona tehdy vnímala Maxe?
2: Agáta píše, že Max byl tichý a skromný mladý muž, který měl nekonečnou trpělivost během jednání s Katarinou Woolleyovou. Neblaze proslulou svou nepředvídatelnou a výbušnou povahou. V neposlední řadě byl Max také nadaný vědec, který měl slibnou budoucnost.
3: Nakonec si můžeme poslechnout, co o tom psala ve vlastním životopisu.
4: A tentokrát tam byl i asistent Leonarda Woolleyho, Max Melouven, který u něj pracoval už 5 let. Byl to štíhlý, tmavovlasý, mladý muž, velice tichý. Málo kdy promluvil, ale byl velice snaživý. Snaživý ve všem, co se po něm žádalo.
2: Max ve své autobiografii nezachází do tak osobních rovin jako Agáta, takže například jeho verzi seznámení tu podrobně citovat nemůžeme. Ve svých memoárech uvádí, že v knize Nedokončený portrét, kterou napsala Agáta Christie pod pseudonymem Mary Westmacott, vnímá hlavní hrdinku Sally jako takřka literární autoportrét Agáty Christie.
3: Jaké literární kulisy tedy do jeho života a tvorby přinesl Max Melouen?
2: Život s Maxem Agátu Christie ovlivnil výrazně. Získala nové přátele a nové zájmy. I do její tvorby vnesl Max nové kulisy. Archeologické vykopávky, starověké říše Mezopotámii a Egypt, i moderní státy Sýrii, Irák a Egypt. Každoročně ji doprovázela na expedicích, zamilovala si Blízký východ a Bagdád se pro ní stal třetím domovem po Devonu a Londýně. Stala se Maxovou spolehlivou a velmi užitečnou pomocnicí. Fotila, natáčela dokumentární filmy a čistila keramiku.
3: Evidentně, když Agátu něco nadchlo, byla asi velmi důsledná v tom, jak moc se tomu pak i věnovala. Bylo to tak i s archeologií.
2: Jednou se měla Agáta údajně svěřit svému manželovi s tím, že by chtěla o archeologii vědět víc. Max si na to prý okamžitě odvětil. Neuvědomuješ si, že víš o starověké keramice víc než téměř kterákoliv žena v Anglii? Ostatně není se co divit, neboť archeologie má s detektivním pátráním hodně společného. Toho si byla vědomá ostatně sama Agáta Christie, jak ukazuje citát z konce jejího románu Vražda v Mezopotámii. Jeden z archeologů zde říká:
5: z vás by byl vážně dobrý archeolog, pane Poirot. Máte talent. Umíte znovu stvořit minulost.
0: Slyšeli jste mimo jiné ukázku z audioknih Vražda v Mezopotámii, ale také z vlastního životopisu Agáty Christie z vydavatelství One Hot Book. Naznačené spojitosti nebo jak se osobnosti nových přátel otiskly do postav autorčinných detektivek, to se dozvíte v zítřejším díle seriálu Po stopách Agáty Christie. Nalaďte si ho opět po půl čtvrté.

0: Americká jazzová zpěvačka Summer Joy bude letos jedním z hvězdných hostů festivalu Prague Sounds v pátek 20. listopadu. Ji můžete vidět a slyšet od 19 hodin v pražském Rudolfinu. Nositelka mnoha cen Grammy teď ale zavítala také na Vltavu, a to s písní Social Call. Za 10 minut bude 16 hodin. Doufám, že v naší společnosti trávíte příjemné a inspirativní odpoledne a možná vás i k lecčemu bude inspirovat úvaha spisovatelky Magdaleny Placové, která bude o lásce. Má název Felice France Elecita dell'amore.
1: Byla jsem s Felicí ve Veroně. Souvislosti té návštěvy mi docházejí až na zpáteční cestě ve vlaku do Milána přes Desenzano, kde Franz Kafka v září roku 1913 ležel v trávě a čekal na parník do Gardone. V Benátkách na zdi bývalého hotelu, kde pražský spisovatel při své podzimní cestě pobýval, byl to spíš útěk než cesta, se nachází pamětní deska, jež tvrdí, že zde Kafka napsal milostný dopis svojí snoubence Felici Bauerové. Ve skutečnosti se jednalo o výkřik zoufalé nerozhodnosti, končící slovy musíme se rozejít. Z Benátek Kafka pokračoval právě do Verony, odkud navzdory dohodě, že si nebudou nějakou dobu psát, poslal další zprávu, tentokrát pohlednici. V jednom ze svých pozdějších dopisů nazval veronský lístek mdlobou. A v deníku v poznámce z listopadu roku 1915 píše o náhle se vynořivší vzpomínce na kostel ve Veroně, do něhož vstoupil váhavě pod tlakem povinnosti býti turistou a z něhož se stejně váhavě opět vyšoural, jako by se venku nacházel další takový kostel dveře do dveří. Doufám, že navzdory skleslé náladě Kafka baziliku svaté Anastázie alespoň obešel a pokochal se pohledem na zelené, spěněné vody řeky Adige s písečnými ostrůvky, divokými břehy a římským mostem. Na lístku i v deníkovém zápisu hraje zásadní roli postava kamenného trpaslíka. Ve Veroně mu říkají hrbáč, který v tomto kostele už několik století drží na zádech mramorovou nádobu se svěcenou vodou. Na pohlednici Kafka tvrdí, že trpaslík nese své břímě se šťastným výrazem a nepřímo se s ním porovnává, když poukazuje na svou vlastní ubohost a slabost. Ne, on, Kafka, se pod svým břemenem, jímž je především on sám, ale také jeho vztah k Felici, neusmívá. A to byl teprve začátek pětiletého trápení. Datum na pohlednici je 20. září, přesně rok ode dne, kdy za Felicí do Berlína zamířil první na stroj psaný dopis, začínající slovy. Vážená slečno, pro případ, že byste si na mne nemohla ani v nejmenším vzpomenouti. Čas lze odvíjet dopředu nebo dozadu, setkávat se napříč stoletími, jen když je kde se setkávat. Takovým místem může být kniha, anebo město jako Verona, dějiště nejslavnější milostné tragédie západní literatury Romea a Julie. Verona se prodává turistům jako město lásky, La Città dell'amore. Ukazují tu Julin balkón a její hrob. Jako první sepsal legendu o nešťastných milencích populární renesanční povídkář Matteo Bandello. Z jehož knihy v anglickém překladu si Shakespeare zápletku vypůjčil. Nějací Montekové a Capuleti tu žili, ale to je všechno, co se skutečně ví. Jenomže realita nemůže konkurovat představám a tak se Verona vznáší v růžovém oblaku a ani skeptik se neubrání tomu, aby po Julině balkónu alespoň nezašilhal. Najdou se i tací, kteří píšou Julii dopisy, svěřují se jí se svým milostným trápením. Adresa na obálce prý nejčastěji zní Julie, Verona. První, kdo začal tyto dopisy sbírat, byl hlídač Julina hrobu, někdy na počátku 30. let minulého století. Později se ve městě dokonce ustavil Julin klub, Club di Giulietta. Jehož členové ve svém volném čase na dopisy nešťastných milenců odpovídají. A teď se tedy díky italskému překladu mojí knihy po více než 100 letech Felice setkala ve Veroně se svým milencem, Lze říci, že ji dohnala. Knihkupectví Pagina Dodici se nachází v centru Starého Města, částečně pod zemí. Tady se konal večer věnovaný La Vita dopo Kafka. Na obálce knihy je kolorovaná Felicina fotografie. Velice jí to sluší. Potvrzuje to moji domněnku, že černobílé obrázky nemohly zachytit její šarm. A podobný dopad, jaký má barva na Felicinu tvář, má italština na Kafku v dopis, který během večera přečetla moderátorka. Zněl překvapivě vroucně a něžně.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.
2: Je přesně 16 hodin.

Navazující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Návrat koncertu lektorů na nádvoří zámku o zvláštní letošní 43. ročník týdenní letní jazzové dílny Karla Velebného. Začne už v sobotu ve Frýdlantu na Liberecku. Kvůli rekonstrukci zámku tam nemohl být předchozí 3 roky, jak řekl dnes ČTK hlavní organizátor akce Aleš Benda. Týdenní letní setkání příznivců jazzu se koná ve Frýdlantu pravidelně od roku 1984. Letos při seminářích bude do tajů tohoto hudebního žánru pronikat skoro 300 frekventantů, což je asi o 40 více než loni. Dnes v noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti může ojediněle objevit i přehánka. Nejnižší teploty 17 až 13, na jihu Moravy kolem 18, na horách potom kolem 13 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Pohodové letní odpoledne, milí posluchači. Teploty dnes v některých částech naší země dosahují až 36 stupňů Celsia. Doufám tedy, že na přímém slunci jste jen tak akorát a že dodržujete pitný režim. Vzhledem k tomu, že tepla není nikdy dost, my teď tropickou atmosféru ještě podpoříme a podtrhneme letní sambou. S písní Summer Samba přichází Patricia Barber.

0: Léto je ideální dobou pro výlety do hor nebo k vodě. Věřím, že hezkou řádku už jich se letošní léto máte na kontě i vy. Chuť vydávat se na cesty nikdy nevysychá, proto se teď doufám a rádi vydáte i na výlet s Vltavou. Tentokrát se s autorem pořadu Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou vydáme objevovat zapomenuté příběhy do kraje pod pradědem. V dnešním prvním díle se pustíme po stopách myslivců a hajných, kteří zakládali místní lesy. A navštívíme také Karlovu Studánku a město Jeseník.
1: Výlety s Vltavou.

0: Dobrý den, přijeme, zdravíme z Jesenických hor, kam se budeme vydávat v následujících 5 dílech výletů s Vltavou na výpravy za lidmi, kteří tu žili v 19. a v první polovině 20. století a zapsali se do zdejší historie. Budou to postavy různorodé, rázovité. Teď jsme ve výšce 1003 metry v místě zvaném Kolta u silnice, která vede z lázní Karlova Studánka do Jeseníku. My se tu zastavujeme kvůli jednomu starému pomníku, na kterém je už setřelý německý nápis a také kovová tabulka. A píše se tu, jak barevný had přes upravená pole, teď pohlcen lesem, stoupá do svahu, stále živá to stuha spojující země. Tento kámen postaven roku 1912 při otevření této cesty. A naším průvodcem po příbězích Jeseníků a minulých obyvatel bude Matěj Matela.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Etnograf Jesenického muzea a autor knihy Brateček z Bretnova, která nás inspiruje k těm výletům. Proč tu takový pomník? Proč tu byl umístěn? Kdo ho tu umístil?
1: Souvisí s výstavbou této cesty. K níž dal podnět arcivévoda Evžen Habsburský, jedna z nejvýznamnějších osob, které tu právě v době, o které se bavíme, na konci 19. začátku 20. století, působili. Byl to velmistr řádu německých rytířů, který tedy spravoval tu jednu třetinu zhruba jesenických lesů. Měl obrovský vliv na prosperitu tohoto kraje. Nejenom, že zakládal cesty, na jedné z nich stojíme, ale dbal o horské lovecké chaty, zaměstnával stovky lidí v podnicích řádových a lidé na něho ještě dlouho poté, co se on musel vzdát pozice velmistra řádu německých rytířů, vzpomínali s láskou. Řád německých rytířů zde působil přesně do roku 1938, kdy byl Adolfem Hitlerem po zabrání Sudet zrušen.
0: Kolem nás je docela živo, kempují tu lidé na parkovišti a teď se ozval velký stroj lesnický, který se tu chystá pracovat. Kdy vlastně ty lesy začaly lidé kultivovat a formovat?
1: Zhruba od druhé poloviny 18. století, od Marie Terezie, bavíme-li se tedy o rakouském císařství. Do té doby se lesy pouze těžily a vnímaly se jenom jako zdrojnice dřeva a zejména tedy zvěře. Marie Terezie si uvědomila, že jestli se bude pořád jenom těžit a nevysazovat, tak to může špatně skončit, a proto vydala první lesní zákony. Ovšem, ten počátek toho skutečného lesnictví se datuje až do vlády císaře Františka Josefa I. do poloviny 19. století, kdy tedy vydal on lesní zákon. No a lesnictví v Jeseníkách právě okolo toho roku 1840-1850 skutečně začíná, protože tehdy zde působil otec jesenického lesnictví a v podstatě dodnes největší osobnost místního lesnictví Julius Miklic. Miklic vlastně založil tu síť horských cest, kterou využíváme dodnes. Jeho vize v lesnictví byly už tehdy velice pokrokové, bránil se například monokulturám, s čímž dodnes máme v lesnictví problém. V oblasti lesnictví bychom ale už mnoho pozůstatků po Miklicovi nenašli, protože umřel před více než 140 lety a ta doba, která dělí nás od něj, ty lesy zde tedy přetvořila hodně k obrazu svému.
0: My jsme se autem přesunuli z Kolty jenom pár kilometrů a teď sedíme v Karlově Studánce v lázeňské kavárně. Ty lázně mají starobylou historickou horskou atmosféru. Otevřeli jsme knihu, kterou jsme zmínili na začátku. Pod jménem Julius Miklic je napsáno Legenda jesenického lesnictví. Čím byl tak výjimečný?
1: Započal moderní lesnictví nejenom v Jeseníkách, ale i na Moravě ve Slezsku. Byl velice činný v různých spolcích celorakouských. Neměl rád zavádění nepůvodních rostlin, poprvé nechal vytvořit lesnické mapy, technické zázemí vytvořil. Ve všech ohledech lesnictví, na které si vzpomeneme, on byl první a zásadní.
0: Ty své zkušenosti, možná řekněme to své poslání, předával dál. Vy tu máte v té kapitole Chlapi v zeleném 5 osobností, on je na prvním místě. I v těch dalších kapitolách je jeho jméno nezřídka zmiňováno.
1: Všichni lesníci toho starého mocnářství, kteří tu něco znamenali, prošli Miklicovýma rukama. To je neuvěřitelné absolutně. Byli to lidé, které buď to on vzdělával, školil, anebo si je vyhlédl v některé z části rakouské monarchie a přivedl je sem. Všechno v podstatě začíná Juliem Miklicem. A ještě zajímavost, sedíme tady na Hubertově, kde on začínal, Hubertskirch, a dnes se často lidé vydávají po vodopádech Bílé Opavy směrem na Praděd.
0: Zrovna nám sem přijel další zájezd. Dnes Hubertus je hotelem.
1: Ale pokud by tu lidé přišli v době, kdy se Miklic nastoupil, to znamená v první polovině 19. století, byli by zhrozeni, protože by v okolí neviděli vůbec žádné stromy. Řád německých rytířů nedbal příliš na dnešními slovy ekologii a veškeré porosty vykácel a nechal spálit v milířích, které pak sloužily místním železárnám a dalším podnikům. Miklis byl tím, který během jednoho desetiletí těmto oblastem znovu vrátil punc zalesněných, vysokohorských, zdravých oblastí, což je teda jeho jedna z největších zásluh.
0: Jak se můžeme dočíst, on měl velké pochopení pro své podřízené a dokázal s nimi jednat mnohem lépe, než bylo tehdy zvykem.
1: Tady tuhle jeho vlastnost, to znamená nepovyšování se nad ostatní a jednání s dřevorubcem úplně ve stejném duchu jako s biskupem, tak to je jedna z nejsympatičtějších vlastností, které jsem v souvislosti s Miklicem objevil.
0: Stejně jako Julius Miklic jsme se přesunuli z Karlovy Studánky do Jeseníku. Takhle šla ta jeho kariéra a on si, myslím, ten přesun dost pochvaloval.
1: Pochvaloval, protože na území vratislavského biskupství se mu dostalo mnohem větších možností, jak uplatnit ten svůj talent a schopnosti, což plně využil.
0: My jsme došli na hřbitov ve Stráni mezi jesenickými kopci. Z jedné strany vidíme rozhlednu na Zlatém chlumu, na druhé chatu na Šeráku.
1: Tady vidíme lázně Jeseník, Greffenberg a dál pak už se ty hory zmenšují. Tam to jde do těch polských, kdysi pruských nížin.
0: Do některých těch zmíněných míst se ještě podíváme. A na to, že se jedná o hřbitov sudetský, tak tu vidíme docela dost dobře zachovaných jak německých, tak českých nápisů na náhrobních kamenech. Vidíme tu i místa, která jsou pustší. A kolem hodnostných náhrobků jsme přišli k malému kameni s pamětní deskou a s podobiznou.
1: Když se blížilo 200. výročí narození Julia Miklice, tak jsem šel do místního archivu, kde jsem si vzal hřbitovní knihy a podařilo se mi na základě nich určit místo pohřbení Julia Miklice. Takže jsme ve spolupráci s Lesy ČR a arcibiskupskými lesy našli kámen, zhotovili desku jako muzeum, no a v den 200. výročí Miklicova narození, 16. prosince 2021, jsme tu tento kámen slavnostně odhalili.
0: Miklicova životní data jsou tedy 1821 až 1885. Otevíráme vaši knihu na stránce 231. a čteme: dle neúprosných přírodních zákonů nastane i pro ten nejsilnější a nejznamenitější kmen v lese hodina, kdy se skloní koruna a zdánlivě nezničitelná tělesná hmota musí vstoupit do nové fáze koloběhu. Zakvílí pila, strom vzdechne a zanaříká, pozvolna a s tuhým vzdorem se zpřetrává jedno životním pouto za druhým, plná koruna se nakloní do strany a s bouřlivým rachotem, kdysi tak ohromný a silný, klesá k domovu, z něhož kdysi vzklíčil. Ještě to pokračuje dál, to jsou slova nadlesního peškého pokračovatele Julia Miklice. My když listujeme dál tou knihou, tak zjistíme, že jsou i další místa v těchto horách, která odkazují k téhle lesnické legendě.
1: Je to takzvaný kámen lesmistrů v lese u Nové Červené vody. Do něhož jsou vyryta jména Julia Miklice a dalších lesníků. A také pramen Miklicův, který nechal na památku tohoto lesníka zřídit po jeho smrti nadlesní Johann Schnürch. Jemuž mimochodem byl Miklic i za svědka na svatbě a z něhož se dodnes toho pramene můžeme napít.
0: Po lesní cestě přes padlý kmen, mezi houštím a dlouho po pastvinách, mezi vzrostlými listnatými stromy, mezi posedy mysliveckými, jsme došli k pomníku ukrytému v lese.
1: Na něm je nápis v němčině, který v překladu zní: zde byl 6. srpna 1914 biskupský nadlesní Oskar Leichner postřelen pytlákem a 11. srpna ve věku 51 let zemřel.
0: Pytláci, to je také kapitola, které se věnujete v knize, která nás inspiruje k toulkám po jeseníkách. Ta kapitola se jmenuje Oskar Leichner, odpouštím svému vrahovi.
1: Ta událost se stala ráno 6. srpna, kdy jsem Oskar Leichner se svými syny šel lovit a narazil na pytláka, kterého velice dobře znal. Vystřelil na něj, ovšem nevěděl, že ten pytlák není sám, má tu i svého bratra, který stál po pravé straně od Leichnera v porostu a vystřelil na něj. Zasáhl ho do boku, pytláci okamžitě utekli. Leichner volal, jeho synové přiběhli na nosítkách, ho donesli dolů do Mikulovic, kde nadlesní bydlel. A posluchači, kteří znají dějiny, tak asi tuší, proč to dopadlo tak tragicky. On byl postřelen ve chvíli, kdy se rozebíhala válka Rakousko-Uherska proti Srbsku, později tedy první světová nazývaná, a doplatil na to, že veškeré železniční tahy tehdy byly obsazeny vojenským arzenálem a vojáky. Takže ten jeho převoz do opavské nemocnice se zpozdil o několik dní a právě kvůli této nešťastné shodě okolností Leichner dostal sepsi a zemřel. A tu kapitolu jsem nazval takhle proto, že tato slova, tedy odpouštím svému vrahovi, si Leichner vepsal do svého deníku jako úplně poslední větu.
0: Hlavní postavou tohoto výletu po jeseníkách je Julius Miklic. Co říct si nakonec?
1: Waldmannsheil, tedy lesu zdar.
2: Po stopách příběhů z hor pod Pradědem budeme s redaktorem Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou putovat zase zítra po 16. hodině. Navštívíme spolu s nimi penzion u Jezerního pastýře a připomeneme si před 5 lety zesnulého vlastivědce z Rejvízu Sotirise Xoanidise.

0: Letos 44-letý italský pianista Francesco Pascalotto, který hru na klavír stejně jako filozofii vystudoval v Miláně. Právě nám dohrál Pochod pro klavír pozdního romantika Antona Brucknera a dohrál v 16 hodin a 23 minut. Srdcerivný příběh umělého tvora, pod jehož příšerným zjevem se skrývají lidské city, tak právě s tím se setkáte dnes večer na Vltavě. V Četbě s hvězdičkou vám totiž nabídneme hororový román Frankenstein, který Mary Shelleyová napsala na začátku 19. století. Četbu s hvězdičkou pro vás uvádíme v rámci Vltavského filmového leta. Teď si můžete poslechnout krátkou ukázku.
1: Nyní jsem si vzal za úkol zkoumat příčiny a postup tohoto rozkladu. A byl jsem nucen trávit dny a noci v hrobkách a márnicích. Musel jsem zaměřit pozornost na všechny ty jevy, které jsou pro zjemnělého člověka nesnesitelné. Sledoval jsem, jak je dokonalé lidské tělo ničeno a pustošeno. Podrobně jsem zkoumal a rozebíral všechny podrobnosti procesu vyjádřeného změnou života v smrt a smrti v život, když tu náhle mi uprostřed temnoty zazářilo jasné světlo. Skvělé a zázračné a přece tak prosté. Zmocnilo se mě opojení pro nesmírné možnosti, které můj objev umožňoval. A zároveň jsem byl udiven, že ze všech učenců, kteří svá bádání zaměřili stejným směrem, bylo pouze mně určeno objevit toto překvapující tajemství. Po dnech a nocích neuvěřitelné námahy a únavy se mi podařilo odhalit vznik života. A co víc, dosáhl jsem sám schopnosti vdechnout život neživé hmotě. Co bylo touhou a cílem nejmoudřejších mužů od doby stvoření světa, bylo nyní v mých rukou.
0: Četba s hvězdičkou z románu Frankenstein začíná prvním dílem na Vltavě dnes ve 23 hodin v režii Ivana Chrze. Uslyšíte Jiřího Hromadu a Lukáše Hlavicu. Přejeme vám tedy dobrý a příjemný další poslech podvečerní i večerní, ba noční Vltavy. Za celý tým odpolední posádky, tady za editora Jana Zítku a Viktora Láně z techniky, vás už teď zdraví Markéta Kaňková a přeje vám dobrý podvečer. Opatrujte se.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin a 30 minut. Na řadě je ve vltavském programu repríza pořadu Akcent z loňského září, kdy se hojně diskutovalo o vlivu umělé inteligence na populární hudbu.

0: Hudební kometa letošního léta. The Velvet Sundown. Kapela s milionem posluchačů na streamovacích hudebních platformách. Jenže se ukázalo, ale až pod nátlakem posluchačstva a médií, že byla kompletně vygenerovaná umělou inteligencí. Hudba, texty, fotky, biografie, prostě všechno. Je to podvod nebo nevyhnutelný vývoj? Jak poznáme AI generovanou hudbu? Měly by hudební i audiovizuální platformy upozorňovat na to, že dílo nebylo vytvořené lidskou kreativitou. A jak v éře AI chránit autorská práva živých hudebníků? O tom dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A do Akcentu dnes přišli kulturní publicista, muzikolog a kurátor hudby a zvuku v Národním filmovém archivu Jonáš Kucharský. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A také předseda představenstva ochranného svazu autorského, tedy OSI, Roman Strýček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Začneme jednoduchou otázkou. Jonáši, slyšel jste kapelu Velvet Sundown?
1: Slyšel, bohužel i naštěstí, hudební zážitek to teda moc nebyl, ale k analýze a rozpravě tam asi hodně téma, takže vlastně naštěstí asi.
0: Romane?
2: Já ne, já jsem si to odpustil, děkuji.
0: No, možná jste měl štěstí, protože bavíme se tady o AI generované hudbě, upřímně řečeno spoustu interpretů nebo kapel někdy zní jako uměle vytvořené projekty, ale přesto u telete prostě úplně do očí bijící byla ta nudnost. Jenže to ještě neznamená, že bychom měli poznat, že to je AI vytvořená kapela. Proč zrovna ona vzbudila takový rozruch?
1: No proč zrovna ona vzbudila rozruch, to je asi jako dost těžké rozkrýt, protože myslím si, že velkou roli v tom hrály sociální média, hlavně TikTok, Instagram a YouTube, kde se ta kapela stala velmi rychle virálním hitem nebo senzací. A ono totiž, sice to nazbíralo miliony poslechů na Spotify a na jiných streamovacích platformách, ale já osobně, co jsem se tak díval na ty čísla, tak mám dojem, že všechny ty, no většina těch poslechů přišla až v té sekundární vlně po té, co se o tom rozkřiklo, že to je AI generované. Takže myslím si, že to bylo tak jako trošku bouře ve sklenici vody, co se týče toho, jak moc je to populární, ale zároveň je to určitě hodně přelomový moment v dějinách streamovacích platform, kdy opravdu něco, co je takhle evidentně generované, vygenerovalo takový vlastně potenciální zisk těm lidem, kteří zatím stojí.
0: Když se ale podíváme na ten vývoj kapely, tak ona vydala svoji první desku v červnu 2025, za dva týdny vydala druhou desku. Už od začátku se tak trochu řešilo, jestli to není nějaké takové divné. Především ale se to poznalo kvůli fotkám a kvůli vlastně, řekněme, diskrepanci mezi množstvím poslechů a followery potom na sociální síti X. To znamená, dá se bez těch fotek poznat, že se jedná o uměle generovanou hudbu?
1: Já se tady asi dovolím udělat trošku self-promo totiž, protože vlastně ten důvod, proč se cítím trochu povolán o tomhle mluvit, je to, že připravujeme ještě s jedním kolegou Matějem Schneiderem podcast o AI obecně, který se jmenuje Prompt a doporučuji všem posluchačům a právě toto téma jsme tam zevrubně probrali, tak jenom bych to tady trošku zmínil. Co se týče toho, jestli se to dá poznat, tak my jsme to tam s Matějem řešili dlouhosáhle. My to třeba ještě poznáme, protože používáme podobné nástroje na generování hudby. Já si myslím, že ti, co dělali Velvet Sundown, používali model, který se jmenuje Suno AI. To má takové jako jasné artefakty, tenhle ten nástroj, který jakmile se s tím chvíli hrajete, tak to vždycky potom zaručeně poznáte. Takové zvláštní šustění vokálů a zvláštní komprese, která nezní jako nic jiného. Ale myslím si, že pro nepoučeného posluchače, anebo kor ještě v situaci, kdy to člověk neposlouchá cíleně, ale třeba to hraje někde ve veřejném prostoru, v kavárně nebo v nákupním středisku, tak si myslím, že už to možná ani poznat nejde. A to se bavíme o tom Suno AI. Od té doby, co začala existovat ta kapela, tak ten vývoj samozřejmě jde překotným způsobem dopředu a dneska ty nástroje, které jsou dostupné, ke kterým se snad ještě dostaneme, tak tam si myslím, že už to poznat skoro nejde.
0: Romane, když už to na tu kapelu prasklo, tak tvůrci, které vlastně nikdo nezná, tak napsali na sociální sítě, že tedy kapela není úplně lidská, ale že taky není úplně strojová a že to je něco mezi tím. Existuje ale vůbec něco mezi tím?
2: To je hodně zajímavá otázka.
0: No, potřebuje se s toho nějakým způsobem vykecat.
2: Spíš bych to viděl přesně v tomhle toho úhlu pohledu. Otázka vlastně i té popularity je taky jako pro mě velký otazník, protože u některých streamovacích platform se ukázalo, že tam fungují takový ti umělí boti, kteří jako je klikají a uměle navyšují počty streamů různých skladeb, především právě vygenerované umělou inteligencí.
0: Tak tohle, jenom tady se zastavím, protože to je vlastně docela zajímavá situace. My tady
3: máme nejenom uměle vygenerovanou hudbu, ale máme i uměle vygenerované poslechy.
2: Mm-hmm. Je to tak?
3: A to funguje na bázi vlastně podobných, řekněme, farem, jako známe v jiných případech. To znamená, že prostě jsou místa, která jako generují umělé poslechy, to znamená umělé množství toho, kolikrát byla nějaká skladba naposlouchaná?
2: Bylo to velmi diskutováno, já nechci tady dělat ani dobrou, ani špatnou reklamu konkrétnímu provozovateli jedné předplatitelské služby, ale
3: myslíte u nich... Spotify?
2: Tak řekl jste to vy. Každopádně tam se velmi vlastně diskutovali o tom, že jsou použité nějaké farmy a teď je otázka, jestli přímo tím provozovatelem té služby anebo řekněme nějakými třetími stranami, ale bohužel toto se dělo. Dokonce v rámci řekněme té autorské a umělecké obce se diskutuje i to, jestli je v pořádku, že když dohraje nějaký playlist nějakého umělce, tak jestli by taková služba měla nabízet takovéto sounds like, poslechnu si něco podobného, právě hudbu vygenerovanou prostřednictvím služeb umělé inteligence.
1: Na to rád zreaguju, protože to jsou strašně důležitý pointy, tohle to všechno. Za prvý teda začnu od konce, to s těma playlistama, tak to je teda další způsob, jak se ta kapela Velvet Sundown dostala posluchačům do uší, protože ona se velmi rychle, možná i díky tomu, že ty písně a ty metadata k těm písním byly dost dobře vyladěné na to, aby je právě Spotify algoritmus zařazoval do těch tematických playlistů. Takže tak se dostával k těm posluchačům, než by to lidé přímo vyhledávali do té doby, než se teda dozvěděli, že to je virální senzace, ale předtím ten jakoby organický virální potenciál pocházel právě z tohle toho, že ta kapela byla zařazována do těch AI generovaných nebo algoritmicky generovaných playlistů. A co se týče těch botů a těch farem a kliků, tak to si myslím, že možná je na tomto největší téma, protože ta kapela Velvet Sundown je opravdu jenom jako špička ledovce toho obsahu, který je na Spotify generovaný, jsou opravdu jako kvanta, nedokážu to vyčíslit na hodiny, ale jsou to určitě jako tisíce, ne-li miliony hodin obsahu.
3: A důležité, tady zase jenom musíme říct, že nejenom tam.
1: Nejenom tam, samozřejmě.
3: To týká mnoha dalších hudebních streamovacích platform.
1: To vlastně používám Spotify trošku jako pars pro tohoto, protože tam ty čísla jsou nejzřejmější, ale určitě to tak je i jinde. A právě ty boti, kteří takzvaně klikají na ty písničky, jsou jako zásadní princip, protože když si uvědomíme, že ty streamovací platformy fungují tak, že konkrétní balík peněz, který pochází víceméně z předplatných těch předplatitelů, a ty peníze se potom rozdělují interpretům podle toho, jak moc jsou poslouchaní. A v tu chvíli, kdy se jakoby ten rybníček rozšíří o generované kapely, za kterými nikdo vlastně nestojí, žádný reálný muzikant, a ještě se do té rovnice přidají ty boti, kteří vlastně jakoby poslouchají ty písně, tak se potom reálně umenšují ty peníze, které jdou těm živým kapelám, těm opravdovým interpretům, a ono v zásadě ty peníze pro ty menší kapely už tak jsou hrozně malé, takže celá je to taková spirála, která vede fakt někam ne do úplně hezké budoucnosti.
4: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
3: V Akcentu se věnujeme umělé inteligenci v hudbě. My bychom se možná, Romane, měli také dotknout tématu toho, jak vlastně poznat umělou inteligenci, pokud člověk nemá zkušené ucho. Měly by nám na pomoci třeba samotné hudební platformy, ale zatím to vypadá, že pouze Deezer jako hudební platforma, která ovšem má opravdu malý podíl na tom celosvětovém globálním poslechu, tak cíleně označuje skladby, které byly uměle vytvořené. A ostatní velcí hráči, ať už je to Spotify, Apple Music nebo YouTube Music, tak zatím k tomu nepřistupují. Proč?
2: Je to otázka, no. Ono tady vlastně zaznělo to, že může být cílené to navyšování toho objemu hudby, které je generováno službami umělé inteligence právě s tím cílem ponížit příjmy pro lidské umělce. Jenom tak pro vaši zajímavost, z těch předplatitelských služeb třeba autor, skladatel a textař, všichni, kteří se podílí autorsky na napsání jedné písničky, dostanou 17 korun za 1000 přehrání. Jo, takže bavíme se opravdu o, dá se říct, korunových nebo respektive haléřových položkách za jedno přehrání. Ale samozřejmě v tom globálu to pro ty služby znamená docela velké platby nositelům práv, nejenom autorům hudby, ale i umělcům a především nahrávacím společnostem. To znamená, ta tendence snižovat si, řekněme, ty platby směrem k těm nositelům práv je samozřejmě Jedním asi z motivů. Vy jste zmínil Deezer, ano, Deezer dokonce deklaroval i to, že nebude dělat to, co zatím jiné služby, a to, že když dohraje váš oblíbený playlist třeba od Pink Floyd, tak vám tam nebude nasazovat hudbu vygenerovanou umělou inteligencí. Spotify, pokud vím, tak zatím k tomuhle tomu nepřistoupil.
3: Tam jsou ještě zajímavé i další služby, které k tomu přistupují každá trochu jinak. Služby, které jsou, řekněme, pro umělce trošku vstřícnější, jako je například Bandcamp, tak ten vyloženě zakazuje použití AI k tréninku na obsahu a dovoluje pouze AI podporovanou tvorbu, ale s licencí, která je označená All Rights Reserved. Docela zajímavý přístup, který má i Tidal, který aktivně monitoruje a odstraňuje falešné umělce a AI vytvořené podvodné skladby. SoundCloud také se k tomu nějakým způsobem staví. Znamená to ale, že řekněme ty největší hráči, ti, kteří ukusují ten největší koláč, tak ti zatím se tváří jako že nic?
1: To si myslím, že jste popsal úplně přesně, no, protože kromě teda té kapely Velvet Sundown, od které jsme se odpíchli, tak další kauza, která rezonovala v posledních týdnech, měsících, byla píseň, kterou vydal před 25-30 lety zesnulý country zpěvák Blaze Foley, který umřel na konci 80. let, a najednou se v jeho katalogu na Spotify objevila jeho nová píseň Together, si tuším, že se jmenovala, nebo nějak podobně banální název, a vůbec to samozřejmě neznělo jako Blaze Foley, nemělo to s ním nic společného, bylo to vygenerované AI a ještě poměrně špatně vygenerované AI. Ale vlastně Spotify to vůbec neregistrovalo, že se tam to stalo. Všiml si potom až vlastně jako vlastník těch práv, respektive labelu, který spravuje pozůstalost Blaze Foleyho, a požádal Spotify o stáhnutí, a Spotify až na nátlak médií a sociálních médií teda opravdu tu písničku stáhli. A těch případů je víc a víc, takže oni minimálně rozhodně sami od sebe nic pro to, aby jako nějakým způsobem detekovali ten obsah, který je generovaný AI, a v dnešní době jako určitě část toho obsahu nejde detekovat, ale velká část toho obsahu by už šla detekovat poměrně jednoduše, tak Spotify k těmto krokům ještě nepřistupuje, a podobně asi YouTube.
3: Robert.
2: Já bych to jenom doplnil, tohle je vlastně uhozený hřebíček na hlavičku, protože teď bylo medializováno i to, že k již ještě žijícím umělcům, k jejich tvorbě jsou přiřazována alba, která jsou vygenerována umělou inteligencí a tváří se, že to jsou alba v interpretaci toho umělce. Ale přitom vlastně nemají s nimi společného. Fanouškovská základna často reaguje tak, že je naprosto rozladěná, co to ten umělec jakoby vytvořil, protože třeba to naprosto nekoresponduje s tou jeho dosavadní uměleckou dráhou.
3: Když se podíváme na celý ten komplex, tak ještě jsme nezmínili vlastně pořádně ten začátek. To znamená, že jsou tady nástroje, které umožňují, aby člověk vytvořil hudbu. A teď jsou vlastně různě sofistikované, tak si každý trošku nějakým způsobem na něco soustředí. Můžeme zmínit Google Lyria, Suno, které už jste, Jonáši, zmínil, Aiva, Soundro, Amper Music a určitě budou i další. A co to znamená pro nás jako pro uživatele? My přijdeme na jednu z těch služeb, zaregistrujeme se ať už teda na neplacenou nebo placenou verzi, a teď tam jednoduše zadáme, chci, aby to znělo jako tohle, aby to mělo takovou náladu, možná aby tam bylo trochu kytara, saxofon, a aby to mělo 3,5 minuty.
1: Říkáte to naprosto přesně, takhle to ve zkratce funguje. Já si teda s těma nástrojema na generování hudby nebo zvuku obecně hraju už docela dlouho, od dob toho předpotopního dneska, nebo z dnešního pohledu předpotopního open sourceového systému AI Jukebox, který byl velmi zábavný, protože generoval samé chyby a vlastně se z toho dělala docela hezká ambientní noizová experimentální hudba. Od té doby se to samozřejmě všechno hrozně posunulo. Většina těch nástrojů opravdu funguje takhle jednoduše. Například třeba i to Suno funguje ještě jednodušeji, že vlastně ono to i za vás vymyslí, co by ta písnička měla být, že tam často na těch službách bývá tlačítko, že máte nějakou náladu, třeba nebo tam dáte jenom jedno slovo, dvě slova, jako
3: řeknu jenom je večer.
1: Přesně tak. A ono už se to jako interpretuje a jsou tam zatím nějaké jazykové modely, které vygenerují zase sérii nějakých promptů, které potom tečou dál do toho nástroje a pak se generuje ten zvuk. A často to taky znamená to, že ten uživatel nad tím nástrojem nemá úplně granulární kontrolu, jo, že prostě z toho lezou věci, které třeba úplně nechcete. Já tím, že jsme nuceni právě v tom našem podcastu generovat AI hudbu poměrně často, tak s tím mám teďka jako detailní zkušenosti a jako vím, že u většiny těch nástrojů, když máte konkrétní představu, jak by to mělo znít, nebo aspoň jako vágně konkrétní, tak to většinou trvá tak 80 až 150 pokusů, než z toho vyleze něco, co je použitelné. Ale jakmile se člověk trošku sníží ten práh toho, co chce, tak to samozřejmě funguje na první dobrou.
3: Roman, ale tady se dostáváme na tu základní otázku, která v souvislosti s umělou inteligencí a uměním se diskutuje hodně často, a to je, oni přece všechny tyto nástroje pracují na základě hlubokého učení a učení se od něčeho. Jak vlastně pracovat s tím, aby nebyl umělec, umělkyně vykrádána právě těmito nástroji, aby potom ty vytvářeli něco, co zní jako oni.
2: Vy jste to popsal velmi přesně. Problém ve vztahu k umělcům, stávajícím umělcům a tvůrcům je ten, že všechny ty služby, které, nebo většina těch služeb, které tady jste zmiňoval, Suno, AI a podobně, jsou natrénovány na letité zkušenosti, nahrávkách, uměleckých výkonech a autorské tvorbě z celé řady umělců z celého světa a nikdo se jich nezeptal. Nikdo se jich nezeptal na to, jestli budou souhlasit. Samozřejmě, že ty služby na začátku vznikaly jako výzkumný projekt, vědecký projekt, pro které se vztahovala takzvaná výjimka pro vytěžování textů a dat. Nicméně ty služby se hned z toho vědeckého výzkumu překlopily do nějakého obchodního modelu a to je ten největší problém. To znamená, že v tu chvíli, v momentě, kdy to začnete prodávat v nějakém jakoby formě předplatného, tak už se dostáváte do komerčního režimu a už jste mimo ten režim té výjimky pro vytěžování textu a dat. Další problém, který je, že ve světě neexistuje harmonizovaný přístup k tomu, jak přistupovat. K tomu vytěžování těch dat a
3: používání... Netýká se to jenom hudby.
2: Přesně tak, netýká se to jenom hudby, ale k té autorské tvorbě. Jiný přístup má třeba Japonsko, jiný přístup má Čína, jiný přístup má Evropa a Amerika. A to si myslím, že je zatím jakoby velké úskalí toho, aby se našel nějaký průsečík, aby zkrátka došlo k nějaké minimálně aspoň kompenzaci všem umělcům a autorům za to, že někdo se na jejich úspěchu vlastně přiživil dost významným způsobem a dokonce se snaží si tu jejich tvorbu a ten jejich umělecký projev, dá se říct, přivlastnit a konkurovat jim do budoucna.
3: Jenže zeptám se na rovinu. Z těch nástrojů, co používáte pro vytváření hudby umělou inteligencí, tak platíte si nějakou z těch služeb?
1: Platím si jednu z těch služeb, platím si vlastně dokonce teďka dvě z těch služeb.
3: To znamená, že ve své podstatě přispíváte do toho obchodního modelu těch služeb.
1: Je to tak, a to je takový ten starý mem, že nemůžu kritizovat kapitalismus, když to tweetuju z iPhoneu, že jo? Ale nevážně, ono. Řekli jste to oba, myslím si, že to je jako hrozně důležité zdůraznit, že takhle nefungují jenom ty generátory hudby, ale veškeré ty jako takzvané AI nástroje, které používáme. Já to občas nadsázku označuju, takže jsou to modely trénované na kradených datech. Oni samozřejmě z velké části nejsou kradené, protože tam přesně byla ta výjimka, ale v tu chvíli, kdy jsou komerčně takhle jako využívané, tak tam je otázka, do jaké míry opravdu to byl ten legální scraping. A já mám občas pocit, že z pohledu autorského práva jsou nejvíc bití koncoví uživatelé a ne v kontextu AI, ale obecně. Jo, když třeba chcete do svého podcastu dát nějakou písničku, tak vám to Spotify flagne, že to nemůže, ale okamžitě to stáhne. Když používáte jako velký Silicon Valley korporát kradená data na trénování svých modelů, tak to nikomu nevadí, samozřejmě s nadsázkou, protože teďka ty velké žaloby probíhají v Americe. Ale chci k tomu ještě dodat jednu důležitou věc, že asi před 2 týdny se stal takový jako docela přelomový moment, že americký startup, nebo dneska už firma, který se jmenuje Eleven Labs, který ve světě AI je známý tím, že má velmi dobré modely na syntézu lidského hlasu, dokonce na napodobování lidského hlasu, tak vydali nový svůj nástroj na generování hudby a oni o sobě tvrdí, že jsou první AI nástroj, který pracoval pouze s licencovanou hudbou. Oni mají exkluzivní smlouvu s dvěma vydavatelstvíma, z Merlin Network a Cobalt Music Group, což jsou velká americká vydavatelství, která vlastní portfolio zpěvaček a zpěváků, jako je třeba Adele nebo Phoebe Bridgers, takže fakt jako ten velký pop, a tvrdí, že ten jejich model je vytrénovaný pouze na těchto datech. Já nevím, do jaké míry je to pravda, snažil jsem se tím docela probádat a těžko říct, pochybuju, že to je kompletně jenom na těchto datech, ale aspoň je to jako zajímavý jako první krok v tomto světě, že se někdo snaží říct dobře, tak pojďme těm umělcům zaplatit a pojďme jim dát možnost říct, nechceme být toho součástí, nechceme, abyste na našich datech trénovali, a třeba tuhle tu logiku potom přijme víc firem.
0: V Akcentu se věnujeme umělé inteligenci v hudbě a našimi hosty jsou kulturní publicista, muzikolog a kurátor hudby a zvuku v Národním filmovém archivu Janáš Kucharský a předseda představenstva OSI Roman Strejček. Romane, jak vlastně dál z hlediska hudebnice hudebníků s umělou inteligencí, protože ten, řekněme, první moment, kdy se někdo naštve, je, že se někdo učí na jeho hudbě, na její hudbě. Další moment je, kolik za to vlastně dostává od těch streamovacích platform, a pak si vlastně řekne, proč to vůbec mám dělat.
2: Já si myslím, že půvab toho umění je v tom, že toho posluchače, toho vašeho diváka si musí ta tvorba najít. A to je něco, co nenaplánujete. To nenaplánuje ani počítač, to nenaplánuje ani člověk. A já si myslím, že všechny ty služby, pokud se najde zdravý obchodní model tak, aby se kompenzovali umělci a autoři, kdy se použila jejich tvorba k trénování těch modelů, on může být přínosný vlastně i pro samotné tvůrce. Ona vlastně, ty nástroje jakoby umělé inteligence mohou prospět i té autorské hudební tvorbě. Nemyslím to tak, že řeknu prompt a vygeneruj mi rockovou hudbu, sedíme tady tři ve studiu, ale zkrátka, když budu mít nějakou hudební znalost, budu muzikolog a budu umět navádět ten nástroj tak, aby do výsledné podoby, tak to není, že to umělá inteligence vygeneruje, ale je to vlastně, ono se tomu říká assisted. To znamená, je to jakoby asistovaný přístup, kdy já vlastně využívám počítačový program k tomu, abych doladil něco jako třeba Photoshop fotografii.
0: To znamená, že to bude ten pomocník. To je ta, ano, řekněme, ta dobrá varianta s nějakou potenciální monetizací v budoucnu, kdy, jak říkáte, se třeba vymyslí nějaký obchodní model. Mezitím teda se na tom napakuje spoustu jiných lidí, ano, ale budiš. Ale co z hlediska posluchačů? Už v souvislosti s hudebními streamovacími platformami se mluví o to, že se posluchači vlastně stávají jejich otroky, kdy vlastně nemají úplně šanci rozhodnout, co budou poslouchat, protože prostě jenom zmáčknou nějaký ten doporučovaný playlist a ono to jede a nekončí to. A jak dál, Jonáši, ale jak vlastně se necítit podvedení?
1: No, já bych hrozně rád sdílel ten jako optimistický pohled na budoucnost, kam to všechno povede, a vlastně ho do jisté míry asi sdílím, ale mě napadla taková věc, že já, abych měl trochu kontakt s tím, co se děje na těch mladších sociálních sítích, tak jako rekreačně používám TikTok. A tam v posledních týdnech až měsících jsou velmi populární AI generované skladby v žánru country teda, které jsou jako většinou strašlivě sprosté. A ten fór je vždycky v tom, že nějaký teenager pouští country písničku, která je fakt jako nepublikovatelná nikde, svému tátovi, dědečkovi, babičce, mámě, a tvrdím, že to je nejpopulárnější country zpěvačka, zpěvák v současnosti, a to je to humorné tření. Ale když jsem pozoroval ty 15-leté, 17-leté lidi, jak vlastně autenticky si užívají ty písničky, které jako znějí opravdu generovaně, tak jsem si říkal, jestli náhodou ten sentiment, že vlastně vždycky budeme hledat to spojení s tím umělcem a vždycky budeme poslouchat hudbu, za kterou stojí člověk, jestli to taky už nemůže být trochu generační. Já neříkám, že je, jenom mi to tak trochu napadlo, jestli náhodou ta generace, která fakt vyroste v tom světě, kde jako na dva prompty, na jeden prompt máte na dosah jakoukoliv písničku, tak jestli už náhodou nebudou i trochu vychovaní k tomu, aby to naprosto přijímali, tuhle tu hudbu. A ještě k tomu mě totiž vede to, že já si osobně trochu myslím, že to, co jste říkal s tím, jak jsme vychováni, nebo jak jsme ve vleku těch streamovacích platform, tak já si myslím, že nejenom streamovacích platform, protože velká část toho, dejme tomu, označím to asi nepřesně, ale prostě západního globálního popu, toho žebříčkového, tak ona vlastně už jako je trochu generovaná bez předtím, než přišla AI. To jsou prostě písně, které jsou skládané podle jasných parametrů, jasných akordických struktur, pod postupů, s jasným zvukem, s jasným cílem. To jsou všechno.
3: A ještě naplněné autotunem.
1: Naplněné autotunem, ty texty jsou taky vlastně by mohly být generované velkým jazykovým modelem, možná když jsou generované velkým jazykovým modelem, tak jsou o trochu zábavnější. Nevím, ale myslím si, že ten posluchač už je vlastně jako předvychovaný na to, aby přijímal něco, co trošku je AI slop samo o sobě. Ten AI slop to znamená prostě něco, co je trošku hloupé a zní to AI generovaně, protože velká část toho popu bohužel chtě nechtě, tak zní už minimálně dekádu.
3: No, Romane, dobře, tak historie se opakuje, ale máme tady vůbec nějaký ukazatel, který by nám řekl, tohle to už se v něčem podobném stalo před 10, 20, 50 lety, to znamená, že hudba přežije i tak? Nebo jsme opravdu na prahu něčeho, co může absolutně změnit hudbu do budoucna?
2: To je těžko říct. No. U té hudby vlastně s nástupem internetu, on už to říkal David Bowie, hudební průmysl je trošku jiný, protože jeho produkt je dostupný na internetu. A tím se vlastně to prostředí, hudební prostředí stalo naprosto globálním z pohledu konkurence a každý vlastně má přístup na ten trh, což do určité míry, co si budeme nalhávat, tu hodnotu té hudby devalvuje. A v momentě, kdy nějaké stroje začnou generovat miliony skladeb, tak dojde ještě k další devalvaci, ještě mnohem silnější devalvaci té hudby. A já si právě myslím, že to je ten prostor pro to, kdy ten posluchač začne opět vyhledávat takovou tu ryzí originální tvorbu, která je spojená s člověkem.
3: To znamená, že si zajde na koncert.
2: Že si zajde na koncert.
1: A já bych do toho přidal možná ještě trochu technooptimismu, abych vyvážil ten svůj předchozí pesimismus, protože u těch generátorů hudby nebo zvuku, obdobně jako u všech jiných, vlastně nejenom AI nástrojů, ale obecně digitálních nástrojů, tak z mého pohledu většinou ty nejzajímavější věci jako vznikají trochu na okraji těch nástrojů, anebo někde trochu v té chybové zóně. A už v dnešní době je spousta umělců, kteří využívají ty AI nástroje na buď generování zvuku, čištění zvuku a tak dále, nevím, Daniel Lopatin a další, kteří prostě to využívají tak, že opravdu vzniká něco zajímavého a nového a to se bude dál.
2: Naši kolegové, respektive francouzská a německá osa dělala studie, vlastně ze studie vyplynulo, že zhruba 35% autorů už dneska používá umělou inteligenci ke své vlastní tvorbě, takže potvrzuji to, co tady bylo řečeno. A já věřím, že to prostě bude ten nástroj, který, když ho uchopíme tímto způsobem, tak bude prospěšný nejenom pro umělce, ale v konečném důsledku i pro nás, pro posluchače a fanoušky hudby.
3: To je ten optimistický výhled, tak snad nám to vydrží. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali hudbě, kterou generuje umělá inteligence a ve studiu s námi byli kulturní publicista, muzikolog a kurátor hudby a zvuku v Národním filmovém archivu Jonáš Kucharský. Moc děkujeme.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
3: A předseda předsednictva Ochranného svazu autorského, tedy OSI, Roman Strýček. Díky.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
3: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent ze září loňského roku. Teď už pro vás ale chystáme čerstvé aktuální zprávy.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, oznámila to geologická služba Spojených států. Otřesy s epicentrem v provincii Choco na západě země byly cítit také v hlavním městě Bogota a v sousedních zemích, v Ekvádoru, Panamě nebo ve Venezuele. Guvernérka regionu Choco na sociálních sítích informovala o zraněných i škodách na budovách. Úřady ale nevydaly varování před vlnou tsunami. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to dnes uvedla německá média, včetně listu Die Zeit,

U osudy jsou vám k dispozici k poslechu na našem vltavském webu. A ještě počasí, zítra ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28. Na jihu Moravy kolem 30, na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Café.
1: Příjemné spočinutí při poslechu dnešního Art Café na stanici Český rozhlas Vltava vám přeje Aleš Opekar. V dnešním pořadu se zaposloucháme do muzikantské krajiny Barbory Šilhánové, neboli Barbory Š, psáno po čínsku Xu. Ve Finsku žijící zpěvačka a hráčka na citery propadla kouzlu šumných hvozdů a pralesů a jejich zvukových koloritů. Povídat si proto budeme o chystaném albu Old Forest Echoes, ozvěny pralesa, které je součástí širšího projektu. Koncem července byl představen na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, kde se malá mítina v magickém prostředí prastaré zámecké obory změnila v lesní síň pod korunami stromů. Barboru tu doprovodili houslistka Petra Jelenková a kontrabasista Petr Tichý. Kolem dokola tu taky dočasně vznikla stezka s napůl výtvarnými, napůl hudebními objekty, z materiálů a možností, které nabízí les. K vidění a vyzkoušení byly jakési protocitery nebo harfy, někdy tajemně ozvučené pomocí dutých průduchů stromů vyžraných brouky. Autorem těchto lesních objektů byl finský tvůrce Tomi Laine, specialista na nacházení dialogů mezi lesem, hudbou a řemesly. Na pár chvilek vás také přizvu na procházku po oboře s doprovodem inženýra Tomáše Sedláčka, který rozumí řeči stromů, hmyzu a zvěře. A hlavně uslyšíme ukázky z chystaného alba. A na úvod kousek koncertu z Náměště.
2: Dobré odpoledne. Tak vás vítám v lese. Tak a teď už tady vítám Peťku Jelenkovou, Petra Tichého. Já se jmenuji Barbora Šilhánová a tenhle projekt se jmenuje Old Forest Echoes.

0: Jak jsem se dostala k hudbě? No já jsem se vlastně rozhodla, že potom, co dodělám magistra, tak se chci živit hudbou, protože jsem se vždycky chtěla živit hudbou, ale zároveň prostě ta situace je taková, jaká je. A aby se člověk uživil, tak to není úplně jednoduché. Takže vlastně čínština byl moje jako strategie částečně na to, abych mohla dělat hudbu, a věděla jsem, že kdyby to prostě nevyšlo, tak mám v záloze ještě nějakou další specializaci. Já jsem nestudovala jako úplně klasickou čínskou hudbu nikdy, protože já jsem dělala vlastně na Tajvanu studii vývoje hudby tradiční, domorodé, a bydlela jsem vlastně s Bununy, což jsou prostě jedna z těch skupin, které tam žijí. Takže Bununové prostě měli svoje nádherné prostě modlitby a staré písně, které se během posledních 100 let hodně změnily a rozvinuly. A já jsem měla ještě to štěstí, že jsem tam prostě chytila spoustu ještě prostě lidí z té starší generace, kteří si třeba pamatovali, jaké to bylo, než vlastně přišla modernizace. Takže žili třeba ještě předtím, než Japonci přišli na Tajvan a vlastně je donutili sestoupit z hor. Ale to třeba, co jsem já jako našla na Tajvanu a proč jsem tam nakonec jako jela tohle dělat, bylo, že jsem slyšela prostě hudbu, která je úplně jiná a esteticky založená, takže vlastně na poprvé se mi to jako nelíbilo poslouchat. Takže jsem si říkala, jo, tak do toho prostě jdu, protože to jakože esteticky je to tak strašně jiné, že abyste se tomu otevřeli, tak to musíte vyloženě jakoby se do toho nejdřív dostat. A stejně tak je to pro mě s čínskou jako tradiční hudbou, že to je tak jako rozdílná vlastně estetika, takový prostě rozdílný pohled i na třeba strukturu písní v Gujengu, to je jakoby citera, na kterou hraju, tak ty tradiční prostě čínské písně jsou sice nádherné, ale jako strašně špatně se dají uchopit a je prostě potřeba vlastně si vytvořit tu vlastní knihovnu motivů, ze kterých se potom ty skladby skládají, která jako mě úplně třeba chyběla. To znamená, že mě se strašně líbí vždycky rozbíjet ty svoje prostě, ten svůj jako obraz a ty svoje prostě předpoklady hudební, protože mi přijde, že jinak je to vlastně, že jsem jako vyrostla z nějaký ty tradice, kterou chápu nějakým způsobem, kterou jako už v sobě mám v krvi a už bych jako chtěla něco třeba zkusit jako nějakou výzvu. Takže jako proto mi to přijde, že vlastně o spoustu přicházíme, pokud vyloženě se nevydáme to hledat.
1: A co bylo výstupem toho pobytu a studia?
0: Jo, já jsem napsala magisterskou práci, což byl vlastně první pramen informací o Bununech, o té jejich hudbě v angličtině, o Pašiputput, to je jakoby název toho hlavního tématu mojí práce, což byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla to dělat, protože jsem si říkala, že prostě je potřeba, aby bylo víc jako dostupných zdrojů, protože to, co jsem našla, bylo prostě spoustu francouzština, japonština, čínština samozřejmě, ale v angličtině nic, takže já jsem byla jako schopná prostě dělat ty rozhovory v čínštině, setkat se s nějakými prostě experty lokálními, kteří už tam studie nějaké dělali, ale mohla jsem to pak napsat v angličtině. Takže prostě mi to přišlo, že to zase jako dělá nějakou službu, ta moje jako studijní, že jo, to moje studijní zaměření, ten jako čas, který tomu věnuju.
1: Takže to nakoplo nějakou pak další tvorbu, to byl jakoby vedlejší efekt toho studia.
0: Teď to bude takové zamotané. Já jsem přijela na Tajvan vlastně z Finska, kde jsem dělala magistra, a už když týden potom, co jsem přijela do Finska, tak jsem dostala do ruky první kantele, což je ta finská citera, a zahrála jsem se na ní malinko, ale pak jsem se k tomu výrobci vůbec nedostala, protože jsem se prostě, mi to bylo trapný, a říkala jsem si, že na to jako nemám dost peněz, abych si to koupila, tak jsem tam nechtěla ani chodit. A po půl roce jsem se prostě dokopala, protože jsem někde našla jeho vizitku, jak to tak bývá. A dopadlo to tak, že mi vlastně to kantele, na které jsem si hrála, už ten první týden, půjčil a řekl mi, abych si ho vzala prostě do Číny, protože jsem se zúčastnila nějaké jako soutěže v jazyce, v čínském jazyce a kultuře a to. A oni mě jakoby pozvali do Číny, no, abych si ho vzala sebou, protože jsem říkala, že si na to upravím nějakou čínskou píseň a to, což jsem nakonec udělala, a že mu to zaplatím, až si na to jako vydělám. A trvalo to asi 3 roky. A vlastně potom já jsem jela z kantele do Číny, potom z Číny rovnou na Tajvan, a pak už bylo jednoduché, jako když už jsem tam byla, tak se doptat, jestli existuje nějaká citera prostě v Číně, na kterou bych mohla hrát a jak se jmenuje. A potom prostě na Tajvanu jsem člověk od člověka, prostě každý ten člověk, který za mnou přišel, pozdravil mě, jak se mnou seznámil, řekl, jak to, že mluvíte čínsky, to je úžasné, a co tady děláte, tak jsem vždycky říkala, hledám Gujeng. hledám prostě čínskou citeru, neznáte někoho, kdo na ní hraje, nebo někde, kde by ji prodávali, nebo tak. A prostě po třech týdnech jsem měla citeru. V podstatě. Takže takhle to bylo jenom prostě nějaký známý, známého z rodiny, nějaký prostě člen rodiny jednoho mého nového kamaráda prostě místního, jí měl doma, nepoužívali, tak mi ji půjčil na tři týdny, když jsem tam jako vlastně byla v tom regionu.
1: S tím, že se zaplatí později?
0: Ne. S tím, že si na ní můžu chodit každý den hrát, tak jsem tam fakt každý den chodila si na ní hrát a po třech týdnech mi ji dal.
1: No výborně, a to je ta, kterou jsme slyšeli teď na tomhle vystoupení?
0: Ne, shodou okolností. Ona za mnou byla vlastně teďka na skok, na návštěvu moje učitelka Gujingu z Tajvanu, přijela prostě z Tajvanu, měla tady nějaké vystoupení, pak za mnou přiletěla do Finska na týden, na 9 dní a byla prostě u mě doma a potom jsme přiletěli společně sem a tady jsme vlastně dělali společně tenhle ten Old Forest Echoes, tenhle ten, ty pralesní písně, tenhle ten projekt. Ona mi to tady prostě pomáhala připravit a nechala mi tady svůj koncertní nástroj, který, což jsem nevěděla, je prostě nádherně zní a hrozně bych se ho chtěla vzít domů, ale bude to teď moje česká čínská citera, protože si vždycky jeden nechávám v záloze v Čechách, abych prostě mohla přijet, přiletět a prostě zahrát koncerty a zase se prostě posunout dál. Takže tohle je vlastně nejnádhernější nástroj teďka můj. Kromě toho prvního, který mám vlastně jako svůj hlavní koncertní nástroj z Tajvanu, teďka doma ve Finsku.
1: A vysvětleme ještě stručně ten název teda toho nástroje.
0: Aha, kůteng. Kú znamená jako starobylý nebo antický. Kúti a otakú, to jsem vám vysvětlila v čínštině. A cng, nebo čng, je citera. Někdy se tomu říká jenom čng, jenom citera, a mně se líbí kúteng, takže tomu říkám kúteng, což je taky jakoby často používaný název, takže to znamená vlastně starobylá citera.

0: Teď sedíme na starých kmenech v zámecké oboře a před chviličkou tady proběhl koncert. To byla úplná premiéra?
1: V Čechách to byl první náš lesní koncert vlastně.
0: Jak vznikla ta myšlenka a co všechno kolem toho je nabaleno za souvislosti?
1: Tak Old Forest Echo se dá přeložit jako ozvěny pro lesu. Ano. A vlastně ta idea je přivést lidi, dát jim jako možnost zažít prostě staré lesy nějaké, protože vlastně většina lesů kolem nás jsou prostě lesy hospodářské, to znamená, že to jsou místa, která jsou jako hodně udržovaná a často se to prostě vlastně plošně kácí po nějakých 70 letech třeba. Já přesně nevím, jak je to v Čechách, ve Finsku prostě ty stromy většinou jsou břízy, borovice 60 až 70 let a potom se vlastně kácí a prodávají se, dělá se z nich papír nebo dřevo na stavbu a tak dále. A mě prostě za celý život vlastně vůbec nenapadlo, že většina těch lesů, i nádherných prostě, který znám z dětství, nejsou vůbec, jsou vlastně to mladý lesy, který se vykácí, zase se znovu jakoby vysází a prostě, že to není les tak, jak ho znali moji předci. A jako ta idea toho, že vlastně lidi, kteří před náma prostě byli tady, kde jsme teď my, tak vlastně chodili po lesech, které byly podstatně jako odlišní. To mi přijde strašně zajímavé. A taky to, že ačkoliv já jsem si jako myslela, že prostě to je příroda, tak to vlastně není úplně příroda. Je to prostě příroda v nějakém časovém intervalu, který skončí a potom zase dojde jakoby k poměrně jako brutálnímu zásahu. Záleží samozřejmě, jsou různé jako jsou různé typy lesnictví. Nemyslím si vůbec, že jako lesní průmysl, prostě toto těžba dřeva, že to je jako špatná věc. A naopak, spíš jenom záleží jako u všech vlastně věcí na tom, jak se to dělá, kde se to dělá. A prostě mě hrozně překvapilo, že třeba například právě v tom Finsku i ve Švédsku to takhle je a na jiných místech, ale tohle prostě, že máme v Evropě tak staré lesy, že tam vlastně nevidíme třeba žádné zásahy. To znamená, že to můžou být prostě úplně původní pralesy, nebo možná někdo ví, ale jsou prostě tak staré, že tam existuje nějaký tenhle ten přírodní jako ekosystém a že se kácí. Jako v dnešní době, kdy lidi mluví prostě o Brazílii, že o pralesy, prostě Amazony a tak dále, tak máme jako my před svými vlastními prahy jako staré lesy, které mizí. Takže prostě proto vlastně jsem si říkala, že za prvý já bych je chtěla vidět zcela jako sobecky. Já chci trávit čas v lese, mně se tam prostě líbí, hezky se mi tam skládá, chci tam hrát, chci tam lidi prostě přitáhnout a chtěla bych se naučit, jak to udělat, abych jim to mohla jako zprostředkovat. A taky s nimi jako sdílet to, že spolu půjdeme do toho starého lesa prostě, který, a jestli ty staré lesy vlastně vůbec jsou jiné nebo nejsou, a chtěla jsem to prostě vědět. Tak jsem si vymyslela tenhle ten projekt, kde vlastně mojí pracovní náplní bylo, že jsem prostě na 5 měsíců odjela do různých prostě částí Finska, do těch různých pralesů, různých jako ekosystémů, různých typů lesa. Dělala jsem to, nebo vlastně to trvá teďka, ten projekt pořád jakoby aktivní. Takže děláme to ve spolupráci s finskou Luontoliitto, což je, jmenuje se to Finnish Nature League, jako v přímém překladu do angličtiny, ale je to v podstatě něco jako skauti. Akorát se zaměřením přímo na přírodu, kde oni vlastně mají ty experty ve svých řadách, kteří mi ukázali přesně kam jít, vysvětlili mi, jak to funguje, co tam kde a tak dále, a já jsem potom skládala hudbu. Takže jsem měla vlastně v týmu toho projektu lidi, kteří byli experti na les, na těžbu dřeva a tak dále, a měla jsem lidi, kteří dělali prostě profesionální video, dokumentaristu, hudebního prostě, jak to říká, zvukaře, který se prostě soustředí na nahrávání prostě zvuku lesa, zvuku přírody a zvuků jako obecně, kteří se mnou jezdili na různé jako hory, do těch lesů a nahrávali tam se mnou vlastně ten průběh tý mojí práce, moje nějaký improvizace a skladby prostě v lese. Teďka jsem z toho natočila album a pořádáme koncerty právě v lesích a některé jsou na různých festivalech, jako je třeba tento, a některé vyložení jakoby pořádáme v těch lesích, kam já jsem jela skládat, takže 15. srpna budeme v Laponsku v jednom lese, vítejte, a 30. v Helsinkách, Takže to budu, a to jsou jenom ty, jako, kde vyloženě beru lidi na ty samé místa, které mě inspirovaly, které jakoby s nima sdílím, protože to uzavírá prostě ten kruh toho, že ten nějaký prostě umělec jde a tráví čas sám někde v přírodě, potom tam něco, že ho vytvoří, složí, stejně jako tady dneska si lidi mohli projít prostě stezku, která byla plná nějakých jako vizuálních prvků nějakého umění stvořeného vlastně ze použití přírodních materiálů. A mohli jste zahrát na ty lesní protonástroje, což je v podstatě něco mezi větví a harfou, když to tak řeknu. A že to prostě, jako, aby tam byla nějaká možnost jako zapojení toho publika, aby ty lidi se mohli s tou přírodou nějak jako spojit různými způsoby.
0: A když jsme to takhle nakousli, tak jmenujme tedy autora těch instalací. Jo.
1: No takže tady se mnou v Čechách byl Tomi Laine. A ten vlastně, to je původně kovář a přírodní umělec z Finska, se kterým jsme společně navrhli a vytvořili právě ty lesní protonástroje různé, a který tady potom prostě několik dní za pomoci Čichuaú, vlastně mojí učitelky Gujengu, která nám tady dobrovolničila, prostě nám jenom přijela pomoc, tak společně se mnou tady prostě běhal po lese několik dní a vytvořil tady nádherné prostě... Jsou to vlastně jenom nápady, jak lidem jenom otevřít oči a jak prostě využít kreativně přírodní materiály, což on prostě jako člověk má jako dar prostě v sobě.
0: A zároveň trošku naznačit, jak možná byl vývoj těch nástrojů kdysi dávno, když si lidi na něco brnkali nebo do něčeho tloukli. To skládání tedy v tom nějakém třeba finském lese se odehrávalo už na tu čínskou citeru.
1: Jo, na čínskou citeru, na finskou citeru a taky hodně vlastně věcí probíhalo, takže jsem jenom chodila a zpívala jsem si.
0: Jak se vlastně ten kučeng a kantele doplňují?
1: Tak jako kučeng má takový jako spíš basově položený hlas a takový jako kulatý a jemný a takový jako medový a kantele má naopak takový ledový, jako sněžný, briskní, kovový zvuk. Takže právě, a spíš jakoby záleží teda na nástroji, ale ty nástroje, na které já většinou hraju, protože se hezky nosí, jsou menší, to znamená, že mají kratší struny a to znamená, že jsou výše položené. Takže to je takový jako tradičnější prostě. Například teďka hraju na, jmenuje se to jako křídlové kantele, protože má tvar křídla, ale vlastně je to jako jeden kus dřeva s nějakou podporou, který si můžu dát na břicho a prostě s ním chodit po lese a hrát. To album je teďka vlastně natočené pro Old Forest Echoes a budeme ho vydávat, myslím, že příští rok na jaře. Takže vlastně teďka bych chtěla v létě vydat jeden single, možná ještě nějaké budou následovat a příští rok ho potom vydáme společně s tím dokumentem o projektu.
0: A ten dokument to bude tedy filmový dokument, který bude obsahovat záběry z natáčení i z koncertů?
1: Jo, záběr právě z těch našich lesních cest. Dělá to známý finský dokumentarista Ville Tanttu. A já vlastně ještě se taky musím nechat překvapit, jako přesně co to bude, protože to je všechno v jeho režii. On prostě s náma jezdí do těch lesů a točí tam. Jezdí s náma i na koncerty. Už nějaké koncerty ve Finsku jsme měli. Takže vlastně by to mělo, jo, musím říct, že vlastně v rámci toho projektu my vybíráme i peníze na právě na ochranu, na výkup prostě kusu lesa, který se dá pod ochranu. Jako ne lesa, ale pralesa. Takže zase to bude něco prostě taková aktivita, kterou ve Finsku dělají různí umělci a různé prostě asociace, protože to je jeden přímý prostě, jedna přímá možnost, jako jak pomoci věci a zcela jako prakticky, protože často vlastně to rozhodnutí mezi tím, jestli ten les nechat pokácet nebo nechat, rozhodují prostě nějaká finanční situace toho člověka, který to vlastní, protože spousta lidí třeba vlastní prales jako soukromníci a nechávají je kácet, protože prostě potřebují příjem. Takže jako tou možností další je tam prostě jim nabídnout nějakou výkupní cenu a potom je potřeba to dát pod někoho, kdo se o to vyloženě bude prostě starat o ten les.
0: Když jsme u financí, ten projekt začít a pak ho realizovat, asi je dost nákladné, je na to nějaký grant nebo jsou to příjmy z předchozích projektů?
1: Já jsem na tohle dostala, napsala jsem si plán na 2 roky, kde jsem vlastně už jako vypsala jména všech zúčastněných, vlastně všech umělců, všech jako organizátorů, produkčního týmu a tak dále. A na to jsem si zažádala grant od... Vlastně je to nadace, která je financovaná z finančních prostředků jedné velké finské firmy, která má prostě takový příjem, že se rozhodla, že část prostě těch svých prostředků bude věnovat na umění, konkrétně na umění a research. Jak se mu říká? Výzkum. To znamená, protože tenhle ten projekt vlastně je kombinací výzkumu, nějak to je jako té environmentální části, kde my máme právě ty lesní experty, kteří se na tom podílejí a kteří přicházejí i na ty koncerty a vlastně provázejí lidi po těch lesích. A je to spojení právě tohohle jakoby té vědy nějakým způsobem a umění, tak proto vlastně to spadlo do téhleté škatulky tohohle velkého vlastně grantového fondu a já jsem prostě jenom se rozhodla, že bych chtěla nechat všechny ostatní jako projekty svoje, jako hudební stranou a chtěla bych dělat jenom jednu věc a potom jsem prostě asi půl roku řešila, jenom jsem prostě psala vlastně ten plán na tenhle ten konkrétní projekt a hledala jsem ty lidi, kteří by byli ti nejlepší jako profesionálové ve Finsku, kteří by tu práci se na ní hodili a prostě by ji chtěli dělat. Takže ačkoliv je ten náš jako rozpočet velice jako omezený, tak přesto jsme ho vlastně na to dostali a je to úplně, jako není to úplně normální, ani ve Finsku vlastně neznám žádného jiného hudebníka, který by měl prostě takovouhle příležitost, musím říct, jakože to, že jako ta pravděpodobnost, že bychom to dostali, byla tak strašně malá, že by to prostě obrovské štěstí.
0: Tak blahopřeju.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café, ve kterém si povídáme s Barborou Šelhánovou a posloucháme ukázky z chystaného alba Old Forest Echoes. Povídáme si uprostřed zámecké obory v náměšti nad Oslavou, kde před koncertem proběhla komentovaná procházka po oboře. Slovo má lesní odborník Tomáš Sedláček.
1: Tady na úvod určitě bych vám řekl něco k historii obory, protože obora jako taková, asi víte, co je obora, je to prostě ohražený kus přírody. Nejenom lesa, ale můžou to být i louky, pole a slouží v podstatě k intenzivnímu chovu zvěře. Jo? A ta obora je velmi starý objekt tady, přestože nevíme úplně přesně dobu toho vzniku. Tak se předpokládá, že vznikla už někdy na přelomu 16. 17. století, to znamená, už má 400 letou tradici. Jo? Počátek té obory vlastně je spojený s chovem dančí zvěře. Dančí zvěř je právě vhodná do těch oborních chovů a dančí zvěř se tady na náměstku objevila už na konci 14. století, kdy náměstské panství vlastnil Jan mladší z Meziříčí a ten si pravděpodobně dančí zvěř dovezl jako jednu ze svých válečných kořistí už na konci toho 14. století. Tady dřevinný složení je 56% dubu, 10% je tady lípa, 6% habr, 6% jírovec, asi 2% buk, pak jsou tady nějaký javory. Takže přes 90% zastoupení tady mají listnáče, což je naprosto rozdílný od toho, co známe v lesích České republiky. Tam je 50% smrk, 15% borovice, 4% modřín, jo, a listnáče jsme na nějakých necelých 30% potom. Jo. Důvod je jasný. Duby, jírovce, buky. Všechno to plodí žaludy, kaštany, bukvice, což je prostě potrava pro tu zvěř. Jo? Takže to byl primární důvod samozřejmě, proč se tyhle ty stromy tady v převážné míře vysazovaly, protože prostě to zvyšuje úživnost té obory pro tu zvěř. Dneska je to tak, že máme v podstatě dvě období v roce, kdy je obora přístupná a dvě období, kdy není přístupná. Není přístupná v době, kdy se kladou mláďata, což je zhruba od začátku dubna do konce června. Je to samozřejmě období, kdy ta zvěř prostě potřebuje klid, aby nebyla vyrušovaná. A není přístupná obora v době od 1. září do konce listopadu, což je zase doba říje. Jo? Prvně, protože tady dneska i zvěř jelení, takže první jelení říje, potom dančí říje. K těch druhů toho hmyzu se tady uvádělo asi 80 nějakých významnějších, nebo jo, který jsou vázaný opravdu třeba tady na ty staré stromy, nebo prostě na ty biotopy, tak jak je tady známe. Jo, to je hlavně dneska tesařík obrovský, teda samozřejmě ty larvy vrtají v tom dřevě, že jo. Potom je to ten páchník hnědej a potom je to nějaký kovařík, on má latinský název, Limoniscus violaceus, jo. Takže to jsou takový jakoby tři jakoby nejdůležitější předměty ty ochrany. Tak, můžeme vyrazit.
2: Tak, jenom vás poprosím tam zavřít, jo, děkuju.

0: Jinak tady stojíme u jednoho z těch nejmohutnějších dubů, které tady jsou. Děcka to tady vždycky objímají, tak asi 6 dětí to obejme, mám takový pocit. Jo, že je to opravdu docela velký strom. Vidíte, že některé ty stromy jsou ještě zelený, ale některé prostě nebo velká část takhle postupně zkrátka odumírá, vylamuje se to, protože, jak jsem říkal, předpoklad je, že tyhle ty stromy jsou prostě starý 400 let, jo, což prostě je opravdu, už bych řekl, za fyziologickým stářím. Jinak, jak jsme se bavili o té ochraně, tak od roku 1981 je teda byla obora vyhlášena přírodní památkou. Dneska je vlastně součástí Natury 2000, takže je to jako evropský významná lokalita. A jak jsem říkal, ten hlavní předmět ochrany jsou samozřejmě, je ten hmyz, vázaný tady na ty stromy, takže v kontextu jedno s druhým, no. Tak, napadá vás nějaký dotaz? No, můžete to zkusit změřit. Zkuste se někdo přidat. Musíte rychle, než na vás vlezou mravenci. Ale já vždycky dětskám říkám, jako nevšímejte si jich a oni si vás taky nebudou.
1: Ale pro mě to neplatí.
0: Ale děcka to je těžký, to prostě oni začnou poskakovat hnedka. No tak to vypadá tak na 5. Tak 5, krásný.
2: Až se dotkne země, až se dotkne tvoje hru.

0: A jo, a dneska jsme slyšeli něco z toho projektu, to, co tady bylo zahráno?
1: Dneska jsme slyšeli vlastně většina těch písní, které jsme hráli, tak byla z toho nadcházejícího alba vlastně. To znamená, hráli jsme písně asi ze 4 různých lesů, které už jsou vlastně hotové, a teď jsme je zaranžovali právě pro trio s Petrem Tichým a s Peťkou Jelenkovou. To znamená citery, housle a basa a zpěv.
0: Ano, to byl dnešní koncert. A to album je nahraný taky v takovém obsazení nebo v úplně jiném?
1: Ne, to album je solový, ale je tam několik jako linek. Takže já si tam hraju na různé nástroje, včetně asi akordeonu a basové jako citery čínské a tak. Ale naštěstí se mi prostě podařilo dohledat Petra a Petru, kteří jsou prostě schopní, kteří mají jako takové podobné hudební cítění a jsou prostě schopní se na to tak naladit, že ani když prostě, přestože uslyší tu jako původní nahrávku z toho alba, tak jim nedělá jako vůbec problém stvořit se mnou něco, co prostě se tomu tolik podobá, že mi to jako vůbec mi to nevadí, že ty nahrávky jsou trošku jiné. Protože já totiž mám takový prostě kreativní proces, že já si s tím potřebuju třeba měsíc až dva pasovat minimálně s každou písní. Většinou to je třeba, že píseň je stará třeba rok, dva, tři a teprve se jako postupně hledá a já potom prostě musím strávit v tom studiu doma třeba měsíc a prostě podívat se na kam ty cesty jako přímo toho zvuku, jak je nahraný, vedou. Vlastně ta hudba je tak založená na detailech a na těch jako jemných niancích, že já vlastně sama na sebe vždycky reaguju podle toho, jak to zrovna jako by vyznělo a proto to tu píseň vždycky vezme nějakým směrem a pak se jenom podíváme, jaké ty elementy jsou jako nejdůležitější a zpracujeme společně prostě s houslema a s basou, protože jak já mám vlastně citary, to znamená, jsou to jako drnkavé nástroje, kde každý ten tón jakoby začne rychle a skončí jako skoro skončí rychle a pak je tam jenom ten dozvuk. Kdežto prostě housle a basa jsou nástroje, kde si můžete právě zvolit, že budete mít ten dlouhý, táhlý zvuk, který vlastně ty citery nádherně podporuje. Takže pro mě tohle je jako obsazení úplně prostě nejlepší, co se dá.
0: Barbora Šilhánová líčila své inspirace zvukovým prostředím finských i jiných pralesů, které ji dovedly k projektu Old Forest Echoes. Poslouchali jsme ukázky z připravovaného stejnojmenného alba a povídali jsme si v zámecké oboře v Náměšti nad Oslavou. O dřevinách a němých obyvatelích obory hovořil Tomáš Sedláček. Na závěr se ještě zaposloucháme do koncertu, který v oboře zahráli Barbora Ši s houslistkou Petrou a kontrabasistou Petrem. Jejichž příjmení do obory perfektně pasují. Jelenková a Tichý. Pořadem Art Café Českého rozhlasu Vltava vás provázel Aleš Opekar. Dobrý poslech.

0: Děkujeme.
1: To bylo setkání s hudebnicí Barborou Šilhanovou v Art Café Aleše Opekara. Bára je známá jako Barbora Ši a ve své tvorbě propojuje inspiraci domorodou hudbou Tajvanu, finskou hudební tradici i fascinaci lesní krajinou. A dnes večer budeme s Vltavou také padat do tvaru a barvy houby.
2: Dnes v lese úlovek, hřib, kozáci, kotrč, lišky, trubkovité, Václavky, čirůvky, fialová ouška, též uschlá žába. Viktorka, 5. října 2010.
3: V lese plyne čas jinak. Jak? To je tajemství. Nikdy s sebou neberu košík nebo nůž. Protože si myslím, že když budu mít košík a nůž, nic nenajdu. Vyrazím bez ničeho, jen si řeknu, jdu do lesa. Ani nemyslím na to, kdy se vrátím. Zmizím a někdy se zase objevím. A překvapím tak sám sebe. Peter Handke.
1: Zděl a korespondence Viktorie Rybákové, básnických oslav Pavla Jiráska, fragmentů z rozhovoru s Petrem Handkem a dalších básní a odkazů sestavil rozhlasový publicista a spisovatel Jiří Kamen básnickou koláž jako hold jednotlivých hub i slavný portrét celého druhu. Uslyšíte ji dnes v Souzvuku na Vltavě ve 22 hodin. Teď je 18, od mikrofonu přeje klidné, osvěžující chvíle s Vltavou Jana Kozubková, z technické místnosti také Viktor Láně a jdeme se schladit do kina na film Anatomie vraždy.
4: Jazzový podvečer.
5: Zdravím vás, dámy a pánové.

Přináším vám další speciální letní jazzový podvečer, který věnujeme filmové hudbě. Dnes si pustíme hudbu k soudnímu dramatu

Slyšeli jsme main title, úvodní motiv z filmu Anatomy of a Murder, Anatomie vraždy. Motiv, který nastavuje atmosféru celého filmu. Je to blues, ale ne barové, spíš takové chladné, s nádechem neklidu. Duke Ellington v polovině 50. let nebyl žádný nováček. Bylo mu 55, měl za sebou skoro 4 desetiletí na scéně a patřil na pomyslný olymp americké populární hudby. Jenže ta se koncem 50. let výrazně mění, přichází rock'n'roll a swingová éra končí. V roce 1956 Duke Ellington s orchestrem zahrál ve velkém stylu na slavném koncertě na Newport Jazz Festivalu. Krátce poté ho oslovil Otto Preminger. Vídeňský režisér právě natáčel film Anatomie vraždy, adaptaci románu soudce Johna D. Walkera, napsaného pod pseudonymem Robert Traver. Příběh je inspirovaný skutečným případem z Michiganu. Manžel zastřelí muže, který měl znásilnit jeho ženu. Obhajuje ho venkovský právník Paul Beigler v podání Jamesa Stewarta. Film je to napínavý, morálně nejednoznačný a zdánlivě klidný. 2,5 hodiny strávíme převážně v soudní síni a v severomichiganských barech. Otto Preminger přišel za Ellingtonem s výjimečnou nabídkou. Poprvé v dějinách Hollywoodu mělo soudní drama vycházet výhradně z jazzu. Žádný romantický symfonický orchestr, žádné violončilové melodrama. A poprvé v životě musel Duke Ellington skládat hudbu podle cizích pravidel, podle filmového střihu, podle délky scén a podle emocí, které do scénáře napsal někdo jiný. Pro muzikanta, který celý život žil a dýchal vlastní vizí, to byla opravdu výzva, kterou prostě nedokázal odmítnout.

Dozněly skladby Flirt Bird a Way Early Subtone. Anatomie vraždy je příběh o vině a manipulaci. Soud, který sledujeme, je procesem s obžalovaným, stejně jako se samotným pojmem spravedlnosti. Ellington pracoval jinak než klasický filmový skladatel. Každá důležitá postava ve filmu dostala své vlastní jazzové téma. Laura Mannion, důstojníkova manželka, má melodii Flirt Bird, kterou jsme právě slyšeli, pomalou frázi, která se v soundtracku neustále vrací v různých podobách. Praktická a ironická sekretářka právníka zase dostává hravější téma Happy Anatomy. Hudba ve filmu funguje nově také v tom, kde nezní. Preninger jako režisér nechal klíčové výslechy a soudní jednání úplně bez hudby, pouze z hlasy herců a šustění papírů. Ellingtonova hudba se pak ozývá až v barech, na silnici, v přestávkách mezi jednáními. Jakoby zachycovala to, co postavy cítí ve chvíli, kdy odloží talár, uniformu nebo oblek. A ještě jedna drobnost. Duke Ellington se ve filmu sám objeví. V barové scéně hraje za klavírem postavu jménem Pie Eye. Vedle Ellingtona pak vidíme i členy orchestru Paula Gonsalvese, Cat Andersona nebo Clarka Terryho. Film se tak na pár vteřin promění v opravdový jazzový koncert.

Hudba k Anatomii vraždy vznikla ve třech dnech 29. května a pak 1. a 2. června roku 1959 ve studiu Radio Recorders v Los Angeles. Ellington tam pracoval se svým dlouholetým spolupracovníkem Billym Strayhornem, který se na řadě skladeb podílel jako spoluautor a v některých pasážích taky hrál na klavír. Obsazení je prakticky snová sestava Ellingtonova big bandu té doby. Na trubky Clark Terry, Cat Anderson, Shorty Baker a Ray Nance, trombonová sekce Quentin Jackson, Britt Woodman a John Sanders, v saxofonové větvi Jimmy Hamilton, Russell Procope, Johnny Hodges, Paul Gonsalves a Harry Carney, který s Ellingtonem hrál v podstatě celý život. Rytmiku tvoří Jimmy Wood na basu a James Johnson na bicí. Ellington psal hudbu pro konkrétní osobnosti, ne pro celé sekce orchestru. Věděl, co Johnny Hodges dokáže udělat s pomalou melodií, jak vysoko zahraje Cat Anderson, kolik energie dostane Gonsalves do svého tenoru. Technicky vznikla hudba ve dvou paralelních verzích, jednou pro nahrávací firmu Columbia Records a jednou pro filmové studio. Producent desky měl přístup k oběma verzím, stejně jako střihači filmu. A výsledek? Ve filmu zní některé varianty motivů, které na původním LP vůbec nenajdeme, a naopak album obsahuje dlouhé verze, které se do filmu nedostaly. Rozšířená reedice na kompaktním disku z konce 90. let přidala 12 bonusových skladeb a zachycuje vše, co Ellington s orchestrem v tomhle projektu natočil.

Na teprve druhém udílení cen Grammy v roce 1959 získal Duke Ellington 3 sošky. Za nejlepší taneční kapelu, za nejlepší skladbu a také historicky první Grammy za nejlepší filmový soundtrack. A to právě za Anatomy of a Murder. Ellington později v jednom rozhovoru poznamenal, že nečekal, že jeho hudba vyhraje, protože nemá žádnou velkou melodii, které by se člověk chytil. To je ovšem typická Ellingtonovská sebeironie, protože Flirty Bird patří k nejlepším melodiím, které kdy napsal. Filmoví historici vidí průlom ještě jinde. Anatomy of a Murder byl jedním z prvních velkých hollywoodských filmů, ve kterém je většina hudby dílem Afroameričana. Jazz tu není kulisa do baru ani doprovod k rychlé střihové sekvenci, ale plnohodnotná složka vyprávění. Jsme na konci jazzového podvečera a stihneme ještě dvě ukázky. Almost Cried a Hope, téma pro saxofonistu Johnnyho Hodgese. Právě Hope, klidná osobní melodie, vám asi zůstane v uchu nejdéle. Taková tichá, trochu smutná věta na konci. Ellington prostě věděl, jak celý příběh uzavřít. Pro mě osobně je Anatomy of a Murder soundtrack, který ani po víc než 60 letech nezestárnul. Pořád je to živý jazz, který navíc připomíná zneklidňující otázku. Co je to vlastně spravedlnost?

0: Dnešní jazzový podvečer věnoval David Brada hudbě Duka Ellingtona k filmu Anatomie vraždy. Příští pondělí se zaměříme na animovaný film Soul, čili duše, vyprávějící o jazzovém pianistovi, který touží stát se profesionálním muzikantem. A za 14 dní uslyšíme hrát Milese Davise pro dokument Jack Johnson. Jazzové soundtracky ve filmovém létě uvádí na Vltavě každé pondělí od 18 hodin David Brada.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: Koncem roku 1938 vznikla ve Spojených státech amerických působivá rozhlasová inscenace románu Válka světů. Autorem byl Orson Welles, svou realističností způsobila v New Yorku a okolí paniku. Lidé pochopili fikci jako reálnou reportáž ze vpádu nepřátelských bytostí z Marsu na Zemi. Filmových zpracování této knihy vzniklo několik, například film z roku 1953 režiséra Byrona Heskina, oceněný Oscarem za speciální vizuální efekty, či Spielbergův film z roku 2005 s Tomem Cruisem v hlavní roli. Zde je děj situován do současnosti. My se ale vypravíme do Anglie konce 19. století, kde se odehrává původní román Herberta George Wellse Válka světů. Ten nám v premiéře čte na Vltavě Igor Bareš dnes po 18. a je to už předposlední část.

0: Dělostřelec, se kterým jsem se po určité době znovu setkal, se pustil do výkladu, co v Londýně ještě zbylo za obyvatele a co jsou zač. Jeden večír minulej týden, vyprávěl, se nějakým pitomcům povedlo dát do pořádku elektriku a najednou se teda rozsvítilo na celý Regent Street. Všude naraz plno lidí namazaných, zmalovaných, rozdrbaných, mužský, ženský, tancovali tam a hulákali až do rána. A když se rozednilo, zjistili, že tam blízko stojí jeden marťanský bojový stroj a dívá se na ně. Bůh sám ví, jak dlouho je tam už pozoroval. Pustil se rovnou k ním a pochytal jich dobrou stovku. Všechny, co byli tak opilí a vyděšený, že nedokázali utíct. Groteskní záběr z doby, jakou se historikovi nikdy nepodaří v úplnosti popsat. Na to muž opět přešel ke svým velkorysým plánům. Líčil scénu uchvácení bojového stroje s takovou výmluvností, že jsem znovu napůl podlehl jeho představivosti. Avšak teď, když už jsem začínal trochu chápat jeho povahu, vnímal jsem už i smysl důrazu, který kladl na to, aby se nic nepodnikalo moc ukvapeně. Všiml jsem si také, že teď už nebylo vůbec pochyb o tom, že to bude právě a jedině on, kdo dobude jeden z těch velkých strojů a kdo v něm vyrazí do boje. Po čase jsme opět sešli dolů do sklepa. Ani jednomu z nás nějak nebylo do kopání. A tak, když navrhl, abychom se místo práce najedli, nijak jsem se nebránil. Začal být najednou mimořádně štědrý. A když jsme dojedli, poodešel a vrátil se s hrstí znamenitých doutníků. Zapálili jsme si, kanonýr jen zářil optimismem. Začínal se na můj příchod dívat jako na náramný důvod k oslavě. Mám tu ve sklepě taky nějaký šampaňský, hlásil. Mám dojem, že líp se nám bude kopat, když zůstaneme při tom burgundském křtěném temží, namítl jsem. Ale depak, bránil se. Dneska je to za mý, tak si dáme šampus. Pro pána krále, roboty máme před sebou víc než dost, taky si musíme trochu odpočinout, nabrat sílu, dokud je to vůbec možný. Podívejte se na mý ruce, co už mám puchejřů. Byl tak posedlý myšlenkou na opravdický svátek, že po jídle začal naléhat, abychom si zahráli karty. Čeho jen je lidská mysl schopna? Lidský rod na samém pokraji záhuby anebo úděsného ponížení, před námi nic než vyhlídka na hroznou smrt a my si tam sedíme zaujati těmi ošidnými barvotiskovými obrázky a vesele si hrajeme žolíky. Pak mě dělostřelec ještě naučil pokr a nakonec jsem ho porazil ve třech úporných šachových partiích. Když se sešeřilo, byli jsme tak zaujati hrou, že jsme se rozhodli riskovat a rozsvítili si lampu. Po nekonečné řádce her jsme se navečeřili a dělostřelec dopil zbytek šampaňského. Pokuřovali jsme stále ještě doutník za doutníkem. Můj společník už dávno nebyl oním energickým reformátorem lidského rodu, kterého jsem poznal toho rána. Stále ještě to byl optimista, ale jeho optimismu ubylo na dynamice, stával se poněkud těžkomyslným. Pamatuji si ještě, že končil přípitkem na mé zdraví proslovem nepříliš nápaditým, za to tím častěji přerušovaný dlouhými pauzami. Zapálil jsem si další doutník a vystoupil jsem nahoru na střechu, abych si prohlédl světla, o nichž se dělostřelec ráno zmiňoval. Zprvu jsem se nechápavě zahleděl napříč Londýnskou dolinou. Kopce na severu tonuly v temnotách. V Kensingtonu rudě zářily požáry, tu a tam vyšlehl oranžově rudý jazyk plamene a opět zanikl v tmavomodré noci. Všechen ostatní Londýn se sléval v černě. A pak jsem někde poblíž postřehl jakýsi zvláštní přísvit. Světlonkou, rudofialovou záři, mihotající se v nočním vánku. Nějakou chvíli jsem nedokázal rozpoznat, co by to mohlo být, až pak jsem pochopil, že ono slabonké záření nemůže pocházet z ničeho jiného než ze šarlatového moru. Sotva jsem si to uvědomil, jako by se ve mně probudila schopnost vnímat věci v náležitých proporcích. Procitl jsem v úžasu. Zůstal jsem nahoře na střeše značně dlouho. Nevycházel jsem z údivu nad všemi groteskními proměnami uplynulého dne. Připamatoval jsem si duševní stavy, jimiž jsem prošel od půlnoční modlitby až po nesmyslný karban. Vnímal jsem náhle proměny, jimiž procházely mé pocity. Pamatuji se, jak jsem s poněkud prázdnou symbolikou odhodil doutník. Uvědomil jsem si náhle, snad až s přehnanou ostrostí, jak pošetile jsem se toho dne choval. Měl jsem pojednou pocit, že jsem se dopustil zrady na své ženě, zrady na celém člověčenstvu. A současně se mě zmocnila lítost, touha napravit to. Rozhodl jsem se opustit toho zvláštního, pramálo ukázněného a velikářského snílka, ponechat ho jeho osudu a jeho obžerství a vydat se dál do Londýna. Tam, jak se mi zdálo, jsem měl nejlepší příležitost dovědět se, co podnikají Marťané a jak si počínají mý bližní. Zůstal jsem na střeše ještě velice dlouho, až do pozdního východu měsíce. Poté, co jsem dělostřelce opustil, seběhl jsem z kopce a vydal se přes most do Fulhamu. Bujel tu ještě všude šarlatový mor a téměř ucpal vozovku na mostě, ale jeho výhonky už se místy bělaly chorobou, která nás ho zanedlouho měla zbavit. Na rohu silnice jsem našel koho si ležet. Byl od černého prachu umouměný jako kominík, naživu, ale beznadějně a takřka do němoty opilý. Nepodařilo se mi z něho vypáčit nic víc než nadávky a útoky na mou adresu. Snad bych se o něj i postaral, ale odradil mne jeho brutální výraz. Celá cesta za mostem byla pokryta černým prachem. Ulice byly děsivě tiché. Našel jsem něco k jídlu v pekařském krámku. Pečivo bylo tvrdé, nakyslé a z části splesnivělé, ale jíst se dalo. Opět jsem narazil na černý prach a další neboštíky. Viděl jsem jich cestou asi tucet. Byli mrtví již mnoho dní, takže jsem je míjel ve spěchu. Pokrýval je černý prach a změkčoval trochu kontury jejich těl. Pár jich už bylo narušeno psy. V oblastech, kde neležel černý prach, připomínalo město jakýmsi kuriózním způsobem nedělní city. Obchody zavřené, domy pozamykané, v oknech stažené žaluzie, táž opuštěnost, totéž ticho. Tu a tam bylo vidět stopy drancování, ale až na výjimky to byly převážně obchody s potravinami a s vínem. Na jednom místě byla vyražena výloha klenotnictví, avšak lupič byl zřejmě vyrušen a po chodníku se povalovala rozsypaná spousta zlatých řetízků a jedny hodinky. Ani jsem se jich netkl. O kus dál ležela jakási otrhaná žena, zhroucená na schůdcích před dveřmi. Ruka, která ji visela přes kolena, byla rozříznuta hlubokou ranou a zakrvácela jí rezavé hnědé šaty. Šampaňské z rozbité dvoukvartové láhve se rozlilo přes celý chodník. Žena vyhlížela, jako kdyby si tam jen zdřímla, ale byla rovněž mrtvá. Čím hlouběji jsem pronikal do Londýna, tím víc se ticho prohlubovalo. Nebylo to však ticho mrtvé, bylo v něm napětí, očekávání. V jižním Kensingtonu nebylo vidět žádné mrtvé ani černý prach. A tam jsem ponejprv zaslechl to zvláštní houkavé volání. Téměř nepostřehnutelně se mi vplížilo do povědomí. Střídali se v něm toliko dva naříkavé tóny.
1: Úla, úla.
0: Pokračovalo ono vití bez ustání dál. Kdykoliv jsem křižoval ulici, otevírající se k severu, sirénovitý zvuk sílil, pak ho znovu přitlumili a pohlcovali domky a ostatní budovy, jejichž řadami jsem procházel.
1: Úla, úla.
0: Naříkali tóny nemající nic společného s lidským hlasem. Vlna za vlnou, dunící širokou, sluncem zalitou třídou a rozléhající se hradbami vysokých domů. Uvědomil jsem si náhle, jak nesmírně jsem unaven, jak mne bolí odřené nohy, jak mám už zase hlad a žízeň. Bylo již popoledni. Proč jen bloumám o samotě tímto městem mrtvých? Čím to, že jsem tu vzbyl samojediný já? Proč tu kolem mne leží pod černým příkrovem celý Londýn na márách? Připadal jsem si náhle nesnesitelně osamocený. Myslí mi probíhaly vzpomínky na staré přátele, na něž jsem se neupamatoval po celá léta. S nesmírnými obtížemi jsem se vloupal do jednoho restaurantu a našel jsem tam potravu i nápoje. Byl jsem po jídle tak zmožen únavou, že jsem si zalezl do salonku za výčepem a usnul na černé pohovce vycpané žíněmi, kterou jsem tam objevil. Probudil jsem se a zjistil, že mi do uší stále ještě zaznívá to bezútěšné naříkání.
1: Úla, úla.
0: Byla už tma, když jsem se ve výčepu zásobil sušenkami a sýrem. Pokoušel jsem se stanovit si nějaký plán, ale to nepřestávající
1: úla, úla
0: mne zcela mátlo. Snad jsem byl už příliš unavený, než abych dbal na nějakou opatrnost. Zcela určitě u mne nad strachem převažovala zvědavost na příčinu onoho monotónního vití. Pár stovek jardů od Baker Street jsem zaslechl zborový štěkot. Pak se nejprve objevil pes s kusem zahnívajícího rudého masa v zubech, mířící přímo ke mně a za ním pak celá smečka vyhladovělých pronásledovatelů. Kříženci všech možných ras. Vyhnul se mi širokým obloukem, jako by se obával, že se stanu dalším soupeřem v boji o kořist. Když štěkot opět zanikl v tichu ulice, připomněl se nářek opět svým kvílivým
1: úla, úla.
0: Tak jsem narazil na ztroskotaný manipulační mechanismus. Nejprve mne napadlo, že se tu snad do ulice sesul dům. Teprve, když jsem šplhal na zřícené zdivo, všiml jsem si s úlekem, že v troskách, které byly zjevně jeho dílem, leží jeden z marťanských mechanických obrů, chapadla zohýbána, vykloubena a zpřerážena. Celý předek měl rovněž roztříštěn. Zdálo se, jako by stroj byl naveden slepě proti domu a jako by vzal za své společně zřítící se stavbou. Napadlo mne, že se snad manipulační mechanismus vymkl vůli ovládajícího Marťana. Nepodařilo se mi však prodrat troskami, abych se o tom mohl přesvědčit a v houstnoucím soumraku jsem už nepostřehl zakrvácené sedadlo ani ohlodanou kostřičku Marťana, kterou psi ušetřili. Stále ještě ohromen tím, co jsem spatřil, jsem pokračoval směrem k Primrose Hillu. Daleko vpředu, mezerou mezi stromy, jsem zahlédl druhého Marťana stojícího v parku naproti zoologické zahradě. Stejně znehybnělého, jako byl onen první, ale mlčícího. Nedaleko od trosek havarovaného manipulačního stroje jsem znovu narazil na šarlatový mor a zjistil jsem, že Regentský kanál je jedna houbovitá masa na chově červené vegetace. Náhle, sotva jsem přešel most, zvuk onoho úla naraz ustal, jako když utne. Ticho se rozlehlo jako hromová rána. Okolo mne strměly v přítmí zešeřelé a nezřetelné domy, stromy v parku už pohlcovala tma. Všude kolem se po troskách plazil šarlatový mor. Natahoval se do temnot kamsi nade mne. Padala na mne noc, matka strachu a záhad. Dokud zněl onen hlas, připadala mi ta samota a pustota kolem stále ještě snesitelná. Díky tomu volání se Londýn stále zdál být čímsi oživen. A tento pocit čehosi živého okolo mne mi dodával síly. A teď ta náhlá změna, co si pominulo, ani jsem dobře nevěděl co, a zavládlo ticho téměř hmatatelné. Nic než pochmurné mlčení. Z okolí na mne schlížel přízračný Londýn. Okna bílých domů vyhlížela jako oční jamky na lebkách. Představivost mi kreslila tisíce nehlučných nepřátel, plížících se všude okolo mne. Zachvátil mne strach. Vylekal jsem se z brklosti, která mne sem zavedla. Cesta přede mnou byla náhle smolně černá. Rozeznával jsem jen jakousi postavu, ležící napříč přes chodník. Nedokázal jsem se přimět k dalšímu pokračování. Schoval jsem se před nocí a před tísnivým mlčením v drožkářském přístřešku, ale ještě před úsvitem se mi odvaha vrátila. Bloudil jsem chvíli v uličkách kolem parku a pak jsem v pološeru prvního rozbřesku konečně zahlédl oblinu Rose Hillu. Na samém jeho vrcholku se na pozadí hasnoucích hvězd tyčil třetí Marťan, vzpřímený a nehybný stejně jako ti ostatní. Zmocnilo se mne šílené rozhodnutí. Zemřu a skoncuji tím se vším. Ušetřím si dokonce i utrpení smrti vlastní rukou. Vykročil jsem směrem ke gigantovi a potom, jak jsem se k němu blížil a jak přibývalo světla, jsem náhle spatřil, že okolo jeho kopule se rojí a krouží hejno černých ptáků. Srdce se mi rozbušilo. Rozběhl jsem se vpřed. Rychle jsem se prodíral šarlatovým morem, který zcela ucpal Vilovou ulici a ještě před východem slunce jsem pronikl na nechráněný trávník. Na vrcholku kopce byly nahrnuty vysoké valy hlíny, které z vršku vytvářely opevněné postavení. Byla to poslední a největší pevnůstka, kterou Marťané vybudovali, a záhaldami stoupal k obloze slabý proužek dýmu. Na horizontu se objevil slidící pes. Pak zmizel. Myšlenka, která se mi už předtím myhla hlavou, dostávala reálnější podobu a nabývala na věrohodnosti. Nepociťoval jsem žádný strach, jenom bouřlivé a rozechvělé vzrušení, a pádil jsem vzhůru do kopce přímo k nehybnému monstru. Z kopule visely jakési splihlé hnědavé cáry, hladoví ptáci do nich klovali a tahali se o ně. V zápětí jsem už zlézal hliněný val. Na jeho hřebeni jsem stanul a pod sebou jsem měl celý vnitřek opevnění. Byl to rozlehlý prostor, po různu v ně byly rozestaveny obrovité stroje a rozmístěn další srovnaný materiál. A mezi tím vším Marťané. Někteří v převrácených bojových strojích, jiní ve znehybnělých manipulačních mechanismech a dobrý tucet dalších nepohnutě ležících na zemi. Všichni mrtví, zahubeni hnilobnými a choroboplodnými bakteriemi. Na jejich působení nebyl jejich organismus nijak připraven. Zahubeni stejně tak, jako byl vyhlazen i šarlatový mor. Usmrceni, poté co selhala veškerá naše technika, těmi nejmenšími bytostmi, jež obývají naši planetu. Byl to konec, který musel nutně nastat a který bych mohl já i mnoho jiných lidí s určitostí předvídat, kdyby nás děs a strádání nezbavili zdravého úsudku. Tyto zárodky nemocí si od lidského rodu vybírali daň od samého počátku. Vybírali ji dokonce i od předchůdců člověka, od chvíle, kdy se na zemi začal vyvíjet život. Avšak díky přirozenému výběru získal náš vlastní rod potřebnou odolnost. Žádnému zárodku se naše tělo nepoddává bez boje a vůči četným dalším jsou naše těla zcela imunní. Jenomže na Marsu žádné bakterie nežijí. A již v tom okamžiku, kdy se marťanští nájezdníci přihrnuli, kdy se poprvé napili a nasytili, naši mikroskopičtí spojenci začali pracovat na jejich zkáze. Již tehdy byli Marťané neodvolatelně odsouzeni k záhubě. Chodili sice ještě, pohybovali se dosud, nicméně tou dobou už vlastně umírali. Rozkládali se. Jejich konec byl neodvratný. Miliardou smrtí si člověk vykoupil právo na život na zemi. Jemu přednostně náleží přede všemi, kdo by ji chtěli nově osídlit. Jeho by zůstala, i kdyby byli Marťané přibyli ještě desetinásobně silnější, než byli. Neboť člověk nežije ani neumírá nadarmo. A teď tu tedy leželi. Neuspořádaně, téměř 50 jich byla, v šachtě, kterou si sami vyhloubili, zastižení koncem, jenž se jim musel zdát tak nepochopitelný, jak jen smrt dokáže být. I pro mě byla jejich smrt tou dobou ještě záhadou. Vnímal jsem toliko, že tyto bytosti, které ještě před nedávnem znamenaly pro člověka živoucí hrozbu, jsou nyní mrtvé. Stál jsem a hleděl do prohlubně a u srdce mi začínalo být lehčeji, radostněji, právě v tu chvíli, kdy vycházející slunce rozžíhalo svět kolem mne svými paprsky do ohnivého jasu. Jáma ještě tonula v tmách, mohutné stroje tak skvělé svou silou, důmyslností své konstrukce, jako by se drali z šera na světlo dne, podivné, neurčité tvarem, cizota sama. Slyšel jsem, jak se celá smečka psů rve nad těly, která ležela v šeru na dně šachty, kde si hluboko pode mnou. Na opačné straně jámy stál rozměrný létací aparát, sploštělý, obrovský a nesmírně podivný stroj, s nímž začínali Marťané experimentovat v naší hustší atmosféře právě ve chvílích, kdy jim v dalších pokusech zabránili rozklad a smrt. Obrátil jsem se a zahleděl se dolů z kopce, kde stály oba další Marťané, které jsem spatřil z večera, právě když je přemohla smrt. Byli teď obklopeni kroužícími ptáky. Jeden z nich zemřel právě, když se dovolával svých společníků. Snad umíral poslední ze všech a jen jeho hlas zněl nepřetržitě dál, dokud nebyla energie jeho stroje vyčerpána. Na všechny strany od této jámy, jakoby zázrakem zachráněna před věčnou zkázou, se rozkládala veliká matka měst. Ti, kdo spatřili Londýn, toliko zahalený v ponurém rouchu dýmu, si stěží dokážou představit nahý a čistý půvab oné stichlé džungle staveb. Na východě plálo na jasném nebi oslnivé slunko a hned tu, hned tam zachytávaly jeho světlo lesklé plošky v moři střech a odrážely je jiskřivým zábleskem. Zahleděl jsem se na tu nezměrnou rozlohu domů a továren a chrámů, zmlklou a opuštěnou. Přišly mi na mysl naděje a úsilí statisíců, a bezpočet životů, jichž bylo třeba k vybudování tohoto kamenného moře stvořeného člověkem. Vytanula mi blesková, bezohledná zkáza, jež se na ně snesla. A když jsem si uvědomil, že chmurný stín byl již zaplašen, že lidé budou moci i nadále žít v jeho ulicích, že se mé obrovité, drahé město opět vrátí k životu a ke své síle, přemohlo mne pohnutí, které nemělo daleko k slzám. Utrpení bylo za námi. Ještě téhož dne se mohly rány začít hojit. Všichni, kdo uprchli a přežili, rozprášení po celé zemi a tisíce dalších, kteří unikli po moři, se teď začnou vracet. Puls života se rozbuší stále silněji v prázdných ulicích, rozechví se vylidněná náměstí. Všechna pustá zbořeniště, zčernalé kostry vypálených domů, obludně zející na sluncem zalitých travnatých svazích, se co nevidět rozezní kladivy dělníků, zacinkají tu zednické lžíce. Při tom pomyšlení jsem pozvedl děkovné ruce k nebesům. Do roka, říkal jsem si, možná už za rok. A pak na mne náhle s drtivou silou dolehlo pomyšlení na mne samého, na mou ženu, na náš někdejší život plný naděje a laskavého porozumění. Jemuž byl provždy konec.

Román Válka světů Herberta George Wellse Igor Bareš zítra na Vltavě už dočte v režii Vlada Ruska. To bude v 18 hodin a 30 minut. A dnes zahájíme četbu jiného sfilmovaného románu Frankenstein z pera Mary Shelley. To bude ve 23 hodin. Teď je tu filmová hudba a 19. hodina.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. A v dnešním sedmém nebi se budeme věnovat filmové hudbě skladatelky Hildur Gudnadóttir. Hildur Gudnadóttir je islandská skladatelka, violončelistka a zpěvačka, která patří k nejvýraznějším současným autorkám filmové hudby. Narodila se roku 82 v Reykjaviku do hudební rodiny a už od dětství hrála na violončelo. Studovala hudbu a kompozici na Islandu i v Berlíně a ještě před svou filmovou kariérou si vybudovala výrazné postavení na scéně současné experimentální a ambientní hudby. Vydala několik vlastních alb a spolupracovala například s Johanem Johanssonem, kterého jsme mohli slyšet před minulý týden, Sun O nebo Samem Slaterem. Její hudba často stojí někde na hranici mezi kompozicí, zvukovým designem a fyzickým zvukovým prostorem. Celosvětový průlom pro ní přišel v roce 2019, kdy vytvořila hudbu k Jokerovi a seriálu Černobyl. Za Jokera získala Oscara, Zlatý globus a Baftu a stala se první ženou, která získala Oscara za filmovou hudbu jako jediná autorka. Za Černobyl pak získala Emmy a Grammy. My si jako první poslechneme ukázku právě z Jokera. Defeated Clown patří k takým raným momentům soundtracku filmu a už tady Hildur představuje základní takový zvukový svět celého filmu. V centru její violončelo dost často hluboké, temné, téměř fyzicky působící a postupně v ní narůstá takový pocit izolace a něčeho, co se teprve začíná lámat. První skladba dneška Defeated Clown z filmu Joker. Hildur Gudnadóttir.

skladby Defeated Clown a Bathroom Dance z filmu Joker. Bathroom Dance, jedna z nejznámějších skladeb celého soundtracku, přichází ve chvíli, kdy Arthur po prvním zásadním násilném činu vstoupí do koupelny a začne tančit. Joker, teda Phillipse z roku 2019, je psychologické drama s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Sleduje Artura Flecka, osamělého muže pracujícího jako clown a neúspěšného stand-up komika. Jeho život se postupně rozpadá. Hildur Gudnadottir, jejíž hudbu dnes posloucháme, vytvořila k tomuto filmu soundtrack, který velmi těsně sleduje jeho psychický vývoj tohoto hlavního protagonisty a toho, jak se Artur mění v Jokera, mění se i hudební jazyk filmu. Poslechneme si další ukázku z tohoto filmu Escape from the Train. Patří k takým napětějším částem soundtracku, i když celkově ta hudba, jak už jsme mohli slyšet v těchto dvou ukázkách, velmi napínavá a napjatá je. Hildur zde pracuje s rytmickým pulzem, hlubokými smyčci, postupně housnoucí texturou a hudba působí velmi takovou fyzickou hmotou a silou, která vlastně žene celý film dopředu. Escape from the Train, Joker a Hildur Gudnadottir.

Call Me Joker z filmu Joker od Hildur Gudnadottir z jeho soundtracku pro tento film. Je to vrcholná skladba soundtracku a zároveň určitý hudební vrchol celé Arturovy proměny. To, co bylo na začátku, je náznakem v podobě hlubokého violončela, je zde mnohem monumentálnější. Hudba je stále temná, ale zároveň v ní existuje taky zvláštní pocit osvobození, jakéhosi osvobození a vítězství. A Hildur zde dokáže udělat něco velmi neobvyklého, proměnit tragédii v téměř takový extatický a temný okamžik. Ve finále filmu už Artur tu svou novou identitu neskrývá, je z něj Joker, veřejná postava, která získala pozornost lidí, když za cenu násilí a chaosu. A proto tato skladba funguje jako takový definitivní přijetí této identity. A my se posuneme dále, posuneme se ke spolupráci právě s blízkého spolupracovníka Hildur Johanna Johanssona, kterého jsme mohli slyšet a jeho hudbu ve filmovém Sedmém nebi. Poslechneme si skladbu z filmu Mary Magdalene a nese název Leaving Home.

The Door z filmu Černobyl je jednou z nejpůsobivějších ukázek Hildurny práce se zvukem. Nezní jako tradiční filmová hudba, spíš jako obrovský prostor, ve kterém se něco neviditelného probouzí. Velmi krásné perkusivní zvuky a obecně velmi krásné také industriální textury. Hodně mě ten poslech inspiruje vždycky, když to slyším. Můžeme slyšet i hluboké elektronické tóny a vrstvy vytvářící taký pocit nebezpečí, který není potřeba nějak vysvětlovat. Černobyl, ke kterému vznikl tento soundtrack, je pětidílná miniserie HBO z roku 2019, kterou vytvořil Craig Mazin a rekonstruuje katastrofu jaderné elektrárny v Černobylu v dubnu 86 a její následky. Hildur se při tvorbě soundtracku snažila vytvořit zvukový svět přímo spojený s elektrárnou. Nahrávala například zvuky v jaderné elektrárně v Litvě, která představovala Černobyl. Hudba tak nepůsobí jako komentář k obrazu, ale jako samotné prostředí katastrofy. Poslechneme si další ukázku Evacuation, velmi dramatickou skladbu, a postupně nechává zde Hildur vystupovat i lidský hlas. A toto bude, myslím, poslední ukázka z tohoto soundtracku, ale kdo jste jej neviděl nebo neslyšel soundtrack, tak určitě doporučuji k vidění nebo k poslechu. Hildur Gudnadóttir a skladba Evacuation.

Speak Up, skladba Speak Up z filmu Woman Talking a Hildur Gudnadottir. Speak Up představuje trochu jinou Hildur než Joker nebo Černobyl. Zvuk je stále minimalistický a hluboce atmosférický, ale místo hrůzy je v něm velice silná linka lidskosti a opatrné naděje. Hudba se pohybuje mezi jemnou orchestrální strukturou a velmi křehkými melodickými linkami. Pochází z filmu Woman Talking, který natočila v roce 2022 režisérka Sarah Pauley podle romanu Miriam Toews. A tento film se věnuje reálnému násilí páchaném na ženách v Bolívii v rámci hluboce věřící manitobské meninické komunity v letech 2005 až 2009. Příběh sleduje ženy v této izolované komunitě, které zjistí, že byly dlouhodobě sexuálně napadány muži z vlastní komunity. Těchto obětí bylo reálně 151. A film se věnuje vlastně otázce toho, jestli tyto ženy zůstanou nebo odejdou, zda budou bojovat. A vybraných 11 žen se schází a postupně se rozhodují, jaké rozhodnutí učinit. Film je především o hlasu kolektivním rozhodování, víře, násilí a možnosti vytvořit jiný svět. Poslechneme si z tohoto filmu ještě jednu skladbu, která nese název Peace of God. Je krátká, velmi soustředěná a už samotný název odkazuje k náboženskému prostředí filmu, ale Hildur se vyhýbá nějakému jednoduchému pocitu útěchy, spíše vytváří něco mezi možná nějakou modlitbou, tichem a očekáváním. Peace of God z filmu Woman Talking od Hildur Gudnadottir.

skladba For Petra a její vokální verze z filmu Tár. Je tato skladba zvláštní tím, že není jen klasickou filmovou hudbou. Hildur vytvořila jako hudební dílo, na kterém ve filmu pracuje samotná Lydia Tár. Existuje také vokální verze, kterou jsme právě slyšeli, i původní. A hlas zde funguje velmi abstraktně, není důležitý jako nositel nějakého konkrétního textu, ale jako další takový nástroj a součást například psychologického světa a té postavy. Film Tár Todda Fielda z roku 2022 sleduje právě fiktivní dirigentku Lydie Tár, kterou hraje Kate Blanchett. Hildur zde dostala mimořádně komplexní úkol, neměla pouze napsat soundtrack, ale vytvořit také hudbu, kterou Lydia sama komponuje a kterou během filmu diriguje. Výsledné album proto kombinuje Hildurinu hudbu s Mahlerem, Elgarem a dalšími hudebními materiály z filmu. Poslechneme si další ukázku z tohoto filmu. Nese název Mortar a může připomínat takový rozpad klasické hudební struktury. Zároveň se zde objevuje Kate Blanchett, která pro film skutečně vstoupila do role dirigentky a hudebnice. Skladba Mortar z filmu Tár s Kate Blanchett.

Skladba Tár Largo z filmu Tár je další skladbu, kterou Hildur vytvořila pro tento film, a to společně s London Contemporary Orchestra. A my si poslechneme už poslední dnešní skladbu dnešního sedmého nebe z Hildur Gunnadottir a jimi soundtracky, hudbu, kterou vytvořila jakožto soundtrack pro různé filmy. A vrátíme se trošku zpět, vrátíme se k Černobylu, poslechneme si jako poslední track Bridge of Death a s tím bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou a budu se na vás těšit opět za týden s dalším speciálním filmovým Sedmým nebem. Hezký večer.

0: Dnešní sedmé nebe věnovala Sára Vondrášková islandské skladatelce Hildur Gudnadóttir, která za film Joker získala Oscara, Zlatý globus, cenu BAFTA i Grammy a za hudbu k seriálu Černobyl Emmy a Grammy. Grammy získal také Angelo Badalamenti za téma k seriálu Twin Peaks, jehož režisérovi Davidu Lynchovi věnujeme už druhým týdnem na Vltavě osudy. Dnes v 11:30 vám budeme číst jeho vzpomínky v knize Místo snění.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý pondělní večer, vážení a milí, blíží se 20. hodina. Od mikrofonu Vltavy vás provází Jana Kozubková za technické spolupráce Viktor Laláně. Před námi je koncert rozhlasových symfoniků, potom otevřeme rozhlasový atlas hub s básnickými texty Viktorie Rybákové, Pavla Jiráska a Petra Handkeho. To bude v souzvuku ve 22 hodin a o hodinu později vám přečteme první kapitolu z románu Frank Frankenstein od Mary Shelley. Ta román začala psát jako 18letá v létě 1816 u Ženevského jezera, kam přijela s Percym Shelleym. Ve společnosti byl také Lord Byron, který navrhl, aby každý z nich napsal strašidelný příběh. A z Maryina příspěvku postupně vznikl Frankenstein, příběh o mladém vědci, kterému se povede oživit uměle vytvořenou bytost. Pro vás budeme mít dnes ve 23 hodin, teď je 20.
1: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
3: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
1: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
3: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
1: Od 3. srpna na Vltavě, každý všední den od 11:30.
3: A taky na vltava.rozhlas.cz.
1: Koncert Socher.
4: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu Koncert Socheru, kterým vás bude provázet Ondřej Šolc. Opět se zaposloucháme do nahrávek pořízených Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a pro dnešní večer jsem vybral skladby z děl Bedřicha Smetany, Sergeje Prokofieva a rovněž se setkáme s představiteli české hudební emigrace Josefem Myslivečkem a Antonínem Rejchou. Naše dnešní setkání otevřeme hudbou Bedřicha Smetany a jeho předehrou k opeře Tajemství. Premiéra opery se uskutečnila v září roku 1878 a je považována za nejzdařilejší Smetanovo dílo vůbec. Předehru k opeře Bedřicha Smetany Tajemství uslyšíme v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu na studiovém snímku z roku 2015. Rozhlasový orchestr řídí dirigent Jaroslav Kizling.

předehru k opeře Bedřicha Smetany Tajemství provedl Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil dirigent Jaroslav Kizling. V následující části našeho pořadu nahlédneme do díla Sergeje Prokofjeva, konkrétně do partitury jednovětého klavírního koncertu číslo 1 Desdur. Prokofjev zkomponoval tento klavírní koncert mezi lety 1911 až 1912 a věnoval jej svému učiteli na univerzitě v Petrohradu, skladateli Nikolaji Čerepinovi. První

Klavírní koncert Opus 10 Desdur Sergeje Prokofjeva nyní zazní v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Kristianem Járvim. Solový part přednese klavírista Jan Bartoš. Nahrávka byla pořízena na zahajovacím koncertě Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka roku 2019 v Domě kultury města Ostravy.

Klavírista Jan Bartoš a symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Kristianem Jarvim přednesli klavírní koncert číslo 1 Desdur Sergeje Prokofjeva. Milí posluchači, dalším místem našeho hudebního putování bude Francie. Právě ve Francii totiž působil český rodák Antonín Reicha a zkomponoval zde svou symfonii G-dur. Symfonii G-dur Antonína Reichy rozezní symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Ondřejem Kukalem. Studiový snímek byl pořízen v roce 2011 a jednotlivé věty nesou označení Allegro, Andante, menuetto Allegro a finále Allegro Vivace.

Na stanici Vltava dozněla symfonie G-dur Antonína Reichy, kterou hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Ondřeje Kukala. V pořadu Koncert Sočru ještě chvíli setrváme u představitelů české hudební emigrace. Po Antonínu Reichovi to bude tentokrát Josef Mysliveček. Z pera tohoto výjimečného tvůrce uslyšíme koncert pro housle číslo 4 B-dur, který za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu přednese houslista Roman Patočka, na čembalo hraje Monika Knoblochová a řídí Václav Lux. Nahrávka vznikla na koncertě 8. září 2022 v Anežském klášteře v Praze a jednotlivé věty nesou označení Allegro, Adagio a Allegro.

Houslista Roman Patočka společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Václavem Luxem provedli koncert pro housle číslo 4 B-dur skladatele Josefa Myslivečka. Milí posluchači, zbývající čas našeho dnešního vydání pořadu Koncert Sočru na stanici Vltava budeme opět věnovat českému skladateli Bedřichu Smetanovi a jeho zřídka uváděné symfonii E-dur s názvem Triumfální. Toto dílo Smetana zkomponoval mezi lety 1853 a 1854 u příležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou. Na své oslavné dílo však z Vídně nedostal žádnou odpověď a opis symfonie se bohužel ztratil. Dnes se z této symfonie samostatně uvádí část Scherzo. Triumfální symfonie E-dur opus 6 Bedřicha Smetany nyní zazní v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem na studiovém snímku z roku 2006. Jednotlivé věty nesou označení Allegro vivace, Largo maestoso, Scherzo, Allegro vivo a finále Allegro non troppo ma energico. Milí posluchači, od rozhlasového mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou na stanici Vltava se těší Ondřej Scholz.

0: Vladimír Válek vedl rozhlasové symfoniky v triumfální symfonii E-dur Bedřicha Smetany. Koncert Sočru připravil a uváděl Ondřej Scholz. Věděli jste, že v houslích mohou růst houby? Jiří Kamen pro nás připravil rozhlasový atlas hub v roce 2023. Vybral spisovatele, kteří sdílejí společnou českou vášeň pro houbaření, malé i větší obrázky z lesa a okouzlené i lehce ironické verše. Teď autor uvede v kontextu svého vlastního celoživotního houbařského zájmu.
1: Souzvuk.

houby rostou všude. Rostou někomu i na nohách, za ušima. Houby jsou úplně všude. Koncertní mistr si neuvědomuje, že mu nějaká houba roste v housných. Ivan Verniš.

0: Angličani vymysleli Hyde Park. Češi jsou výborní houbaři. Japonci mají nejrychlejší vlaky, Češi jsou výborní houbaři. Američani vymysleli rock'n'roll. Češi jsou výborní houbaři. Němci zdokonalili Hakenkreuz, Češi jsou výborní houbaři a respektovaní chalupáři. Italové vymysleli operu, Češi jsou výborní houbaři. Masajové mají největší péra, Češi jsou výborní houbaři. Švýcaři vymysleli Švýcarsko, Češi jsou výborní houbaři. Milan Kozelka.
1: Na houby jsem chodil už ve 3 letech se svým otcem, který znal náš kakovský les nedaleko Nepomuku u vesnice Polánka naspaměť. Vždycky jsem měl pocit, že mu houby nadbíhají, nebo snad ho nějak i oslovují. Přesně věděl, kudy v lese vanou průvany a kde se tedy houbám nelíbí a kde je naopak závětří, takže tam by mohly být. Dokázal nahmatat houby bosou nohou v mechu, ještě než vystrčili klobouk. Mě brával na houby sebou. Zbudil mě ve 4 hodiny ráno a jen tak v pyžamu mě nesl do lesa. Když našel houbu, postavil mě na zem, já ji vyndal, táta očistil, pak mě zvedl a šli jsme dál. Takže houbaření mám tak nějak v krvi. Nejdřív jsem udělal rozhlasový dokument o houbách a pak napsal i knížku. Houby jsou český fenomén, který vstupuje do literatury a poezie, do filmu, filozofie, psychoanalýzy a ovlivňuje i osudy lidí. Ale i tak jsme ho schopni chápat sebeironicky, což je patrné z této úvodní montáže pořadu. Houby jsou jedním z mých životních témat. Stále se k ním vracím a stále v nich nalézám něco nového. To ostatně k houbám patří. Teprve nedávno jsem objevil velmi originálního houbaře v Peteru Handkovi, rakouském spisovateli, držiteli Nobelovy ceny za literaturu. V lese nedaleko Paříže, kde žije, hledá houby z vášní, která se podobá té naší české. Z rozhovoru s Handkem z roku 2019, který s ním připravil René Scheu pro Neue Zürcher Zeitung, jsem z jeho odpovědí pro tento pořad vybral

0: tohoto houbového atlasu vytvářejí básně v próze Pavla Jiráska. Vybral jsem je z jeho knihy Bytost jménem Houba. Jiráskovy básně jsou meditacemi svého druhu o tom, jaké poselství pro nás každá z hub skrývá. Přímé oslovování hub odkazuje k Jakobu Demlovi, k jeho cyklu básní Moji přátelé. Jiráskovy básně doplňují o básnické výtvory dalších autorů a o krátké prozaické pasáže spisovatelů nadaných básnickou imaginací. Do této houbové koláže zapojíme klavír amerického skladatele Johna Cage, velkého milovníka hub a člena České mykologické společnosti. Vlastnil dokonce její legitimaci a platil příspěvky.
1: A vy jste houby v lese. Tu nejen formy, ale i barvy vykouzdují v kráse závodící jedince. A to všechno splétají pouhé nitky houbové, dlouhé, tenké, pouze sem tam přehrádkou článkované. Zde tedy vlákna myslí, budují, malují. Jsem přesvědčen, že jest to tatáž energie v těchto nízkých bytostech, která v plazmě mozku Rafaela, Rembrandta, Mozarta, Beethovena byla činnou, když svá díla tvořili. Josef Velenovský.
0: Většinu Čechů dojímá Pavlova povídka Bílé hřiby, ve které nadúroda bílých hřibů u Berounky oznamuje příchod války. Ota Pavel byl sportovním novinářem, houby a sport. I tuto souvislost můžeme považovat za český fenomén. Hokej v Nagánu, fotbal v Chile, Zátopek, Čáslavská, Sokolové a Spartakiády na Strahově. Ota Pavel evokuje Čechům houby a nejlepší sportovní výkony. Těch hub ale nesmí být moc. Jinak by to nemuselo dopadnout dobře, jako na konci 30. let minulého století. Ve druhém konci války vyšly v Lidových novinách rozhlásky Eduarda Basse na téma sbírání hub. Jejich autor doporučuje, aby lidé v čase válečné bídy sbírali i méně známé druhy hub. Ano, česká houbařská vášeň obsahuje i návod k přežití, a to ve verších.
2: Když vedra téměř srpnová se s překážkami snoubí, je diagnoza hotova. Po lesích budou houby. Sotva si na vyšní špaček skřip, vrátiv se k vlasti uší, přišel do redakce první hřib a foto prvních nůší. Už nyní tedy ke všem těm, co lesy namilozí, obracejí se apelem učení mykolozy. By sbírali už od kraje, co pod listím se hýbe. Vždyť šupinatka raná je
3: i májovka klitocibe.
2: Chceme-li dospět někudy k úsporám u kuchyně, je třeba nové odrůdy uvést v hodovní síně. Obedle jedlé medle víš, však kdopak ještě to ví, že mnohý již
3: i nadlaníš dá hnojník inkoustový.
2: Hej je, komu se nelení, dí mykolabužníci a jedí lošák jelení
3: i kus třepku laločnici.
2: Vše dobré, co se upraví, jen zkus to, milý synku, k obědu
3: slizák mazlavý,
2: k večeři
3: syrovinku, koloděj statný,
2: uf, uf, uf, všech hřibů levoboček. Však proč ne ucháč kromholcův a čirůvky
3: či stroček?
2: Jak je ta země kulatá, tak je v svých houbách skvostná.
3: Čechratka černohuňatá,
2: šťavnatka bělokostná
3: a píchavka,
2: píchavka dlabaná
3: a mlženka
2: a klíva. Člověk se diví pro pána, že na maso místo zbývá. Dostat na to vše maršrutu, to by byl poskok a pohub. A houby jsou přec k tomu tu, by dostali se do hub.

0: bedla jedla, bedla jedla, bed jed. Kupujte výhradně chvojková napajedla. Bedla.
1: Jedla.
0: Bedla.
1: Jedla.
0: Bedla.
1: Jedla.
0: Bed jed.
1: Bedla jedla, bedla jedla, bedla jedla, bed jed.
0: Na trávník, ať nám nikdo neplivne.
2: Hlavně, aby to bylo levné a výživné. Mrňau.
0: Roh, roh, roh.
2: Pozor na roh.
0: Píp, píp, píp, píp, píp, pivo.
2: Ti, ti, ti. Ti, ti, ti.
3: Báseň kolektivu autorů Zdada Reví, Dona Kichotka, Římská dvě.

0: V lese košík bedel, část obalila, naložila jako pečenáče. Dočetla Bonhoeffera, měl žít dál, jeho myšlenky. 27. září 2010. Soumrak padl, modrá bere, růžovým upíjím a bedla červenající v octě bledne. Barvoslepým podzimem na houby. 1. října 2010. Viktorka.
1: Rád mám bedlo, tu tvojí starověkou nemodernost. Jak statečně stojíš sama na pasece ve smrčí za Křižanovem. To tvé vznešené lpění na dávných morálních tradicích v krajkové kapuci rytířů Jedi, pokojná svornosti tišin, kategorický imperativ hvozdu. Jen nesmíš vyrůst někde za billboardem, v příkopu u dálnice, mezi plastovými lahvemi a cigaretovými nedopalky. Pak vše, o čem byla řeč, vyhlíželo by nepatřičně. Úspěšný člověk musí být dnes mafián a zločinec. Řekl mi přítel, zaměnil úspěch za bohatství. Ctnost je luxus, který si mohou dovolit jen chudí. Pavel Jirásek.
2: Bedlo, máš arciť klidnější život než tvoje teta Meduza, protože mezi příbojem mořským a slunečním, jak tě poučila borová šiška, je opravdu rozdíl. Neboť živel vodní rozptiluje a slunce schromažďuje. Jakub Deml, Moji přátelé.

0: Dnes v lese úlovek, hřib, kozáci, kotrč, lišky, trubkovité, Václavky, čirůvky, fialová ouška, též uschlá žába. Viktorka, 5. října 2010.
1: V lese plyne čas jinak. Jak? To je tajemství. Nikdy s sebou neberu košík nebo nůž, protože si myslím, že když budu mít košík a nůž, nic nenajdu. Vyrazím bez ničeho, jen si řeknu, jdu do lesa. Ani nemyslím na to, kdy se vrátím. Zmizím a někdy se zase objevím a překvapím tak sám sebe. Peter Handke.

0: Tady v obci jsou ženy docela jiné. Je jich tu sice také mnoho na letním bytě. Jedna neobyčejně tlustá plavovlasá žena, která jako si muž občas popotáhne vestu, se musí každých pár kroků vypnout, aby uvedla do pořádku břicho a prsa. Oblečená je jako krásná jedovatá houba a voní lidé se nezastaví před ničím jako ten nejlepší hříbek. Z Kafkova dopisu Maxu Brodovi z Plané ze 13. srpna 1922.
1: Byl jsem v lese. Mám plné kapsy hříbů. Slyšíte zvonit ty zvony? Našel jsem malého, většího a hodně velkého. Už slyšíte zvonit ty zvony? Konstantin Bíbl.

0: Jiří, toť úlovek, jak by podzim v předstihu. Zítra se chystám taky do lesa. Estli ryzáci, tak amen s létem. Včera nad domem 3patrová duha. 16. srpna 2010. Dnes v Horní Blatné ryzců mraky namísto básnění zavařovala. Též krajina, divoké břízy a jeřabiny v podzimním. Hezké sny. 6. září 2010. Dnes v Krušných. Blatenský vrch, ryzáčků taška nešla na houby, čirůvky fialové, lištičky už. Loučení s horama, neb pak lyžaři. Zářily stromům listy, jeřabiny ještě, barvy, krása, oblaka jak doutníky. Šťastná. Viktorka, 6. října 2022.
1: Vzpomínáš, ryzče? Na podzimní veverčí svatbu v domečku z kůry a kořenů. Pro ně, nikoli pro skřítky, je přece staví v kapradí naše děti. Vzpomínáš, ryzče, na veverčí luxus svatební tabule? Plší pinklové podávali zlatohlávky a kapucínky, stařešinové veverčáci žmoulali lisohlávčí fajčičky a veverušky baletily s rokokově natočenými ocásky. Hrály tam tehdy radiohadovky, kytárky, hadí jazyčky pípaly v mrňavých zesilovačích osladič orange. Nevěsta v rezavém prádelku nakonec ztratila snubní prstýnek. Zapadl až na dno plodolistu na háčku. Snad proto jí manžela na silnici už příští den srazilo BMW. Řidič si toho ani nevšiml. Jak by mohl, když mu v očních důlcích zářily alkaloidy ocúnů. Pavel Jirásek. Nebylo nic, jen čmáranice holých keřů na okraji lesa a smetí síkor a hrozivé bílé světlo odpoledne, jak po dokončení světa. Potom našla prvního ryzce, oranžovou skvrnu ve stáří trávy, a druhou. Potom našel i on. Potom nacházeli už pořád. Pod čmáranicemi keřů vyskakovaly skvrny. Rozbíhaly se svědivě, kamkoliv hnuli pohledem. Nestačili sbírat. Stáli v dokončeném světě sežehnuti oranžovým nadbytkem podzimních ryzců. Petr Hruška.

0: Našla jsem mluvící houbu v rozložitém pařezu. Nechtěla do košíku k ostatním, tak jsem jí spolkla. Na zámku výslech proč? Vyzradila by snad nějaké tajemství? Ano, ano, ano, ozývalo se z lesa. Zlo prý čouhá z bot. Drak dáví skálu, Petronello. Sen Viktorky.
1: Je houbaření spíše lov nebo hledání? Žádný lov pro boha. V lese se především díváte, když jdete lesem, dívejte se nahoru, na oblohu. Protože teprve pak všechno kolem vás dole nabírá tvar a barvu. Obávám se, že pokud se nepodíváte nahoru, žádné houby nenajdete. Peter Handke.
2: Tvá holubičí povaha zdá se být nepatřičná v zdejších rozervaných horských lesích, holubinko. Nad špičkami jedlí krouží jestřáb a po stezce přeběhl ostrovit. Pavel Jirásek. Směje se na mne po ránu žampion v trávě za kompostem. Ty jsi vlastně zahradní houba, bělohlávku rozpustilý. A já, tvůj nenápadný zahradník, jemuž mezi záhony se tuze daří a nezbedná semínka, byť by jen nevědomky mu z děravé kapsy vypadla, všechna do rána vyklíčí. A kdykoliv zapomene v zahradě proutek vetknutý všetečně do hlíny, též on dobře prospívá, nakonec obsypán medovým angreštem. Jirásek je přece malý Georgios, zablácený rolníček a upachtěný zahradníček. Jak radostně můj děd i otec lámali ve stáří svá záda a přetvářeli úhor v Eden, puzení dědictvím po předcích, zapsaných v barokních matrikách, jako polní zahradníci. K čemu jsem ale já? Zahradník, jenž svou zahradu zanedbává. Pavel Jirásek.
1: Žampione, kolena andělů ani dost málo nejsou otlačena klekáním, aby však se neřeklo, že se nedotýkala země, jsou ke středu zlatistě přitemnělá. Bratře, pospěšme z lesa, abychom je zahlédli nebo dáli Bůh ještě zachytli a pocelovali. Jakub Deml, moji přátelé.

Včera jsem modrý úplň viděla na chvíli v okně. Plul přes něj tmavomodrý mrak, skoro ryba, a za chvíli vyplivl ozářené oko. Pak se zatáhla celá obloha a bylo po srandě. Jdu smažit včerejší úlovek. Pár modráků, lošáků z prohýbaných, lišek úplně obecných a navrch kotrč, jak dvě hlavy, dosud nenalezený. Toho suším, chceš poslat, až vysuším. Ahoj, Viktorka. 31. srpna 2023.

Houbaření je krásné dobrodružství. Nejraději mám houby, kterými jiní opovrhují, připadají jim ošklivé. Ta houba je černá. Stojím před ní a nemůžu oči odtrhnout od té nádherně antracitové barvy s krásnými černošedými odstíny. Jistě, trumpeta smrti je úžasná jedlá houba, dají se z ní udělat skvělé tousty. Spaříme ji z cibulí, polijeme bílým vínem, položíme na topinku, tu posypeme nastrouhaným sýrem a zapečeme v troubě. Každé setkání s trumpetou smrti v lese mi zvedne náladu. Pamatuju si jejich stanoviště, jenže z ničeho nic tam nejsou. Odstěhují se. Trumpety smrti se dají do pohybu zhruba po 3-4 letech. Mají svoje podzemní cestičky, kudy ten přesun nepozorovaně provádějí. Chvilku mi to trvá, než najdu jejich novou adresu. Peter Handke.

stročku, voní rohu hojnosti plný laskomin a tajnosnubných hříchů. Kominíčku pantoflíčku, vráskami tak podoben řezbě tváří apoštolů a žilnatý jako ruka jejich stvořitele. Noční květek Kali, jenž vyrazil si v oroseném ránu mezi spárky divočáckých kňourů pod ojíněnými patami gestapáckých buků a korzety upjatých habřích paniček. Jeden by řekl, trumpeta smrti. Mám tomu věřit? Ty můj cinku andělský, jak by pak blizoučko nad tebou mohlo být skryto hnízdo pěvušky? Mechový svatostánek, pelíšek mezi svídovými lístky, kde v klubíčku koňských žíní se choulím já. Jako zamotánek, kuklínek, nedočkavý svatojánek. Pavel Jirásek.

0: Udělala jsem hřízek ze sýrovce. Nepoznal bys, že to není kuřecí maso. Nářez. Ahoj, Viktorka. 21. května 2022.
1: Jaký je to rozhled z těch výšin sýrovče? Z vrcholků švestkových stromů, po polnostech až k horizontu. A jak se ten svět rychle točí. Ale co to? Včera ještě mladý a dnes už stařec. Močí, páchne. Pavel Jirásek. Houby hledám, ale nezbírám, protože nikoho nemám. Houby hledám, ale nezbírám, protože nikoho nemám. Jen v srdci bol a v hrdle blábol a v hrdle humpolec. Zatloukám zlatou klec. Houby hledám, ale nezbírám, protože nikoho nemám. Jiří Weinberger.
2: Lidé, kteří v lese najdou houby, jsou k sobě laskaví. Neznám smířlivější atmosféru než setkání lidí s plnými košíky hub. Houbaři si říkají, každý si něco najde. Ale jinak, houbaři jsou pěkně prolhaná parta. Každý tají svá oblíbená místa a když je tam někdo přistihne, tváří se nevinně, jako by v lese zabloudili. Petr Handke.
1: Jak opulentní jsou aromata omamného podzimu. Zahrady, políčka i záhumenky pod tratí voní jako rozlehlá pařeniště a malým potůčkem obrostlým kmotřenkami vrbami táhnou k výtěru vykrmení pstruzy. Opustivše bezpečí Svitavy míhají se mezi ráčaty v tůni pod splavem. V zapomenutém sadu na břehu sklízí otec jablka ze stařičkých jabloní. Opatrně je klade do bedýnek jako drahé kameny, jaderničky renety a koženáče. Ve svahu nad ním, v opuštěném pískovém lomu, zarostlém mladými břízkami a osikami, nalezl malý chlapec křemenáče. Je jich tolik, že košík mu na ně už nestačí. Má je v gumácích i za páskem, ještě svlékne teplákovou bundu, sváže rukávy, vytvoří tlumok a nacpe jej houbami. Teď se s nimi se slzami v očích lopotí a uvíznuv na rozblácené polní cestě, nádherné hřiby mu truchlivě padají do kaluže. Otče, prosím, přeruš na okamžik blaženou sklizeň, rozhlédni se starostlivě po krajině a pospěš synovi ku pomoci. Pavel Jirásek.

0: Z okapu jitřních střech, kde jako v Bystřině se valí haluze a mladá zelenina. Křemenáč růžový a ryzec barvy vína. Broušená raní chuť jiskří a chladí mě. Z hráškové oblohy, z večera jenž se snes, houbař se navrací a z proutěného dýnka zavoní malý pták, zelená holubinka, když sprchne jehličí na muchomůrčí les. Hle, vchází císařka a sál se uklání. A k plátnům se dají malíři věcí spících. Skořené vůně hub, jež raší po letnicích, po dešti s parami, v chomáčích svítání. Tu často uslyšíš, jak se slabonkým křikem dali se do tance mlynářka s kominíkem. Ivan Blatný.
1: Tady ve Francii večer v baru občas vytáhnu z kapsy kabátu houbu a většina lidí se lekne, co to je. Ale s některými se mluvit dá a to jsou potom ty nejcennější rozhovory. Jedna taková houba vlastně představuje poklad. Vždycky jsem chtěl hledat poklady. Byl jsem si jistý, že k tomu dojde, jen jsem nevěděl, jaké poklady to budou. Petr Handke. Když se Lucie výjimečně párkrát jako malá procházela s tatínkem po lesích, bavilo ji, nebo dokonce těšilo, dívat se po těch věcičkách. Samozřejmě se to ani v nejmenším nemohlo rovnat holému, pustému, skalnatému vrchu. Ale bylo tu alespoň něco. Tady to a tady a podívej. Tady a tam a podívej. Tam taky. Bylo vidět, jak z lesní půdy vysvítá něco žlutého, červeného, fialového, nebo v odstínu srnčí hnědi, jablíčkových růží a zelených hrušek. Nad to se jí dařilo hledat rychleji než tatínkovi a nacházela toho také víc a na kdo má víc hrála obzvlášť ráda. V podstatě neexistovalo nic, v čem by Lucie nedokázala najít nějaký podnět nebo důvod ke hraní. Žádná těžkost, kterou by okamžitě často k úlevě dospělých neobrátila ve hru nebo příběh, rým či písničku. Lucie v lese nacházela víc než tatínek nejen proto, že byla menší a tedy blíž k zemi, ale i proto, že venku se lusknutím prsty měnila v jedno velké hledání. Tak jako někdy člověk bývá jedno velké ucho nebo oko? Petr Handke, Lucie v lese s čímsi.
2: V časopise Houbař píšou, že už syrovinky, toť houbařská mana, zítra vstávám v 5 hodin. 12. července 2010. Už doma. V lese muž s koněm svážel kmeny. Zjevení dávno věku. Kůň s plavou hřívou nesl se hrdě, srostlý se svým pánem. 19. července 2010. Sezóna syrovinek v plném proudu, ryzec albín a borůvky, válka s těstem, kynulo jak oblak za oknem. 22. července 2010. Dnes syrovinky a les. Jaký je řecký víno a co sny? Ahoj, 26. července 2010. Jiří, houby jsou letos potměšilé. Rostou akorát syrovinky, protože Saharsko. Ale teď tu zas furt prší, tak asi vylezou i masáci a modráci, kterého jsem našla, však červem obydleného. Vzácný to tedy kus. Viktorka, 30. července 2023.
0: Zbloudilá kravařko, syrovinko. Kdy chtíš být něčím víc, než jen vemínkem pro slimáky, čarovným jednorožcem laskaným v panenském mechu? I umění je tajemný zázrak, který naši nedokonalost pranířuje už pouhou svou existencí. Před tebou jsem neznal syrovinku, ani jsem ji nikdy neviděl. Ach, synku, myslel jsi jen na Kristýnku a vidění bylo na příděl. Konec evergreenu, houby z toho kouká, to se to žehrá. V prázdným motoráku zelená se louka, fotbal to je hra. Andrej Stankovič.
2: Cílové pásky pavučin, jako syrovinka voní splín. Viktoria Rybáková.

Ležím v posteli porostlé mechem a barevnými plísněmi. Hliněná, rozpraskaná. Prorůstají mnou houby, syrovinky, pavučince, muchomůrky. S očí mi trčí přesličky. Cítím se konečně lesně. Za okny žlutofialové nebe. Sen Viktorky.

heliastický průvod flagelantů, naříkavě vyznávající své hříchy a bičující se v sebemrskačském pokání, dorazil na konec světa. Teď rozpačitě stanul na konci polní cesty pod Lipou, v líbezné krajině úbočí kopce peperek u hraničního kamene a červenajícího se rajsky čistého lesa plného rudolících hadinek. Jaká je tvá eschatologie, vášnivá muchomůrko? Také v nás vidíš děti, které něco provedly a nyní v kleče čekají na výprask? Ztracence v zoufalém očekávání apokalypsy? Musí tvůj svět dojít k takovému trestu, abychom se my napravili? Pavel Jirásek. A zdi napořád utrmáceny dlouhým stáním, ty kariatidy stropů a střech a mračen tak rády by se už sesypaly v svou hromádku sutin po tom nepřetržitém stání a poslouchání hádek a řečí k ničemu, slov zbavených smyslu, slov všekazů, jež rozžírají dřeň věcí. Tak muchomůrky se sesouvají na polštářích mechu, když podzim bronzově troubí. Tak oknem a dveřmi vlétají poslední mouchy léta. Jan Zahradníček.

0: V dolním žlebu vlídný převozník. Dlážděná cesta do lesa, skalní chrámy, hadovka bílá a smrdutá, tajemná houba, říčka kamenice, ze skal tváře, kameny mluví. 6. srpna 2010. Jiří, jak je na Šumavě? Tu mračno, čtu knihu o funkci mozku a ve snu jsem hrála pokr s medvědem. 14. srpna 2010.
1: Hadovko vznešená, jestli pak víš, jak tě za tvými zády nevědomou pojmenovali. Satyr obscén, oplzlý chlípník, falus impudicus, nestydatý pej. Ta představa pornstar svalovce ďábla v glamrockovém kostýmu, takový Gary Glitter, po půlnoci v slimáky ulepeném hvozdu, v divokých orgiích s prsatými vědmami, vyzrálými a překypujícími smyslností jako peckovice po prvním mrazíku. A z kapek do mechu roztříkaného spermatu vyrazí příštího rána bělounká ďáblova vejce, aby nás zmátla svou nevinností. Je poledne a támhle jdou pastýři, jejich psi a míru milovné stádo. A když uvidí, že vejce pukají, měníce se v pochvu, z níž se zmokvajícím žaludem v závoji slizu páchnoucího pomršině a medu zároveň tyčí stopořený út, zasvětí houbu bohyni plodnosti a nápojům lásky. Hadovko vznešená. A co je vlastně vůně? A co pach? Pavel Jirásek.
2: Skupina Plastic People of the Universe se přejmenovala na Půlnoc a jejich hlavní píseň je Muchomůrky bílé. To zpívají všichni v Praze, v dojetí rozsvěcují světla, kývají. My jsme si na tento šlágr od Půlnoci jsme si udělali parafrázi. Tato parafráze se jmenuje Hadovky smrduté. A hadovka smrdutá je taková zvláštní houba. Když je mladá, tak se dá jíst a je výborná v lese. To jsou takový bílý koule. A pak, když je stará, tak se rozloží a hrozně smrdí. A tato hadovka smrdutá je nám známa tím, že Martin Jirous ji vždycky sbíral a nakládal ty mladé a všem známým pak rozdával, takže v každé domácnosti byla sklenice s těma hadovkama smrdutýma.

0: O křehká bytosti, Jiří, mávám ti chorošovým kloboukem. Vencla mám také velmi ráda, díky za připomenutí. Moc pěkná vzpomínka, kráso smutné, jak to má být. Poslechnu si znovu s podzimem, dám si červené víno a zasním se. Houby furt rostou, z kotrče zítra guláš. Houbař musí jen stihnout pauzu mezi dešti. Taky už topíme, máme barák jak stodolu, takže jsem zvědavá, jestli to utáhneme. Těším se. Viktorka, 20. září 2022. Byla jsem taky v lese, našla lišky, kotrč, hřiby a do košíku přidala pár šafránek, které mi zavařily. Pak jsem se dočetla, že už nejsou jedlé. Mykologové je dlouho podezírali, že mi usilujou o trávení. 27. srpna 2023.
1: Jsi věrný svému místu. V písčině a zásecích voných borovic, jako voják připraven k oběti nejvyšší, tvrdošíně držíš pozici. To není maska, ani předstírání. Mozek ti v skutku prorostl pískem a jehličím. Kotrči. Jsi stělesněním génia loci. Ochraňuješ a objímáš vše, čím se z nitra země prodral na povrch. A já s údivem chápu, že stejně tak pravé umění nemá nic společného s politikou či obchodem. A i kdyby bylo jakkoliv v své době služebné, ukrývá v sobě něco, čím naše chvilkové bytí přesahuje. Pavel Jiráš.

0: Nikdy nechodím na houby pozdě k ránu. Mlha ještě kotví a roje houbařů otloukají košíky o kmeny. Povaluji se v peřinách, listuji lesem, plánuji cestu. V posteli se plavím na švédském vrchu k nádraží a zpět, než se slunce vyhoupne nad komíny. Pak nazuji červené holínky, zelené květované kalhoty, přes rameno přehodím rybí koš, divně nastrojená, jsem strašákem ve svém lese. Bučina hoří, modříny ve svátečním, nálety bříz. Březový háj, jako by spotkal svatební průvod s pohřebním. A borovice, vážné, sošné. Na louce roste bílý dům a hnojníky. Přes lesy slyším naříkat pilu. Nejvzácnější úlovek, ryzec, syrovinka. Zakousnu se třikrát do lososového klobouku. Šťavnatá, hořkobolná chuť. A svět je v pořádku. Stromy stojí, já kráčím, hlava letí. Ticho se vrství. Klid zahlubuje. Ve škaredém lese lišky, lišky, kozáci, satan trůní, klanění kmenů. Nehledám a přece se košík plní. Ryzáčci, fialky, peprní mlináři, strupaté deštníky, tyrkysové měděnky, korál, pestřec, kotrč, kopítka na břízách. Nevycházím z domu, aniž bych narazila na les. Viktorie Rybáková.
1: Padám do tvaru houby. V houbě spí dívka s očima plnýma jahod. Musím už přece otevřít oči. Rozbolavilé krásné jitro, vzpomínka, která se vzněla. Rychle přiběhněte se svými fotoaparáty, se spletenými kořeny svých hotových představ. Uvidíte svět z druhé strany. Pracovat na zázraku. Malovat spánkem. Usínat pod muchomůrkou jeho staré zvony. Mladé dívky, které se bojí úžovek v zahradě s rozbitou skládací židlí. Dívky trhají květiny. Muž bez klobouku vylezl na strom. Dívky se smějí a utíkají. Každá má v sobě stráň svinicí. Každá miluje sladké dřevo spánku, trs trávy ve větru. Ne strach či úžas před bouří, ale jejich dlaně mne zastavují. Jako strom, na který se směješ. Krásné, s vosami v očích, se zvonky v odpolední trávě, s puškou nebo bez pušky. Láska. Pramen potoka, jehož řeka má moře v nás. Vratislav Effenberger.

0: To, že prorůstáš svými hyfy tělíčka mrštných lístic, stravujíc je zaživa, činí z tebe vlídná hlívo rafinovaný požerák. I mnozí lidé, čím více se vzpouzí, aby se osvobodili, tím silněji se lepí k návnadě smrti jeda. Jaká to rebelie, když jsou buřiči nakonec vysáti jako ústřice. Pavel Jirásek.
1: Byla jsem hledat hlívu v okolí. Už je moc teplo, ale houby se činí na pařezech jak divočáci. Viděla jsem film Maják a krom krásných záběrů mě to vyléčilo z pobytu na majáku. Pěkný víkend, jsem sama doma, tak si dám pár šachových bleskovek při poslechu stounů a padne soumrak. Ahoj! 15. února 2020. Jiří, tak to jsem zvědava, jak se souzvukem naložíš. Nakládaný souzvuk. Naštěstí nemusím číst, to bych přišla o jednu z radostí. A vlastně dbám dost na to, abych měla co nejvíc svobody. Přelud, který pronásleduje inteligenci. Haha. Před chvílí jsem obalovala hlívu, jak potupné, koupenou. Bez hub ani den. A bez hub otřásajících se smíchem taky ne. Zatím Viktorka, 15. listopadu 2023.

0: Adam do tvaru a barvy houby, tak nazval rozhlasový atlas hub v textech básníků spisovatel a publicista Jiří Kamen. V tomto souzvuku účinkovali Zdeněk Hruška, Apolina Veldová a Jaroslav Achab Heidler. Režii měl v roce 2024 Jakub Doubrava. O tom, jak David Lynch jedl houby s mastrojánem, nám bude americký režisér vyprávět ve své knize Místo snění dnes v 11:30 na Vltavě. A za okamžik pro vás budeme mít také četbu s hvězdičkou. Frankenstein od Mary Shelleyové z roku 1818 je zakladatelským dílem sci-fi a hororu. Jako první propojil vědeckou fikci s hlubokou morální otázkou, zda má tvůrce odpovědnost za své stvoření. Odhaluje nebezpečí lidské pýchy a zkoumá hranice lidskosti skrze tragédii odmítnutého netvora. První díl na Vltavě už za pár chvil.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Srdcerivný příběh umělého tvora, pod jehož příšerným zjevem se skrývají lidské city, napsala Mary Shelley na začátku 19. století. Jméno titulní postavy nepatří netvorovi, ale jeho stvořiteli, mladému vědci, na nějž dolehla odpovědnost za jeho troufalý čin. Frankenstein, zakladatelské dílo literárního žánru sci-fi, je dnes seznám především z několika filmových či televizních adaptací, v nichž je ovšem s původní předlohou nakládáno velmi volně. A my vám teď na Vltavě nabízíme původní literární předlohu.

Frankenstein. Část první. Deník kapitána Roberta Voltna z námořní výpravy k severnímu pólu. 5. srpna 1771, Severní ledový oceán. Přihodilo se nám něco tak podivného, že nemohu, abych to nezaznamenal. Minulé pondělí, 31. července, jsme byli téměř úplně obklopeni ledem, který sevřel naši loď ze všech stran a stěží jí ponechal volný kousek hladiny, po níž plula. K tomu jsme byli od rána zahaleni hustou mlhou. Asi ve 2 hodiny se mlha zvedla a nám se naskytla neobvyklá podívaná. Spatřili jsme, jak asi půl míle od nás ujíždějí severním směrem saně vlečené psy. V saních seděl tvor, vypadající spíše jako obr, než jako člověk, a řídil spřežení. Sledovali jsme dalekohledy poutníkovu rychlou jízdu, dokud nám ho v dálce neskryly hrboly rozlehlé ledové plochy. Asi 2 hodiny po této příhodě jsme slyšeli vzdouvat se vlny a ještě před setměním ledy pukly a osvobodili naši loď. Přesto jsme zůstali na místě až do rána, protože jsme se báli, že bychom ve tmě mohli narazit na obrovské ledovce, které se utvořily z jednolité ledové plochy. Využil jsem této doby, abych si na několik hodin odpočinul. Jakmile se rozednilo, vyšel jsem na palubu a zastihl jsem námořníky schromážděné na jedné straně paluby, jak hovoří s někým na moři. Spatřil jsem sáně podobné těm, které jsme viděli den předtím. Byly k nám zahnány v noci na velké kře. Ze spřežení zůstal naživu jen jeden pes. Na saních seděl nějaký člověk a námořníci se ho snažili přemluvit, aby vystoupil na loď. Nevypadal však jako ten první cestovatel. Nebyl to divoký obyvatel nějakého neobjeveného ostrova. Byl to Evropan. Pohlédl na mě a oslovil mě anglicky, byť s cizím přízvukem. Než vstoupím na palubu vaší lodi, sdělil byste mi laskavě, kam plujete. Byl jsem velmi překvapen, když jsem zaslechl takovou otázku z úst muže, jenž je na pokraji záhuby a pro něhož by má loď měla být spásou. Přesto jsem odpověděl, že se plavíme k severnímu pólu. Má odpověď ho zřejmě uspokojila a byl ochoten vystoupit na palubu. Pane Bože, ten vypadal. Údy měl stuhlé mrazem a tělo strašně zubožené únavou.

0: Když se částečně zotavil, uložil jsem ho do své kabiny a ošetřoval ho, jak jen mi ostatní mé povinnosti dovolovaly. Když se host cítil poněkud lépe, zeptal se ho můj poručík, proč podnikl tak dalekou cestu po ledě v tak podivném dopravním prostředku. Zamračil se a odpověděl, abych našel někoho, kdo ode mě utekl. A cestoval ten muž, kterého jste pronásledoval, stejným způsobem? Ano. Myslím, že jsme ho tedy viděli. Den předtím, než jsme vás vzali na palubu, zahlédli jsme psí spřežení, které táhlo po ledě saně s nějakým člověkem. Ta zpráva vzbudila cizincovu pozornost. Od této chvíle se jeho chřadnoucí tělo začalo naplňovat novým životem a důrazně se dožadoval, abys měl vyjít na palubu a vyhlížet saně, které jsme nedávno spatřili. Přemluvil jsem ho, aby zůstal v kabině. Je příliš sláb, než aby mohl snášet drsné počasí. Slíbil jsem mu však, že stále bude některý z námořníků obhlížet obzor a kdyby se něco nového ukázalo, i hned ho o tom spravím. Budu i nadále zapisovat do deníku vše, co se týká neznámého. Budu-li k tomu mít nějaké nové podněty. 13. srpna 1771. Můj host je den ze dne sdílnější. Včera mi řekl, jistě jste si už domyslel, kapitáne, že mě postihla řada velkých nezměrných neštěstí. Kdysi jsem se rozhodl, že vzpomínka na všechno, co jsem vytrpěl, zanikne se mnou. Ale vy jste způsobil, že jsem změnil rozhodnutí. Vaše výprava k pólu výmluvně dokazuje, že tak jako kdysi já, i vy hledáte poznání a moudrost. A já si horoucně přeji, aby se splnění vašich snah nestalo pro vás hadím uštknutím, jako tomu bylo u mě. Nevím, zda vám líčení mých neštěstí v něčem prospěje, ale rád bych tomu věřil. Připravte se, že uslyšíte vyprávění o jevech, které bývají považovány za nadpřirozené. Kdyby se kolem nás rozprostírala normální krajina, bál bych se, že se setkám s vaší nedůvěrou nebo dokonce výsměchem, ale v těchto divokých a tajemných končinách bude vypadat věrohodně mnoho věcí, které by jinde vyvolaly úsměšky od lidí neobeznámených s věčně proměnlivými přírodními silami. Poslechněte si můj příběh, který vám bude varováním. A rovněž po jeho vyslechnutí pochopíte, jak neodvolatelně je rozhodnut můj osud. Nesmírně jsem toužil vyslechnout slíbené vyprávění. Nevedla mě k tomu jen zvědavost, ale i upřímná touha mu pomoci, pokud by to bylo v mých silách.
1: Od mládí jsem věřil, že jsem předurčen pro nějaké vznešené poslání. Jsem citově založený, ale mám i chladný úsudek, který byl předpokladem prokonání skvělých činů. Vědomí vlastní ceny mě posilovalo tam, kde by jiní podlehli. A považoval jsem za zločin zahodit ony znalosti, které by mohly prospět lidstvu. Když jsem rozvažoval o díle, které jsem dokončil, a nebylo to nic menšího než stvoření bytosti nadané citem a rozumem, nedokázal jsem se zařadit mezi zástup obyčejných badatelů. Jenže idea, která mě podporovala na počátku mé dráhy, mě nyní tím hlouběji sráží do prachu. Všechny mé úvahy a naděje přišly na zmar a jako padlý anděl, který toužil po všemohoucnosti, jsem přikován ve věčném pekle. Jmenuji se Viktor Frankenstein. Narodil jsem se v Ženevě, v jedné z nejpřednějších rodin republiky. Moji předkové zastávali místa radních a syndiků a můj otec vykonával mnoho let se ctí a vyhlasem důležité veřejné funkce. Matka byla mnohem mladší než otec, ale i přes věkový rozdíl je spojovala oddaná láska.

Byl jsem jejich nejstarší dítě a dlouho jsem byl jejich jediným potomkem. Matka velmi toužila po dceři, ale stále jsem zůstával sám. Když mi bylo 5 let, vypravili se rodiče na výlet do Itálie. Přivezli si odtud malou schovanku, děvčátko, které osiřelo a které jim chudí pěstouni rádi přenechali. Na zítří už jsem si hrál s tím plavovlasým andílkem, půvabnějším než andílci na obrazech, s bytostí, která vše kolem sebe svým zjevem rozzařovala. Alžběta Lavensová mi od toho dne byla víc než sestrou. Stala se krásnou a milovanou společnicí všech mých činů a radostí. Všichni Alžbětu milovali. Horoucí a téměř zbožňující láska, s níž na ní každý pohlížel, byla pro mě pýchou i potěšením. Oslovovali jsme se navzájem jako bratranec a sestřenice. Žádné slovo, žádný výraz ale nemohl vyjádřit druh vztahu, který ji ke mně poutal, mou víc než sestru, neboť až do smrti byla pouze mou. Byli jsme vychováni společně. Naše přátelství se vyznačovalo souladem a rozdílnost a kontrast našich povah nás ještě více zbližovaly. Zatímco má společnice s vážnou a uspokojivou myslí pozorovala pozoruhodné výsledky jevů, já jsem se zalíbením zkoumal jejich příčiny. Svět byl pro mě tajemstvím, které jsem toužil rozluštit. Zvídavost, vážná snaha osvojit si skryté zákony přírody a radost blížící se nadšení, když se mi odhalili, to všechno patřilo k mým prvním vzpomínkám. Měli jsme dům v Ženevě, ale bydlili jsme převážně ve vile v Belle Reve, na východním břehu jezera, ve vzdálenosti více než 1 míle za městem. Tam se také narodili moji 2 bratři, prostřední Arnošt a nejmladší Vilém. Mé povaze bylo vlastní vyhýbat se davu. Dával jsem přednost pevnému přátelství s několika málo druhy. Spolužáci mi byli lhostejní. Jenom s jedním mě pojila pouta nejužšího přátelství, a to s Jindřichem Klervalem, synem ženevského obchodníka. Byl to neobyčejně nadaný chlapec s velkou obrazotvorností. Jeho nejoblíbenější četbou byly rytířské a dobrodružné romány. Nikdo na světě nemohl strávit šťastnější dětství než já. Přiznávám, že mě nelákaly cizí jazyky, ani právo nebo historie. Toužil jsem poznat tajemství nebes a země a ať už jsem se zabýval vnější skladbou věcí či vnitřním řádem přírody nebo záhadami lidské duše, mé pátrání bylo vždy zaměřeno na metafyzická nebo v jejich nejvyšším smyslu fyzická tajemství světa. Když mi bylo 13, jeli jsme jednoho dne na výlet do lázní nedaleko Tonónu, jenže špatné počasí nás přinutilo, abychom celý den strávili v hostinci. A tam jsem náhodou našel svazek spisů Cornelia Agrippy. Lhostejně jsem knihu otevřel, ale teorie, kterou se autor snažil dokázat, a samotné důkazy změnily brzy moji lhostejnost v nadšení. Připadalo mi, že mou mysl ozářilo nové světlo. Radostně jsem svůj objev sdělil otci. Ten ale lhostejně pohlédl na titulní stránku a řekl: ach tak, Cornelius Agrippa, můj milý Viktore, nestrácej čas nad takovouhle věcí, je to vyložený nesmysl. Kdyby si byl otec místo této poznámky dal práci a vyložil mi, že Agrippovy zásady jsou zcela vyvráceny a že místo nich vznikla moderní věda, která je mnohem průkaznější, neboť Agrippovy důkazy jsou chimerické, zatímco důkazy nové nauky jsou věcné a uskutečnitelné, byl bych Agrippu odložil a dokonce je možné, že by má mysl nikdy nedostala onen osudný podnět, který mě vedl k mé zkáze. Jenže zběžný pohled, který otec věnoval mé knížce, mě nijak nepřesvědčil, že by znal její obsah, a proto jsem s největším zaujetím pokračoval v četbě. Po návratu domů bylo mou první starostí opatřit si celé Agrippovo dílo a později i knihy Paracelsa a Alberta Magna. Pročítal a studoval jsem fantastické myšlenky těch spisovatelů dychtivě jako poklady, o kterých kromě mě ví snad jen hrstka vyvolených. Pod vedením těchto nových učitelů jsem se vrhl do hledání kamene mudrců a elixíru života a zakrátko jsem věnoval celou svou pozornost jenom tomuto úkolu.
Bohatství pro mě bylo pominutelným cílem. Ale s jakou slávou by se setkal můj objev učinit lidské tělo odolné nemoci a bezpečné před každou smrtí, kromě násilné. A tak jsem se po jistý čas zabýval zastaralými naukami. Jako nezasvěcenec jsem míchal dohromady tisíce vzájemně si odporujících teorií a veden palčivou obrazotvorností a dětským uvažováním jsem se zoufale zmítal v bažině fantastických vědomostí. Když mi bylo 17 let, rozhodli rodiče, že mám studovat na univerzitě v Ingolštatu. Můj odjezd byl stanoven na nejbližší dobu, jenže než přišel určený den, událo se první neštěstí mého života. Osudná předzvěst budoucího utrpení. Moje matka dostala neštovice, horečka byla doprovázena znepokojujícími příznaky a obličeje lékařů prozrazovaly očekávání nejhoršího. Avšak ani na smrtelném loži neopustila mou matku vlídnost a statečnost. Vzala mě a Alžbětu za ruce a řekla: mé děti, nejpevnější naději na vaše budoucí štěstí jsem vkládala do vyhlídky na váš sňatek. S jakou lítostí od vás odcházím? Není to kruté, že já, tak šťastná a tak milovaná, vás všechny musím opustit? Zesnula klidně. I ve smrti si její tvář zachovala výraz lásky. Nebudu líčit zármutek, který jsme všichni prožívali. Nadešel den mého odjezdu do Ingolštatu. Můj přítel Clerval u nás strávil poslední večer. Snažil se již dříve přemluvit svého otce, aby mu dovolil odjet na studie se mnou, ale marně. Jeho otec byl omezený obchodník a touhy i ctižádost svého syna považoval za zahálku a zkázu.

Cesta byla namáhavá a dlouhá. Teprve až třetího dne přede mnou vyvstala vysoká štíhlá věž ingolštatského kostela. Vystoupil jsem a šel do najatého bytu, abych strávil večer podle vlastní chuti. Příštího rána jsem odevzdal doporučující dopisy a navštívil přednášku profesora Waldmana. Bylo mu asi 50, výraz jeho tváře svědčil o vrozené dobrotě. Vlasy měl úplně černé, jen na skráních trochu prošedivělé. Postavu měl malou, ale pozoruhodně vzpřímenou a tak příjemný hlas jsem dosud neslyšel. Přednášku zahájil rekapitulací dějin chemie a nejnovějších objevů a s vřelostí pronášel jména nejvýznamnějších badatelů. Pak podal zběžný přehled dnešního stavu této vědy a vysvětlil celou řadu jejich základních pojmů. Po několika pokusech ukončil přednášku chvalospěvem na moderní chemii. Slova, jež pravil na závěr, nikdy nezapomenu. Staří učitelé této vědy slibovali nemožnosti a neuskutečnili nic. Moderní vědci slibují velmi málo. Vědí, že kovy nelze přeměňovat a že elixír života je chiméra. Ale tito vědci, jejich ruce jakoby byly stvořeny jen k tomu, aby se patlali ve špíně a oči k tomu, aby se soustředěně dívali do mikroskopu nebo kelímku, ve skutečnosti vykonali zázraky. Pronikají do nejzazších koutů přírody a objevují, v čem jsou skryta její tajemství. Objevili, jak koluje krev, i jaké má vlastnosti vzduch, který dýcháme. Dosáhli nové a téměř neomezené moci. Taková byla profesorova slova. Či spíše mi dovolte říci, že taková byla slova osudu, vyslovená k mé zkáze. Když pokračoval, měl jsem pocit, jako by neviditelná síla tiskla klávesy, které tvořily mechanismus mé bytosti. V mé duši se ozýval akord za akordem a brzy byla má bytost naplněna jedinou myšlenkou, jediným záměrem, jediným cílem. Tolik už bylo vykonáno. Já však dokážu víc. Mnohem víc. Stezky vyznačené mými předchůdci mě povedou a brzy budu prorážet novou cestu, prozkoumávat neznámé síly a odhalovat světu nejhlubší tajemství stvoření. Té noci jsem nezamhouřil oka. Všechno se ve mně bořilo a kácelo. Teprve za ranního úsvitu přišel spánek. Hned ráno jsem šel navštívit profesora Waldmana. Načrtl jsem mu přehled své dosavadní činnosti. Pozorně vyslechl stručné vylíčení mých studií a při jménech Cornelia Agrippy a Paracelsa se usmál, schovývavě, ale bez opovržení. Prohlásil, že to byli muži, jejichž neúnavnému bádání vděčí moderní vědci za většinu základů svých znalostí. Ponechali nám jako snadnější úkol, abychom nově pojmenovali a zařadili do vzájemných souvislostí fakta, která jim bylo ve značné míře dáno přivést na světlo. Stěží, kdy se stane, aby se práce géniů, ať se ubírá sebechybnějším směrem, nakonec přece jen neobrátila v řádný prospěch lidstva. Vyslechl jsem jeho prohlášení, které vyřkl klidně a rozvážně. Potom jsem dodal, že mě jeho přednáška zbavila předsudků proti současným chemikům. Požádal jsem ho, aby mi poradil, které knihy si mám opatřit. Jsem rád, že jsem získal žáka, řekl profesor Waldmann a zavedl mě do své laboratoře, kde mi vysvětlil, k čemu slouží jednotlivé přístroje. Současně mě poučil, co si mám opatřit a slíbil mi, že budu moci používat jeho přístrojů, jakmile už toho budu znát tolik, abych nepoškodil jejich mechanismus. Také mi dal žádaný seznam knih. Pak jsem se rozloučil. Tím skončil pro mě tak památný den, který rozhodl o mém budoucím osudu. Od toho dne zabralo studium přírodních věd a obzvláště chemie téměř všechen můj čas. Horlivě jsem četl všechna geniální a vynikající díla současných vědců, navštěvoval přednášky a stýkal se s univerzitními badateli. Mým dalším učitelem byl profesor Krempe, který vzdor svému nepřívětivému vystupování i vzezření měl opravdový rozhled a rozsáhlé vědomosti. V profesoru Waldmanovi jsem nalezl přítele. Urovnával mi tisíci způsoby cestu k vědění a dovedl mi přiblížit a objasnit nejnesrozumitelnější problémy. A
a tak jsem se vášnivě pohroužil do studia. Hvězdy bledly v raním úsvitu a já ještě horečně pracoval v laboratoři. Uplynuly 2 roky a moje usilovné studium už přinášelo výsledky. Za tu dobu jsem nejel ani 1krát domů do Ženevy. Celé jsem se věnoval problémům několika objevů, které jsem doufal uskutečnit. Za ty 2 roky jsem získal v teorii i praxi přírodních věd všechny znalosti, které mi mohlo poskytnout studium a přednášky ingolštatských profesorů. Proto jsem považoval svůj další pobyt na univerzitě za neužitečný a začal jsem přemýšlet o návratu k přátelům a do rodného města. Učinil jsem však objev, který můj pobyt v Ingolštatu prodloužil. Jedním z problémů, které obzvláště zaujaly mou pozornost, bylo uspořádání lidského těla a živých tvorů vůbec. Často jsem se ptal sám sebe, odkud vlastně pramení podstata života. Byla to smělá otázka a odpověď na ní byla odjakživa považována za záhadu. Zabýval jsem se těmito problémy a umínil si, že se budu ještě podrobněji věnovat těm odvětvím přírodních věd, která souvisí s fyziologií. Chceme-li zkoumat příčiny života, musíme se nejprve zabývat faktem smrti. Studoval jsem proto anatomii, to však bylo málo. Bylo třeba, abych také sledoval přirozený rozklad a skázu lidského těla. Temnota nijak nepůsobila na mou fantazii a hřbitov byl pro mě pouze místem pro ukládání těl, z nichž život vyprchal a která se ze sídla síly a krásy stala potravou červů. Nyní jsem si vzal za úkol zkoumat příčiny a postup tohoto rozkladu a byl jsem nucen trávit dny a noci v hrobkách a márnicích. Musel jsem zaměřit pozornost na všechny ty jevy, které jsou pro zjemnělého člověka nesnesitelné. Sledoval jsem, jak je dokonalé lidské tělo ničeno a pustošeno. Podrobně jsem zkoumal a rozebíral všechny podrobnosti procesu vyjádřeného změnou života v smrt a smrti v život, když tu náhle mi uprostřed temnoty zazářilo jasné světlo, skvělé a zázračné a přece tak prosté. Zmocnilo se mě opojení pro nesmírné možnosti, které můj objev umožňoval. A zároveň jsem byl udiven, že ze všech učenců, kteří svá bádání zaměřili stejným směrem, bylo pouze mně určeno objevit toto překvapující tajemství. Po dnech a nocích neuvěřitelné námahy a únavy se mi podařilo odhalit vznik života. A co víc, dosáhl jsem sám schopnosti vdechnout život neživé hmotě. Co bylo touhou a cílem nejmoudřejších mužů od doby stvoření světa, bylo nyní v mých rukou. Když jsem zjistil, jak překvapující moc mi byla svěřena, dlouho jsem váhal, jakým způsobem ji využít. Ačkoliv jsem měl schopnost vnuknout život, přece jen bylo nepředstavitelně obtížné a namáhavé stvořit tělo, které ho mělo přijmout se všemi složitostmi nervů, svalů a žil. Rozvažoval jsem nejprve, mám-li se pokusit stvořit bytost podobnou člověku nebo nějakého jednoduššího tvora. Ale má představivost byla příliš vzrušena prvním úspěchem, než abych zapochyboval o své schopnosti dát život tvoru tak složitému a nádhernému, jakým je člověk. Materiál, který jsem měl k dispozici, nebyl pro tak odvážný záměr nejvhodnější, ale přece jsem si byl jist úspěchem. Připravil jsem se na řadu porážek, na možnost, že se mé bádání možná bude setkávat neustále s nezdarem a mé dílo snad dokonce bude nedokonalé, ale vědomí, jakého pokroku věda i mechanika den ze dne dosahují, mě povzbuzovalo v naději, že nynější pokusy položí alespoň základy mého budoucího úspěchu. A navíc, velikost a složitost mého plánu mě nemohla od jeho provedení odradit. S takovými pocity jsem přistoupil k vytváření lidského tvoru.

0: Vytváření lidského tvora bude pokračovat zítra na Vltavě v 11 hodin večer ve druhé části četby s hvězdičkou románu Mary Shelley Frankenstein. V roce 2005 natočil osmidílný cyklus režisér Ivan Hrs, z překladu Tomáše Korbáře připravil Miroslav Staněk, účinkovali Jiří Hromada a Lukáš Hlavica, který nám ještě za chvilku bude číst knihu o Davidu Lynchovi Místo snění.
1: Rydina Ahmedová a Petr Tichý.
2: V čele hudebního uskupení Hlas kontrabas.
1: Čtyři basisté a čtyři zpěvačky na festivalu Dobržská brána 2025.
2: Koncert poslouchejte na Vltavě v rozhlasové premiéře ve čtvrtek 13. srpna od 21 hodin. Osudy.
0: Celkem 16 kapitol knihy Místo snění reflektuje kreativní cestu filmaře Davida Lynche. Počínaje formativním dětstvím a dospíváním přes všechny následující důležité životní křižovatky a určující lidské interakce vedoucí od vzniku jednoho nejen filmového díla ke druhému. Knihu spolu napsali novinářka Christine McKenová a David Lynch. A toto je šestá z 10 částí.

Modrý samet byl nominovaný na Oscara za režii. Cenu ovšem dostal Oliver Stone za četu. Byl jsem na večírku v restauraci Spek spolu s Isabelou Roseliniovou, se kterou jsem tehdy chodil. Lidi tam měli svoje Oscary a v tom ke mně přijde Angelika Houstonová a povídá mi: Davide, vy se prý znáte s mým tátou. Což byla pravda. S Johnem Houstonem jsem se seznámil v Mexiku. Táta je vedle v místnosti, nechcete ho zajít pozdravit, říká Angelika. A já na to, že bych hrozně rád. Otevřu tedy dveře do místnosti, ve které je John, a spolu s ním u stolu sedí George Hamilton a Elizabeth Taylorová. Tu a její místo na výsluní úplně zbožňuju. Líbačka s Montym Cliftem je jedna z nejlepších, co kdy byla nafilmovaná. Elizabeth Taylorová ten večer předávala cenu za nejlepší režii a teď jsem s ní v zadním pokoji a ona mi povídá: Modrý samet se mi hrozně líbil a mně se z toho rozbušilo srdce. Překvapilo mě, že to viděla i že se jí to líbilo. Škádil jsem jí, kéž bych byl býval vyhrál. Když jste předávala cenu Oliveru Stoneovi, tak vás mohl políbit. A ona na to: pojď blíž. Přistoupil jsem k ní, ona seděla, já stál. Stál jsem přímo nad tváří Elizabeth Taylorové. Sklonil jsem se a uviděl ty temně modré oči a její tvář, políbil jsem ty rty a propadal jsem se stále níž, kilometry hluboko. Bylo to neuvěřitelné. Líbal jsem ji a bylo to něco fantastického. Pak jsme chvíli pohovořili s Johnem Houstonem a já odešel. Ještě jednou jsem ji pak líbal v Cannes. Seděl jsem s ní tehdy u stolu. Připomněl jí, jak jsem ji políbil ve Spegu a zeptal se, jestli bych ji mohl políbit zas. Byl jsem tam tehdy s režisérkou Mary Sweeneyovou, kterou jsem si později vzal. Elizabeth mi volala na pokoj a chtěla vědět, jestli jsem ženatý. Ráda se za muže vdávala. Taky byla vdaná 7krát nebo 8krát. Já se ale s Elizabeth Taylorovou oženit nechtěl. Nabídky práce se po modrém sametu právě nehrnuly. Začal jsem žít na střídačku na obou pobřežích států a nevyhovovalo mi to. Rád jsem pobýval s Isabelou v New Yorku a když jsem odjel do Evropy, byl jsem tam hrozně rád, ale jsem v jádru daleko usedlejší. Když se člověk pořád někam přesouvá, neudělá pak vůbec nic. I tak se tohoutou dobou stalo spoustu báječného. Jednou jsem byl s Isabelou v Itálii. Točila tam s jedním ruským režisérem a v tom filmu s ní hrála Silvana Manganová, se kterou jsem se dobře znal. Natáčeli v úplně kouzelných lokacích jižně od Říma. Zem jakoby se tam zdvihala a tvořila náhorní plošiny, na kterých stály pohádkové minimalistické italské vily, jejichž schodiště vedou rovnou na nádhernou terasu. Je to něco neuvěřitelného. Silvana jednou večer Isabelu a mě pozvala na večeři. Šli jsme do restaurace se zahrádkou, v níž se mihotala světla. Byla zrovna sezóna hub, a tak byla celá večeře houbová. Houba podávaná jako hlavní chod byla obrovská a silná jako steak. Byl tam i Marcello Mastroianni. Musím se přiznat, že jsem z něj byl trošku nervózní. Se Silvanou se znali už dlouhá léta a byli dobří přátelé. Byl to hrozně milý člověk a vyprávěl nám různé historky. Mezi řečí jsem mu prozradil, že jsme s Fellinim narozeni ve stejný den a že jsem jeho velký fanoušek. Mým oblíbeným Felliniho filmem je 8,5, ale mám hrozně rád i Silnici a vůbec všechny jeho věci jsou něčím báječné. Když druhého dne ráno vyjdu z hotelu, stojí tam Mercedes a řidič mi povídá: hodím vás do studia Cinecittà. Marcello zařídil, že strávíte den s Fellinim. A tak jsme jeli do Říma, kde Fellini zrovna točil interview. Osobně mě přivítal a já mohl celou dobu natáčení sedět s ním a stali se z nás tak trochu parťáci. Později, mnoho let na to, jsem byl u Isabely na Long Islandu a jednoho dne Isabela prohlásila: jdeme lovit kraby.
Já jsem měl přijet se svou lodí, která trochu připomínala jeep s dřevěnou karosérií a jmenovala se Malý Indián. Řekli mi, jak se tam dostanu, jaké mám sledovat bojky a kde zahnout. Bylo úplně kouzelné odpoledne, všechno šlo dobře a já byl nadšený. Když jsme skončili, bylo pomalu 17:30 a každý jsme na své lodi zamířili zpátky. To ještě pořád svítilo sluníčko, ale když jsem dojel k bojkám a zahnul doleva, přihnal se černý mrak. Ze slunečného dne jsem se náhle dostal doprostřed temné noci a zuřící bouřky. Bylo to ráz na ráz. Musel jsem si v lodi stoupnout, protože byl hrozný liák a já přes přední sklo nic neviděl. Na lodi jsem měl motor, který neudělal víc než 30 km za hodinu a vlny byly stále větší a větší. Pak jsem si vzpomněl, že jsem neskontroloval, kolik mám paliva. Ztratil jsem přehled, kolik bojek jsem minul, ale pak jsem se dostal za obrovskou rybářskou loď. Měla 2 nebo 3 patra. Byla osvětlená a já jel v brázdě za ní, takže se jelo snadno a bez vln. Když loď začala brát levý kurz, zneklidnil jsem. Ta loď pluje na moře a já na moře nechci. Otočil jsem to tedy doprava, vlny už byly opravdu obrovské a padla naprostá tma. Jen mlha a bouřka. Najednou jsem uviděl světla na pobřeží a pak obloukový most u ústí řeky a mohl jsem přistát. Pro opravdové námořníky je tahle historka jistě čajíček, ale já z toho měl husí kůži.

penězi je to legrační. Veškerý smysl skutečnosti, že máte peníze, spočívá v tom, že se cítíte svobodní. Relativně vzato teď nějaké peníze asi i mám, ale svobodně jsem se nikdy necítil. Kdysi, hned poté, co jsme se dohodli s Peggy, že se rozejdeme, jsem zažil euforickou radost ze svobody. Pamatuju si, že jsem jel v kabrioletu po jedné z těch dálničních mimoúrovňových křižovatek v centru Los Angeles. Nacházel jsem se zrovna v úseku, který jakoby se zvedal vysoko do vzduchu, a tehdy jsem na moment či dva pocítil opravdovou svobodu. Mám pocit, že mě pořád něco svazuje, ale netuším co. Ovšem, že si dobře uvědomuju, že mám své povinnosti, a proto nejsem skutečně svobodný. Po modrém sametu se toho dělo opravdu hodně. Točil jsem a dokonce jsem hrál ve filmu Tiny Redbornové Zeli a já. Ani nevím, jak k tomu došlo, ale stalo se to a nelituju toho. V té době jsem taky natočil svou první televizní reklamu. Byla na parfém Opium od Yves Saint Laurent a byla to zábava. Reklamy se točí pro peníze, ale já se u nich vždycky naučím něco nového. Protože se v nich používají ty nejnovější a nejlepší technologie, zjistíte, co se v branži děje. Taky se naučíte efektivnosti. A kromě toho jsou to krátké příběhy a mohou být opravdu krásné. Jak už jsem zmiňoval, dělal jsem tehdy najednou spoustu věcí. A hned poté, co jsem dokončil zběsilost v srdci, jsem odjel do New Yorku, kde bylo uvedení Industriální symfonie číslo 1. Měli jsme 2 týdny na to dát to dohromady. Já napsal takovou trochu tovární věc, udělal jsem k tomu pár skic, sehnal jsem v New Jersey paní, co tam měla továrnu, a ona připravila překrásné kulisy. Angelo a já jsme pro ten kus napsali několik nových scén, ale hlavně tam účinkovala Julie Cruzová, která zpívala 4 písně ze své desky. Ráno před představením přinesli nějací chlápci obrovský supermoderní přehrávač na playback. Chtěli jsme zjistit, jaký to má zvuk, a ta mašina se podělala. Měli jsme ale 2 malinké kazeťáky Panasonic a řekli jsme si, k čertu s tím, prostě celé představení odehrajeme s těmihle 2 kazeťáky. Seděli jsme u malinkého rozkládacího stolku. Zapnuli jsme 2 přehrávače současně, takže kdyby ten můj vybouchl, mohli jsme přepnout na ten druhý. Byly skvěle synchronizované. A tyhle 2 prťavé přístroje úplně neskutečně ozvučily celý sál. Část představení se točila kolem jelena staženého z kůže, kterého hrál John Bell. To zvíře měřilo 3,5 nebo 4 metry. Mělo velké paroží a bylo na chůdách obalených gumou, která vypadala jako maso, a dole byla připevněná kopítka. Bylo to úplně snové. Spojili jsme 2 pojízdná nemocniční lůžka a na začátku představení na těch lůžkách ležel ten jelen. Elektra, Izabelina dcera, byla tehdy malá, a když tam tohle stvoření viděla ležet na lehátku a ono se nehýbalo, pochopila, že časem se hýbat začne, a hrozně se toho ležícího lysého zvířete bála. John Bell, co hrál toho jelena, ležel oblečený v kostýmu a bylo mu v něm dost teplo. Pak v představení nastal okamžik, kdy přiběhnou dělníci v přilbách a žlutými žárovkami mávají a točí se kolem jelena, a ten obživne a vztyčí se. A je obrovský. Jelen se rozejde a malý Mike Anderson je dole pod ním s baterkou a svítí na něj ze spodu, což ovšem znamenalo, že tomu nebožákovi na chůdách do očí svítilo oslňující světlo. A protože tam předtím dlouho ležel, ještě se mu odkrvila hlava, načež se začal naklánět a spadl do orchestřiště. Chytil ho hráč na virbl. Polovina diváků se vyděsila a druhá si myslela, že je to součást představení. Když pak mělo začít druhé představení, tak ten zatracený jelen odmítal vylézt ze své šatny. Osobně jsem musel slézt od svého skládacího stolečku vzadu v sále, jít až úplně dolů do šaten v podzemí a škemrat, aby šel hrát.
Na jevišti byla velká nádrž na vodu a já mu řekl, můžeš se držet té nádrže. Pak to odehrál. Živé divadlo. Bylo to svým způsobem napínavé a vzrušující a až na toho jelena to dopadlo výborně.

Některé ženy jsou skutečně záhadné. Například, těžko říct, v čem přesně spočívá kouzlo Marilyn Monroe. Možná v tom, že je to žena v nesnázích. To ale není to jediné, co na ní člověka bere. Dá se říct, že Laura Palmerová je Marilyn Monroe. A také to, že o Marilyn Monroe je i Mulholland Drive. Všechno je o Marilyn Monroe. Tony Kranz byl hodně schopný a nadějný televizní agent a v jednom kuse popichoval televizního producenta Ricka Nisitu, že by se mnou rád mluvil o možné práci pro televizi. Pro mě byla televize hrozná věc, byla tehdy dost ubohá. Všechny ty reklamní přestávky, televizní vysílání bylo už ve svém základu přehlídkou absurdity. Slovo ale dalo slovo a klaplo to. Tony umluvil přítele Marka Frosta a mě, abychom pro televizi něco napsali, a my napsali Lemuřany. Při psaní jsme se moc nasmáli, ale bylo jasné, že z toho nic nebude. A pokud si dobře vzpomínám, nikde jsme to neudali. Tony Kranz mě pak přiměl k práci na městečku Twin Peaks, které mám hrozně rád. Mám rád ty postavy a kombinaci toho světa humoru a tajemna. Pojímal jsem pilotní díl úplně stejně jako celovečerní film. A podle mého názoru je ten pilotní díl tím jediným, co je v celých dvou řadách opravdu Twin Peaks. Všechno ostatní je jen kašírované, protože se to točilo pro televizi. Ale pilotní epizoda trefila tu správnou atmosféru. Mohla za to výhradně skutečnost, že jsme točili přímo v reálných lokacích. Místo je hrozně důležité. A bylo to opravdu krásné, protože nás tam vůbec nikdo z ABC neotravoval. Párkrát nám poslali připomínky k tomu, jak se tam mluví, a musel jsem změnit některé repliky, ale ty repliky, které jsem pak vymyslel, byly nakonec lepší než ty původní, co se v ABC nelíbily. Taky obsazení bylo úplně skvělé. Ve scénáři pilotního dílu se vyskytovala scéna, kdy Cooper a šerif Truman jedou výtahem a když se výtahové dveře otevřou, Cooper zahlédne odcházet jednorukého muže. A na tuhle roli byl najat Al Strobel. To mělo být celé, co v městečku Twin Peaks udělá, a pak měl jet domů. Potom jsem ale slyšel Stroblův hlas, který je neuvěřitelný, a musel jsem pro ten hlas něco napsat. Sjížděli jsme zrovna z dálnice a já u toho napsal: temnotou budoucí minulosti kouzelník snaží se prohlédnout. Napsal jsem pak novou scénu, v níž se Al setká s Cooperem a tohle mu recituje. Pak jsme to natočili a já jsem to poslal Duvainu Dunhamovi, který to stříhal. Bylo pozdě večer. Duvain už se chystal jít domů, když mu přišly tyhle záběry, a on na to, co to má do prčic bejt? Ta scéna s Alem ovšem načala hned několik linek, které ho dostali do příběhu. Agenta nemohl hrát nikdo jiný než Kyle MacLachlan. Postava agenta Coopera povstala z řady různých inspirací. Otec Umy Turmanové má blízké vztahy s Dalajlámou a ona pro něj něco pořádala u sebe doma. Já tam taky šel a potkal se tam s ním, což pak vedlo k tomu, že agent Cooper podporuje Tibeťany a ve scéně pak hází kameny. Setkat se s Dalajlámou bylo milé. Neučí žádnou meditační techniku, ale je na straně míru. Už od roku 1973 jsem uvažoval o tom, že by Catherine Coulsonová mohla hrát postavu dámy s polenem. Krb bude mít zatlučený prkny, její manžel zemřel při lesním požáru. Jeho popel bude v urně na krbové římse spolu s dýmkami, které kouřil. Vždycky sebou nosí poleno. Má malého syna, kterému je asi tak 5, a dále exceluje ve vzdělávací soutěži Vyzkouším své poleno ze všech vědních oborů. Neřídí, takže se synem jezdí všude taxíkem. Když jdou k zubaři, nese sebou poleno, zubař posadí poleno do zubařského křesla,
uváže kolem něj hygienický brindáček a pak mu hledá kazy, přičemž celou dobu hovoří tak, aby dítě pochytilo něco o zubní péči. Čas od času zajdou do jednoho bystra, tam spolu sedí, ona drží poleno, chlapeček sedí vedle ní, pak si něco objednají a sedí dál. O mnoho let později jsme natáčeli pilotní díl městečka Twin Peaks a měli jsme zrovna dělat scénu na radnici, kde se agent Cooper a šerif Truman chystají o té vraždě promluvit k lidem. Pomyslel jsem si, že to je dobrá příležitost. Zavolal jsem Catherine a řekl jí, budeš držet poleno a tvým úkolem bude v místnosti rozsvěcet a zase zasínat, tak, aby všichni dávali pozor, protože ten proslov brzy začne. Catherine odpověděla, paráda. Přiletěla za námi, my jsme jí sehnali poleno, ona tu scénu natočila a pak už všechno přirozeně vyplynulo. Na tom polenu něco je a lidi začalo zajímat, co má ta postava za sebou. Nedává to žádný smysl, ale přece dává. Podobní lidé žijí v každém městě a ostatní je prostě tak nějak berou. Gordon Cole, kterého hraju já, se objevil, když jsme točili scénu, v níž agent Cooper potřebuje zavolat svému bezejmennému šéfovi do Filadelfie. Rozhodl jsem se, že budu dělat jeho hlas, čistě proto, aby to bylo realističtější. Že nakonec budu v seriálu hrát, na to jsem přitom vůbec nepomyslel. Mluvil jsem dost nahlas, aby mě Kyle slyšel, a tak se ta postava zrodila. Jméno Gordon Cole je z filmu Sunset Boulevard. Jména lidi napadají různě. Když jsem jednou o Gordonu Coleovi přemýšlel, řekl jsem si v duchu, tak moment, když jede Billy Wilder do Paramountu, míjí napřed Gordonovu a pak Coleovu ulici. Jsem si jistý, že takhle ho to jméno napadlo. Ve scénáři pilotního dílu původně nebyla ani postava Boba. Objevila se, až když jsme natáčeli v domě Palmrových v Evertu ve státě Washington. Byl jsem v druhém patře a z nějakého důvodu jsem lezl po čtyřech dole pod větrákem a najednou slyším, jak nějaký ženský hlas za mnou říká Franku, nezamykej se v tom pokoji. Frank Silva byl rekvizitář a jak přesouval věci po pokoji, vytáhl i několik šuplíků z prádelníku a ty pak blokovali dveře. Bylo to řečeno v žertu, ale já v duchu uviděl Franka zavřeného v pokoji Lori Palmrové a měl jsem takový zvláštní pocit. Natáčeli jsme pomalý švenk v pokoji Lori Palmrové, sjeli jsme to třikrát bez Franka. Já pak řekl, Franku, běž k nohám postele a skrč se tam, jako by ses schovával. Chytni se čela postele a podívej se přímo do kamery. Frank se tam tedy nachystá, my to švenkneme, tentokrát s Frankem, ale já přitom neměl absolutně žádnou představu, proč jsem to udělal. Později ten večer jsme natáčeli scénu v obývacím pokoji u Palmrů doma. Sara Palmrová je úplně zničená, její dceru našli zavražděnou. Leží celá strápená na gauči a náhle zahlédne svým vnitřním zrakem něco, co ji vyděsí. Rázem se posadí a vykřikne. To je celý záběr. Za kamerou byl Brit Sean Doyle. Dotočili jsme záběr a já řekl, střih, bylo to perfektní. Jenže Sean řekl, ne, Davide, nebylo to perfektní. Byl vidět něčí odraz v zrcadle. Odrážel se tam Frank. A v tu chvíli se zrodil Bob. A takhle přicházejí nápady.

Na začátku byl ohlas městečka Twin Peaks obrovský. Ovšem v ABC ten seriál nikdy doopravdy rádi neměli. A když začali diváci psát do televize s dotazy, kdy se dozvíme, kdo zabil Lauru Palmerovou, donutili nás to prozradit a lidi se pak přestali koukat. Říkal jsem jim, že jestli prozradí, kdo je vrah, bude to konec seriálu. A taky, že to jeho konec byl. Ale staly se i jiné věci. Přišli inzerenti a začali říkat, když lidi prošvihnou pár dílů, tak už se k seriálu nedokážou vrátit a přestanou se dívat. Musíme proto dělat uzavřené konce. A to taky změnilo atmosféru. Myslím, že všemu vládnou peníze. Když pak za mnou přišel Bob Iger z americké televizní společnosti a řekl mi, musíte to tajemství odhalit, měl jsem toho stejně plné zuby. Myslím, že kdybychom byli bývali s Markem Frostem napsali všechny díly společně, bylo by to v pořádku. Ale my to neudělali a přišli k tomu noví lidé. Potom seriál přesunuli na sobotu večer a to taky ničemu nepomohlo. Vůbec netuším, proč to přesouvali. Pro mě osobně obrovský úspěch městečka Twin Peaks nic neznamenal. Úspěch vás může pěkně vypéct, protože pak začnete mít obavy z pádu a na jednom místě nejde zůstat na věky. Za úspěch má být člověk vděčný, protože se něco, co jste udělali, lidem opravdu líbí. Ale všechno je jenom ta práce. Lidi nakonec přestali městečko Twin Peaks zbožňovat. Ale aspoň byl ten seriál dobře uzavřený, protože tehdy přišel Červený pokoj. Nedokážu říct, co vlastně Červený pokoj je, ale pamatuju si, jak jsem ten nápad dostal a jakou jsem z něj měl radost. V seriálu to otevřelo nové možnosti. Je to překrásná a delikátní záležitost. Děje se tu víc, než se na první pohled může zdát a ve vzduchu visí tajemství. Životy většiny lidí překypují tajemstvím. Ale všechno se dnes děje hrozně rychle a většinou nemáme čas se posadit, zasnít se a tajemna si všimnout. Na světě pořád ubývá míst, kde můžete na noční obloze pozorovat hvězdy. Když je dneska chcete vidět, musíte vyrazit z Los Angeles hodně daleko, až nahoru k vyschlým jezerům. Jednou jsme zrovna tam natáčeli reklamu a pak jsme ve dvě v noci vypnuli světla, lehli si v poušti na zem a jenom hleděli nahoru. Triliony hvězd. Triliony. Má to takovou sílu. A poněvadž dneska už hvězdy nevídáme, zapomínáme, jak je celé to představení velkolepé.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit například na hudbu Friderika Chopina, Otakara Ostrčila, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Haydna anebo Edvarda Elgara. Čeká nás tedy opět pestrý hudební program. Friderik Chopin patří k první generaci skladatelů, jejichž tvorba již byla plně zakotvena v romantismu. Rodnou zemí mu bylo Polsko, ale většinu života prožil v cizině, převážně v Paříži. Zde se setkával s uměleckou a společenskou elitou té doby a právě kontakt s lidmi vybraného vkusu měl pro jeho citlivou osobnost velký význam. Přestože patřil k nejuznávanějším klavíristům své doby, dráha koncertního umělce ho nelákala a raději dal přednost obživě pedagogickou činností, které věnoval velké úsilí a většinu svého času. Kromě několika komorních skladeb patří celé Chopinovo dílo klavíru. Dokonalé ovládnutí techniky nástroje a velmi přirozený způsob hry umožnili Chopinovi otevřít nové obzory klavírní virtuozitě. My si dnes z Chopinovy tvorby vyslechneme jeho 24 preludií pro klavír opus 28 v podání českého klavíristy Ivana Moravce. Příjemný poslech přejeme.

Na stanici D-dur doznělo 24 preludií pro klavír opus 28 Frederika Chopina v podání Ivana Moravce. Otakar Ostrčil je řazen ke skladatelům takzvané české moderny. Výrazně se uplatnil také jako dirigent, jeho zájmy však nebyly pouze hudební. Vystudoval češtinu a němčinu na Karlově univerzitě a výuka těchto oborů na Československé obchodní akademii mu zpočátku zajišťovala živobytí. Od roku 1919 byl dramaturgem opery Národního divadla. O rok později se stal jejím šéfem a na tomto místě setrval až do své smrti. Na scéně Národního divadla prosazoval zejména českou hudbu a měl zásluhu na uvádění nejnovějších titulů. Podle Fibichova vzoru komponoval především melodramy, opery, symfonické skladby, písně a sbory. Jeho hudební jazyk se postupně vyvíjel od vzoru Smetany a Fibicha k pozdně romantické komplikovanosti a málerovsky pojaté monumentalitě. Z Ostrčilovy bohaté tvorby dnes vybíráme jeho symfonii A-dur opus 7, dokončenou v roce 1905. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Jiří Bělohlávek. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme symfonii A dur opus 7 Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Wolfgang Amadeus Mozart byl mimořádně plodným a invenčním skladatelem. Za svůj krátký život napsal více než 600 skladeb. Vyznačoval se mimořádnou pracovitostí a výkonností a jeho precizní představa se projevovala tím, že partitury psal rovnou na čisto. Zkomponoval celkem 21 oper, 45 symfonií, 45 koncertů, dále několik mší a motet, árie, divertimenta a serenády, kantáty, sonáty a další díla pro klavír, písně či celou řadu komorních skladeb pro různá komorní uskupení. Z Mozartovy mimořádně bohaté tvorby dnes vybíráme koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur. Hrají Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídí Richard Edlinger.

Dozněla koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tilšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídil Richard Edlinger. Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jeho rodině totiž působil jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na jedné z těchto produkcí Neff Dvořákovi navrhl, aby pro dvojzpěvy s klavírem upravil některé moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila. Dvořák nejprve souhlasil, ale později se rozhodl, že ze sbírky použije pouze texty, které nově zhudebnil. Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka opus 29 a opus 32 výběr si nyní vyslechneme v podání Bambíny di Praga a Ludmily Čermákové.